hezký a ničím nerušený poslech rozhlasové diskotéky Zpátky si dám tenhle film přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel

Čím byl bych rád? Melodie Petra Habky z filmu Růžové sny režiséra Dušana Hanáka, kterou otextoval Zdeněk Borovec, zahájila naše dnešní hudební setkání. Petr Habka mi ji nabídl koncem 70. let minulého století, 14.

Petrovi Habkovi, úspěšnému skladateli moderních šansonů, filmových melodií a velkých hitů, lvů salonů a výrazné umělecké a lidské osobnosti, jakých naše populární hudba do té doby neměla. Petr Habka je originální, typický, jedinečný, individuální.

Milovník hudby, žen a života Petr Habka se narodil v rodině operetní zpěvačky a malíře. Traduje se, že mezi jeho slavné předky patří slavný operetní skladatel Franz Lehár. Hrát na klavír se díky vrozeným vlohám prý naučil už ve 3 letech a ve 4 se už pokoušel psát první písničky. Jednou mi Petr vyprávěl, že když mu bylo 13, zjistil, že zaujme děvčata daleko víc tím, když jim ve třídě zahraje na klavír, než když jim předvede, jak umí hrát s klukama fotbal. To prý byla ona rozhodující chvíle, kdy se rozhodl pro dráhu hudebního skladatele. Od 10 hrál Petr Habka na violu a v první polovině 60. let právě hru na violu studoval na pražské konzervatoři, aby si posléze k tomuto nástroji přibral ještě zpěv. Na konzervatoři navštěvoval navíc dramatické oddělení našeho velkého oblíbence Oldřicha Nového. Později se Petr Habka přiznal, že do školy chodil vlastně jen kvůli představiteli filmového Kristiána, který mu psával káravé dopisy kvůli jeho špatné školní docházce a ze všech sil se snažil Petra na konzervatoři udržet. Petr Habka je má ve svém domě nedaleko zříceniny hradu Okoř dodnes zarámované. Profesor Oldřich Nový prý ve svém žákovi zanechal pocit, že kdykoliv by snad porušil pravidla noblesy, uvidí profesoru varovný prst. A bylo to právě dodržování těchto pravidel, čím si po celý svůj život Petr Habka získával obdiv žen. V roce 1964 složili Petr Habka s textařem Petrem Radou skladbu nazvanou Malá píseň a poslali ji do tehdejší Československé televize. Tam si poslechl hudební dramaturg, skladatel a pozdější úspěšný klavírista Jiří Malásek a nabídl mi ji k naspívání. Líbila se mi a tak jsem ji nahrál s velkou chutí. A zalíbila se i posluchačům, kteří ji však vzali na vědomí spíše pod náhradním názvem Bach se mi přes rameno dívá.

60. letech začal Petr Habka působit jako klavírista v malých pražských divadlech Proton, divadlo dnešního dne a Paravan. V posledně jmenovaném na sebe vůbec poprvé upozornil jako skladatel. V šesté dekádě minulého století působil ve skupině Tornádo. V letech 1967 až 70 byl dirigentem Krejčova legendárního a hned z kraje normalizace zakázaného divadla Za branou, pro které složil hudbu k inscenacím Provaz, O jednom konci, Hodina lásky, Zelený papoušek a Lorenzaccio. S divadelním souborem podnikl v té době mnoho zahraničních zájezdů. Když jsem v roce 1967 naspíval Habkovu a Borovcovu píseň Oříšek pro popelku, netušil jsem, že mi pak díky filmové pohádce režiséra Václava Vorlíčka Tři oříšky pro popelku s Libuší Šafránkovou a s Pavlem Trávníčkem a díky písni Kde pak ty ptáčku hnízdo máš vstoupí zřejmě nejslavnější pohádková postava všech dob do života a do repertoáru ještě jednou.

0: Pro naši hudební scénu znamená v případě Petra Habky klíčový přínos především jeho dlouhodobá spolupráce s Hanou Hegerovou, v níž nalezl ideální interpretku svých šansonů a jejíž repertoár obohatil v 60. a 70. letech mimo jiné písněmi Kázání v kapli betlémské, Píseň o malíři, Pohrdání, Být tak Madonou, Penzion na předměstí, Rozvod, Svatební píseň, Hra či Já ráda vzpomínám. Zatímco jiní naši autoři, když napsali melodii, nabízeli textaři a zpěvákovi tu melodii jakousi svahilštinou, jak jsme říkali, takovou angličtinou, jakoby, aby to znělo už mezinárodně, to se to samozřejmě nabízí, tak Petr Habka opět byl typický a originální. On nabízel ty svoje melodie svahilštinou, ale francouzskou. Je me, le frazon, le frazon. Aby prostě dokázal, že on je chansonnier, on se liší. Zatímco v 60. letech texty psal na Habkovy melodie vesměs Petr Habka a Pavel Kopta, v následující dekádě Zdeněk Rytíř, album Hany Hegerové Potměšilý host z roku 1987, odstartovalo Habkovu dodnes trvající a mimořádně úspěšnou spolupráci s Michalem Horáčkem. Ze všech písní, které Petr Habka a Michal Horáček pro Hanu Hegerovou napsali, je jim šansonierka nejvíc vděčná za Levandulovou. Podle jejich slov to byl ten správný cajdák, po kterém vždycky toužila. A její první skutečný hit. Do té doby totiž neměla vlastně žádnou píseň, kterou by vysílal rozhlas. Pořád ze všech stran slyšela, že její písně jsou příliš náročné a tudíž se do rozhlasového vysílání moc nehodí. Až Levandulová všechno změnila a hraje se dodnes. Osobně má ale Hana Hegerová z tvorby tandemu Habka Horáček nejraději píseň Kdo by se díval na zpátek z alba Strážce plamene. Ta je podle ní zcela výjimečná.
1: Zas jede jaro v plné slávě, náš zelený a zlatý král, i svaté panny z katedrál už nepláčou, tak už se davě a zhlížejí se ve Vltavě, jak v střepech levných zrcátek. Snad byla zima,

jsou věci, které Petr Hapka nadevše miloval a miluje. Zvířata, ženy, motorky, Harley Davidson a stará auta. Staromilcem je i v oblasti filmů pro pamětníky a starých fotografií, které mají patinu zašlých časů. Sám o sobě mnohokrát prohlásil, že je vetešník. Vždycky se rád obklopoval starými věcmi a jeho dům na Okoři na mnoho lidí působí jako muzeum nebo skanzen. Ví se o něm, že historické kousky sbírá, proto mu je lidé často jen tak nosí nebo je dostává jako dárky. Jeho ale stejně nejvíc baví proces jejich objevování. Tedy když někde, kde to nečeká, najde něco krásného. Nejde mu o to, aby to bylo Bůh ví jak vzácné, ale aby to na něj dýchlo atmosférou, duchem nebo příběhem. Když si jezdíval po Čechách a prosil lidi, aby ho pustili na půdy svých domů, jestli tam něco zajímavého nemají. A protože často narazil na zamítavou odpověď, neváhal a udělal si zkoušky na hubení voz a sršňu, aby mohl cizí půdy navštěvovat legálně a hledat, jestli mu tam něco nepadne do oka. Stejně jako půdy miluje Petr Hapka bazary. Jeho oblíbeným bazarem byl po dlouhá léta bazar u svaté Kateřiny nedaleko pražské botanické zahrady, s jehož majitelem se dobře znal a s nímž měl ve starých věcech společnou zálibu. Rádi hádali, co na co je, případně proto hledali nové využití. A ještě jedna věc byla pro Petra Hapku na bazarech nesmírně přitažlivá. Smlouvá se v nich vášnivě a divoce. Tohle všechno dobře věděl textař Zdeněk Rytíř. A tak mi v roce 1974 napsali s Petrem Hapkou nádhernou baladu Dívka z obrazu.

0: Karel Gott, zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: Velmi úspěšná byla spolupráce Petra Habky s filmovou režisérkou Věrou Plívovou Šimkovou. Možná si i vy ještě dnes vzpomenete na jejich filmy Jak se točí rozmaríny, Krakonoš a lyžníci, Brontosaurus, Mrkáček Čiko, Artuš, Merlin a prchlíci nebo Kruh. A nesmím zapomenout na film Páni kluci z roku 1975, ke kterému napsal scénář herec a režisér Vít Olmer. Jde o volné zpracování slavného románu Marka Twaina Dobrodružství Toma Sawyera. Píseň Petra Habky a Zdeňka Rytíře Nestůj a pojď v interpretaci Václava Neckáře se pak tomuhle půvabnému snímku plnému humoru a letní pohody velice hodí.

Petr Hábka byl dvakrát ženatý a už 24 let je mu nejblíže kostýmní výtvarnice Olga Michálková, se kterou má syna Kašpara, jedno ze svých 7 dětí. Ať se ženy po jeho boku velmi často střídaly, podle mne jeho hudbě velmi prospívaly. Petr často říkával, že jediná kritika, která mu pomáhá, je chvála. A té se mu dostávalo vrchovatě od všech. Nejen od jeho přítelkyň. Michal Horáček mi vyprávěl, že ho až zaráží, jak hluboký nezájem má Petr Hábka o politiku. Jednou o něm dokonce prohlásil, Petr měl dobrý nos na politiku, že se do ní nikdy nepustil. Odmítavý postoj měl Petr Hábka po celý život také ke sportu. Jeho dlouholetá partnerka Olga Michálková ho prý viděla sportovat snad jen dvakrát. Jednou, když jel na kole, a jednou, když seděl na koni. Seděl, nikoli jel. Když se ho jeden novinář zeptal, pane Hábko, sportujete? Petr mu pohotově odpověděl, ano. Ovšem jediným mým sportem jsou skoky do tmy. Přesto má spolu s Jiřím Svobodou a Rudolfem Liškou na kontě jednu píseň s ryze sportovní tématikou. Začátkem 80. let napsali totiž pro Jiřího Korna píseň Windsurfing.

Od začátku 70. let se začal Petr Hapka výrazně prosazovat jako autor filmové hudby a vedle Zdeňka Lišky a Luboše Fischera se stal v této oblasti jedním z našich vůbec nejplodnějších tvůrců. Dnes má na kontě hudební doprovod k bezmála stovce celovečerních filmů a televizních seriálů. Mimořádně úspěšná byla jeho spolupráce se slovenským režisérem Jurajem Jakubiskem. Napsal hudbu k jeho filmům Nevera po slovensky a Perin Baba, ve které vytvořila hlavní roli Giulietta Masina, vynikající italská herečka a manželka slavného filmového režiséra Federica Felliniho. A nesmím zapomenout na film z roku 1983 Tisícročná včela, velkolepou ságu zednického rodu Pichandovců, odehrávající se na přelomu 19. a 20. století. Tenhle film přinesl Jurej Jakubiskovi s přispěním hudby Petra Hapky a titulní písně Běh času v podání Mariky Gombitové s textem slovenského básníka Lubomíra Feldeka po letech opět mezinárodní uznání. Tisícročná včela byla na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách oceněna Zlatým fénixem. Federace filmových klubů ve španělské Sevillě filmu udělila cenu za nejlepší film a v roce 1990 vyhlásili českoslovenští novináři tento film nejlepším filmovým dílem 80. let.

0: Už jsem se dnes zmínil o tom, že Petr Habka je známý svým zájmem o říši zvířat, svět hmyzu a motýlů. Má rád všechna zvířata a od dětských let trpěl, že si nějaké zvíře, které si zrovna oblíbil, nemohl vzít domů. Ale stejně nosíval domů kuny i sisly a starala se o ně jeho maminka, byť za to Petra peskovala. První skutečnou písničku prý složil Petr Habka v 5 letech a pojmenoval ji Maminka je kočička. Mamince ji hrával ve chvílích, kdy něco provedl a ona se na něj zlobila. Kočky se staly jeho celoživotní vášní a byly doby, kdy se na zahradě jeho dobového domu s renesančními klenbami na náměstí malebné historické vesničky Okoř proháněl pejsek Josef, loskuták, Fredka a nějakých 20 koček. Dalším režisérem, jehož filmy si jen těžko umíme představit bez hudby Petra Habky, je Juraj Herz. Na mysli mám filmy Holky z porcelánu, Křehké vztahy, Buldoci a třešně, Gagman, Horor upír z Feratu, nebo pohádky Pana a netvor, Deváté srdce a Císařovy nové šaty. Je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Pan Goldsticker byl na kompletním lékařském vyšetření. Když se vrátil 3 týdny poté, co byly všechny náročné testy dokončeny, jeho lékař povídá, na váš věk jste na tom velmi dobře. Pan Goldsticker byl těmi slovy poněkud znepokojen a tak se ptá lékaře, myslíte, že budu živ do 80, pane doktore? No, kouříte nebo pijete pivo? Se ptá doktor. O to ne, odpověděl pan Goldsticker, to jsem nikdy nedělal. Poté se lékař ptá, jíte grilované stejky či žebírka? Ne. Slyšel jsem, že červené maso je velmi nezdravé, povídá Goldsticker. Trávíte hodně času na slunci, třeba hraním golfu, ptá se lékař. Ne, to ne, povídá Goldsticker. Pak se lékař zeptá, sázíte, řídíte rychlé vozy nebo běháte za ženskými? Ne, zní odpověď. Nic z toho jsem nikdy nedělal. Lékař se pak podívá na pana Goldstickera a povídá, prosím vás, co je tohle za život? Tak proč teda se chcete dožít 80 let?
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: Mějte se nádherně a nezapomeňte, že zpátky si budeme dávat film mého hudebního života znovu za týden ve stejný čas opět na dvojce Českého rozhlasu. Už teď se na vás těším, váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Vraťte se s námi v čase a s láskou zavzpomínejte na nestárnoucí hity vašeho mládí a vašich životů.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a připomeňte si kouzlo těch nejkrásnějších písniček.
0: Talentovaní autoři hudby,
1: legendární textaři
0: a hvězdní interpreti vám zpříjemní každý den od 13 hodin.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.
1: Český rozhlas Pohoda.

Dnes vám představím zajímavou ženu, poslední pražskou lampářku. Paní Květa Slavíková celých 21 let den co den, vlastně kolikrát ještě noc co noc, v té hodině mezi psem a vlkem, kdy tma a úsvit spolu zápasí, chodívala v uličkách a zákoutích malé strany zhášet plynové lampy. S přibývajícím soumrakem je zase chodívala rozsvěcet. Zapsala se tak do malostranské historie. Její životní příběh můžeme po nerudovsku nazvat povídkou malostranskou.

0: Jak jsem začala ty lampy, vlastně vám řeknu.
1: Jste bydlela na Malé Straně tehdy.
0: Ano, na Malé Straně. Jak se zpívá na Malé Straně v tom starém domě, že? Tak to skutečně to u nás tak bylo. Tam byly dvě staré pany. Ta úplně to, ta písnička, ta fara bejvala 200 let stará a byl to u toho dvoreček. A já jsem na tom dvorku tenkrát štípala dříví. Já jsem štípala dříví a šel kolem, rozsvěcuje a to byl údržbář zároveň. A jak, tak se tam u mě zastavil a říkal, pozdravil a říkal, že je volné místo u lamp, jestli bych to chtěla i dělat. No já nevím, proč mi to říkal. Já jsem říkala, ježiš, já jsem úplně byla zaražena. Já říkám, prosím vás, ale kolik se chodí? A on říkal, no to hodně brzo, to bylo zrovna leto. Ve 14.4. To byste mě musel vyprovázet, jsem říkala, jo, bych se zbláznila, bych se strachy. Já jsem si to neuměla prostě tu chvíli představit, že bych já ve 14.4. byla sama na ulici. No ale šel druhý den zase kolem, tak říkal, tak už jste si to rozmyslela. A já jsem říkala, tak víte co, tak jsem si to rozmyslela. Tak mi dal adresu, že aby šla na lampárnu a tam se přihlásila. A byl pan Melíšek, vedoucí, a on mi ještě povídá, když jsem se jako tam přihlašovala, tak on říkal, já myslím, že se vám u nás bude určitě líbit. Já jsem říkala, být po ulicích takhle brzo ráno, sama to nevím, jestli to přežiju. No ale tak jsem prostě se udala lampám. V těch lampách jsem viděla úplně kus života. Já jsem si neuměla představit, že bych jednou ty lampy skončila, a když prostě přišel pan vedoucí a říkal, že už to budou sundávat ty lampy a rušit, já z toho byla, já jsem myslela, že se zblázním prostě, že to nepřežiju. A taky jsem říkala, dokud mě dá Bůh zdraví a ty lampy, tak je budu dělat. Prostě nemůžu je nechat. Taky až skončily lampy, tak jsem skončila já.

0: stačilo.
1: Hodilo se brzo zasínat a dlouho zase rozsvěcet, v zimě naopak. A v letě to se chodilo ve 4:15, už jsem byla připravená nahoře na schodech, nových zámeckých schodech. Já jsem stávala taky v 2:30 a šla jsem spát taky ve 12. Bez budíku jsem se zbudila, já jsem měla tu starost prostě, abych šla.
2: Jaký to byl pocit, když jste přišla a byla ještě úplná tma?
1: No, tak pro mě nějak odstrašující vůbec ne, naopak. Raději jsem chodila, když nebyla na ulici, jak se říká, ani noha. Jo? Když jsem byla sama a jenom ptáčkové ráno, ty mě vítali na schodech, už na mě čekali a zpívali a to byla, prostě pro mě to byla pohádka teda, ten vzduch a prostě ten klid a já mám ráda klid.
2: To jste se nebála?
1: Já jsem měla.

0: ale když už udělala metronom, tak už jako byla rušná, že jo. Tak, no tak z kraje, abych vám řekla, že jsem se trošku bála, když i s tím psem, když jsem šla, ale pak jsem se jako ostřílela, takže mě to vůbec naopak jsem vítala, když jsem znova říkám, nikoho neviděla na ulici. Nejhůř jsem chodila jako rozsvědce, když byly ty horka, tak to bylo únavný teda. Než jsem se doplazila, musím to takhle doplazit na ten Klárov, tak tam jsem mě si musela sednout na tu zítku a sedět tam půl hodiny, abych se zpamatovala, pač to byl fofr hrozný, protože já jsem chtěla to mít včas, že jo, aby nebyl nějaký malér ve Valštinské ulici a tak, no takže to muselo být rozsvíce. No a v zimě zase chodila jsem taky ráda v zimě, naopak radši. Ale horší to bylo, když jsem začala lampy, tak padalo hodně sněhu, to byly závěje, tak v závějích jsem se prodírala. Valštinskou tu jsem právě rozsvěcela takhle cik-cak, abych nemusela tam ubíhat. A hlavně na schodech, to byla patálie tedy. To jsem musela si, když jsem viděla, že budou zmrazky nebo tak, tak jsem si vzala ty silné ponožky a natáhla. Jinak bych to byla nesešla, ty schody. Pan vedoucí mě obdivoval. Totiž já jsem ho potkávala, výhradně mě potkával, on projížděl na motorce do té Křemencové ulice, že jsme měli tu lampárnu, tak jel na motorce z Lizolaj, bydlel v Lizolajích a on úplně žasnul, jak jsem tam byla už časně. On říkal, když jsem přišla na lampárnu, říkal, že mě obdivuje, že jsem to rozsvítila, nebo zhasla tedy, ale spíš jako zhasla, až rozsvícení to trvá díl, že jo. Během půl hodiny ten rajon jsem měla. Ovšem, když ale lampy svítily, když ale nesvítily, já jsem měla taštičku, tam jsem měla líh, takový lampářský líh, jo, lampářský rum tedy, a byl to líh, že jo, skutečně. No a teď jsem měla takový, na konci těch tyčí byl otvor a tam se vsunulo želízko a na tom byl knot. No a já jsem teď ale tu lampu, to jsem musela dávat dobrý pozor. Byly ty dvoje lampy, byly ty kulatý, a byly ty takzvané koše, ty byly na Valštinském náměstí, na Valštinském paláci, víte, ty koše, ty byly otevřený dole. Kdežto tyhle ty kulatý lampy, jestli si pamatujete, jak, no tak tam byl jenom malý otvor a co se mně stalo dvakrát, to bylo prostě nebezpečný tohle. My jsme tomu říkali, když jsme tam dělali ten plamen, který uhas, tak jsme říkali, že napalujeme lampy, že. Nejdřív jsem musela stáhnout tu lampu na půl tlaku plynu, jo, pamatovat si, kolikrát jsem to stáhla. No a prostě pak jsem namočila ten knot do toho lampářského rumu.
1: Do lihu teda.
0: Ano. A do toho otvoru jsem nasadila to, no. A teď ale, když třeba jsem se spletla a tu lampu jsem nestáhla na půl plynu, anebo jsem to zapomněla, nebo prostě taky mi to uhasínalo, že jo, když byl třeba vítr, tak mi to uhasínalo. To se mi stalo dvakrát v životě, ale to jsem mohla být taky slepá, že jo. Prostě se nahromadilo tolik toho plynu, teď když jsem tam dala to, tak to třísklo a ta báň se roztřískala, lítalo to sklo všechno. To se mi stalo v Letenský, tam skoro na konci, na levý straně a jednou ve Sněmovní. Tam jak byla charita. Na tohle jsem musela být jako moc opatrná. U těch košů ne, tam byl ten otvor, že.
1: I nebezpečí s tou prací bylo spojeno?
0: No tak tohleto, no, jinak to bylo nebezpečný jenom kvůli tomu, aby jako ráno mě někdo nepřepadl. No taky se mě, já nevím, jestli tohle bych měla říkat.
1: A stalo se vám tady někdy něco?
0: No tak jako přímo, že by mi bylo ublíženo na těle, tak to ne ani, ale strach jsem měla. Šla jsem naproti šnelu v tom podloubí a skoro na konci, jak jsou ty telefony, tak, no, tak to mohlo být asi jako tamhle, tak tam je takových 10 metrů nebo 15. Vidím mladíka. No, byly 4 hodiny a
1: ráno.
0: Ani ne, to ani nebyly, protože ve 4 jsem chodila, takže no tak prostě kolem ty 4. No a vidím mladíka, jak mě přichází. No já jsem nebyla nějak energická, bych vám řekla, tak já jsem si říkala, pane bože, no teď to nevím, co budu dělat. On byl u mě takových 5 metrů, tak se začal slíkat kalhoty, uchylnej, víte. Začal se slíkat kalhoty. Do mě vám to vjelo, já nevím, kde se to ve mně vzalo, ta energie. Já jsem si říkala, no přece se nenechám tady přepadnout a to. Já na něj zařvala, já říkám, ty nestydo, jo. Koukej zmizet za ten roh, jo. Se zatřás, víte, on vám nevěděl, jestli si má ty kalhoty nasazovat. Dělal takhle, prosím vás. Já jsem říkala, jak nezmizíš, ale řvala jsem na celou ulici. Já jsem si říkala pak,

0: Holka, kde se to v tobě nabralo? To byl jeden případ, že?
1: Člověku, když jde do tuhého, že?
0: Já jsem se nepoznávala prostě v té chvíli. Úplně jsem si říkala, já jsem bych objevila v stavu praštití holema. Víte, kdyby na mě šel. To, když jste sama, že jo, nikdo, nikde, ani duše. Nejvíc jsem se bála, když jsem šla do Zlatých studně, znáte to tam? To byla ta restaurace, tak tam jsem zašla, no a teď nikdo, nikde. Tam jsem si říkala, kdyby někdo na mě počkal, tak tam za mnou vlítne a tam mě třeba dá pár facek, odpuštím.
1: Kdy jste se vůbec nejvíc bála?
0: Musím říct druhou příhodu. Existovala fáma, že existuje škrtič. Škrtič žen. Když jsem procházela rajonem, když jsem třeba rozsvěcela Josefskou ulici, tak kam jsem vlastně přišla? Do kterékoliv ulice, tak jsem slyšela jedině, je to dneska ten tady řádí, ten určitě někoho. Prostě takovýhle povídání, jenom jsem slyšela o škrtiči. Teď jsem měla před sebou rozsvěcet celou Valštinskou ulici a tam jsem se jako skutečně bála i normálně, když jsem o škrtiči ještě neslyšela. Když jsem přišla do Valštinské ulice, dlouho tam nešla ani noha. Už jsem měla skoro tu ulici rozsvícenou a tak necelý konec a od Klárova se ke mně přibližovala postava. No já jsem zavřela oči a věřila jsem, že to špatně dopadne, že je můj konec života prostě. No tak se přibližoval, mě už začínaly skameňovat nohy, já jsem myslela, že se zblázním z toho. Tak jsem přivírala oči, no nic. Ten se přibližoval a teď viděla jsem, jak přešel z toho chodníku k polskému vyslanectví. A tam jsem byla u té lampy poslední. A on najednou vám od toho polského vyslanectví, tenhle ten dotyčnej, on se skrčil a šel skrčený proti mě, teda k té lampě. Jo. Já jsem si říkala, ježišmarja, tak už jsem byla sínala. Jsem si říkala, to je on, tak teď se loučím. A už jsem pomalu ani nevnímala, jenom tak v mátohách už jsem. No, a když se nic nedělo, tak jsem ty oči odevřela a on už stál napřímenej proti mě. Díval se na mě, prohlížel si mě, no já jsem, čekala jsem, kdy na mě skočí, jo, a že mě opravdu bude škrtit. A on mi najednou povídá opilým hlasem, a to jste vy, lampářinka, teď já vás znám. Ale ta hrůza, to si nikdo neumí představit, ne. No pak, když jsem chodila ze psem, tak to jsem se vůbec nebála, že jo. Ale z kraje, že jo, jsem se bála, ale pak jsem se tak ostřílela, když třeba jsem nemohla toho psa vzít, tu boxérku.
1: To je ta boxérka, kterou jste vlastně našla někde na ulici.
0: Vlastně on ji našel můj syn, on šel se mnou rozsvěcet a já jsem pro rezervu, pak jsem zachraňovala ty zvířata, když už mě přišli do cesty, tak jsem měla vždycky kousek motouzu sebou. Šla jsem na Valštinský náměstí, takhle tam je závodní jídelna vedle Valštinského paláce. Jo. A já jsem tam šla a syn za mnou přiběh a říká, mami, tamhle pod podloubím běhá boxer. Já pám, tak tu máš motouz a šupa. Už.
1: Že to jste chytali do toho motouzu?
0: No já jsem, prostě my se neměli obojek nic, že jo, a ten pes taky zřejmě ani jednou neměl vůbec, který psi jsem, vlčáka jsem taky jednou zachránila, všechny možný. A no tak ji uvázala. No ona se klidně, jako když k nám patří. A
1: zůstala u vás?
0: 5 let. No já když jsem našla zvíře, tak hned jsem druhý den jako volala do útulku a hlásila jsem, ale tu nikdo nechtěl. Zajímalo by mě do dneska, odkud byla, ona byla hubená, víte, ona měla úplně žebra znát, no. My jsme ji přivedli domů, to byl takhle pátek a už jsem měla jako nakoupinu, neměli vůbec neděli co vařit, ani v sobotu ne, nasnědla, na co přišla, no. Já bych musela brečet, když si na ní vzpomenu, to byl pejsek teda zlatý, ta mě hlídala. Já když jsem šla po schodech vzhůru hasínat a v tu dobu moc osob nešlo, ale taky se nachomidlo, že náhodou šel nějaký pán, tak šel člověk a ona nejenom uši nahoru, ona sice měla kopírovaný, že jo, krátký, ale zvedla je a teď ani jsem neříkala, Zuzanko, hlídej mě, nebo to svraštila to človno, byla mohutná, to byl pes teda, víte. A víte, co ten člověk dělal? Ten nešel, ten se plížil na druhé straně úzdi úplně, ani nemohl jít strachy. neštěkala, ale opravdu hlídačka, ale takhle děti měla strašně ráda, to děti hladili a ona je volizovala. Skutečně byla mi vděčná, zlatá holka, opravdu zlatá, no.

0: stačilo.
1: Když někdy jdete po těch místech se podívat, kde byly ty plynové lampy, dnes jsou tam elektrické, vzpomínáte?
2: No to, já tam raději nechodím, protože já bych musela brečet. Já prostě já nevím, no. Možná, že je to legrační, ale já jsem si s každou lampou pomalu povídala. Já jsem znala, oni měli ty lampy, že jo, pochopitelně ty kroužky. U některé lampy to bylo na pravé straně, u které na levé. A ani bych nemusela se na to dívat. No prostě jsem, tohleto jsem strašně milovala, ten kus mýho života. A potom bylo to zaměstnání ohromně zdraví. Mě vlastně ty lampy uzdravily, protože mě bolela hlava. Mě bolela strašně hlava a byla ve Střešovické nemocnici, ještě asi ve dvou nemocnicích, snad u pěti doktorů nervových. A jedině ten vzduch mě uzdravil. Mě nebolela za těch 21 roku ani jednou hlava.
1: Vlastně lampy vás uzdravily.
2: Mě uzdravily a proto já snad jsem k ním tak přilnula, víte, že prostě já jsem v nich viděla, no já nevím, jak bych to řekla. No měla jsem to prostě ty lampy strašně ráda, strašně.
1: Vy jste skončila, to je už několik let.
2: No to v 85. roce. V 64. jsem nastoupila a chodila jsem 21 roku, tak to už bude teď 6 let. Pak už jsem nakonec měla, že jo, nahoře na Hradčanským, tam jsem měla 3 lampy poslední.
1: To byly ty poslední plynové lampy.
2: Poslední plynové lampy, které jsem já rozsvěcela, no, ale bylo mi hrozně. Prostě já to nemůžu vypovědět, jak mě bylo. Já jsem strašně ty lampy milovala. A vůbec to zaměstnání, no. Taky mě lidi napadli kolikrát, když třeba ta lampa nesvítila, já jsem ji ale měla hlášenou hned, ten den jsem hlásila. No a náš pan údržbář, ten měl třeba 3 ty rajony, takže nemohl onem druhý den skočit na to. No tak mě taky lidi vynadali kolikrát, no jenže já jsem to přehlídla a jsem je nechala vejte.
1: Ale spíš vás lidé viděli rádi a potkávali vás, poznávali vás.
2: To nechci se chlubit, ale můžu říct, že jsem byla dost oblíbená, teda opravdu. Protože nakonec vám řeknu, ten plyn, když se rozsvítil, tak třeba bloky elektrický, že jo, pak to nesvítil, ale ten plyn, ten se rozsvítil vždycky. Třeba jsme měli hlášeno rozsvítit jenom, když bylo málo plynu, takže jsme tu lampu, že jo, rozsvítili a pak stahli ještě jednu. Takže tam bylo 6 těch punčošek, jsme říkali, těch světílek. A zůstali tam jenom 3, když se stáhla ta lampa znova, že jo, to se stáhla na půl plynu. Ale přece jenom jsem ty lampy tam rozsvítila, že jo, když ta elektrika, že jo, vypínala, tak třeba nesvítili kolik hodin, no a ten plyn, tak mě jako dost lidi rádi viděli, že tam nezakopnu.

0: a vy jste se narodila v Praze.
1: Já jsem narozená v Nýřanech, Nýřany u Plzně. Můj otec byl horník a tam jsem byla jenom asi do 2,5 roku a od 2,5 roku jsem v Praze, pač sestra mojí matky, sestřicem si mě vzali k sobě. Ti mě vychovávali vlastně. Já nevím, jestli bych to měla vyprávět, ale vlastní otec mě nedal v životě ani jednu korunu. A vůbec se o mě nestaral. Naopak strýc, když mě bylo asi, to jsem snad ještě nechodila do školy, mě bylo 5, jsme za ním jeli. Prostě strýc chtěl, aby podepsal ten list poručenský, takže...
0: Tatínek, otec.
1: Ano, můj otec, takže se mi zřekl a strýc tím pádem byl můj poručník a můžu říct, že opravdu tak, jak se o mě staral, školy mě dal, víte, obchodní školu jsem měla a staral se o mě.
0: Vy jste mi taky vyprávěla, že milujete hru na housle.
1: To jsem chtěla být v životě učitelkou a tak to jsme viděli dřív v Karlíně, tak tam jsem chodila do kláštera k cioným sestrám, jsem chodila do školy, potom u svatý Anny taky sestrám. Tam to bylo řád Karla Boromejského, takhle to měli, jo, ten bor. A u svatý Anny měli takhle zase udělený, takhle do špičky. A tam jsem chodila do toho kláštera a tam sice to byla soukromá učitelka, jo, ne cioná sestra. Ta už jsem od 4. třídy učila. Kvůli tomu, že chci být učitelkou, tak jsem musela jako na ty housle se učit hrát. No, no nehraju nějaký virtuos, to ne, ale hrála bych. No. Moc mi to nebavilo, abych vám řekla. Já jsem milovala klavír a tak, ale když jsem jako to učitelkou chtěla být, no, tak jsem snažila to vydržet.
0: Takže si do dneška zahrajete.
1: No tak, teď jsem už nehrála kolik let, ale troufnu si, že bych, já totiž tam nemám skoro žádný struny na těch houslích, ale když bych si ty struny opatřila, tak doufám, že bych zahrála. No. Kromě toho, na foukací harmoniku umím hrát na tu...
0: Na tahací.
1: Taky, no protože jsem měla sestru tam za Klatovy, hostinci a ten její manžel hrál, tak mě tak trochu učil. No, já prostě miluju hudbu, to taky.
0: Učitelkou jste se nestala, protože jste se asi vdala nějak mezi tím.
1: Ne, já vám řeknu, proč jsem se nestala učitelkou. Chodila jsem právě do Měšťanek, že jo, jak se říkalo dřív, ke svatý Aně, do Ječní ulice a tam právě byl učitelský ústav. Tam jsem jezdila z Karlína, právě strýc mi říkal, tak musíš dojíždět. Tak jsem elektrikou dojížděla k té svaté Aně a tam, že půjdu na ten učitelek. Ale ovšem vtrhli se Němci a zrušili to. Takže jsem měla po učitelským ústavu, no. A je strašně jsem chtěla být učitelkou, to byl můj sen životní. To, jsme si hráli jako děvčata, když jsem měla kamarádky a přivedla jsem je k nám domů, že jo, tak pak tak, já jsem dělala učitelku a oni museli dělat žákyně. Sázala jsem jim 5 a no, tak to se mě jako líbilo strašně, no. To mi nevyšlo, no, tak strýc předobrej, přezlatej, říkal, Větuško, nezoufej, ale tak půjdeš aspoň do té obchodní školy. Moc mi to tam nesedělo, no, ale nakonec jsem tam, přece jsem to vyšla.
0: No a pak se z vás stala ta lampářka.
1: Já jsem byla taky v kanceláři, v nemocenských pojišťovnách rok. Já jsem byla taky nasazená, jsem 24. ročník. To byl ročník darovaný vůdci, tak já jsem měla jít do Německa. Tak kanceláře, já jsem byla, víte, kde je Palacká ulice?
0: No jistě.
1: Je to nynější Ústav národního zdraví. A dřív se to jmenovalo Všeobecná nemocenská pojišťovna a Okresní nemocenská pojišťovna. Z revoluční se tam jde. Tam jsem byla rok a tam odsaď mě vzali, jsem byla zavolaná na pracovní úřad a nasadili mě do Valtrový továrny do Jinonic. To je nynější Motorlet. Tenkrát, když byl nálet na Prahu, tak to 14. února, tak to byl nálet na tuhletu Valtrovku, to jsme letěli jedním vchodem 5000 lidí, to byl takovej neřád ten Němec, jo, ten ředitel, ten nás jedníma dveřma, jedníma vratama, můžu říct, 5000 lidí a šlapali jsme jeden po druhém. Naštěstí nás to netrefilo, bomby spadly jinam a plno lidí asi umřelo.
2: A pak bylo po válce. Čerstvě provdaná paní Slavíková vychovávala dítě, potom další a její muž, stavitel, se domníval, že žena patří do rodiny a nemusí být zaměstnaná. Jak to dopadlo a jak si nakonec zamilovala svou práci, své plynové lampy, to už víte.
1: Co můžu říct, že jsem jako zkusila kvůli počasí, že jo, to jsem šla v Liavcích, v bouřích a lidi zalezli do baráku a já jsem musela, i kdybych, já jsem kolikrát měla plný oči vody, já jsem vůbec ani neviděla, musela jsem rozsvěcet. Prostě to muselo být v tu dobu rozsvícený, kdyby na mě mělo spadnout, já nevím co, tak prostě to muselo být. No tak tohle, že bylo jako nehezký, ale přesto, kdyby, já nevím, co bylo, tak přesto jsem je milovala. Já jsem ani si nebrala dovolenou. Já jsem chodila pořád. Já jsem si to neuměla představit, abych nešla na Lampinu.
2: Hraní šero se rozptýlilo s přibývajícím světlem nového dne a paní Květa Slavíková právě uhasila poslední lampu, poslední plynovou lampu v Praze. Nikde je už v Praze nepotkáme, plynové lampy. Odešel s nimi kousek romantiky staré Prahy. Odešly s nimi i příběhy pražských lampářů a lampářek.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Dokonale klenutou a romantikou velebně prosycenou tisíc mílí nikam otevřel 1. listopadovou dvoranu Tomáš Linka a zavedl nás do svého zbrusu nového bilančního dvoucédečkového projektu 40 odstínů country, který mapuje jeho suverénní pěveckou dráhu. Kdysi na začátku 70. let ji otevíralo angažmá v sestavě White Stars příběhem pistolníka Jesse Jamese.

Tomáš Linka a lidovka o Jesse Jamesovi v originální nahrávce z roku 1970. Záhy poté se Tomáš usadil v sestavě Greenhornů, o tom tu zamířil mezi fišáky a na začátku 90. let společně s Pavlem Brimerem královali jejich verzi známé jako Cadillac. Právě tehdy zazářila v jeho podání písnička Johna Denvera Rocky Mountain High pod názvem Paní má se má.

úžasného tmavomodrého světa Jaroslava Ježka nás právě zavedl Mirek Paleček, který ve čtvrtek 12. listopadu oslaví rovnou 70. Jeho začátky jsou nerozlučně spojeny se silným folkovým proudem konce 60. let a spoluprací s Michálem Janíkem.

Dvojice Paleček Janík a báječně vzpomínková Když nám bylo 15 let. S letošním jarem se Mirek přihlásil 15-dílným holdem nezapomenutelným písničkám Jaroslava Ježka. Do alba Ježkárny pozval rutinovaného kytaristu Pavla Foršta a takhle nádherně hledali společně Klobouk vekřový.

Mirek Paleček a z jeho letošních ješkáren stále zelený klobouk křoví, podobně zelený jako Haj Modřínů s Karlem Kahovcem a Country Beatem.

Nebeští jezdci Riders in the Sky v originální nahrávce, která v roce 1949 vyvodila americké hitparádě celé 3 měsíce a během nich prosákla do celého světa. V dnešním zastavení mezi elitou vokálních skupin ji připomněl vokální kvartet Moon Man, v té době nerozlučně spojený s orchestrem solové pěvecké hvězdy Vaughn Monroe. O 6 let dříve zářila po jeho boku čtyřka Lee Sisters, třeba v hitparádově úspěšné Pojďme se ztratit, Let's Get Lost.

nestárnoucí smutný modrý měsíc Blue Moon, který už v roce 1935 proslavil orchestr Glena Greye v nahrávce Von Monroe s vokálním kvartetem Norton Sisters z roku 1945. Ve stejném roce se na 5 týdnů společně usadili na vrcholu hitparády ve světové premiéře dokonale zimního evergreenu Ať sněží, ať sněží, ať sněží, let it snow, let it snow, let it snow.

Na pláně country nás právě vrátil Karel Kahovec v písničce Dona Henleyho Shade of the Moon, kterou v roce 1993 předělal fešák Honza Turek na Tátův mlýn. V té době se Karel, který ve vytrvale skvělé formě zítra oslaví 69, toulal po naší elitní scéně hezky dlouho a stále zpíval Svou lásku jsem rozdal, stejně jako v roce 1967 s legendárním Flamengem.

Tomáš Linka s bluegrazovou klasikou Billa Monroea Goodbye Old Pal, s báječně stylově čistým pikovaným benžem a textem Kamarád Marko Čermáka. Tehdy se psal letopočet 1971 a oba už válčili pod křídly Greenhornu Honzy Vyčítala. A na závěr dnešní dvorany se za Tomášem vydáme do nejskvělejších dob Cadillacu. V nahrávce Vendo, končím, jdu, zpívá společně s ním Pavel Brimmer.

Antonín Knis, formací Cadillac, Vendo, končím jdu s Tomášem Linkou a nezapomenutelným Hromotlukem s Benžem Pavlem Brimerem, který letos 15. září odešel do nebeské dvorany slávy. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15.00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
1: Tandem.
2: U poslechu dalšího z Tandemu vás vítá Jan Rosák. V divadle pod Palmovkou je k vidění od listopadu skutečný muzikálový zážitek Chicago. Chicago beru jako muzikálovou lahůdku, kterou tahle úžasná jazzová muzika nabízí, říká jedna z hlavních protagonistek. Moje dnešní spolujezdkyně na Tandemu herečka Petra Jungmannová. Já vás vítám, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Chicago je ovšem jenom jedna, i když nejaktuálnější kapitola v herecké kariéře Petry, takže si v ní trošičku zalistujeme, myslím v té kariéře, ale začneme tak jako vždycky u úplných začátků. V Petřině případě to bude konkrétně v Kladně. Takže hezkou chvilku u rádia, milí posluchači.
1: Tandem Jana Rosáka. Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Kladno je tedy náš dnešní začátek v povídání s Petrou Jungmanovou. Tam jste se narodila jednoho krásného roku.
2: Ano, tam jsem se narodila. Kladno, to je to město.
1: To je to město, jak o něm zpívají Tesaříci. Tam jste prožila taky své dětství, do kolika let jste tam žila?
2: Já jsem tam žila do 19 let.
1: No tak to v podstatě jste kus svého života lidského tam strávila. Jak se tam žilo?
2: Já bych každému přála takové dětství, jaký jsem prožila já, protože si myslím, že svět by byl daleko krásnější. Já mám úžasný rodiče a já vlastně nevidím žádnou takovou černou skvrnu, když si vzpomenu zpátky, co jsem prožívala v dětství. A hrozně ráda bych to předala svým dětem. To krásný, plný zázemí, plný lásky. Takže já na to vzpomínám hrozně ráda.
1: Vaši rodiče měli něco společného s divadlem, s kulturou? Vedli vás třeba k tomu, abyste chodila do divadla, abyste hodně četla, třeba zpívala? Tak
2: oni mě hlavně vždycky fandili v tom, co mě bavilo. Tatínek si myslím, že je rozený komik, ale nikdy se tomu profesně nevěnoval. Zpíval ve sboru, Smetana Slovanka, tak zpíval u kytary a tak od dětství vlastně mě k té muzice tímhletím způsobem vedl. Ale nikde jako divadlo, že by jeden nebo druhý dělal aktivně, to ne.
1: Ale byla s ním vždycky taková legrace, říkáte?
2: No, jejde. No. A to je do dneška.
1: Tak to je dobře. To je samozřejmě dobře, protože ta atmosféra v rodině člověka hodně tvoří potom. Říkáte, že vás podporovali v tom, co jste vždycky chtěla dělat? A bylo to vždycky divadlo? A nebo jste měla třeba v útlém dětství jiné touhy?
2: Já jsem sportovala.
1: Co jste dělala za sporty?
2: Dělala jsem stolní tenis. A pak jsem jezdila na koni a od malinka jsem taky tancovala. To možná taky byl jeden z hlavních důvodů, kvůli kterému já jsem potom vlastně šla do Brna na obor muzikálový herectví, že jsem ten tanec tak jako aktivně dělala.
1: Jste dělala závodní tanec přímo?
2: Ne, já jsem dělala, to se jmenovalo nejdřív rytmika. Vedla nás paní Vlasta Šeflová, od 4 let jsem tam chodila a postupně vlastně se to tak jako vyvíjelo ve scénický tanec a mě to hodně bavilo. Takže jsem u toho zůstala až vlastně do dospělosti.
1: A divadelní kroužek byl v tom taky nějaký?
2: Ne, vůbec. To bylo jenom čistě jako tancování.
1: Yeah. No ale určitě jste svoje vrstevníky v něčem převyšovala. Minimálně v tom, že jste tomu dávala asi víc, že vás to bavilo tak jaksi do hloubky, co?
2: Já bych tomu neříkala převyšovala, to se mi určitě nepřevyšovala, ale v tomhle
1: vaší
2: tom
1: výšce, jaksi tělesné, asi moc ne, ale
2: ale je to, asi tohle, to je to moje takový gro, ten tanec. Protože dneska jsem šťastná, že ve svých 40 letech si opravdu naplno v tom Chicagu můžu zase

0: já jsem opravdu jako nechtěla dělat herectví jako takový. Já jsem si tancovala životem a začala
1: jsem... A to přišlo jaksi k tomu, to činoherectví taky?
0: Ne, to bylo tak, že když paní Šeflová zemřela, tak si nás přebral její syn, Míla Šefl, a on věděl, že když jsem končila střední pedagogickou školu, tak jsem jako váhala, kam půjdu, chtěla jsem jít na tělovýchovu. A první rok jsem se tam nedostala, tak jsem šla na rok učit. A protože jsem byla zaměřena na obor mateřinky, mateřské školy, tak jsem věděla, že kdybych nastoupila do mateřské školy, že už bych se nedonutila jít někam na vysokou další rok. Tak jsem potřebovala nějakou práci na omezený čas. Tak jsem šla na rok učit tělesnou výchovu a hudební výchovu na základní školu s tím, že to další rok zkusím na tu tělovýchovu znovu. A než jsem tam šla na zkoušky, tak mi právě Míla Šefl řekl, hele, v Brně se otvírá něco na muzikál. Je to s tancováním. Tak to zkus. No a já jsem vůbec nevěděla, co to je, tak jsem na JAMU poslala přihlášku na tanečně dramatický obor, který tam v životě nebyl a nikdy nebude asi, protože jsem nevěděla, že je tam obor, který se jmenuje muzikálový herectví, a tak mě prodloužili možnost, kdy to tam můžu přepsat a napsat novou přihlášku. Tak
1: já myslím, že vy jste v podstatě, když se tak probírám s Patrikem Svejzím, jediný případ herce, který přišel k muzikálům a k herectví činohernímu přes tanec. On byl tuším taky původně tanečník a vy takhle původně.
0: A určitě nejsme jediný.
1: Tak asi jo, ale napadají mě jedině tihleti dva slavní.

0: Tandem glosuje.
1: Můj dnešní host, herečka Petra Jungmannová, se už pomalu zabydluje také v seriálu Ulice. Hrajete tam Martu Seidlovou? A já mám na vás takovou teď velice speciální otázku. Doufám, že se vám to bude líbit. Víte, vy se tam taky zapojujete do komunální politiky v té roli, jo? Bavilo by vás se zapojit opravdu do politiky?
2: Ne, určitě ne. A naštěstí i pro Martu Seidlovou už je to minulost.
1: Jo.
2: Protože to už bylo vlastně při nástupu té postavy, kdy i scénáristi našlapovali, co a jak by se k té postavě hodilo. Takže z toho jsme rychle, myslím, sešli vzájemně. A moje parket to určitě není.
1: Vy byste do toho nešla nikdy?
2: Ne, určitě. No tak nikdy neříkat nikdy,
1: no,
2: že
1: jasně,
2: ale
1: no.
2: V současné době určitě ne.

0: co vás na tom, jak si přímo odpuzuje na politice?
1: Já poslední půl rok nemám vůbec zaplou televizi, jako připojenou nemám. I s tím, jak jsme se přestěhovali, tak vlastně nemám zaplou televizi. A mě se v něčem hrozně ulevilo, protože já si nenechám brát energii těma negativníma nástřelama, které prostě v tom životě jsou. A v současné době se mi zdá, že i politická situace je tak negativně nabitá, že já pokud bych proti tomu něco zásadně měla, tak bych s tím musela jít něco dělat. A to je právě to, že na to ani teď nemám ani vědomosti, ani síly, ani chuť. Takže já nechci na to nadávat jenom, takže já prostě ty informace nepřijímám jako teď v současné době. Takže se tomu nevěnuju.
0: Já si myslím dokonce, že vy nejste ten pravý typ pro politiku, protože jste někde řekla, že máte ráda lidi a vždycky v nich hledáte to dobré. To není zrovna případ politiků, teda. Ti musí spíš být podezíraví a koukat na to, v čem ho chce ten dotyčný protivník podrazit, tak to asi...
1: Tak až se ta situace změní, no. Já doufám, že to zase bude trošku jinak.
0: Tak uvidíme. Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Na JAMU šla Petra Jungmannová hlavně kvůli tanci, nebo vlastně vůbec jenom kvůli tanci. No a pak prostě ten život to tak zamíchal, že jste začala studovat i činoherectví. Všechno jste do sebe vstřebala tak, že už velice brzy jste dostala lano do Městského divadla. Bylo to tak, to vaše první angažmá?
2: Ano, ano. Bylo to tak, že vlastně ten ročník otevírala paní Zdena Herfortová společně s panem Mihulou Richardem, který bohužel v druhém ročníku zemřel, a nás se ujal tenkrát pan Pavel Doležal společně se Stanislavem Mošou a už ve třetím ročníku nás vlastně přebral Stanislav Moša a přizval nás ke spolupráci celý náš ročník na Řeka Zorbu, tenkrát vlastně jeden z prvních muzikálů po 90. roce, který se tam hrál. A byl to úžasný zážitek a ve čtvrtém ročníku tři z nás si vlastně vzal, nabídl angažma a tak jsme tam zůstali už dlouho.
1: U Standy Moši?
2: Ano,
1: ano. No tak to vůbec nebyla špatná volba, protože za Babylon, který měl tuším premiéru v 98. jste dostala Thálii, takže to byla volba, jak se patří.
2: Myslíte Standy nebo moje?
1: No, teď si myslím, že obou.
2: No, já to rozhodně nelituju, jsem šťastná.
1: Spolupracujete ještě se Standou Mošou?
2: No právě, že teď vlastně se mi přiblížil on sem, protože Chicago režíroval on,
1: jo,
2: tady
1: vlastně,
2: pod Palmovkou.
1: Jo, vlastně, ano, ano.
2: Takže já jsem sice v 2001 odešla do Prahy za svým mužem a tím pádem už jsem tam dojížděla jenom na představení do Brna, ale miluju jednak to město, jednak Městské divadlo, strašně moc pořád to považuji za svoji domovskou scénu. A jsem ráda, že vlastně se mi teď to Brno přiblížilo Standou tímto způsobem a já si myslím, že to nebude konečná spolupráce.
1: Aspoň tak bylo by to určitě škoda, nebo byla by to škoda, protože v Brně vás evidentně mají rádi. Jestli se nepletu, třikrát jste se stala nejoblíbenější herečkou Městského divadla. Jak se jmenuje ta cena? Anděl?
2: Křídla.
1: Křídla se dávají. Tak máte trojnásobná křídla od nich. Tak to by byla škoda a myslím si, že byste asi udělala smutnými diváky v Brně, kdybyste na ně úplně zanevřela, což asi nepadá vůbec úvahu. Kromě toho, že tedy v Brně jste opravdová hvězda, tak vám to nečinilo až veliké potíže stát se hvězdou i tady v Praze. Jste si zahrála taky Lízu v My Fair Lady v Hudební divadle v Karlíně.
2: To bylo tak, že my jsme hráli brněnskou verzi My Fair Lady, která se hraje dodnes. A tenkrát vlastně Karlín jel do Japonska na turné a potřeboval Lízu. A vyšlo to tak, že vlastně ani jedna z těch děvčat, my jsme se alternovali tři, nemohla, takže jsem to štěstí měla já. Takže to bylo krásný, jednak Japonsko bylo nádherný, i ten zážitek potom vlastně zaspívat si s orchestrem karlínským, to je moc pěkný. Ne?
1: Tak když jsme u té pražské kariéry, tak ta teď vrcholí Chicagem. Povídejte, jaký z toho máte pocit.
2: Vy to nazýváte kariérou, já to vůbec takhle nevnímám. Já jsem šla za svým mužem, já jsem šla do Prahy za srdcem, ale vždycky jsem jako měla štěstí na to, že přišla nějaká práce a teď přišlo Chicago a to beru jako velký bombónek. Takže jsem ráda, ale já bych to takhle úplně nenazývala hvězdou a kariérou. Určitě
1: vy možná ne, což vás šlechtí, že jste skromná, ale takhle z pozice toho diváka, když se koukáme ze spoda, tak to spíš vypadá, že jo.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Moje dnešní spolutandemistka, herečka Petra Jungmannová, teď využije svého nezadatelného práva a v podstatě se stane takovým spoludramaturgem našeho tandemu, protože vybere někoho z klasiků českého humoru, někoho, koho si společně poslechneme. A kdo vám udělá radost? Kdo to bude?
2: Mě udělá velkou radost pan Holcman.
1: No tak ten dělá radost samozřejmě spoustě nás. Je to zvláštní, že už tolik let tady není mezi námi. A pořád je to jeho umění, ten jeho humor tak aktuální, taková, pořád taková legrace.
2: On byl nadčasový, no.
1: Znáte také některé věci z paměti, tak jako jeho fanoušci?
2: Ani bych si to netroufla jako nějak imitovat, ale já si vybavuju, když já jsem ho vlastně poprvé viděla vystupovat v civilu a za sebe, jaký on byl i krásný chlap, velice galantní, takový, jako se mi zdal, noblesní velmi. A o to víc vlastně jsem pochopila nějakým způsobem ten jeho humor. No.
1: Výborně, tak si to teď můžeme doložit.
3: Dobrý den, pane Carboch. Co pak tady děláte na lavičce?
4: Ale chci si tady jenom něco malýho zakousnout, víte? Nechcete si přisednout na chviličku?
3: Myslíte sem na lavičku?
4: No tak kam jinám?
3: No tak jestli není moc studená zrovna.
4: To není.
3: Tak by si chvíli přised, no.
4: No.
3: Jo.
4: Co pak, jste nějakej nastýdlej nebo co?
3: No jo, nějak jsem trochu profouk od spona, víte, a potřeboval bych si spíš sednout na něco teplýho, to víte.
4: To chápu.
3: No jo. A víte, že ta lavička je nějak mimořádně teplá?
4: Tak.
3: Já bych řekl, že skoro přímo hřeje.
4: No.
3: Jak je tohle možný?
4: To nevím.
3: No jo. Co vám hledáte?
4: Ale koukám, kam jsem si dal ten můj řízeček.
3: Jste tady měl někde řízek?
4: No, někam jsem si ho sem položil, víte.
3: Jsem někam na lavičku?
4: No, jsem rovna.
3: Jo?
4: Ano.
3: Poslyšte, nebyl ten řízek náhodou ještě teplej?
4: No to byl.
3: Jo?
4: No.
3: A nepoložil jste ho náhodou sem na tu stranu někde, kde já sedím?
4: A víte, že to je možný?
3: Jo.
4: Proč se ptáte?
3: Ne, já jenom, že mi tak napadá, jestli třeba to teplo, co tady cítím z té lavičky, nějak nesouvisí s tím řízkem, víte?
4: No jo, to je možný.
3: No jo.
4: A hřeje vás to hodně?
3: No dost vám.
4: Jo.
3: Asi jako když sedím na něčem ovzátým.
4: Tak to sedíte asi na tom řízku, pane Carbo.
3: Že jo? Jo. Já si o to již taky myslím, víte?
4: No jo.
3: Že kde by se vzalo teď na té lavičce najednou to teplo,
4: no
3: že jo?
4: Právě. To je mi taky divný.
3: No jo. Víte, co snad bude nejlepší? Asi stoupnu a koupnem se, ne?
4: Jo. To bude nejlepší asi. Jo, hejte, to je on.
3: Víte, co vám to říkal, já jsem zamyslel. No jo. Tak si nechte chutnat, no jo.
4: Co teďka jíst nebudu, víte?
3: Ne.
4: Ne.
3: Co má vyřízky nerad, nebo co?
4: To ne, ale nemám na něj nějak chuť.
3: Aha.
4: A nechtěl byste si ho vzít, víš, že bych vám ho nabídl?
3: No tak já mám taky nějak na něj nemám chuť.
4: Tak to, že najednou nechcete.
3: Ale to je vám zvláštní u mě, víte?
4: Jo.
3: Já vždycky, když si sednu na něco k jídlu, tak mám potom, že na to nemám chuť.
4: Co s tím teďka budeme dělat? Nemáte náhodou doma psa?
3: Psa? No tak to ne, ale jestli byste dovolili, tak bych ho vzal třeba manželce.
4: Ale jo! Vím si ho, vemte, já tady mám náhodou ještě závin, víte, takže nechtěl byste kousek, že bych vám nabít?
3: Ale jo, to já bych si dal.
4: Tady náhodou, víte,
3: no jo,
4: takže...
3: tak to jo, to... zase...
4: Ale já už tady mám jenom jeden.
3: To nevadí, to mě stačí, to je...

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem tandemu je herečka Petra Jungmannová a myslím si, že by to bylo velice zvláštní, kdybych nezavedl řeč taky na Mirka Dlouhého. Proč? Protože to byl samozřejmě její manžel a je to herec, na kterého všichni hodně vzpomínají. Já si myslím, že bez nadsázky, to neříkám, protože jste zrovna Petro teď hostem tandemu, ale bez nadsázky, jeden z největších zjevů téhleté generace herecky, jestli vůbec ne největší. A ještě několik věcí, které natočil, se třeba občas teď premiérují, takže pořád máme pocit, že tady mezi náma je, což je určitě takový velice zvláštní pocit, co pro nás, ale pro vás. Ale vy jste říkala, že jste šla do Prahy za srdcem, to znamená za Mirkem. Můžete vůbec na to jeho herectví si pohlédnout nezaujatě? Jako jenom divačka? A nebo je tam pořád ten srdeční vztah?
2: Já když vlastně dneska se dívám na věci, ve kterých hrál, tak opravdu je to něčem tak geniální, že já vnímám skrze něj tu postavu. Já se teď třeba často pouštím, když jedu autem, tak na CDčku rozhlasový věci, který natočil. A mi to opravdu vcucne jako do příběhu. Že tam nemám takový to, že bych jako propadala, ale tomu, že je tam vysloveně on sám se mnou. Ale on to opravdu, tam bylo z hůry něco geniálního, že myslím si, že nejenom mě, ale vtáhne prostě do postavy, do děje, do příběhu, po čem vždycky toužil, když se chystal na věci, když studoval divadelní hru, ve který měl hrát, tak vždycky říkal, nejdůležitější je jako respektovat autora a to, tu myšlenku, kterou on chtěl sdělit skrze naše nějaké umění a náš názor, ale hlavně to, co chtěl sdělit ten autor. No a já jsem jako šťastná, že tady máme aspoň ty věci, které udělal. No.
1: Vy jste někde říkala, že Mirek v podstatě jaksi nebyl tak suverénní, jak pak vypadá na plátně třeba, nebo na televizní obrazovce, že o sobě pochyboval, že taky neměl pocit sám za sebe, pocit hvězdy, že byl velice pokorný. To si myslím, že ho samozřejmě taky hrozně šlechtí a že to taky na tom je vidět. Že to nebyl člověk, který by pohrdal svými kolegy, svým okolím, ale že vyložení mu dělalo radost si zahrát s dobrými herci.
2: No já si myslím, že to je opravdu, nebývá úplně tak často, že člověk přeci jenom do toho, ať už dělá jakoukoliv roli, tak ale do toho jde s nějakým takovým tím, aby se předvedl, aby ukázal se, aby vynikal, nebo by, já to tak někdy vnímám, ale on opravdu miloval to divadlo a ten kumšt v plný pokoře a s úctou k tomu divadlu jako takovýmu, jako celku. A právě v momentě, kdy se tam objevilo něco jiného, jako osobní ambice, prostě ať už ze strany režiséra, nebo z okolí, nebo vedení divadla, nebo i potom do toho nějakým způsobem zasáhla politika, tak prostě jako s tím strašně nesouhlasil a byl v něm velký rozpor, protože on miloval to ryzí čistý divadlo, poctivý, no. A to bylo evidentně znát.
1: Já jsem se vyloženě těšil na každou chvíli, kdy on se objevoval na obrazovce, protože on to vždycky povýšil prostě o několik cihel, jak se říká hezky, vejš.
2: No, ta síla té osobnosti a ten rozměr intelektu i emoční rozměr tam prostě byl znát, nebo je znát určitě, no.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Myslím si, že už před chviličkou jsme si s Petrou Jungmannovou říkali o chvílích, které souvisejí s tím, že člověk občas se dostává do chvíle, kdy mu není do zpěvu, kdy jsou to chvíle takzvané krušné, protože samozřejmě odchod jejího manžela Mirka Dlouhého byla hrozná rána, byl to zásah do života. Ale to už nechci teď připomínat, určitě vám by to taky nebylo příjemné. Myslím si, že po Mirkovi, kromě toho úžasného umění, které tady zanechal, tady zůstala taky krásná dvojčata.

0: vaše? Jakou vám dělají radost?
1: Raubíři, úžasnou, dělají mi velkou radost, ale kromě nich je tady ještě Danielka Dlouhá, Mirková dcera z prvního manželství, která je taky, já vždycky říkám, že to je děvče za odměnu, takže to by jsem nechtěla na ní zapomenout. Takže to jsou radosti a jsou to velký hnací síly, že jo, hnací motory.
0: Klukům je teď pět let. Pět. Už mají nějaké spády, jak si...
1: Herecké?
0: No, to by bylo dost divné, když mají takové geny, že by to v ní nebylo aspoň trošku.
1: Oni jsou každý úplně jiný, jak vizuálně, tak povahově. Mm-hmm. Tak ten jeden, tam bych řekla, že tam ten dar nějaký jako je. Jiřík, ten je zase v něčem prostě zase průbojnější v jiných věcech, je zase povahově jiný. Uvidíme, no. Tak já jim v tom nebudu bránit, ale nějakým způsobem je jako do toho tlačit už takhle od malička, to taky nebudu.
0: A teď jsem zapomněl vlastně, že jí strejde, je úžasný herec Michal. Navíc já jsem nedávno viděl, jste si spolu zahráli
1: ředitele.
0: V řediteli, ano, kde je tedy ředitelem. Moc hezká role vaše. Taková hodně expresivní.
1: No, já jsem vlastně do ní byla obsazená mojí švagrovou a to jo? Úplně nechtěně, protože tenkrát za Kláru Cibulkovou, která tuhle tu roli hraje, tak byla v jiném stavu, tak se hledal záskok a já jsem v té době byla ještě na mateřský a Michal přišel domů a tak se Zuzkou se svojí ženou špekuloval, že kdo teda, jestli Petra nebo Hanka. A Zuzka říká, no Petra, já jsem kdysi hrála představení společně s Radkem Zimou, ale s Radkem Valentou, s kterýma jsem se teď sešla v Chicagu, činoherní zpracování Carmen. Takže tam to bylo taky o vášni a Zuzka říká, no jasně, teď hrála tenkrát Petra tu Carmen. Načiž Michal úplně prej stuhnul, zčervenal a říkal, ale já jsem myslel Petru Špalkovou. Přece nemůžu hrát tohle se svojí švagrovou.
0: Se švagrovou, no.
1: Načiž mu Zuzka řekla, ale prosím tě, teď je to jenom jako, ne?
0: Aspoň doufám.
1: Tak na to Michal se říct, no je to jenom jako a tak se to vlastně, to nakonec tak vyplynulo, že jsem si zahrála tuhle roli a i když se Klára vrátila, tak se alternujeme, protože má i zároveň roli tam ve studiu, takže aby se společně mohli nasadit tyhle ty dvě věci, tak já mám možnost si to zahrát.
0: Jděte se, milí posluchači, podívat na představení, kdo je tady ředitel Dušandova divadla, abyste viděli, jestli to opravdu je jenom jako...

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Posloucháte Tandem a v něm herečku Petru Jungmannovou. Tak co jsme ještě neprobrali, myslím si, že se věnujete taky Petru dabingu, moderování, třeba se účastníte benefičních koncertů, třeba ve prospěch nadačního fondu dětské onkologie Krtek. No ale co pak teď, když nám začíná rok 2012, vlastně od toho roku čekáte? Co vás očekává? Jaké scénáře jsou třeba na vašem stole? Jaké nabídky přišly?
2: Tak já bych hlavně chtěla říct, že to moderování, to je spíš otázka toho, že s nadačním fondem Krtek vlastně spolupracuju nějakým jiným způsobem, a ne, že bych se cítila jako moderátorka. Do téhle profese bych vám teda nelezla.
1: Že byste se nám nemontovala do
2: profese. Ne. Určitě ne. Nebudu se montovat do tohle řemesla. Není to moje parketa úplná, ale jsem ráda, že jsem si to někdy mohla vyzkoušet. Dabing taky teď už tolik nedělám, dělala jsem hodně v Brně. Když jsem teď měla možnost něco dabovat v Praze, tak jsem si uvědomila, jak je rychlej spát. Tady ta profese dostala, takže tam bych musela leco zdohánět ještě. A s vyhlídkou roku 2012, tak já zatím to není tak, že bych byla přeplněná nabídkama, to určitě ne, ale zatím to, co mám, tak mě dělá radost a umožňuje mi to i to rozdělit si ten čas mezi práci a svoje děti a svoje nejbližší. Takže já si teď budu se protancovávat životem v rámci Chicaga a budu si užívat ještě pořád trošku ten dětský svět mých kluků a budu se těšit na to, co přijde.
1: Ať se daří, ať máte pořád takovou radost z práce i z rodiny, to vám samozřejmě moc přeju. Prostě ať se ten rok 2012 pro Petru Jungmannovou vydaří. Mějte se hezky a díky a nashledanou.
2: Děkuju za pozvání a taky všem posluchačům krásný rok.
0: Tandemu s Janem Rosákem.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
4: Vybíráme je pro vás každý den.
3: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

Pojem krása je velmi komplikovaný a do dnešního dne neexistuje jeho ucelený a všeobecně platný výklad. Je to však pojem nejvyšší hodnoty a najdeme ho v mnoha písních. Některé jsme vybrali do dnešního pořadu Muziky muziky, další díl zařadíme brzy. Píseň Třeboň, město krásné napsali Áda Školka a Vladimír Salčák, slyšeli jsme ji v podání Waldaufinky. Co si vlastně představujeme, když někdo vysloví slovo krása? Kdo dokáže říci, co to krása vlastně je? A shodneme se na tom, co je krásné? Ve všem určitě ne, každý máme svůj vkus a úhel pohledu. Jistě se ale shodneme na tom, že i žízeň může být krásná. Písničku o tom napsali Antonín Bulka a Václav Vocásek, zpívají Jiří Bárta a Stáňa Foštová a Jaroslav Kopejtko vám přeje příjemný poslech.

myslivecké kapely Atlas Miroslav Čepický, který ji také společně s trumpetistou Václavem Faltýnem naspíval. Najdete ji na albu Atlasu se stejnojmenným názvem Krásně je nám na světě. Nám je spolu krásně zase zpívají v další písni solisté Waldoufinky. Písnička je od Karla Waldoufa a Bohuslava Nádvorníka, autora takových textů jako Tvé vlasy kvetou, maminko, Svítá, svítá, Tři bílé břízy, Vesnice spí nebo Pampelišky.

Písnička dozněla, hráli nám Babouci a my můžeme na závěr dnešního pořadu muziky, který je už po třetí o všem, co je krásné, slyšet ještě jednu krásnou hudbu, i když, jak už bylo řečeno, pojem krása je sám o sobě velmi složitý. Vysvětlit jej takovým způsobem, aby fungoval univerzálně na cokoliv, co právě nazýváme krásným, se dosud nepovedlo. Jaroslav Kopejtko se s vámi loučí, přeji vám, ať je vám krásně všude tam, kde posloucháte rádio vašeho kraje, třeba v Neměnicích, Semněvicích, Pocinovicích nebo Vešlovicích, a posíláme vám krásnou skladbu od Josefa Tumse s názvem Abend in Böhmerwald, hraje soubor Die kleine Blechmusik. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Devadesátiny slaví v těchto dnech básník, textař, herec, scénárista a také věhlasný a oblíbený cimrmanolog Miloň Čepelka.
1: Je autorem několika televizních a rozhlasových her, pohádek, písňových textů, několika básnických sbírek a dalších titulů.
0: Jeho hlas známe nejen z divadla Járy Cimrmana. Připomenout si ho můžeme v následujících dnech v řadě dalších pořadů Českého rozhlasu Pohoda.
1: Ve středu 23. září to bude můj pořad tandem s Janem Rosákem. Ve čtvrtek 24. září zalistuje Miloň Čepelka kronikou orchestru Karla Vlacha. V sobotu 26. září nás čeká tobogan v pyžamu Aleše Cibulky. A 28. září se ještě můžete zastavit v nostalgickém muzeu zábavy, v němž Miloně Čepelku uvítal Ondřej Suchý.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

hezký a ničím nerušený poslech rozhlasové diskotéky Zpátky si dám tenhle film přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott.

čím byl bych rád? Melodie Petra Habky z filmu Růžové sny režiséra Dušana Hanáka, kterou otextoval Zdeněk Borovec, zahájila naše dnešní hudební setkání. Petr Habka mi ji nabídl koncem 70. let minulého století. 14. května letošního roku se v Pražském hudebním divadle Karlín uskutečnil slavnostní večer předávání výročních hudebních cen Anděl 2013, které uděluje Akademie české populární hudby. Zatímco já jsem od pořadatelů obdržel speciální cenu za celoživotní dílo, hudební skladatel Petr Habka, který se den předtím dožil 70 let, vstoupil rozhodnutím akademiků do síně slávy. Celé naše dnešní hudební setkání bude věnováno právě Petrovi Habkovi, úspěšnému skladateli moderních šansonů, filmových melodií a velkých hitů, lvů salonů a výrazné umělecké a lidské osobnosti, jakých naše populární hudba do té doby neměla. Petr Habka je originální, typický, jedinečný, individuální.

Milovník hudby, žen a života Petr Hapka se narodil v rodině operetní zpěvačky a malíře. Traduje se, že mezi jeho slavné předky patří slavný operetní skladatel Franz Lehár. Hrát na klavír se díky vrozeným vlohám prý naučil už ve 3 letech a ve 4 se už pokoušel psát první písničky. Jednou mi Petr vyprávěl, že když mu bylo 13, zjistil, že zaujme děvčata daleko víc tím, když jim ve třídě zahraje na klavír, než když jim předvede, jak umí hrát s klukama fotbal. To prý byla ona rozhodující chvíle, kdy se rozhodl pro dráhu hudebního skladatele. Od 10 hrál Petr Hapka na violu a v první polovině 60. let právě hru na violu studoval na pražské konzervatoři, aby si posléze k tomuto nástroji přibral ještě zpěv. Na konzervatoři navštěvoval navíc dramatické oddělení našeho velkého oblíbence Oldřicha Nového. Později se Petr Hapka přiznal, že do školy chodil vlastně jen kvůli představiteli filmového Kristiána, který mu psával káravé dopisy kvůli jeho špatné školní docházce a ze všech sil se snažil Petra na konzervatoři udržet. Petr Hapka je má ve svém domě nedaleko zříceniny hradu Okoř dodnes zarámované. Profesor Oldřich Nový prý ve svém žákovi zanechal pocit, že kdykoliv by snad porušil pravidla noblesy, uvidí profesoru varovný prst. A bylo to právě dodržování těchto pravidel, čím si po celý svůj život Petr Hapka získával obdiv žen.

V roce 1964 složili Petr Habka s textařem Petrem Radou skladbu nazvanou Malá píseň a poslali ji do tehdejší Československé televize. Tam si ji poslechl hudební dramaturg, skladatel a pozdější úspěšný klavírista Jiří Malásek a nabídl mi ji k naspívání. Líbila se mi, a tak jsem ji nahrál s velkou chutí. A zalíbila se i posluchačům, kteří ji však vzali na vědomí spíše pod náhradním názvem Bach se mi přes rameno dívá.

60. letech začal Petr Habka působit jako klavírista v malých pražských divadlech Proton, divadlo dnešního dne a Paravan. V posledně jmenovaném na sebe vůbec poprvé upozornil jako skladatel. V šesté dekádě minulého století působil ve skupině Tornádo. V letech 1967 až 70 byl dirigentem Krejčova legendárního a hned z kraje normalizace zakázaného divadla Za branou, pro které složil hudbu k inscenacím Provaz, O jednom konci, Hodina lásky, Zelený papoušek a Lorenzaccio. S divadelním souborem podnikl v té době mnoho zahraničních zájezdů. Když jsem v roce 1967 naspíval Habkovu a Borovcovu píseň Oříšek pro popelku, netušil jsem, že mi pak díky filmové pohádce režiséra Václava Vorlíčka Tři oříšky pro popelku s Libuší Šafránkovou a s Pavlem Trávníčkem a díky písni Kde pak ty ptáčku hnízdo máš vstoupí zřejmě nejslavnější pohádková postava všech dob do života a do repertoáru ještě jednou.

0: naši hudební scénu znamená v případě Petra Habky klíčový přínos především jeho dlouhodobá spolupráce s Hanou Hegerovou, v níž nalezl ideální interpretku svých šansonů a jejíž repertoár obohatil v 60. a 70. letech mimo jiné písněmi Kázání v kapli betlémské, Píseň o malíři, Pohrdání, Být tak Madonou, Penzion na předměstí, Rozvod, Svatební píseň, Hra či Já ráda vzpomínám. Zatímco jiní naši autoři, když napsali melodii, nabízeli textaři a zpěvákovi tu melodii jakousi svahilštinou, jak jsme říkali, takovou angličtinou, jakoby, aby to znělo už mezinárodně, to se to samozřejmě nabízí, tak Petr Habka opět byl typický a originální. On nabízel ty svoje melodie svahilštinou, ale francouzskou. Je me le francouzon, le francouzon. Aby prostě dokázal, že on je chansonnier, on se liší. Zatímco v 60. letech texty psal na Habkovy melodie vesměs Petr Habka a Pavel Kopta, v následující dekádě Zdeněk Rytíř, album Hany Hegerové Potměšilý host z roku 1987, odstartovalo Habkovu dodnes trvající a mimořádně úspěšnou spolupráci s Michalem Horáčkem. Ze všech písní, které Petr Habka a Michal Horáček pro Hanu Hegerovou napsali, je jim šansonierka nejvíc vděčná za Levandulovou. Podle jejich slov to byl ten správný cajdák, po kterém vždycky toužila. A její první skutečný hit. Do té doby totiž neměla vlastně žádnou píseň, kterou by vysílal rozhlas. Pořád ze všech stran slyšela, že její písně jsou příliš náročné a tudíž se do rozhlasového vysílání moc nehodí. Až Levandulová všechno změnila a hraje se dodnes. Osobně má ale Hana Hegerová z tvorby tandemu Habka Horáček nejraději píseň Kdo by se díval na zpátek z alba Strážce plamene. Ta je podle ní zcela výjimečná.
1: Zas jede jaro v plné slávě, náš zelený a zlatý král, i svaté panny z katedrál už nepláčou tak usedavě a zhlížejí se ve Vltavě jak v střepech levných zrcátek. Snad byla zima,

jsou věci, které Petr Habka nadevše miloval a miluje. Zvířata, ženy, motorky, Harley Davidson a stará auta. Staromilcem je i v oblasti filmů pro pamětníky a starých fotografií, které mají patinu zašlých časů. Sám o sobě mnohokrát prohlásil, že je vetešník. Vždycky se rád obklopoval starými věcmi a jeho dům na Okoři na mnoho lidí působí jako muzeum nebo skanzen. Ví se o něm, že historické kousky sbírá, proto mu je lidé často jen tak nosí nebo je dostává jako dárky. Jeho ale stejně nejvíc baví proces jejich objevování. Tedy když někde, kde to nečeká, najde něco krásného. Nejde mu o to, aby to bylo Bůh ví jak vzácné, ale aby to na něj dýchlo atmosférou, duchem nebo příběhem. Když si jezdíval po Čechách a prosil lidi, aby ho pustili na půdy svých domů, jestli tam něco zajímavého nemají. A protože často narazil na zamítavou odpověď, neváhal a udělal si zkoušky na hubení voz a sršňu, aby mohl cizí půdy navštěvovat legálně a hledat, jestli mu tam něco nepadne do oka. Stejně jako půdy miluje Petr Habka bazary. Jeho oblíbeným bazarem byl po dlouhá léta bazar u svaté Kateřiny nedaleko pražské botanické zahrady, s jehož majitelem se dobře znal a s nímž měl ve starých věcech společnou zálibu. Rádi hádali, co na co je, případně proto hledali nové využití. A ještě jedna věc byla pro Petra Habku na bazarech nesmírně přitažlivá. Smlouvá se v nich vášnivě a divoce. Tohle všechno dobře věděl textař Zdeněk Rytíř. A tak mi v roce 1974 napsali s Petrem Habkou nádhernou baladu Dívka z obrazu.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Karel Gott, Zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
3: Velmi úspěšná byla spolupráce Petra Habky s filmovou režisérkou Věrou Plívovou Šimkovou. Možná si i vy ještě dnes vzpomenete na jejich filmy Jak se točí rozmaríny, Krakonoš a lyžníci, Brontosaurus, Mrkáček Čiko, Artuš, Merlin a prchlíci nebo Kruh. A nesmím zapomenout na film Páni kluci z roku 1975, ke kterému napsal scénář herec a režisér Vít Olmer. Jde o volné zpracování slavného románu Marka Twaina Dobrodružství Toma Sawyera. Píseň Petra Habky a Zdeňka Rytíře Nestůj a pojď v interpretaci Václava Neckáře se pak tomuhle půvabnému snímku plnému humoru a letní pohody velice hodí.

Petr Hábka byl dvakrát ženatý a už 24 let je mu nejblíže kostýmní výtvarnice Olga Michálková, se kterou má syna Kašpara, jedno ze svých 7 dětí. Ať se ženy po jeho boku velmi často střídaly, podle mne jeho hudbě velmi prospívaly. Petr často říkával, že jediná kritika, která mu pomáhá, je chvála. A té se mu dostávalo vrchovatě od všech. Nejen od jeho přítelkyň. Michal Horáček mi vyprávěl, že ho až zaráží, jak hluboký nezájem má Petr Hábka o politiku. Jednou o něm dokonce prohlásil, Petr měl dobrý nos na politiku, že se do ní nikdy nepustil. Odmítavý postoj měl Petr Hábka po celý život také ke sportu. Jeho dlouholetá partnerka Olga Michálková ho prý viděla sportovat snad jen dvakrát. Jednou, když jel na kole, a jednou, když seděl na koni. Seděl, nikoli jel. Když se ho jeden novinář zeptal, pane Hábko, sportujete? Petr mu pohotově odpověděl, ano. Ovšem jediným mým sportem jsou skoky do tmy. Přesto má spolu s Jiřím Svobodou a Rudolfem Liškou na kontě jednu píseň s ryze sportovní tématikou. Začátkem 80. let napsali totiž pro Jiřího Korna píseň Windsurfing.

Od začátku 70. let se začal Petr Hapka výrazně prosazovat jako autor filmové hudby a vedle Zdeňka Lišky a Luboše Fischera se stal v této oblasti jedním z našich vůbec nejplodnějších tvůrců. Dnes má na kontě hudební doprovod k bezmála stovce celovečerních filmů a televizních seriálů. Mimořádně úspěšná byla jeho spolupráce se slovenským režisérem Jurajem Jakubiskem. Napsal hudbu k jeho filmům Nevera po slovensky a Perin Baba, ve které vytvořila hlavní roli Giulietta Masina, vynikající italská herečka a manželka slavného filmového režiséra Federica Felliniho. A nesmím zapomenout na film z roku 1983, Tisícročná včela, velkolepou ságu zednického rodu Pichandovců, odehrávající se na přelomu 19. a 20. století. Tenhle film přinesl Jurej Jakubiskovi s přispěním hudby Petra Hapky a titulní písně Běh času v podání Mariky Gombitové s textem slovenského básníka Lubomíra Feldeka po letech opět mezinárodní uznání. Tisícročná včela byla na Mezinárodním filmovém festivalu v Benátkách oceněna Zlatým Fénixem. Federace filmových klubů ve španělské Sevillě filmu udělila cenu za nejlepší film a v roce 1990 vyhlásili českoslovenští novináři tento film nejlepším filmovým dílem 80. let.

0: Už jsem se dnes zmínil o tom, že Petr Habka je známý svým zájmem o říši zvířat, svět hmyzu a motýlů. Má rád všechna zvířata a od dětských let trpěl, že si nějaké zvíře, které si zrovna oblíbil, nemohl vzít domů. Ale stejně nosíval domů kuny i sisly a starala se o ně jeho maminka, byť za to Petra peskovala. První skutečnou písničku prý složil Petr Habka v 5 letech a pojmenoval ji Maminka je kočička. Mamince ji hrával ve chvílích, kdy něco provedl a ona se na něj zlobila. Kočky se staly jeho celoživotní vášní a byly doby, kdy se na zahradě jeho dobového domu s renesančními klenbami na náměstí malebné historické vesničky Okoř proháněl pejsek Josef, loskuták, Fredka a nějakých 20 koček. Dalším režisérem, jehož filmy si jen těžko umíme představit bez hudby Petra Habky, je Juraj Herz. Na mysli mám filmy Holky z porcelánu, Křehké vztahy, Buldoci a třešně, Gagman, Horor upír z Feratu, nebo pohádky Pana a netvor, Deváté srdce a Císařovy nové šaty. Je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Pan Goldsticker byl na kompletním lékařském vyšetření. Když se vrátil 3 týdny poté, co byly všechny náročné testy dokončeny, jeho lékař povídá, na váš věk jste na tom velmi dobře. Pan Goldsticker byl těmi slovy poněkud znepokojen a tak se ptá lékaře, myslíte, že budu živ do 80, pane doktore? No, kouříte nebo pijete pivo? Se ptá doktor. O to ne, odpověděl pan Goldsticker, to jsem nikdy nedělal. Poté se lékař ptá, jíte grilované stejky či žebírka? Ne, slyšel jsem, že červené maso je velmi nezdravé, povídá Goldsticker. Trávíte hodně času na slunci, třeba hraním golfu? Ptá se lékař. Ne, to ne, povídá Goldsticker. Pak se lékař zeptá, sázíte, řídíte rychlé vozy nebo běháte za ženskými? Ne, zní odpověď. Nic z toho jsem nikdy nedělal. Lékař se pak podívá na pana Goldstickera a povídá, prosím vás, co je tohle za život? Tak proč teda se chcete dožít 80 let?
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: Mějte se nádherně a nezapomeňte, že zpátky si budeme dávat film mého hudebního života znovu za týden ve stejný čas opět na Dvojce Českého rozhlasu. Už teď se na vás těším. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Začíná Pohodové ráno s Václavem Kubou.
2: A já vám přeji pěkný pátek. Jsme v druhé polovině září, což je, řekl bych, takové poslední období, kdy se dá sázet na ještě vcelku příjemné počasí, a tomu odpovídá i obrovské množství venkovních akcí, slavností a trhů, které se o tomto víkendu odehrají po celé republice. Kdo to má rád, má skutečně z čeho vybírat. A jednu takovou pozvánku pro vás budu mít už za malou chvíli. Ostravská zoologická zahrada totiž i letos pořádá Den pro seniory. Návštěvníci, kteří mají alespoň 60 let, můžou zahradu navštívit úplně zdarma. A to není zdaleka všechno. Podrobnosti přidáme s mluvčí ostravské zoo Šárkou Novákovou. Těch témat nás ale v Pohodovém ránu čeká mnohem víc. Probereme houby, česnek i korunovační klenoty. Zkrátka bude to pestré. Což platí i pro muziku. Teď si můžete broukat s Petrou Černockou.

0: Jí po celý rok dnes necháme trochu stranou. Vy jste totiž už na sobotu vyhlásili Den pro seniory. A ten už u vás také má určitou tradici, jestli se nepletu.
1: Ano, probíhá vlastně každý rok, pokud do toho nezasáhne nějaká vyšší moc. A připravujeme vlastně speciální program vždycky okolo toho 15. nebo poloviny září. Letos to tedy vychází na 19.
0: A věříme, že tentokrát žádná vyšší moc nezasáhne. Ovšem, když se řekne Den pro seniory, to neznamená, že by měli třeba děti vstup zakázaný ten den.
1: Rozhodně ne, určitě mohou přijít všichni, třeba seniori se svými vnoučaty, celé rodiny samozřejmě i tak to i chodí, protože jsme rádi, že ZOO není vnímána stále jako jenom pro rodiny s malými dětmi, ale napříč vlastně všemi skupinami, a to klidně i seniorskými. Jenom prostě tento den je speciálně pro ně určený a mohou využít i jistých výhod a slev.
0: No a to nás právě zajímá, jak to celé tedy bude probíhat.
1: Čili seniori nad 60 let, kteří se prokáží platným průkazem s fotografií, tak si mohou užít volného vstupu tento den. A pak jsou připraveny ještě další aktivity. Od 10 hodin je zařazena v programu v podstatě tradiční komentovaná prohlídka, zaměřená tak trošku právě na vzpomínání, tak trošku i na to, co je v ZOO nového, protože opravdu někteří seniori přijdou do ZOO po mnoha letech a vzpomínají, jak si to pamatují oni a co se za tu dobu změnilo, ale jsou zase tací, co chodí pravidelně, takže i vlastně sledují všechny ty novinky a události a mohou porovnávat s těmi minulými léty.
0: Já se musím trošku smát, protože jak vám zavítám třeba tak jednou za 3 roky a ono to stačí na to, abych tam pokaždé našel něco nového.
1: Ano, někdy jsou to změny menší, někdy jsou to změny větší. Letos si troufám říct, že věřím, že všichni budou překvapeni a snad i nadšení z nového pavilonu, který je teprve pár týdnů vlastně otevřený a je hned za vstupem do zoologické zahrady, a to je amfibiárium, takže to je taková letošní opravdu velká novinka. Speciální pavilon pro obojživelníky, tak snad si každý tam najde to své a nechá se zaujmout právě pro tuto skupinu obratlovců, která taky patří k ohroženým, a proto ji takto snažíme i prezentovat a zařadit do naší zoologické zahrady.
0: Říká Šárka Nováková, mluvčí ostravské zoologické zahrady. Jestli jsem to správně postřehl, tak abych se mohl zúčastnit toho dne pro seniory, tak nepotřebuji žádnou rezervaci, žádnou speciální vstupenku.
1: Ne, nepotřebujete. Areál je veliký, takže kdo bude chtít přijít, ať přijde, budeme se všichni těšit, protože navíc každý, kdo přijde, tak se spolu s námi podílí na záchraně těch nejohroženějších druhů, protože 5 korun z každého vstupu je vlastně věnováno na speciální účet, který tyto projekty podporuje.
0: Paní Nováková, vy už jste zmínila jednu z těch velkých novinek, které v ZOO máte, protože máme ještě chviličku času. Říkám si, je nějaká expozice nebo místo, které vy osobně v zoologické zahradě máte nejraději a doporučila byste nám ho?
1: Je to hrozně těžké říct, protože těch míst je tam hrozně moc. Ona totiž, naše ZOO není jenom zoologickou zahradou, ale i botanickým parkem. A kromě těch třeba teď momentálně nového amfibiária, tak je spoustu právě zákoutí na botanických stezkách, která jsou velice krásná a člověk by neřekl, že je téměř uprostřed v centru 3. největšího města v České republice, protože si tam sedne do zeleně pod staleté stromy a užívá si třeba pohledu na hladinu rybníka, kde se prohánějí vášky, zpívají ptáci a možná by se ani necítil jeden jako v zoologické zahradě, takže je to různorodé a možná i podle nálady, a těší mě prostě zahrada jako celek, ale děkuji za optání.
0: Pozvánku do ostravské ZOO nám do vysílání Pohody přinesla její mluvčí Šárka Nováková. Tak my moc děkujeme, ať se nejen Den pro seniory vydaří a zase někdy naslyšenou.
1: Já moc krát děkuji a taky se těším naslyšenou.
2: Český rozhlas Pohoda.

0: Hezky nám zpívali Marta a Tena, ale přiznejme si, ta realita je už trochu jiná. Většina z nás naopak má už nějaký čas po dovolené a navíc týdny neúprosně letí dál. A tak se po nedávno skončené sezóně pěstitelů cuket do akce opět dostávají houbaři. Jsou mezi námi jistě i nadšenci, kteří chodí do lesa celoročně, ale právě v období, které nastalo, se z houbaření stává pomalu celonárodní sport. A tak třeba já teď při každém otevření sociálních sítí narazím alespoň na jednu fotku košíku přetékajícího hřiby. Jsem popravdě dost špatný hledač. Ale právě proto jsou pro mě takové snímky důležitou zprávou, že má přinejmenším smysl se snažit, protože houby prokazatelně rostou. A to je dobrá zpráva. Mykologové totiž ještě během prázdnin upozorňovali, že letošní letní sezóna byla jednou z nejhorších za poslední léta. Naštěstí nám zapršelo a to pomohlo, což potvrzuje i specializovaná v uvozovkách houbová mapa. Tu najdete na webu chmi.cz, tedy na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu. A už pár let nabízí předpověď růstu hub, která vychází především z úhrnu srážek a průměrných teplot. Samozřejmě není houba jako houba. Na deštivé dny nejrychleji reagují takzvané saprotrofní houby, tedy ty, které nežijí v symbióze se stromy a často rostou i mimo les. 2-3 dny po dešti tak můžete jít například na žampiony, bedly, špičky nebo píchavky. Teprve až s odstupem po větších srážkách nástupují klasické hřibovité houby. Pokud byste tedy váhali, zda se vyplatí vyrazit do lesa, doporučuji zmíněnou mapu zkontrolovat. Pravděpodobnost růstu dělí do 5 kategorií, od velmi nízké po velmi vysokou. Dobrá zpráva je, že většina republiky se teď nachází ve druhém nejlepším stupni, tedy vysoká. O něco lépe je na tom sever země, naopak slabší šance na růst hub aktuálně hlásí Ostravsko, Zlínsko nebo Jihlavsko. I přes všechny vědecké modely a meteorologické mapy má ale stejně každý houbař ta svá tajná místečka, na která nedá dopustit. A nadcházející víkend tak bude ideální příležitostí prověřit i to, jestli funguje vaše osobní houbařská intuice.
1: Pohodové ráno a Václav Kuba.

0: vámi je Český rozhlas Pohoda, dospívala nám Marie Rotrová a jaké počasí nás čeká dnes a také o víkendu, to probereme i tentokrát s Alenou Zárybnickou.
1: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
0: A tak přejeme dobré ráno na Kavčí hory.
2: Pěkné ráno.
0: Aleno, jaký nás čeká pátek?
2: Bude přibývat oblačnosti, jestli je teď někde polojasno, zejména v Čechách, pak může být přes den i přechodně až zataženo. Během dne se na severozápadě, případně západě území lokálně může objevit slabý déšť, anebo přehánka spíš na horách. Na večer srážky ustanou, pokud se tedy vůbec objeví, a oblačnosti bude ubývat. Maxima budou nejčastěji mezi 18 a 23 stupni Celsia, pokud bychom narážili na hory z 1000 metrů, bude kolem 13. A foukat bude slabý, přes den většinou mírný západní až jihozápadní vítr. Rychlost bude mít mezi 2 a 6 metry za sekundu.
0: Zářijové víkendy umí být někdy svým počasím i poměrně hodně sympatické a zdá se, že sobota by taková mohla být.
2: Ano, sympatický přívlastek sympatický pro den, kde sice po ránu bude relativně chladno, čeká na svěží ráno s minimem mezi 10 a 6 stupni Celsia, ale zároveň pak slunečný den převážně polojasno, ráno ujediněle s mlhami. A maxima by se měla dostat na 19 až 24 stupňů Celsia. Přitom bude foukat většinou mírný západní, jihozápadní vítr. Rychlost bude mít mezi 2 a 6 metrů za sekundu. A jak tak koukám oproti včerejšku, vlastně ta čerstvá dnešní předpověď právě pro sobotu stupeň přidala.
0: No, zároveň je to taková jednoduchá, stručná předpověď. To v neděli už to bude o něco komplikovanější.
2: To proto, že přes nás bude přecházet studená fronta, na ní se místy může objevit déšť. Tedy zpočátku polojasno, od severozápadu postupně oblačno až zataženo a odpoledne a na večer se místy přidají přehánky nebo právě zmiňovaný déšť. Ráno 13 až 9 při déle trvající zmenšené oblačnosti až 7 stupňů. Na rozmezí pro odpolední maxima širší, na jihu Moravy může být ještě až 25, jinak 19 až 23 stupňů Celsia. A foukat bude slabý, postupně mírný jihozápadní nebo západní vítr, rychlost bude mít mezi 2 a 6 metry za sekundu a bude se měnit za frontou na severozápadní.
0: Za celý týden předpovědí děkujeme Aleně Zárybnické. Přejeme hezký, byť v České televizi pracovní víkend a zase brzy naslyšenou.
2: Budu se těšit, pěkný den.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: I dnes je pro vás na Pohodě nachystaná bylinková lékárna. A tentokrát se budeme věnovat rostlině, kterou všichni důvěrně známe. Česnek je nejen hojně užívané dochucovadlo, ale taky přírodní zázrak pro naše zdraví. Obsahuje spoustu vitaminů, vápník, selen, jod a další látky, kterými posiluje organismus. Podporuje hojení ran, dokonce snižuje krevní tlak, čistí cévy a v neposlední řadě ničí parazity ve střevech. A právě proto se dnes česneku věnuje Eva Bucharová.
1: O takzvaných vnitřních parazitech se v poslední době dost mluví. Zatímco veterináři s vnitřními parazity počítají a také proti nimi umí bojovat, klasická medicína parazity víceméně přehlíží. I když můžou být u člověka příčinou mnoha nespecifikovaných potíží, přitom můžeme údajně s těmito potížemi parazity žít i dlouhá léta. No, je to kontroverzní téma. A proto si dneska dáme česnek. Česnek dobře detoxikuje, protože stimuluje činnost jater. Dokonce krev pročistí natolik, že se stává nepříjemná pro hmyz, jako jsou blechy nebo komáři. V našich končinách je česnek samozřejmě oblíbeným kulinářským doplňkem, ale taky nedílnou součástí lidového léčitelství. Dokáže si poradit s bakteriemi, také viry nebo plísněmi, má i protizánětlivé účinky. Dneska si připravíme česnekovo-cibulový nápoj proti vysokému tlaku a k pročištění trávicího ústrojí. Jak na to? Vemte 5 stroužků česneku, 2 cibule, 3 deci vody a 4 lžíce medu. Česnek i cibuli oloupejte, rozkrájejte a vařte 4 hodiny. Vývar předsyťte a přidejte med. Užívejte 2x denně polévkovou lžíci. A nakonec mám pro vás svůj kulinářský tip. Zkuste stroužkem česneku vymazat mísu, ve které servírujete salát.
2: Tady je Pohoda.
3: Český rozhlas Pohoda.

0: narozeniny.
1: A vás, milí posluchači, zveme na jedinečnou narozeninovou oslavu.
0: Kdy? Ve středu 30. září od 14 do 15 hodin.
1: Kde? V Radiokafé Vinohradská 12.
0: Čeká vás skvělá živá hudba. Osobnosti, které znáte od mikrofonu Českého rozhlasu Pohoda, dorazí i herec Josef Dvořák, Marie Formáčková nebo sportovní novinář Jaroslav Suchánek.
1: Těšíme se na vás ve středu 30. září odpoledne na oslavě našich pátých narozenin. A chcete-li být u toho, nezapomeňte si prosím rezervovat svoje místa.

odemknout dveře korunní komory, vyzvednout klenoty a bezpečně je přenést do Vladislavského sálu. Tak začala cesta jedněch z nejvýznamnějších symbolů české státnosti na jejich letošní výstavu. Od zítřka si korunovační klenoty tak opět můžeme prohlédnout a pozveme vás hned po písničce.

0: Korunní klenoty jsou většinu roku ukryté za dveřmi korunní komory ve svatovícké katedrále. Ale poté, co je teď pár dnů měli možnost ve Vladislavském sále obdivovat školní třídy, se výstava otevře zítra i pro veřejnost. Připomíná 500 let od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn.
1: Sedm klíčníků jeden po druhém odemkli svými unikátními klíči malé dveře v rohu kaple a vstoupili do korunní komory. Po zhruba 5 minutách odtamtud vynesli 3 schránky, ve kterých je uložená svatovícká koruna, královské žezlo a jablko. Pražský arcibiskup pak pronesl před klenoty krátkou modlitbu a následoval společný zpěv svatovíckého chorálu. Památkáři v bílých rukavicích klenoty uložili do téměř metr dlouhé červené schránky s víkem, kterou členové hradní stráže pak přinesli do Vladislavského sálu. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

Jak jsme během rána zjistili, tento víkend začíná působit jako ideální pro každého, kdo nechce zůstat doma. Alena Zárybnická potvrdila, že bude pěkně na vycházku a i těch chystaných akcí je velké množství. Do ostravské zoo a na korunovační klenoty jsme vás už pozvali. Zajet můžete ale třeba i do Benešova, kde po celý víkend probíhá festival parních lokomotiv. Fanoušci letadel asi dobře vědí, že v Ostravě pak probíhají dny NATO. A vinobraní nebo festivalů dobrého jídla a pití najdete po celé republice tolik, že bych to nestihl do 9. hodiny ani vyjmenovat. A tandem Jana Rosáka posouvat nemůžeme, ale pokud vás tyhle akce baví, stačí se začíst třeba do místních novin a zpravodajů nebo zaběhnout na internet a je velká šance, že nějakou takovou akci ve svém okolí objevíte. Ať už tedy v klidu nebo někde ve společnosti, hlavně ať je pro vás ten následující víkend co nejpříjemnější. A Václav Kuba se bude těšit zase brzy, na pohodě, naslyšenou.

0: 90. na Pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na Pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Hezký den z Tandemu přeje všem posluchačům Jan Rosák. Mým dnešním hostem je přednosta v Institutu experimentální medicíny, tedy slavného IKEMu v Praze. Jsem velmi rád, že pozvání k nám přijal profesor dr. Luděk Červenka, kandidát věd MBA. Jestli dovolíte, pane profesore, tak bychom po písnice začali vyprávěním v Českých Budějovicích. Vítám vás u nás.
3: Děkuji moc za pozvání.
2: České Budějovice, tak to je jasné. Mimochodem, myslím, že se to říká i v Járovi Cimrmanovi. V Budějovicích by chtěl žít každý. Vy jste se tam narodili, jestli se neplatí.
3: Ano,
2: ano, takže se tam za chviličku vrátíme.
0: Tandem Jana Rosáka. Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
0: a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je profesor Luděk Červenka a jak jsem už v úvodu naznačil, tak se narodil v Českých Budějovicích a jak říká Jara Cimrman, každý by tam chtěl žít. Je to pravda? Souhlasíte s tím?
2: To já myslím, že jo. Že jižní Čechy jsou krásný a Český Budějovice jsou taky hezký, když já tam teď moc nejezdím. Já jsem se
1: tam
2: narodil.
1: Jak dlouho jste tam žil?
2: No, tak my jsme tam žili do roku 72. Pak jsme se odstěhovali do Žiliny, kde jsme strávili pár let s rodičema. Tatínek tam pracoval na vysoké škole.
1: Tatínek byl také lékař nebo je lékař?
2: Ne, tatínek je dopravní inženýr a když okolo roku 68 v rámci federalizace byla vysoká škola dopravní přeložena do Žiliny na Slovensko, tak jsme se tam přestěhovali. Pár let jsme tam strávili, můj mladší bratr se tam narodil a já jsem tam vlastně až chodil až do první třídy. A pak jsme se vrátili nazpátek.
1: To tam možná tatínek učil taky Karla Štědrého, který absolvoval v Žilině vysokou školu dopravní.
2: Doufám, že ho neučil.
1: Karel Štědrý se tomu naštěstí potom vůbec nevěnoval už tomuto oboru. No, ale vy jste předpokládám, jak jsi měl někde asi buď to v rodinných genech, anebo nějaký příklad, protože jste se odrodil takhle.
2: Odrodil jsem se.
1: Od toho inženýrství.
2: A já musím říct, že odrodil jsem se hlavně asi zásluhou mého tatínka. A to čistě, to říkám zcela otevřeně, z pragmatických důvodů. Já jsem nechtěl studovat medicínu, měl jsem úplně jiné zájmy.
1: Jaké?
2: Mě zajímaly tak jako ekonomie, práva a chtěl jsem studovat práva. Ale já jsem maturoval v roce 1986 a tatínek by řekl poučen touhle tím obdobím po roce 1970. Na to dokonce svého života nezapomenu a všude to říkám, tak řekl, milý synu, ty jsi se úplně zbláznil. Ty jsi v zemi bez práva jít studovat práva. No, nemusíš proti režimu aktivně vystupovat, ale jako aktivně s ním kolaborovat, to snad jako není možný. Takže vyber si jakoukoliv školu, jen ne ty práva. A já jsem si vybral tu medicínu a musím říct, že jsem si ji vybral tak vlastně náhodou, protože vzala mi ta medicína vždycky připadala pořád jako prestižní, tak jsem si řekl, tak půjdu na tu medicínu. Pak jsem měl taky slíbeno, protože já mám modrou knížku, že když mě na tu vysokou školu nevezmou, tak příští rok si můžu jít na ty práva. Já jsem se přihlásil na tu medicínu, ale to já neříkám kvůli tomu, a pak jsem se na ní začal hodně učit, protože jsem se na ní chtěl jako dostat. A musím říct, že jsem vlastně asi první v rodu jako z obou stran, jak Červenků, tak Šimánků, o kterém já aspoň vím, že na medicíně je. Já to jako nelituju, ale říkám, byla to úplná náhoda.
1: Takže vás jaksi ne jako kluka bavilo třeba biologie nebo
2: ne,
1: zvířátka nebo takhle.
2: Ne, zní to úplně paradoxně, vůbec mě to nebavilo. Naopak skutečně jsem tíhnul paradoxně, bych řekl, spíš jako humanitním jako oborům.
1: No, ale předpokládám, že vás ta medicína potom popadla přímo tedy, jak si...
2: Ne, mě bavilo hodně. Já myslím, že medicína je hezká škola. Je to hezká škola.
1: Jako... Stupňovalo se to s tím studiem?
2: Jo, já myslím, že se to stupňovalo. Jako stupňovalo to ten první ročník, kde ono to není moc tam, jak se učíte tu anatomii, ten telefonní seznam.
1: To je záběr, ano.
2: Tak ono je to spíš jenom takovým, já říkám, selekce jako lidí, aby jako se prokázala ta jako vůle. A pak mě to začalo bavit, ono vás to baví, jako, protože já si to uvědomuji i teď zpětně, když učím, ve skutečnosti jste v kroužku nebo ve třídě jako s inteligentními lidmi, kteří jako na nich vidíte ten zájem. Většina z nich tam není jako já náhodou ten obor, takže žijete v tom kruhu, baví vás to. A pak je to opravdu jako hodně zajímavý. Jo? Prostě je to zajímavý, poznáváte, tam se neučíte jenom jak léčit, jak to, ale jako vlastně to tělo funguje, co a tak různě, a to tak spoustu věcí, najdete si tam spoustu oborů, je to moc hezká jako škola a myslím si, já to pořád i na těch studentech vidím, že 90% z nich to baví a ty, který to nebaví, to většinou skončí hned, jako tak po druhém, po třetím ročníku jdou se věnovat něčemu jinému.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Můj dnešní host, profesor doktor Luděk Červenka, kandidát věd MBA, titulů spousta, které používáte hlavně. Jak si profesor asi nejspíš?
2: Víte, že já je vlastně moc nepoužívám. Většinou mě v práci, bych tak řekl, ty, kteří jsou v uvozovkách mými podřízenými spolupracovníky, ty jako paní hospodářka, sekretářka, no, říkají vy, a jiní spolupracovníci jako říkají, byl byste tak laskav, to mě jako neoslovují. A moji spolupracovníci, s kterými skutečně spolupracují, mi jako říkají Luďku ty. Stejně staří a mladší mi říkají Luďku ty a ty starší mi říkají Luďku vy. Protože já jsem do toho IKEMu přišel jako mladý student, tak mi jako tak začali mi říkat Luďku. A tak, jak to bývávalo zvykem, ty starší nezačali mi tykat, ale říkali Luďku, byl byste tak laskav.
1: Já si myslím ale, že to oslovování vychází z velké části taky z natyrelu toho, kterého člověka. To znamená, jestliže se k tomu stavíte, tak jak si k těm lidem přátelsky, jako spíš jak si kamarád a kolega, nikoli jako mentor, nebo dejme tomu, já nevím, šéf, vedoucí, tak prostě se i jinak naváže ten kontakt.
2: Jde, to naše pracoviště je vlastně vědecký pracoviště, to, co já šéfuju. Takže to není, jak bych řekl, typická chirurgie. Na chirurgii to prostě vidíte, že tam je vojenská organizace, už jenom jak se přichází na to hlášení, protože tam jako musí být pořádek a tam je jasně,
1: to musí
2: být. Tam to velí, tam to musí být. Ano, tak mě to je vyselektovaný, už jenom takový zvyk je, vždycky býval, který mě překvapoval, když přišel přednosta, bych řekl ráno na hlášení do té místnosti, tak všichni povstanou, jak na vojně. Ano. Jo, to je bez ohledu. Když to u nás je nejdůležitější, ano, říkám první mezi rovnými a spíš jim jako sloužíte. Je to takový jako tvůrčí. Největší náš kapitál jsou ty lidi. Počínají těma lidmi, kteří starají o ty zvířata, laborantkami a samozřejmě nejvíc jsou to ty vysokoškoláci. No a já tak vlastně bych řekl, ty z jejich jako tvůrčí a práce, tak myslím si, že proč bych je měl ještě nějak jako šikanovat v úhodu.
1: Samozřejmě, to vás naprosto šlechtí. Že
2: k tomu, no, já myslím, že to šlechtí, takhle. Já myslím, že to je skoro i pragmatický.
1: Protože určitě, určitě.
2: Jako ty lidi doopravdy tvoří ty výsledky, ne já.
1: To se může jenom vyplatit. Ale já bych využil tohoto bločku našeho tandemu k tomu, abychom, nebo abyste vy tedy, spíš teď vysvětlil obor vašeho výzkumu. Mám tady poznamenáno renální fyziologie, renální hemodynamika, experimentální hypertenze se zaměřením na význam renin-angiotenzínového systému. A to jsou věci, které bychom teď vysvětlit měli asi. Dá se to říct stručně?
2: Dá se to říct stručně a jednoduše. Já se vlastně věnuju tomu, že se snažím pochopit pořád, jak fungují ledviny. Přestože my o tom víme doopravdy hodně, skoro všechno, tak se snažím pochopit, jak fungují ledviny normálně a jak fungují ledviny za určitých patologických stavů, to znamená za nějaké nemoci. A zejména se zaměřujeme jako na úlohu, jak fungují ledviny u lidí s normálním krevním tlakem a jak fungují u lidí s vysokým krevním tlakem.

0: A je to založené na takové jedné slavné hypotéze, že vlastně ten vysoký krevní tlak úplně původně vzniká díky tomu, že jsou poruchy ve fungování ledvin. A my se snažíme prostě na těch našich pokusech pochopit ten rozdíl, jak fungují ty ledviny u těch lidí s normálním krevním tlakem, v našem případě u zvířat s normálním krevním tlakem a u zvířat s vysokým krevním tlakem, a pochopit to, jako jak ta hypertenze vzniká, jak vzniká díky těm poruchám v těch ledvinách. Proto, aby eventuálně se mohly najít nějaké terapeutické nové postupy.
1: To jsem se chtěl zeptat, jaký je vlastně výstup vaší výzkumné činnosti?
0: My nevyvíjíme nové léky. My doopravdy hlavně se snažíme pochopit, jak to funguje u zdravého organismu a jak to funguje u toho nemocného. A to nejenom v oblasti toho vysokého krevního tlaku, ale u pacientů jako s diabetem, u pacientů se srdečním selháním. Pro těch skupin je tam víc, věnujeme se tomu, na co je vlastně IKEM jak je IKEM Institut klinické a experimentální medicíny, tak my reprezentujeme to písmenko E. A snažíme se to pochopit, jak vlastně, co se stane, jak se vlastně doopravdy u těch zvířat vyvíjí ten diabetes. Jak to jde krok na krok, že my to můžeme namodelovat. Málo kdy k vám někdo přijde, u kterém víte, že teď je mu 5 let a za 20 let bude mít diabetes. U těch zvířat jsou na to šlechtiny, my to víme, takže studujeme takhle zakrok. Snažíme se pochopit, jak ty nemoci vznikají.
2: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního tandemu je profesor Luděk Červenka, který pochází z Českých Budějovic. Jako mladý nechtěl v podstatě dělat medicínu a chtěl dělat práva. A předpokládám, že jste byl zcela v té době normálním studentem. Měl jste třeba zájmy třeba i nějaké takové, jako že jste třeba nechtěl dělat divadlo nebo něco?
2: Ne, tak to ne. Ne, to já jsem byl spíš orientovaný na sport.
1: Na sport. A jaký sport vás baví?
2: To mě baví pořád tenis.
1: Jste tenista?
2: No, myslel jsem si to, ale to jako, víte co, to bylo v době, který jistě vy pamatujete, já jsem stejný ročník jako Boris Becker. A
1: dobrý kolega, ano.
2: No, dobrý kolega. A myslím, že ten má taky velkou zásluhu na tom, že jsem si uvědomil, že tenista ze mě nebude, protože v době, kdy Boris Becker vyhrál Wimbledon ve svých 17,5 letech, tak ve stejnou chvíli já jsem prohrál v prvním kole na turnaji v Radotíně a řekl jsem si v tu chvíli mi jako už skutečně došlo, že tím profesionálním tenistou asi nebudu. Že
1: ta... si, ale ten Becker by možná v tom Radotíně taky prohrál. Měl jenom kliku, že hrál na správným turnaji. No. To si musíme říkat. Takhle.
2: Dobře, tak jo.
1: Ale já jsem teď našel velice hezkou spojnici, kterou jsem hledal taky, mezi těmi dvěma osobnostmi a komiky, které jste si vybral mezi klasiky pro dnešní pořad, a to je to, že Slávek Šimek to byl ale opravdu fanatický tenista.
2: No to ne, že byl fanatický tenista, já s ním mám, bych řekl, s panem Šimkem, Bůh mu přejme klidný odpočinek, osobní zkušenost.
1: Tenisovou?
2: No tenisovou. Jeho dcera hrála velmi dobře tenis.
1: Ano, ano.
2: Ona byla o pár let mladší než já. A já si to doteďka pamatuju, jak jsem v Jablonci, víte, jak to bývávalo těch turnej, vy jste taky tenista.
1: Tak ano, ano.
2: Vítěz zametá, poražený soudce. Tak já bych řekl, skoro profesionální rozhodčí ze mě byl, takže já jsem v Jablonci prohrál utkání a soucoval jsem. Největší potupa pro mě byla, že tam zároveň začínal turnaj mladších žákyň. Já byl tenkrát starší žák. A oni mi dali za trest soucovat to utkání těch mladších žákyň. Hrála tam dcera pana Šimka.
1: Hmm.
2: Hrála moc dobře. A teda musím říct, že přestože jsem obdivoval jako povídky Šimka a Grossmana, tak musím říct, pan Šimek byl tedy jeden z těch velmi náročných rodičů. Ona to tedy jako zatím... A být rozhodčím rovněž nebylo jednoduché.
1: No já si myslím, že i kdybyste si s ním zahrál, tak byste nebyl příliš nadšen, protože Slávek byl velice úporný a byl to takový ten vraceč. Tak nevím, jaký jste vy tenista.
2: Já jsem taky vraceč, ale jste jako vraceč, jsem vraceč.
1: To byste si zavraceli tedy se Slávkem.
2: No,
1: hodně,
2: to je
1: hodně,
2: to.
1: Dobře,
2: je, no.
1: Tak my teď na něj zaspomínáme. Nikoli jako, a Pindil správně, nikoli jako na tenistu, i když tenista byl skvělý, ale jako na skvělého komika spolu s Jiřím Grossmanem.
3: Dnes vám už ani neřeknu, čí to byl nápad, abychom si opatřili zvíře. Vím jen, že všichni byli pro, a tudíž jsme se začali hádat, jaký živočich to má být. Nakonec vyhrála babička, jejíž návrh byl oproti našim podepřen argumentem, že ze zvířete má být v prvé řadě užitek. A tak jsme začali chovat v činžovním domě na Vinohradské třídě číslo 318 prase. Sehnat prasečí mládě nebylo zrovna lehké. Nevím, jaké s tím máte zkušenosti vy, ale v žádném obchodním domě pod svinčata nevedou. V Prioru dokonce dostal bratr za otázku máte prase od otilého prodavače facku. Teprve po 14 dnech se podařilo otci sehnat na Sedlčansku velmi levného pašíka od opilce na taneční zábavě. Plno radosti jej přinesl domů, ale dědeček, bývalý střední rolník, záhy seznal, že zvíře má jednu vadu, a sice červenku. Což, jak říkal, je u prasete vada dosti podstatná. V noci jsme tedy nepozorovaně pustili nemocné pod svinče do ulice a do rána jsme ho 6x zaháněli ode dveří, neboť si za ty 2 dny u nás obdivu hodně zvyklo. Teprve, když jsme posypali dveře pepřem, přestalo rýt pod Prahem a odešlo Vinohradskou třídou neznámo kam. Nové prasátko, které opatřil děda z JZD Křenov, bylo sice dražší, ale za to zdravé a přítulné. Dostalo jméno Bivoj. Zpočátku žil Bivoj ve vaně a nebýt toho, že ji rozšlápl, mohl v ní žít i dále. Takhle bylo samozřejmě nutno umístit čumíka jinam. Babička, přestože prase bylo její nápad, odmítala již po 3 měsících sdílet s ním komůrku. Upřímně řečeno nebylo divu, protože náhodný návštěvník by už jen stěží poznal, kdo je v pokojíku pánem a kdo pouze hostem. Také vůně šafránu, který babička po léta sbírala, byla přehlušena čímsi jiným, mnohem silnějším, nehledě k tomu, že partaj pod námi si stěžovala, že stropem cosi prosakuje. A tak se prase stěhovalo do dětského pokoje, jehož ksilolitová podlaha se zdála otci pro chov čuníka vhodná. Stěhování však bohužel neprošlo hladce. Bivoj, který si u babičky zvykl, odmítal její komůrku dobrovolně opustit. Marně ho bratr lákal na pomije a otec zezadu pošťuchoval stanovým kolíkem. Výsledkem bylo jen to, že se Bivoj po půl hodině nebezpečně nahrbil a přátelský kvikot se změnil v temné funění. Nutno říci, že nám nebylo do smíchu. Ze zdola bušil soused Pulchard s metákem do stropu. Na několika místech se mu podařilo naší provlhlou podlahu prorazit, takže také u něj v kuchyni to za chvíli vypadalo, jako by i on pěstoval prase. Když Bivoj několikrát zahrabal přední prackou, snažila se maminka odvést nejmenší děti a babičku do bezpečí, neboť, jak říkala, přijdou horké chvíle. Nemýlila se. Kňour, který zřejmě babičku po tříměsíčním soužití považoval za svoji družku, jí nemínil pustit. Začal kroužit zběsile po komůrce a nabíral neuvěřitelnou rychlost. Tiskli jsme se ke stěnám a modlili se, aby se prase unavilo.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech brněnský rodák Arnošt Goldflam. Herec, dramatik, režisér, pedagog a autor knih pro děti.
1: V roce 2007 byl také jmenován profesorem pro obor dramatická umění a věnuje se práci s novými adepty umělecké branže.
0: Jeho hlas lze v rozhlasovém éteru velmi dobře rozpoznat a my vám v následujících dnech nabídneme celou řadu pořadů. Začneme v sobotu 19. září stříbrným větrem Jitky Novotné.
1: V neděli 20. září zamíříme do toboganu Tomáše Slámy a v pondělí 21. září si připomeneme pobyt Arnošta Goldflama v Šemánovicích u Ondřeje Suchého v jeho nostalgickém muzeu.
0: V úterý 22. září nás čeká rozhovor v mém pořadu Tandem Jana Rosáka a narozeninovou sekvenci Arnošta Goldflama ukončíme 23. září rozpravami Milana Hajna.

Těch nabídek, no, řada a žádná znema nic. Můj Vilém voněl chleb.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Můj host je pan profesor doktor Luděk Červenka, který je šéfem v Institutu experimentální medicíny v IKEMu v Praze a věnuje se výzkumu v podstatě nemocí ledvin. Ano. To se dá říct takhle stručně, ano. Vy se věnujete tedy speciálně jaksi výzkumu ledvin u lidí s vysokým krevním tlakem.
2: Ano, u potkanů se vysokým krevním tlakem.
1: U potkanů takhle. Ale předpokládám, že jaksi se zaměřením na to, abyste pomohl nám lidem. Co je teď vlastně největším problémem jaksi v oblasti onemocnění ledvin? Je to zrovna ten vysoký krevní tlak?
2: Taky. V onemocnění ledvin, paradoxně, a dokonce i v onemocnění vysokého krevního tlaku. Největší problém je to, že přestože poznání a možnosti lékařů jsou velké, tak bych řekl, jak se moderně říká, ta implementace do praxe je minimální. A prostě neuvěřitelný problém je ta věc, to platí jak u těch lidí s vysokým krevním tlakem, že pořád více jak polovina lidí vůbec neví, že má vysoký krevní tlak.
1: Promiňte, vy víte, pane profesore, jaký máte krevní tlak?
2: Vím, protože
1: měříte si často?
2: Ne, neměřím si často, ale chodím dvakrát ročně na prohlídku a kromě toho teď jsem byl na operaci menisku, takže jsem absolvoval předoperační vyšetření. Takže jako já to vím. Ale přibližně polovina lidí vůbec neví, že má vysoký krevní tlak. Z té poloviny jenom asi 60% je léčeno. A z těch lidí, co je léčeno, je jich jenom asi 60% léčeno správně. Takže když to tak spočítáte, tak přes ten ohromný a velký pokrok, jo, to znamená, že ze všech lidí, kteří mají vysoký krevní tlak v naší populaci, to jsou populační studie, které pořád platí, dělá paní profesorka Cívková, Monika i postmonika, tak přibližně jenom tak 15 až 17% lidí, kteří mají nepochybně vysoký krevní tlak, je správně léčen.
1: Vy jste teď ale vyděsil spoustu našich posluchačů.
2: Ne, to já doufám, že jsem vyděsil. Já myslím, že jediná možnost je skutečně, zní to doopravdy hloupě, taková obyčejná věc. Mějte svého praktického lékaře, důvěřujte mu, choďte pravidelně k němu, i když si myslíte, že jste relativně zdraví. Jak já říkám, po 40 si to jenom myslete, ale choďte k němu pravidelně. Nechte si pravidelně měřit krevní tlak. Rovněž si nechce zjišťovat podobná problematika, nevím přesně ty čísla, je u lidí, jak narůstá diabetes mellitus, nechte si kontrolovat svůj krevní cukr. A co se týče toho onemocnění ledvin, nechte si taky je na to kontrolovat, což praktický lékaři dokážou jednou ročně, mi řekl takovým testem jednoduchým z krve, jde zjistit, jak jsou na tom ty renální funkce. Protože právě nedávno jsem zrovna, je to potvrzeno, jak nefrologové říkají, polovina lidí přijde vlastně do nemocnice až ve chvíli, kdy už mají ty ledviny selhané. Předtím o tom vůbec
1: nevědí.
2: Říká se tomu takzvaně uremix ulice. A to je právě tragédie. Já myslím, že všichni z nás, co jsme chtěli studovat medicínu a pořád jdeme studovat medicínu a ty lékaři, co léčí, jdeme kvůli tomu, abychom jako léčili, co nejvíc. A já si teď jako uvědomuji, jakože z pohledu bych řekl veřejného zdravotnictví, lidstva, nás všech, je to úplně nejdůležitější, ta prevence.
3: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Jedna věc tady tak lehce byla zmíněna a já si myslím, že zaslouží, abychom ji zmínili i trošičku víc do hloubky, a to samozřejmě ve výzkumné činnosti mého dnešního hosta, profesora Luďka Červinky, protože jeho výzkumný tým pracuje s laboratorními zvířaty. To je taková citlivá otázka, která zavdává příčinu k nejrůznějším jaksi diskusím, protestům až hysterickým reakcím. Možná, že by docela bylo teď na místě, aby vy, jaksi člověk, který je in medias res, to přímo teď řekl, jakým způsobem ta zvířata pomáhají, jakým způsobem se k ním chováte a trpí, netrpí.
2: Musím říct, že já k tomu zaujímám otevřený jako postoj. Já vítám doopravdy aktivity těch ochránců zvířat. Vítám je, protože si skutečně myslím, že to je v pořádku. Byla přijata, bych řekl, velmi přísná legislativa po roce 1990 a ta regulace je naprosto v pořádku. Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že 95 až 98% populace chápe, proč se ty pokusy na těch zvířatech dělají. A proto vidím výhodu i těch radikálních militantů, kteří nás aspoň přinutí, abychom o tom otevřeně mluvili. Takže samozřejmě dělají se ty pokusy na zvířatech, nejvíce dělají pokusy na laboratorních potkanech a myších. Ty zvířata během těch pokusů netrpí, že by měly nějakou bolest nebo něco takového. Ale samozřejmě na konci těch experimentů, aby se získaly samozřejmě vzorky těch tkání k různým histologickým a patologickým vyšetřením, se ty zvířata musí rovněž, jak bych řekl, uhubit. Takže zabijíme ty zvířata na konci. Samozřejmě netrpí, ale zabijíme. Někdo to může vnímat jako, bych řekl, překročení nějakých určitých hranic. Ale já na druhou stranu říkám, to maso nevyrostlo na stromech, takže přiznajme si to. Myslím si, že samozřejmě podobně, jako zemědělci byli dotlačeni, bych řekl, a v České republice se to velmi přísně dodržuje, co se týče chovu, bych řekl, slepic a různých věcí, takže samozřejmě to jsou takové ty hraniční věci. Takže ano, takhle to je. Já prostě se na to teď koukám i jako otec 5,5leté dcery, jo, že možná je to z našeho pohledu jako lidského sobecké, že jsme, bych řekl, druh výše a využíváme ty jiné, jako bych řekl, pro naše dobro. Já tomu skutečně věřím, že to děláme pro naše dobro. Paradoxně, vždycky se dělají statistiky, kolik bylo laboratorních zvířat za rok v České republice, že všechno podléhá regulaci a hlášení, nejvíce spotřebováno. Těch počet těch laboratorních zvířat každým rokem mírně klesá, kolik se používá, takže je vidět, že se to velmi přísně reguluje. A mě zaujalo, že jen tak pro zajímavost, co si myslíte, které laboratorní zvíře je v Čechách nejčastější?
1: Tak to jsem si myslel,
2: že ten potkáme. Mě to překvapilo, jsou to ryby.
1: Ryby?
2: A víte proč? Protože i do této skupiny spadá, myslím, že to nějaký výzkumný ústav rybářský v jižních Čechách, jmenovaný, kde v principu to vypadá tak, že co bylo, myslím, to bylo před 2 lety, ty experimenty byly tak, když to hodně zjednoduším, jak jsem to pochopil, v rybníku A se chovali kapři, v rybníku B se chovali také kapři a byli každý krmení jinou krmnou směsí. Na začátku tam dali stejný počet kaprů. No a za 2 roky je vylovili, zvážili ty a ty, jak rostou. Takže tím pádem kapři v obou dvou rybnících spadly do skupiny, bych řekl, laboratorních zvířat.
1: No já si myslím, že by asi se našlo málo lidí, kteří by protestovali třeba proti tomu, když se v rámci nějaké deratizace třeba nějakého města zlikviduje nějaká přemnožená populace potkanů, kteří trápí město nebo krys.
2: Já myslím, že tady spíš protestují naši spoluobčané, včetně mě, že plošné deratizace se již v Praze dlouho nedělají.
1: Nedělají.
2: Takže teď máme, pokud podle poslední statistiky je to pravda, tak máme na jednoho občana Prahy je 3,5 potkana, který žije dole.
1: No, prosím. Tak to jsem chtěl říct, že to asi pravděpodobně by protestoval kdekdo, ale proti tomu, že se ten potkan využívá jaksi k bohulíbým činnostem, dá se říct, tak asi...
2: Já myslím, že většinou i ty ochranáři, my s nima vzorně komunikujeme, dokonce nejlepší taktika, bych řekl, nebo jestli to strategie, já bych spíš řekl, otevřený přístup je ten, že oni jsou součástí těch komisí na ochranu zvířat proti týrání, které jsou podle té legislativy.
1: Já si myslím, že se jedná.
2: Takže ono je to nejlepší, aby, já vždycky říkám, je lepší, když ty lidi jsou s náma uvnitř místnosti, aha, vidí do toho, než aby byli mimo. Protože nedostatek informací je vždycky, jak bych řekl, velký problém v komunikaci. Tak, a vznikají různé fámy.

Rok smíchu všecko, chtěl bych zas ty dny znovu prožívat, za ruku jít se svým strýčkem, z papíru čapku mít, jet tajně vozem poštovním. Prostě tak šťastně žít,

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zádadlí. Chci znovu jít se svým strýčkem, vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým strýčkem, držet ho za kapsu.

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zábradlí. Chci znovu jít se svým strýčkem, vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: V Tandemu je dnes hostem profesor Luděk Červenka. Povídali jsme si o výzkumné práci jeho a jeho týmu v IKEMu, ale o vás toho ještě víme pořád málo. To, že hrajete tenis rád, a co vaše třeba, jak si je rodina, kamarád, jezdíte na dovolenou, jak relaxujete, protože...
2: Já jsem na staré koleno jsem si pořídil dceru, první, jako bych tak řekl.
1: To myslíte vaše stará koleno?
2: Na moje staré
1: cítíte
2: koleno.
1: Už, že jsou stará?
2: No teď určitě, jak jsem po té operaci toho menisku, tak bych tak řekl, nebudu ho jmenovat pana ortopeda, to dávám lepšímu ten příběh, jsem mu tak říkal, víte, ale ta rehabilitace, já proti tomu nic nemám, ale už je to 4 týdny po té artroskopické operaci, ale nějak ještě pořád, takové to dobrý, nic mi nebolí, ale tenis ještě úplně hrát nemůžu. A pokud si dobře pamatuju, tak Zurbriggen 3,5 týdne po té operaci vyhrál mistrovství světa. On mi tak jako říkal, víte, já jsem čekal, pane profesore, že z vás vypadne trošku něco lepšího, tak za prvé, kouknul jste se na svoje rodné číslo? A pak to už dál nebudu rozebírat.
1: A na Zurbriggenovu.
2: No, v té době mu bylo 23 let. Ne. Já mám asi to nejkrásnější štěstí, že doopravdy, a to myslím vážně, práce je mým koníčkem. A já si myslím, že to každý, to vy máte taky, to já myslím, že je to nejkrásnější. Vždycky každému říkám i těm studentům na té lékařské fakultě, jako když se někdo ptá na jaký obor, a říkám, dělejte to, co vás baví. Já doopravdy, to je to nejdůležitější. A když vás to nebaví, tak jděte od toho. Takže nejvíc jako doopravdy relaxuju v práci a pak druhý teď skutečně nejvíc relaxuju se svojí dcerou na tom tenise.
1: Pořád ještě teda jako sám tenis nemůžete?
2: Ne, hraju. Teď už hraju. Musím pana ortopeda pochválit. Hraju ty ten tenis, akorát už myslím si, že už jsem pochopil, že přece jenom budu hrát ze svojí věkovou kategorii.
1: Jo, to je věc, ke které dojde každý z nás jednou. A pak je nám tam dobře v té věkové kategorii. Co si budeme povídat?
2: Ano? Tak nějak. Ano.
1: Doufám, že i vám, milí posluchači, bylo dneska dobře při návštěvě profesora doktora Luďka Červenky. Jsem rád, že jste přišel a že jste nám věnoval kus svého drahocenného času. Díky a nashledanou.
2: Já moc děkuju za pozvání. Byl jsem tady rád.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

veslo, předtím jsem byl jenom král. Teď jsem sám s touhle bárkou na moři. A ty dálky, tak ty už mě vůbec, no prostě vůbec nelákají.

0: Zajímavých je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát já na bráchu blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobný jsou asi pro bratra, že? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, já na bráchu pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina. O prodělek se shodně podělí.

0: A jestli pak takhle v poradně maminky znáte jméno pana profesora Švejcara?
1: Známe, protože on, co jsem se doslechla, tak vydal hodně publikací a mám kamarádku, která chodí do poradny k paní doktorce, která jede metodou podle pana doktora Švejcara. A zase naše paní doktorka, ta jede podle jiného pana doktora.
0: A v čem je ten rozdíl?
1: No, já nevím, v čem ten rozdíl je, ale myslím si, že on má takový ty metody lepší, že ty děti jsou takový a já nevím, jak bych to řekla.
0: Jako pan profesor Švejcar?
1: No, pan profesor Švejcar, že jede takovým tím lepším tempem, myslím si, no.
0: To se týká zřejmě toho jídla, složení jídla, že jo, pro ta miminka?
1: Ano, no, on už doporučuje třeba od těch 3 měsíců ty polívčičky a tohle to naše doktorka zase třeba až od půl roka, jo, ovoce taky až od půl roka, no a ten už jako jede ty přesní dávky a všechno.
0: A co si myslíte, že těm dětem líp prospívá?
1: Já si myslím spíš, že ten pan profesor Švejcar tedy.
2: Tenhle rozhovor v dětské poradně byl zcela náhodný a spontánní a přiznávám, že mě samotnou překvapil. Maminky, ještě velmi mladá děvčata, nejen znali jméno pana profesora Švejcara, ale dokonce v základu věděli, o co stále usiluje. Dokonce jeho metody přijímali a dávali jim přednost před, řekněme, jinými lékařskými názory. To by mělo být pro pana profesora velkým zadostiučiněním. Jak jsem ho však poznala, tak se asi usměje a pomyslí si, že jediným zadostiučiněním může pro něho být jen to, když u nás a vůbec všude bude co nejvíce spokojených žen a co nejvíce zdravých a šťastných dětí. Pan profesor doktor Josef Švejcar, to je už dlouho pojem. V dobách, kdy se to ještě nenosilo, probojovával nejpřirozenější dětskou výživu, mateřské mléko. Nesouhlasil s uspěchaným životem zaměstnaných matek, dokazoval, že dítě je hned z počátku skutečným člověkem, toužícím po bezpečí mámy na náručí a nikoli po chladu jeslí. A že i ty nejprvnější zážitky se člověku pevně zapisují do duše. V této podobě ho známe a známe ho i jako věčného obránce a ochránce žen. V dnešním pořadu se s ním však vrátíme bezmála o 100 let zpátky. Pan profesor bude vzpomínat na dětství, na studia, na vojnu a na přátele. Zní to jako naprostý výmysl, avšak pan profesor Švejcar se skutečně narodil ještě v minulém století.
3: Když mám mluvit o sobě při této příležitosti mých 95. narozenin, no tak musím opravdu říct, že za tu celou dobu, co jsem na světě, tak se velice mnoho změnilo. Když já jsem ještě, řekněme, ve svém mládí, kdy můj otec dělal lékařskou praxi v Praze na Letné, když jsme po Praze jezdili na saních s koníma, že? To bylo to jezdit kočárem, můj otec byl lékař, jezdil tenkrát do Břevnova na Tenku, to všechno byly oddělené vesnice vlastně, kde jsme bydleli tam, kde končí tunel Letenský a tam končila taky Praha. Až tam dál to byly všude pole, tam, kde byla, řekněme dneska, tam, kde je hřiště Sparta, tak tam byla pole jedině a tam jsme mezi poli jezdili a potom za první války, tak tam byly postaveny baráky dřevěné, kde můj otec byl lékařem a tam léčil vojáky, kteří sem přicházeli. Byli to skutečně vojáci nejrůznější, jak rakouští, tak tady uherští vojáci. Můj otec byl náramně rozčílen z toho, když se ptal, tak jaký jsi národnosti, no. Jsem Slovák Maďar. Tak co jsi, Slovák nebo jsi Maďar? Slovák Maďar. To bylo jako dneska žila v Americe. Maďaři tenkrát vytvořili tu představu, že všichni, kdo obývají v Uhrách, jsou Maďaři a tady volí Slovák Maďar. To bylo něco, čemu jsme tenkrát nemohli porozumět. Opravdu Praha vypadala docela jinak a končila vlastně tam někde ještě před Hradčany. No ale potom, když já jsem už v roce 1915 vstupoval na univerzitu, tedy, tak každý si představuje, že jsem vstupoval na Karlovu univerzitu. Ne, to nebyla Karlova univerzita. To byla univerzita Karolo Ferdinandea. Čili to byla univerzita ještě složená ze dvou částí, ze Karlovy, která byla česká, to byla tam původně, kde byl mistr Campanus, ano, a ta druhá byla Ferdinandia, čili založena králem Ferdinandem prvním, který sem přivedl jezuity, to byla jezuitská, katolická. A já jsem dokonce chodil na akademické gymnázium, které bylo součástí této Ferdinandia, poněvadž to byla přípravka na tu jezuitskou univerzitu. A když já jsem vstoupil tenkrát na půdu Karolína, no to vypadalo docela jinak, než dnes je. Především jsme měli kvesturu, kde jsme platili kolejné, až bylo nutno platit kolejné za studium, to se platilo. Ano, a to jsme měli kvesturu společnou s německou univerzitou. No a tedy to kolejné, to bylo taky zvláštní, to byl takový zvyk, že když můj otec byl lékař, tak mohl jsem žádat za slevu kolejního na polovičku. Ovšem, musel jsem vždycky každý semestr udělat dvě zkoušky a ty musely být výteční. Jinak jsem o to přišel. O mně se to podařilo, tímhletím to bylo dobré. Každý rok se měnil lektor a musel být i matrikulační přednášku, kde tedy se rozdávali potom vysvědčení, že byl zapsán, tedy imatrikulován. A přitom to bylo v té aule, která dneska je jaksi je jako aula, ale byla mnohem menší. Byla na polovičku zmenšena a to pódium, to bylo na druhém konci proti tomu, kde stojí to pódium dneska. To se tam nikdy nevyšli ty studenti, že to museli být vedle taky ještě v těch předsíních. Takže to bylo takové vlastně dost dobrovolné, kdo tam šel, poněvadž se tam stejně všichni nevešli. No a potom ovšem byl jsem přerušen ve svých studiích válkou. První světová válka, no to byla válka, kterou si těžko dovede někdo představit. To byla válka, při které skutečně Rakousko nesmírně trpělo, poněvadž bylo chudé. Výživu to vlastně dělali Uhry. Tam bylo největší množství produktů zemědělských, to byla taková obilní část toho Rakouska, tam byla taky spousta dobytka. V Maďarsku byl naprostý dostatek všeho, kdežto v Rakousku byla strašná bída, kde jsme opravdu neměli nic. Když jsem potom přišel na jaře v roce 1919 jako voják na Slovensko, tak jsem žasnul, až tam bylo všecko. První, co bylo, že jsem se dostal do Dunajské Stredy, které se tenkrát říkalo Slovenský Jeruzalém, protože tam byl téměř výhradně židovské obyvatelstvo. Tam bylo asi 7 synagog. Jinak tam byla už teda naše posádka a tak měla s těmi tamními osedlíky židovskými měla velké spory, poněvadž oni stříleli prasata, aby se tím krmili, na čestech přicházeli s těmi různými stížnostmi na velitele té posádky. To byl modlenský Slovák, který tam byl velice dobrý člověk, později byl veliký přítel skutečně. Tak to dokazovali došli vojáci, že to byli divoký prasata, který stříleli a že tady neměli s tím co dělat. No pak v noci jsem jezdil, poněvadž jsem musel jezdit i tedy k našim hlídkám, které jsme měli na břehu Dunaje,

sme sa dostali tam. No a potom na tej hrázi sme museli dávať veľmi pozor, pretože na druhej strane boli maďarskí hlídky, a ak sme nás videli, tak strídali. Maďari, ktorí tam byli, tí byli akci samozrejme proti nám, Čechom, a tenkrát to bylo zrovna v tom Gabčíkovu, jak sa to dneska menuje. Tenkrát sa to manovalo Brž. A v tom Brži tenkrát som taký nejaký čas bydlel a tam byl zvierolikář Maďar, jmenoval se Čenkej Lajoš, Čenkej to znamená, že byl šlechtic. A jeho manželka byla Polka. A tam mě vyložila tedy hned, že jako oni jsou na tom lepší z Maďary než lidi, protože mají šlechtu a my ji nemáme. To říkala právě, jak ten poměr Poláků a Maďarů je mnohem lepší. Ten byl na podkladě těch různých příbuzenských svazků se šlechtou mezi Polskou a Maďarskou. Potom, když jsem přišel do Bratislavy, já jsem se rozhodl, že zůstanu tam a že svoje studia, které jsem začal v Praze, že dokončím tam, poněvadž tam byly daleko větší možnosti. V Praze se nahrnuli všichni vojáci, kteří nemohli studovat, tak se vrátili a teď dostudovávali a Pražská univerzita byla přeplněna. A já jsem tam i hned dostal místo na dětské klinice u profesora Brlíka jako demonstrátor a potom vědecká pomocná síla a ten postup byl mnohem rychlejší. Tohle to je, řekněme, velká výhoda, která do dneška Slovensko proti České republice, že je tam lidí míň. Tam jsme se všichni znali a ty možnosti pro každého jednotlivce byly vyšší. Tohle to by si měli uvědomit Slováci dnes, protože skutečně je to tak, tam je přehled o lidech. A tím, když je rovnoprávný Slovensko s Českou republikou, tak v tom momentě jsou Slováci ve velikých výhodě, poněvadž tam každý jednotlivec má větší možnosti, než v České republice. Menší počet je ne nevýhodou, ale výhodou velikou pro osobní postup. A je možno taky se znát. Já se pamatuju, když tam bylo první slovenské představení, to je původně divadlo, které bylo v Bratislavě, bylo maďarské. Pak tam hráli jednou týdně různí ochotníci, kteří tam přicházeli, než se tam zřídilo slovenské národní divadlo. Tenkrát tam byl Milan Svoboda, tam byl ředitel Činohry a ten tam uspořádal první slovenské představení, to byla Mona Vana, Mátrlinková, tak tam hra zrovna jedině Hana Melíčková, jako jediná Slovenka, i ostatní byli Češi, kteří se museli to naučit slovensky, aby to bylo. Takže takovým způsobem se to pomaloučko tam vyvíjelo. Poněvadž skutečně musíme říct, že ten postup Slováků na poli umění byl ohromný a naprosto nečekaný. Skupiny herecké, které na Slovensku vznikaly, jmenovitě Stodola byl takovým výborným dramatikem, nebo Gregor Tájovský, že ano, ty šli velice rychle. A tenkrát to bylo tedy pro mě velice krásné a zajímavé celé to Slovensko sledovat. Já jsem tedy slovenský tenkrát uměl naprosto dokonale, protože jsem znal celou slovenskou literaturu a některé věci jako Ivana Kraska jsem hrozně miloval. Tak jsem potom s ním obydlel v jednom domě na Dostojevského radě a byl jsem rodinným lékařem. Jo. A vedle nás bydlel Hodža a Šrobár, ten byl jaksi můj kolega na univerzitě, když přestal být ministrem. Nehledě k tomu, že můj tchán byl vlastně na ministerstvu zástupcem Šrobárovým a vlastně celé ministerstvo naše zdravotnictví organizoval on. Tak já jsem měl k tomu jaksi velice blízko. No. Jakmile jsem promoval v roce 1921, tak jsem hned dostal za rok stipendium na rok do Paříže. Právě, že jsem potřeboval studovat tuberkulózu. Tenkrát jsme měli velice mnoho tuberkulózy všude tam a tam se dalo velice mnoho udělat, protože celé zdravotnictví bylo na mnohem vyšším stupni v Uhrách než v Rakousku. Paříži to bylo tenkrát velice výhodné, pač koruna byla vyšší než frank francouzský. Takže já jsem tam se ženou, kterou jsem se tenkrát oženil, když jsem tam jel, jsme krásně žili za 1000 korun měsíčně v Paříži. A ještě jsem si o tam přivez spoustu věcí, knih a tak dále. No, tam jsem viděl

moderní kojenecká oddělení v Paříži. Ještě modernější se projektoval tam v Bratislavě a chtěli jsme to postavit. Neměli jsme místo, ale vedle byl starobinec, který měl velikou zahradu. A oni starobinec rušili a chtěli ho tedy vybudovat někde jinde. Profesor Blík se rozhodl, že bychom koupili tu zahradu vedle všechno a tam, že by se postavili to kojenecký pavilon. Třikrát za sebou podával žádosti do Prahy, aby to stát koupil a že tam postavíme ten kojenecký pavilon. Nepřicházeli žádný odpověď. Půl roku nic, třikrát nic, vůbec ne. Nakonec město Bratislava Berlíkovi položilo otázku, do 14 dnů to buď to koupíte, anebo to rozparcelujeme na domy. Profesor Berlík to koupil na sebe. Dostal strašný nos. Pak to prodal tedy státu, že ano, to bylo tady něco, to jsme takovýhle věci, jsme tam byli nuceni provádět, my jsme dělali. Poněvadž to nebylo jako teď, kdy si pořád čeká, co kde nějaký stát nám udělá. Ne, my jsme šli sami.

No, já musím říct, že skutečně ten duch, který jsme my tam přinesli do Bratislavy, jmenovitě profesor Hynek a profesor Brlík, to byl úžasný duch pro to oživení, tam jsme našli podmínky pro to. No, profesor Brlík, toho jsem znal už z Prahy. A on byl v Praze v dětské nemocnici, docentem tehdy. No, musím říct, že to byl vlastně první takový skutečně pediatr. Já jsem měl ten sklon k dětskému lékařství už od začátku, kdy jsem od profesora Babáka začal sledovat vývojovou medicínu lékařskou, chci spíš vývojovou biologii. Začal jsem to s pakovilkama, žádná, potom jsem šel dál, teda od hmyzu jsem šel dál až na člověka. A ty pakovilky mě získali pro pediatry. Je to divný, ale je to tak. Tam jsem teda u něho nastal veliký porozumění, během jednoho roku jsem byl vědeckou sílou pracovní, poněvadž to jsem měl nejenom práci klinickou, ale také práci laboratorní, protože všechno laboratoř jsem dělal já sám. No a tam jsem se potom taky po cestě do Paříže a potom pobytu tam, kde jsem získal velice mnoho, to jsem vlastně francouzskou pediatrii jsem přinesl sem k nám, tak to nejdůležitější věc, to bylo očkování proti tuberkulóze. Poněvadž se nám podařilo zařídit všeobecné očkování proti tuberkulóze. A potom dětská tuberkulóze nebyla. Já jsem potom přešel spíš tedy na výživu kojeneckou. A to tenkrát ještě u mě byl na doškolení Ivan Hálek, syn Vítězslava Hálka, který byl potom primářem Čace, nejdřív pracoval v té bídně na Čaci, která tam byla a kam jsme jezdili přednášet. A sice ve spolupráci s Petrem Jilemnickým, který tam byl, tak já jsem tam moc rád jezdil přednášet skutečně, protože ta dychtivost tam proto byla veliká. No a tam jsme taky uspořádali první takový doškolovací kurz tuberkulózy, nebo z dětské. No a to byly věci, které potom vedly mě k habilitaci. Takže 29. jsem se tam habilitoval. Byl jsem jaksi první docentem tam dětským, ještě s druhým Slovákem, ale na to nemám dobrý vzpomínky. To byl potom divoký Hlinkovec, ačkoliv vlastně jeho otec byl Čech. A potom, když jsem přišel do Prahy, tak to jsme skutečně byli velice zklamáni z toho. Poněvadž my jsme z té bratislavské kliniky a vůbec medicíny jsme byli daleko před Prahou. Takže tady jsme teprve přinášeli věci, které jsme my tam se naučili dělat a tak dále. Ty jsme těžce tady u nás prosazovali. To bylo velice těžké. Máš ta tupost a nehnutost byla přímo fantastická. To bylo nepředstavitelné. Tedy to bylo i na fakultě. No, já jsem sem přišel v roce 1930, poprvé ke konci. No a potom ovšem v 38. už tedy začala válka, že ano. A pak bylo to obsazení. No to nebylo pěkný samozřejmě. No pro mě ten návrat do Prahy byl něčím naprosto zvláštní. Jednak tedy jsem se dostal do svého okolí a my jsme už měli tenkrát děti a chtěli jsme, aby děti byly vychovávány v české kultuře.

0: jsme byli obsazeni 15. března, tak na to potom přišel do Prahy se u nás hlásit doktor Maj, nyní je profesor Herman Maj. My jsme nevěděli, že on vlastně přišel do Prahy s armádou, která obsadila Prahu. To jsme nevěděli. On přišel k nám jako jmenovaný tedy vládní komisař pro vedení německé kliniky. Přišel se představit profesoru Brdlíkovi na dětský nemocnici, pak ke mně na ty první dětské klinice. Krásně se k nám choval, žádal o podporu, o spolupráci. Ale potom asi za 3/4 roku se hlásil do pole, že se na to nemůže dívat, co se děje u nás z Čechy. Já jsem se s ním setkal potom až po válce. Po válce hned v srpnu dostal jsem od něho krásný dopis, kde psal jaksi, že nikdy nemůže zapomenout, že teda se dává k dispozici a že nám pomůže ve všem, co bychom chtěli. Taky pomohl, poněvadž jeho manželka dělala léčebný tělocvik dětský a moje dcera s tím začínala, ale neměla žádný možnosti. No a všecko jí obstarala. A potom, co jsem se dále dozvěděl, on za války potom odešel do Lambaryny k Albertu Schweitzerovi. A tam nejdřív byl s ním, pracoval a potom, když Švajcar zemřel, tak on tam zůstal ještě asi 2 roky v Lambaryně. Teda tím se ukázal opravdu za neobyčejně cenný člověk, jako čestný člen pediatrické společnosti německé, tak jezdím na ty kongresy. To jsme tenkrát měli v Düsseldorfu a to bylo na jeho počest, kdy mu bylo 80. Mně bylo 85 tehdy. A ty ho tam oslavovali, seděli jsme o stolu a on říkal, vy myslíte, že já jsem nejstarší. A já nejsem. Tady Švejcar vedle je 5 let starší. A je můj nejstarší přítel ze všech tady, jak tu jste. Takže skutečně vidět, že i za velmi těžkých válečných poměrů se můžou vyvinout svazky, které jsou velice dobrý a které jsou užitečný. Záleží na těch lidech jednotlivých, jaký jsou a co jsou. Víte. A to je věc, kterou si jak musíme nést do budoucnosti. Ještě jsem byl zvolen členem Akademie Leopoldína, která je tedy jako nejstarší na světě přírodovědeckou společností. 2/3 jsou německy mluvící a 1/3 jsou různých národů. Patří mezi ně. A musím říct, že ti lidé, s kterými se tam setkal, to jsou vynikající lidé, skutečně takový filozof, jinější filozof, je to akademie, takový, který jaksi po stránce přírodní filozofie to mu dává veliký podklad, je profesor Weizsäcker, což je brat prezidenta nynější Německé republiky. Každý druhý rok se tam scházíme vždycky na velkých kongresech, které jsou, musím říct, velice krásné. V roce 1937, když byl v Praze sjezd Německé pediatrické společnosti, tak tenkrát ještě mladý Guido van Kony, tedy profesor Zürichské, s ním mě seznámil tehdejší šéf pražský německý dětský kliniky profesor Fischer. A tato známost tam mě zůstala na celý život. Teďka dotazuje s jeho synem. A to byli 4, já jsem byl 5. Že ano, to byl právě Guido van Kony, s kterým jsem se setkal tam a velice brzo na to ještě v Ženevě. A později mě pozval profesor Arvid Wallgren do Stockholmu, to byl další neobyčejně dobrý, krásný přítel. Potom profesor Holt v New Yorku a profesor Robert Debré v Paříži. To jsme pořád skutečně drželi ve velkým svazku. Od Holta jsem se naučil velice mnoho. I to, on měl takový, on vždycky říkal, nepoznám nikoho, dokud nepoznám jeho ženu. Protože ta ho teprve udělá. On byl veliký ctitel mé ženy. Vážil si, my jsme jednou seděli tenkrát na rysech společně, tenkrát jsme vystupovali na rysy v tom výstupu, který se dělá vždycky v srpnu. On byl na Slovensku tenkrát a říká, she has stars in her eyes. Ona má hvězdy ve svých očích. Vždycky tady jsme potom zůstali takový přátelé a věděl jsem, on měl 4 děti, ani jedno nebylo jejich. to bylo všechno přejatý, děti odinut, a jeho manželka byla taková plná z temperamentu a velice, velice živá, a ta dovedla jaksi celou tu rodinu udržovat pohromadě, přestože nebyli vlastně žádní sourozenci. A to jsem se od něho naučil a myslím, že měl pravdu, opravdu. Teda, že skutečně muž musí být dotvořen ženou, protože ona musí to, co on dělá a to, co on vymýšlí a to, co snaží, ona musí tomu dodávat ten citový základ. Jenom potom je to zaručeno, že to bude k dobrému, protože ona mu ukáže tu cestu, kterou má jít a která je opravdu pro něj cenná.
1: Narozeniny pana profesora Švejcara jsou tak hezky ověnčeny dvěma svátky. Svátkem matek, ten byl 10. května, a Mezinárodním dnem dětí 1. června. V každém z těch slov děti a matky, ženy, se pro něho skrývá dílek radosti, protože se už mnohé z toho, co prosazuje, podařilo vsadit do života, ale i dílek hořkosti. Za to, co se dosud nedaří. Říkal mi, jak se těší na setkání a po vyprávění se skupinou středoškolských studentů a učňů od Aše. Napsali mu milý dopis, všichni se tam podepsali, spousta podpisů namačkaných po všech rozích, a prosí ho o besedu. A jakéže bude téma slíbeného povídání starého pána s mladíčkými chlapci a dívkami? Inu, bude to láska, cit, důvěra v život. A nejkrásnější na tom prý je, že právě o tomhle si dnes chtějí ti mladí lidé povídat. To je přece, řekl pan profesor, veliká naděje naší doby, že? Ráda se mu dala za pravdu.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Devadesátiny slaví v těchto dnech básník, textař, herec, scénárista a také věhlasný a oblíbený cimrmanolog Miloň Čepelka.
1: Je autorem několika televizních a rozhlasových her, pohádek, písňových textů, několika básnických sbírek a dalších titulů.
0: Jeho hlas známe nejen z divadla Járy Cimrmana. Připomenout si ho můžeme v následujících dnech v řadě dalších pořadů Českého rozhlasu Pohoda.
1: Ve středu 23. září to bude Můj pořad tandem s Janem Rosákem. Ve čtvrtek 24. září zalistuje Miloň Čepelka kronikou orchestru Karla Vlacha. V sobotu 26. září nás čeká tobogan v pyžamu Aleše Cibulky a 28. září se ještě můžete zastavit v nostalgickém muzeu zábavy, v němž Miloně Čepelku uvítal Ondřej Suchý.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Dobré dopoledne, vážení a milí. Pravidelná znělka našeho kolotoče sebou při pátku připomíná pozvánku na výlet do Paleoparku v Nové Pace. Už za malou chvíli. Kouknou, budeme taky mluvit o onkání a onikání. Připravíme si ingredience na makový koláč se švestkami. Z filmového kalendáře vytrhneme lístek s datem roku 1963. A taky budeme mluvit o filmu Až přijde kocour. Těšte se na Jana Vericha. Ale paradoxně si úplně na závěr dnešního kolotoče představíme plemeno českého strakatého psa. No a k tomu jako vždycky pěkná řádka pohodových písniček. Tak hezký poslech.
1: Kolotoč a Robert Tamchina.

0: Takovým kamarádem nám může být, věřte nebo ne, krytolebec Hugo. Budeme se s ním kamarádit a měli bychom ho poznat jako grafický symbol Paleoparku Balka v Podlevíně. Naším průvodcem bude nejenom Hugo, ale připojí se k ředitelce Městského muzea v Nové Pace Ivetě Mečířové a k muzejníkovi Martinu Táborskému, kteří pozoruhodným paleontologickým areálem provedli naši kolegyni Vlaďku Vildovou.
1: Iveto, já bych nejprve moc ráda viděla toho mlokoještěra Huga. Ten půjde s námi teď na tu cestu do paleoparku Balka.
2: Tady ho můžete vidět, ano, vlastně to na té první ceduly, které začínají u klenotnice drahých kamenů a Suchardova domu.
1: Té klenotnici drahých kamenů, tam i zároveň sídlí informační centrum a dostanou tam návštěvníci veškeré informace. Ale my je ještě trošičku pošleme nahoru na náměstí, kde jsou další informativní cedule o klášteře a je tam právě nádherný pohled na kostel na Nebevzetí Panny Marie a na paulánský klášter. Odtamtud potom přes přechod můžou sejít k té naší kavárně.
3: To je takzvaná Gernatová roubenka. Teď vyjdeme po tom růžencovém schodišti, ano. To je tady už ano. Za rohem. Ano. To je krásné barokní schodiště opravené.
2: Ano. Z roku 1735.
3: Krytolepce bereme samozřejmě tak sebou, to je nutné.
2: Jo, Hugo půjde s námi a my už se od kláštera tam končí ta naučná stezka k té historii míst a Nové Paky. Vydáme se k desateru, začneme prekambriem od vzniku země k nejstarším skamenělinám, až se dostaneme k té budově paleoparku Balka.
3: Martin Táborský.
4: V těch vnitřních prostorách máme dvě hlavní učebny. Jedno je dílna workshopová a druhý je diorama.
2: Když ta rodina nebo návštěvníci přijdou do paleoparku Balka, je tady také taková interaktivní stezka, tak pojďme se tam teda podívat.
3: Mlokoještěr Hugo tady skočil do toho jezírka.
2: Jsou tam i rybičky. Tady v tom areálu mají 7 zastavení návštěvníci. Interaktivní pomocí QR kódu. Tam dole máme 2 takové pískoviště, kde jsou modely trilobiti, no, ještěr, váška a to vlastně si tady budou moci vyzvednout smetáčky a najít si ten svůj objekt. Tady budou moci skládat kostru, možná toho našeho Huga. Pak tady máme rýžování granátku.
4: Takový model plavící linky.
3: A ta skluzovka tady nevede do jezírka.
2: Vede to do písku.
3: Tady právě stéká po kamenech voda a odtud potom vytéká do toho největšího jezírka, které tu je, a vy přes tu lávku můžete přejít asi do nějakého odpočinkového prostoru dalšího.
2: Takové molo nebo odpočinkový prostor pro návštěvníky.
4: Tohle je červený pískovec a vlastně je to hornina, která sem patří, protože celé Novopacko je zbarvená do červená, ta půda, ale i ten červený pískovec vlastně sem patří.
3: Nechcete si jít sklouznout? Určitě, tak jdeme.
2: Nashledanou a těšíme se na vás.
4: Nashledanou.
3: No a samozřejmě loučí se s vámi i náš krytolebec Hugo, který už mezi tím zase sklouznul do toho jezírka.
0: Tak to si kolegyně Vlaďka Vildová vyhraje, vidíte. Krytolebec Hugo, tak je to správně. Vás pozval do paleoparku, nevím proč, já pořád se vzpomínkou na léto jsem dneska chtěl říkat balneoparku, tedy paleoparku Balka na Novopacku. Z Nové Paky to tam máte, jenom co by achátem dohodil.

0: dnešním jazykovém koutku nahlédneme, jak to říct, hlouběji do historie českého jazyka a připomeneme si oslovování pomocí třetí osoby množného čísla onikání a onkání. Slovo má tedy bohemistka a zároveň na úvod herečka Vladimíra Brčáková a stejně tak redaktor a herec Stanislav Jurík.
1: Radši prominout, pane redaktore, malé zpoždění. Cestou za nimi jsem se totiž stavila v Dobrušce na kus řeči s filozofem F.L. Věkem, se kterým jsem si příjemně popovídala o podobě tehdejšího jazyka.
2: Nic se neděje, jen se u nás posadí a vydýchají se. Rád spolu s nimi pozastavím čas a vrátím se v něm do 18. a 19. století. Ale nebylo by naše cestování za jazykem lepší vést nad koflíčkem horké čokolády Madame Bito? Čeho přesně se tedy bude dnešní jazykový koutek týkat?
1: Jak posluchači zcela jistě tuší, budeme hovořit o onikání a onkání. Jedná se o netradiční formy oslovení, při níž ve starším jazyce docházelo k posunu jak v kategorii slovesného čísla, tak v kategorii slovesné osoby. Při onikání se oslovovalo místo osoby druhé osobou třetí množného čísla a onkání nahrazovalo druhou osobu adresáta třetí osobou čísla jednotného. Onikání spolu s onkáním proniká od 18. století do českého jazyka z němčiny, která tehdy v českých zemích nabývá na síle. Můžeme konstatovat, že obě formy oslovení, onikání a onkání, jsou mezi lidmi rozšířeny v období Biedermajeru, kdežto vykání je ve srovnání s nimi mnohem starší záležitostí, pocházející již z doby rudolfínské.
2: Ve kterých situacích se tedy užívalo onikání a ve kterých onkání, jak se to lišilo?
1: Onikání bylo vyhrozeno pro lidi starší a ve společnosti váženější. Jako ilustraci citujeme z F.L. Věka repliku Žalmana. Ty, Františku, oni, dodal, opravuje se nechtěje panu studentovi tykati jako před lety a podával mu ruku. Onikání se však používalo i v komunikaci mezi přáteli, kteří k sobě chovali velkou úctu. Opět jazykovou situaci uvěďme na vztahu literárních postav F.L. Věka a Táma. Ne, příteli, pojedou domů, poslechnou mne. Naopak onkání probíhalo v sociální sféře směrem dolů. Tímto způsobem se oslovovali děti nebo osoby podřízené, například děvečka, čeledín a podobně. Doroto, nemá nic na práci, neotálela a šla si po svých.
2: Nedocházelo v komunikaci ke konkurenci mezi onikáním a vykáním?
1: Onikáním se adresátovi projevovala větší úcta než vykáním. Během 19. století se však pod vlivem francouzštiny onikání vytrácí a je definitivně nahrazeno vykáním. Zajímavostí je, že ještě na začátku 20. století děti svým rodičům běžně vykají.
2: Dochovaly se nějaké pozůstatky po onkání a onikání v současném jazyce?
1: Obě formy netypického oslovení zanikly a zůstaly pouze jako archaismy objevující se v historické beletrii. Pokud bychom se přesto s nimi setkali v současném jazyce, pak pouze v posunuté rovině významu, v níž nabývají rázu komického až parodického, ve snaze zesměšnit adresáta či vyvstalou situaci. Vzácný příklad dodnes dochovaného onkání najdeme v dialogu číšníka a hosta. Bude si pán přát jídelní lístek? Jak vidno, původní smysl onkání se vytratil a plní funkci z automatizované zdvořilostní fráze.
2: Děkuji jim za milé popovídání a budu se na ně opět těšit v dalším jazykovém koutku. Naším hostem byla Vladimíra Brčáková. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a mě to onikání připomnělo, když teď rozhlas před 5. říjnem vysílá pravidelně seriál pojmenovaný po prezidentu Václavu Havlovi, Slyšet Havla, pravidelné příspěvky na všech stanicích, tak mi to připomnělo moje první natáčení hovoru v Lánech, kam jsem přišel tak hezky v saku, sešněrovaný s upnutou kravatou a atmosféra byla taková komisní a pan prezident vlastně na úvod řekl tu větu, slyším to jako dnes, řekl to směrem k Ladislavu Špačkovi, tiskovému mluvčímu svému, pane Tamchino, upravte se, a koukal na pana rektora Špačka a říká, řeknou mladýmu, ať se upraví, jo, ať si odloží sako. A atmosféra byla úplně jiná. Najednou.

0: Tak blížící se 11:30 už je čas k probuzení, co říkáte? Lžičky, karlata, paví vejce nebo jednoduše slívy. Tak se kdysi přezdívalo švestkám. Přišel čas jejich sklizně, někde už možná sklizeno je, třepalo se stromy. Upečeme si teď tedy s etnoložkou Vladimírou Jakubějovou a redaktorem Jaroslavem Hořením skvělý makový koláč se švestkami, tedy alespoň virtuálně po tomto pečení už bude na vás. A jak vlastně naše prababičky švestky zpracovávaly?
1: Přidávali se do koláčů a buchet, zavařovali se a sušili na zimu, dělali se z nich šťávy, povidla, vína a rosolky, no a pálila se z nich kořalka.
2: Švestky měly, jak je vidět, opravdu veliké využití. A kdo by odolal babičiným švestkovým knedlíkům, koláčům či buchtám?
1: No, není nic jednoduššího, než si jeden z receptů našich babiček vyzkoušet. Bude to makový koláč se švestkama. Budeme potřebovat 60 deka hladké mouky, 30 deka cukru, 30 deka tuku, 2 žloutky, 10 lžic mléka, sodu, 30 deka máku, 30 deka práškového cukru, 2 lžičky skořice a švestkový kompot, nebo třeba švestky celé, čerstvé. Z mouky, cukru, tuku, žloutku, mléka a sody, nebo můžeme sodu nahradit zase tím kypřícím práškem, vypracujeme těsto a rozdělíme na 2 části. Umeleme mák, smícháme s cukrem, s kořicí a rozdělíme taky na 2 části. Na vymazaný a vysypaný plech přeneseme vyválenou placku z půlky těsta, posypeme polovinou sypké směsi, makové, polijeme vodou z kompotu nebo šťávou nějakou, poklademe vypeckovanými švestkami, posypeme zbytkem směsi a přikryjeme druhou plackou, na vrchu propícháme vidličkou a opečeme. Upečené pocukrujeme a neseme na stůl. Je to koláč, který má zvláštní chuť, ale zároveň je vláčný, protože ty švestky mu dají dostatek šťávy.
0: To zavonilo až sem, jak to vyslovila Vladimíra Jakubějová. Tak je vám líto, že už léto končí? No, v písničkách to vždycky neplatí.

0: Jedna starší zahraniční filmová komedie, tuším z roku 1969, se jmenovala Jestliže je úterý, musíme být v Belgii. Tak to teď budu s dovolením parafrázovat. Jestliže je pátek, musíme listovat filmovým kalendářem.
1: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.
2: Krásný den a pohodový poslech kolotoče všem, co se rádi vracejí v čase, přejí Marie Formáčková a Gábina Bláhová. Dnešní vzpomínkové listování začneme filmem Až přijde kocour. Do tuzemských kin vstoupil premiérově 20. září 1963.
3: Tenhle ten film mám v paměti uložený, protože to byl možná jeden z prvních filmů pro dospělé, které jsem jako dítě viděla. Mě bylo tehdy 10 let, když byl ten film nový. A já si do dneška pamatuju, jaký to na mě udělalo obrovský dojem, protože to je takový zvláštní poetický film s Janem Verichem hlavní roli a s Emílií Vašáriovou, ale pro mě byl tím hlavním hrdinou kocour. To je opravdu taková postava neuvěřitelná, protože kocourovi, když se sundali brýle, tak se lidé zabarvovali podle svých povah. Ti, co měli zlostnou povahu, tak byli žlutý, zamilovaní, byli červení, zloději byli šedí, prostě každý měl svoji barvu a lidé se samozřejmě kocoura báli. A já ten film mám ráda hlavně kvůli tomu kocourovi, i když pak jsem se to dozvěděla, že to nebyl jeden kocour, ale že to bylo 14 kocourů, kteří film Zvláštní na tomto filmu je, že vlastně vznikl na základě dětské vzpomínky Vojtěcha Jasného. On kdysi onemocněl španělskou chřipkou, to byla velmi krutá choroba. A on skutečně, když byl na takové té hranici mezi životem a smrtí, tak viděl lidi barevně. A to v něm nějak zůstalo a vyprávělo to podsléze Jiřímu Brdečkovi a ten na základě toho napsal tento scénář. A musím říct, že tento film má spoustu takových zajímavostí. Třeba točilo se v Mrákotíně a ti lidé byli nespokojení s tím, že jim tam ti filmaři narušili poklidný řád života a do Mrákotína dojel prezident Antonín Novotný, aby občany uklidnil, že jde o krásné dílo a krásný film, ať vydrží. A zajímavé ještě je to, že tehdy se filmy vyměňovaly, že se neprodávaly mezi jednotlivými státy a tenhle ten film Až přijde kocour byl vyměněn za filmy o Vinnetouovi. Takže vlastně díky kocourovi, který byl velmi ceněný, tak jsme dostali všechny Vinnetouy.
2: Od Vinnetoua zpátky k české kinematografii. Své místo v našem filmovém kalendáři má i režisér Jiří Jungwirth. Na svět přišel 21. září 1920. A za svůj krátký život stihl pro televizi i film natočit nemálo.
3: Možná si na něho nikdo nespomenete, ale když vám připomenu autonehodu, kterou měl Josef Zíma v roce 1959, když jel z vystoupení ve Strakonicích a byla zraněna Judita Čeřovská, byla zraněna Alena Pánková a jeden pan režisér zemřel, tak to je právě tento pan režisér Jiří Jungwirth. A vím, že Josef Zíma byl celý život kvůli tomu velmi nešťastný. Je fakt, že pan režisér Jungwirth se dožil krátkého věku, teda 38 let, ale zapsal se velmi výrazně do filmové a televizní tvorby. On je dokonce považovaný za takového otce televizních estrád. Také si jedné takové estrády právě odjížděly. On začínal s televizními Silvestry. Byl to opravdu velmi nadaný režisér a já si myslím, když na něj tímto způsobem vzpomeneme, tak uděláme dobře.
2: Uzavírá dnešní filmový kalendář publicistka a spisovatelka Marie Formáčková. Další výročí si v našem filmovém kalendáři připomeneme zase za týden v pátečním kolotoči. Pěkný den s pohodou!
1: Český rozhlas Pohoda, filmový kalendář Marie Formáčkové.
4: Pozor, pozor, Český rozhlas Pohoda slaví páté narozeniny.
5: A vás, milí posluchači, zveme na jedinečnou narozeninovou oslavu.
4: Kdy? Ve středu 30. září od 14 do 15 hodin.
5: Kde? V Radiokafé Vinohradská 12.
4: Čeká vás skvělá živá hudba. Osobnosti, které znáte od mikrofonu Českého rozhlasu Pohoda, dorazí i herec Josef Dvořák, Marie Formáčková nebo sportovní novinář Jaroslav Suchánek.
5: Těšíme se na vás ve středu 30. září odpoledne na oslavě našich pátých narozenin. a chcete-li být u toho, nezapomeňte si prosím rezervovat svoje místa.

0: Na závěr dnešního kolotoče si teď blíže představíme českého strakatého psa. Nejen tak lecjakého strakáče, ale vlastně jeho plemeno. Se zkušenou chovatelkou takzvaných strakáčů Zdeňkou Vaňorkovou natáčela kolegyně Jolana Nováková.
1: V 50. letech minulého století známý český kynolog František Horák nastoupil jako hlavní zootechnik do Fyziologického ústavu Československé akademie věd a přišel s nápadem vyšlechtit vlastní plemeno psů pro pokusné účely.
2: V tu dobu bylo vlastně běžné mít různé křížence neznámého původu, tak se mu naopak hodilo mít jedno vlastní plemeno. Měl ve své pokusné stáji dva vhodné psy, a to byl pejsek Míša, z dnešního pohledu teriéru podobný, středně velký pes, velmi temperamentní, a Fenku Rigu, zase z dnešního pohledu to byla asi nejvíc podobná německému ovčáku s ušima dolů, tak použil tyhle ty dva pejsky jako výchozí rodičovský pár pro tvorbu laboratorního plemene.
1: Narodilo se z toho asi 6 štěňat.
2: A budoucím generacím potom pan František Horák přikřížil ještě německého ohaře Alana. To byl vlastně základ dnešních českých strakatých psů.
1: Psi se jmenovali Horákův laboratorní pes a když šel pan Horák do důchodu, už se asi nehodili k tomu svému účelu a taky chtěl pustit mezi lidi. A říkal si, laboratorní pes, to asi není nic moc název. Tak jak to bylo dál?
2: Pan Horák tedy přišel s nápadem přejmenovat plemeno na český strakatý pes a v roce 1981 máme zdokumentovaný první vrch českých strakatých psů ve městě Dobruška.
1: Od té doby se u nás narodilo asi 3000 psů tohoto plemene, v současnosti jich žije asi polovina a hodně živá je třeba brepta. Brepto? Teď to vypadá jako, že volám tady na Jolanu Novákovou, která je chovatelkou, ale to bych si nedovolila. Brepta je fenka.
3: Brepta je fenka českého strakatého psa, jmenuje se celým jménem Brepta Balmarty. Brepta je velmi temperamentní, ale to jsou strakáči obecně. Myslím si, že každý, kdo si strakáče pořídí, tak v době jeho štíněcího věku je překvapen, zvláště měl-li jiné plemeno, nějaké klidnější, protože strakáči jsou doopravdy torpéda.
1: Zdeňko, jak vypadá český strakatý pes?
2: No, český strakatý pes je strakatý pes. Máme ho ve dvou variantách barvy, buď je černožlutobílý nebo hnědožlutobílý a k tomu máme dvě varianty srsti, mohou být krátkosrstí, tak jako je tady modelka Brepta, a nebo mohou být i dlouhosrstí. A plemeno je středně velké, měly by mít uši překlopené dopředu do tvaru V a ocas šablovitě nasazený, úplně volně nesený.
1: Strakáč se hodí ke člověku aktivnímu, který je ochotný věnovat se hře s ním, sportování, procházkám, výletům.
3: Cokoliv takového. Může být i v rodinách s dětmi, není s tím problém. S dětma se snáší obecně velmi dobře. A já jako chovatelka vždycky říkám, když mají štěňata do světa, že se dívám, jak mají lidi vychované děti, a vím, že když vychovají dobře děti, takže vychovají dobře i psa.
0: Tak to určitě platí, ale ještě poznámka. Od chvíle, kdy se v roce 1981 v Dobrušce narodil první český strakatý pes, je chov tohoto plemene až do roku 1990, považte, zahalen tajemstvím. Nedochoval se totiž žádný registr chovatelských stanic ani plemenné knihy. Inu tak.

Tak pokud nás teď sledujete na kameře naše vysílání, tak vás asi muselo pobavit, jak jsem si to zatancoval, alespoň ve studiu na chvíli s Helenou Vondráčkovou. No je to tak, parafrázoval bych název toho filmu, s vámi, našimi posluchači, nás baví svět, protože co bychom byli bez vás? Ale já už jsem o tom dneska jednou mluvil ve vysílání, tak je vám líto, že končí léto, léto. Ale nemusíme být tak smutní, protože zase nastává čas, který já tedy alespoň osobně mám moc rád, takové to babí léto, nebo pozdní léto, nebo prý se říkalo ve starých kalendářích taky svatováclavské léto. To je to označení déltrvajícího suchého, slunečného, teplého a málo větrného počasí na začátku astronomického podzimu. Tak to tedy říkají odborníci. Já někdy rád taky používám indiánské léto, ale to prý zase platí jenom pro severoamerický kontinent, pro Severní Ameriku. Evropa má babí léto, Severní Amerika má své indiánské léto, dřív patřilo spíš na konec podzimu a začátek zimy, ale teď už to prý je synonymum pro to babí léto. Zkrátka, už není tolik horko, jsou hezké procházky a je to takový ten okamžik, o kterém Jiří Voskovec krásně mluví ve svém vyprávění, které se k nám dostávalo na LPčkách na konci 70. let. Jednu desku také do Čech z Ameriky přivezl tehdy Josef Abraham, který byl u Jiřího Voskovce návštěvou. A Jiří Voskovec tam říká, a teď uhodila ona nevyslovitelná hodina zavěšená na pavučině minut, co drží pohromadě, jen tak drží pohromadě, pozlacené odpoledne s opálovým večerem. A konec léta se začátečkem podzimu.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Vladislav Stanislav Raymond, komediantka. Z románu polského spisovatele, nositele Nobelovy ceny za literaturu, čte Daniela Kolářová.

Probudila se v 10:30 dopoledne. Sovinská jí právě přinesla snídani. Nehledal mě nikdo? Zeptala se Jana. Sovinská přikývla a podala jí dopis. Asi tak před hodinou mi ho dal nějaký šlechtic a prosil, abych vám ho odevzdala. Jana nervózně otevřela obálku. Okamžitě poznala Křešikjevičovo písmo. Vážená slečno, přijel jsem úmyslně do Varšavy, abych se s vámi sešel ve velmi vážné záležitosti. Račte být o 11:00 doma, dovolím si přijít. Odpustíte mi mou smělost. Prosím za prominutí a ruce vám líbám, váš služebník Křešikjevič. Co to znamená, pomyslela si a rychle se oblékala. O jakou vážnou záležitost jde? O otce? Že by stonal, nebo že by se mu po mně stýskalo? Ba ne, ne, ne, ne. Rychle vypila čaj, uklidila pokoj a netrpělivě čekala na návštěvu. Dokonce jí těšilo, že konečně uvidí někoho známého z Bukovce. Nebo mě snad znovu požádá o ruku? Napadlo jí. Dobrý, poctivý člověk, říkala si a procházela se po pokoji. Potom si však uvědomila, že jí tato návštěva může pokazit výlet na Bělany a ochladla k němu. Rozhodla se mluvit s ním stručně a krátce. Co jenom asi chce, přemítala neklidně a kombinovala nejrůznější možnosti. Otec je zřejmě nemocen a volá mě k sobě, říkala si plna obav. Zastavila se uprostřed pokoje. Tak jí omráčilo pomyšlení, že by se musela znovu vrátit do Bukovce. Křešikjevič vstoupil. Pohlédl jí do tváře a stěžka usedl na židli. Nemohl jsem vás najít. Začal hlasitěji a náhle zmlkl. Aby nabyl odvahy, chtěl trochu odstrčit židli, která mu překážela v pohybech. Strčil však do ní tak silně, že se převrátila. Vyskočil celý zrudlý a prosil za prominutí. Přesvědčujete mě o své velké morální síle a dobrotě, že potom všem jste mě přišel navštívit. Pamatujete si, co jsem vám tehdy řekl, když jsme spolu naposledy mluvili? Pravil tichým a měkkým hlasem. Že nikdy a vždycky. Že nikdy vás nepřestanu milovat a vždycky vás budu mít rád. Jana se neklidně pohnula. Zabolela ji hloubka a upřímnost, s jakou pronášel tato slova. Odpustíte, není-li vám to milé, neřeknu už o sobě ani slovo. Co je nového doma? Zeptala se Jana a zvedla k němu oči. Co je nového? Hrůza, spoušť. Otce byste nepoznala. Je z něho ještě větší podivín a pedant ve službě už nemožný. Kromě toho chodí na lov, navštěvuje sousedy, pořád si hvízdá. Ale tak zhubl, tak sešel, že je k nepoznání. Trápí se, má starosti. Proč? Jaké může mít otec starosti? Pro Krista, pána slečno, vy se ptáte proč? Jaké může mít starosti? Snad žertujete, nebo už také nemáte ani trochu citu? Proč? Protože nejste s ním. Teskní po vás, usychá jako my všichni. Cizí lidé nad ním pláčou, jen vy jste se neslitovala. Odešla jste do světa. A do jakého světa? Ke komediantům. Jana vyskočila ze židle. Nehněvejte se na mne, prosím vás, ale já vás příliš miluji. My všichni vás milujeme a trpíme kvůli vám. Mám tedy právo říci vám, co si myslím. Dejte mě odtud třeba vyhodit, já na vás počkám před domem a ať vás potkám kdekoliv, všude vám budu opakovat, že otec bez vás chřadne, že vůči hledě schází. Moje matka ho nedávno zahlédla v lese. Ležel v nějaké houštině a plakal jako dítě. Zničíte ho, slečno. Oba se zničíte svou hrdostí a nemoudrou neústupností. Jste nejdokonalejší, nejčistší žena, vím to. Cítím to, že ho tak nenecháte, že se vrátíte a opustíte to hrozné divadlo. Copak se nestydíte žít s takovou bandou darebáků? Jak s nimi můžete vystupovat na scéně? Najednou přestal. Stěžka dýchal a kapesníkem si otíral oči.
Nikdy toho tolik neřekl jedním dechem a nevěděl ani, kde se v něm vzala ta síla mluvit bez společenských ohledů, bez obalu, tvrdě. Jana seděla se sklopenou hlavou. Bledá jako křída se sevřenými rty a srdcem rozbouřeným odporem a bolestí. V tom ostrém hlasu, který slyšela, bylo tolik smutku a drásajícího citu. Ondřejova slova otec trpí vzbuzovala nevýslovnou lítost a ranila ji tak bolestně, že už chtěla vyskočit a rozběhnout se tam, k němu. Ale v zápětí přišly zas vzpomínky na minulost. A Jana ochladla. Objevilo se před ní divadlo a zastínilo všechno ostatní. Ne, vyhnal mě navždycky. Jsem sama a zůstanu sama. Nemohla bych žít bez divadla, říkala si plná své dávné šílené touhy dobýt svět. Křešik Jevič také mlčel. Jeho oči byly čím dál smutnější. Seděl a díval se na tu milovanou, bledou, pohublou tvář, které městský vzduch a horečný noční život vtiskly už svou pečeť. Prolil by za ní krev, dal třeba i svůj život, jen kdyby to přijala. Jana k němu pozvedla oči planoucí pevným a neochvějným rozhodnutím. Víte přece, jak mi otec nenávidí. Víte i to, že kdybych si vás nevzala za manžela, vyhnal by mě zase z domu. Proklel a vyhnal, opakovala trpce. Odešla jsem, protože jsem musela, ale už se nikdy nevrátím. Nevyměním svobodu a divadlo za otroctví domova. Stalo se tak, protože to muselo být. Otec mi tehdy řekl, že nemá dceru. A já teď říkám, že nemám otce. Rozešli jsme se a nikdy se nesejdeme. Stačím si sama. Umění mi nahradí všechno. Nevrátíte se tedy? Zeptal se, protože z jejich slov vyrozuměl pouze to. Ne. Nemám domov a od divadla neodejdu. Odpověděla klidně. Hleděla na něho tak chladně. Jen bledé rty se jí trochu zachvívaly a hruď se rychle zvedala, vzrušena vnitřním napětím. Zničíte ho, slečno. Miluje vás. Nepřežije to, říkal klidně. Ne, pane Ondřeji. Otec mě nemiloval a nemiluje. Když někoho milujeme, netýráme ho celá léta a nevyháníme ho z domu jako poslední. Ani pes nevyžene svá štěňata z boudy. Ani pes. Zvíře není schopno toho, čeho byl schopen on. Slečno Jano. Jsem hluboce přesvědčen, že i když vás v návalu hněvu a zlosti vyhnal z domova, nemyslil to vůbec vážně. Jenom vy to berete tak doslova. Věděl jsem a vím, jak strašně ho mrzí ta neprozřetelná slova, jak se mu bez vás těžko žije. Slečno Janičko, přísahám, že když se vrátíte, vrátíte mu štěstí, vrátíte mu život. Řekl vám, abych přijela do Bukovce. Napsal mi dopis? Zeptala se rychle. Povězte mi plnou pravdu. Křešik Jevič se zarazil a ještě víc zesmutnil. Ne. Nic mi neřekl a žádný dopis nenapsal, odpověděl Ondřej tiše. Tak takhle mě miluje. Takhle touží potom, aby mě spatřil. Zasmála se podivně suchým křečovitým smíchem. Co pak ho neznáte? Bude umírat žízní a nikoho nepoprosí o sklenku vody. Když jsem se s ním loučil a řekl mu, kam jedu, nezmohl se ani na slovo. Ale tak pronikavě se na mne podíval, tak silně mi tiskl ruku, že jsem ho úplně pochopil. Ne, pane Ondřeji, vůbec jste ho nepochopil. Otci, nejde o mne, jde mu pouze o to, že v celém okolí o mém odjezdu a o tom, že jsem u divadla. Kreská jistě nelenila. Jde mu jen o to, že se o mě trousí klepy, že padá stín a hanba na jeho jméno. Že se za mě musí stydět. Chtěl by mě vidět pokořenou, žebrající a plazící se u svých nohou, aby ukojil svou živelnou nenávist ke mně, aby mě mohl jako dříve trápit a týrat. O to mu jde. Neznáte ho. Má také srdce. Přerušila ho prudce. Nemluvme o srdcích tam, kde vůbec nejsou, kde je jen podivinství, bláznovství. Tak tedy
povstal s otázkou a dusil se hněvem. Nevrátím se nikdy. Slečno Janičko, slitujte se. Neznám to slovo, odpověděla důrazně. A znovu říkám nikdy. Leda až po smrti. To neříkejte, jsou chvíle, kdy... Nedokončil, protože náhle se do kořán otevřely dveře a do pokoje vběhla Mimi s Vavřeckým. Tak jedeme. Oblečte se, hned jedeme. Promiňte, jestli jsme vás vyrušili, omlouvala se Mimi a zvědavě si prohlížila Gřeši Kijeviče, který si vzal klobouk, mechanicky se uklonil na někoho.

No a mechanicky opakovala tato slova. Jana podávala čaj. Neuniklo jí ani slovo z rozhovoru. Zapomněla už na Gřešiky Jeviče, na otce, na rozmluvu s Kotlickým. Zaujaly jí otázky, o nichž mluvili. Sny Topolského ji oslnili svou fantastičností. Teoretické diskuse o umění a uměleckých problémech ji vždycky plně zaujaly. Co bude se společností, zeptala se Topolského, když opět zvedl hlavu. Bude. Musí být, odpověděl. Slečno, ručím vám za to, že bude, ozval se Kotlicky. Ne taková, jakou chce Topolsky, ale taková, jaká bude podle našich možností nejlepší. Snad časem ve svém vývoji pokročí, zpestří program a bude přitažlivější. Ale reformu divadla ponechme někomu jinému. Na to musí být 100 000 rublů a něco takového je možné jen v Paříži. Reforma divadla nevyjde od ředitelů. Co to vlastně je dnešní dramatická tvorba? Hledání něčeho, tápání ve tmě, psí větření, tolky bez cíle, skoky do tmy. Z řad autorů divadelních her musí vzejít génius. Génius, který docílí obrat. A já už ho předvídám. Jak to? Copak dnešní velké hry nestačí k tomu, aby pomohly vytvořit vzorné divadlo? Zeptala se Jana. Ne. Tato velká díla jsou velkými díly jen vzhledem k minulosti. Zatímco my potřebujeme úplně jiná. Pro nás jsou tato velká díla dřívějších dob velmi důležitým archeologickým materiálem, který je zapotřebí studovat v muzeích a v pracovnách vědců. Shakespeare je tedy archeologickou záležitostí? Psst. Nemluvíme o něm. On je kapitola sama pro sebe. Můžeme o něm uvažovat, ale nepochopíme ho. Napijme se vodky, řekl Topolský, který až dosud mlčel. Ať nám celý svět vleze na záda, pijme a nemysleme na nic. Tohle je smysl tvého života, Vavřecky. Pijme a milujme se, zvýšil hlas Kotlicky, který jakoby oživl a cinkal sklenicí do láhve. Všichni ožili a o ničem dál už nefilozofovali. Vážení a vážené, nebe se mračí a na zemi už zbyly jen prázdné láhve. Pojďme odtud. A jak? Půjdeme pěšky až do Varšavy. Je to tak na nejvýš míle. Uplynulo několik dní. Jana byla ve svém pokoji, když jí přinesli oběžník, kterým režisér zvolával celou společnost na 12 hodin v poledne. Na programu bylo čtení Glogovského Hry Chámové. Byl mlhavý, chladný den. Déšť drobný jako rosa vytrvale padal k zemi a tvořil na ulicích a na chodnících silnou vrstvu bláta. Po nebi táhly šedé mraky a připomínaly podzim. V divadle zastihla Jana jenom Pěše, Topolského a autora hry Glogovského. Glogovský šel s úsměvem v ústrety, podal jí ruku a řekl: Dobrý den. Myslel jsem včera na vás. Musíte mi za to poděkovat. Děkuji, ale jsem strašně zvědava. Nemyslel jsem na vás ve zlém. Nemyslel jsem na vás tak, jak myslí někteří muži na krásné ženy, jako jste vy, na mou duši, to ne. Myslel jsem... Pro Krista pána, nemohu se z toho vymotat. Myslel jsem, proč z vás vyzařuje taková zvláštní síla? Kde se ve vás bere? Asi tam, kde začíná také slabost. Je vrozená, odpověděla Jana a posadila se. Začalo lít jako z konve. Déšť tloukl do plechové střechy divadla tak prudce, že nebylo ani pořádně slyšet. Nakonec se setmělo, takže Topolsky nemohl číst. Přestěhovali se tedy do pánské šatny. Bylo tam tepleji a trochu víc světla, takže se pustili do debaty. Jana stála s Glogovským ve dveřích a s nadšením mluvila o divadle. To je přece jednoduché. Pro mne je divadlo smyslem života. Je lepší žít takto a umírat tak, ale mít za svůj cíl umění, nežli žít přízemně jako zvířata. Tisíckrát raději budu žít takhle, než otročit manželovi a dětem, být pracovním nástrojem, žít bez problémů. Vybuchla Jana. Vladek začal deklamovat s komickým patosem. Tam, kde umění je chrám, tobě postavy ti dám, milá kněžko oltáře. Nemějte mi za zlé, slečno. Já sám tvrdím, že kromě umění neexistuje nic. Že kdyby nebylo divadla...

0: Po krátké době Jana začala pociťovat nechuť ke kolegyním, spojenou dokonce s jistým odporem. Už je všechny výborně znala. Připadali jí jako hejno papoušku, tak byly bezduché, hloupé a zlé. Rozčilovali jí těmi svými věčnými řečmi o šatech a o mužích. Ještě když odcházela na hodinu klavíru k Cabiňským, viděla v duchu to pohrdavé pokrčení ramen Sovinské a slyšela Majkovskou deklamovat z Hamleta. Buď cudná jako led, čistá jak sníh, pomluvě přece neujdeš. Jdi do kláštera. Jana si několikrát opakovala tato slova. Její pozornost však vzbuzovala především druhá věta. Ne, ne, říkala si a s odporem od sebe odháněla nějaké přízraky. Když skončila hodinu, hrála si ještě dlouho Chopinova nocturna, v jejíž melancholii nalezla balzám pro svůj nepokoj a smutek. Slečno Janičko, manžel tady pro vás nechal úlohu, zvolala ředitelová z druhého pokoje. Jana zavřela klavír a začala si úlohu prohlížet. Bylo to několik věc z hry Glogovského, zdaleka ne to, po čem toužila. Ale i tahle malá epizodní role jí rozbušila srdce. Vždyť měla poprvé vystoupit jako herečka. Premiéra hry byla odložena na příští čtvrtek. Měla se zkoušet každé odpoledne, protože si to Glogovský přál a denně všechny hostil v bufetu, jen aby se pořádně naučili role. Za pár dnů poté, co Jana dostala svou první roli, uplynul měsíc od doby, kdy se nastěhovala k Sovinské. Její bytná jí to připomněla ráno, když žádala nájemné na další měsíc. Jana jí dala 10 rublů a slíbila, že zbytek doplatí za několik dnů. Zbývalo jí totiž všeho všudy pár rublů. Spočítala si peníze a udiveně uvažovala, za co vydala v posledních 5 týdnech kolem 200 rublů, s kterými přijela z Bukovce. Co bude dále? Šeptala si a rozhodla se požádat Cabiňského co nejdříve o nevyplacenou gáži. Udělala to hned při první zkoušce. Cabiňský vyskočil, jako by ho chtěl někdo uškrtit. Nemám. Jakože je Bůh nade mnou, nemám. Ostatně začínajícím adeptkám nikdy neplatím za první měsíc. To je divné, že vám to nikdo neřekl. Jiné jsou už tady celou sezónu a o gáži si za mnou nechodí. Musí vám zatím stačit, že jste členkou prvotřídní divadelní společnosti. Ostatně máte snad něco dostat za lekce. Poslouchala ho se strachem, ale nakonec řekla otevřeně: pane řediteli, ale já za týden nebudu mít z čeho žít. Dosud jsem nic nechtěla, protože jsem ještě měla peníze z domu. Jen stěží v sobě potlačila pobouření a pokračovala: zatím potřebuji nutně 10 rublů. Musím si koupit kostým.
1: 10 rublů?
0: No vy jste ale parádnice. Tolik najednou nedostane ani Majkovská 10 rublů. To se mi líbí, taková naivita. Smál se srdečně a když odcházel, řekl jí: připomeňte mi večer, dám vám do pokladny poukázku. Večer dostala rubl. Smutně se zamyslela, protože pochopila, že bída už jí klepe na dveře a za chvíli si pohlédnou tváří v tvář. Dobře věděla, že zboristky dostávaly po nejlepším představení zálohu 50 kopějek a většinou 2 zloté nebo jen 40 grošů. Teprve teď před ní výmluvně vyvstaly ty smutné a utrápené tváře starších hereček. Odhalovala najednou spoustu věcí, které dříve neviděla nebo se nad nimi nepozastavovala. Její vlastní nedostatek jí úplně otevřel oči. Ukázal jí bídu, která sužovala všechny. Dal jí poznat každodenní úmorné zápolení sní, zastírané často nápadným šibeničním humorem při zkouškách a představeních. Ta nepřirozená veselost, všelijaké pózy a šaškárny byly jen přetvářkou. Nebo snad to byla druhá tvář těchto lidí, možná dokonce pravdivější. Jana teprve teď spatřila ve vší nahotě truchlivý život těchto lidí. Všední život plný soužení a vyčerpávajícího zápasu. Pocítila, že sama začíná sestupovat až na dno. Tam, kde bez přestání svádějí boj všichni proti všem a jeden proti druhému. Proti každému, kdo by se chtěl zmocnit role nebo větší zálohy. Až dosud byla pouhým divákem. Teď se musela sama zúčastnit tohoto boje. Pestěky cítila, jak je ta divadelní půda vratká. Kolik sil je zapotřebí, aby se člověk udržel, aby nepadal pod nohy jiným, anebo jiní nešli vpřed přes jeho mrtvolu. Chce to železnou vůli, vytrvalost, má-li se dojít k cíli. A nesmí se dbát na nic a na nikoho. Vladek byl k Janě ze všech nejkolegiálnější a otevřeně vyprávěl, že Jana navštěvuje jeho matku. Opravdu několikrát byla u Nicielské, protože nemohla odmítnout pozvání staré paní, s kterou se velmi často sešla na ulici nebo v divadle. Nicielská pořád sledovala Vladka a podezřívala ho ze sympatií k ní. Jana přijímala Vladkovi pozornosti a narážky lhostejně, stejně jako pohledy a slova Kotlického, plné obzvláštní úcty. Zrovna tak přijímala od advokáta kytice a bonbony, které jí denně posílal. Žádný z těchto jejich tichých ctitelů ji nezajímal. Její chlad jim nedovoloval přiblížit se k ní. Herečky se smály její neoblomnosti, ale v duchu jí upřímně záviděly. Neodpovídala jim na štiplavé poznámky, aby nevzbudila ještě větší posměch. Měla ráda pouze Glogovského, který vysedával v divadle celé dny, jen aby jeho hra byla dobře připravena. Janu vyznamenával přede všemi ženami. Jenom s ní mluvil o důležitějších věcech a jenom k ní se choval jako k přítelkyni. Velmi jí to lichotilo, byla mu za to vděčná. Měla ho ráda pro jeho paradoxy a upřímnost, s kterou s ní nejednou hovořil o nejpalčivějších společenských otázkách, ale nikdy neblouznil o lásce ani jí nelhal. Často spolu chodili na procházky do Lazienek. Spojoval je upřímný přátelský vztah. Jana se k němu nechovala jako k muži, ale jako k velkorysé osobnosti, jíž je cizí každá malost. Po generální zkoušce chámů vyšli spolu z divadla. Glogovsky byl vážnější než jindy. Častěji opakoval své oblíbené: ať umřu a počítej do 20. Byl v něm neklid z nadcházející večerní premiéry, ale přesto se hlasitě smál. Víte co? Pojedeme do botanické zahrady, chcete? Jana přikývla a jeli. Našli tam volné místo u jezírka pod obrovským klenem a chvilku mlčky seděli. V sadě bylo ticho a prázdno. Všecko, aby to čert vzal, zabručil občas do tohoto ticha Glogovsky a zuřivě si cuchal vlasy. Jana se na něho jenom dívala a bylo jí líto jenom slůvkem porušit klid, který je obklopoval, ticho přírody uspávající přemírou tepla. Naplňovala jí zvláštní, neznámá něha, která nebyla vyvolána žádnou konkrétní pohnutkou. Snášela se jakoby z blankytu, z bílých průhledních mraků, jež zvolna plynuli, vystupovala ze sité zeleně stromů. Z rozkoší vdechovala vůni žlutých fial, ale kdykoliv pohlédla na Glogovského, který nevydržel chvíli v klidu posedět, pořád sebou vrtěl, díval se na ní a škubal si vlasy, vnucovala se jí dotíravě myšlenka, že jí snad chce vyznat lásku. Mluvte o něčem, nebo se zblázním, já už to nevydržím, vykřikl náhle. Rozesmála se. Vypadal teď tak komicky, tak neslučitelně s jakýmikoliv milostnými představami. Mluvme třeba o dnešním večeru. Chcete mě už úplně zničit. Na mou duši já to do večera nevydržím. Říkal jste mi přece, že to není vaše první hra, tak... No ano, ale já mám vždycky při každé premiéře horečku, protože po každé v poslední chvíli zjistím, že jsem napsal špatnou hru, pitomost, zbytečnou věc. Nemohu naprosto tvrdit, že tomu rozumím, ale mně se hra opravdu líbí. Je tak upřímná. Co? Vážně? Zvolal s výrazem uspokojení. Víte dobře, že bych vám nelhala. Víte, řekl jsem si, že kdyby hra propadla, tak ať umřu, ale přestanete psát? Ne, ale na pár měsíců někam zmizím a napíši druhou. Napíši druhou, třetí. Budu psát tak dlouho, dokud nenapíšu nějakou slušnou hru. Musím. Jsem ochoten dát divadlu, abych je lépe poznal, pochopil. Myslíte, že je možné přestat psát? Ne, to bych nedokázal. Prosím vás, proč bych pak vůbec žil? Dodal a zahleděl se před sebe.

0: V románu polského spisovatele Vladislava Reymonta Komediantka četla Daniela Kolářová. Rozhlasová nahrávka je z roku 1975. Režii měla Jana Bezdíčková.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech brněnský rodák Arnošt Goldflam. Herec, dramatik, režisér, pedagog a autor knih pro děti.
1: V roce 2007 byl také jmenován profesorem pro obor dramatická umění a věnuje se práci s novými adepty umělecké branže.
0: Jeho hlas lze v rozhlasovém éteru velmi dobře rozpoznat a my vám v následujících dnech nabídneme celou řadu pořadů. Začneme v sobotu 19. září stříbrným větrem Jitky Novotné.
1: V neděli 20. září zamíříme do tobogánu Tomáše Slámy a v pondělí 21. září si připomeneme pobyt Arnošta Goldflama v Šemánovicích u Ondřeje Suchého v jeho nostalgickém muzeu.
0: V úterý 22. září nás čeká rozhovor v mém pořadu Tandem Jana Rosáka a narozeninovou sekvenci Arnošta Goldflama ukončíme 23. září rozpravami Milana Hajna.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trupte nám trumpety a Muziky muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro ranní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky.
1: Také mezi 6. a 7. hodinou ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAP rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Dianu, kterou se v roce 1957 navěky proslavil tehdy 16-letý kanadský zpěvák, skladatel a textař libanonského původu Paul Anka. Jsem v téhle verzi ve druhé polovině 70. let zpíval na koncertech německy mluvících zemích, Polsku a Rusku. Diana, to je vůbec první hit Paula Anky a k písni ho prý inspiroval milostný cit k jisté o 4 roky starší Dianě, která byla údajně jeho spolužačkou ze střední školy. Ale podle mnohem věrohodnějších pramenů šlo o dívku, která v Ankově rodině hlídala děti. Prostě babysitter. Na úvod našeho dnešního hudebního setkání jsem tedy vybral Dianu, kterou u nás naspívali Milan Chladil a také duo Stanislav Hložek a Petr Kotwald, a která u nás domácněla natolik, že se zpívá u táboráků. Krásná, bláhová Diana. Vybral jsem ji proto, že Paul Anka vystoupí 20. července po dlouhých 48 letech, teprve podruhé ve své hudební kariéře v Praze. Konkrétně v Kongresovém centru. Do našeho hlavního města přijede po koncertních zastávkách napříč Spojenými státy, Evropou a Asií. 10 dní po pražském koncertě oslaví Paul Anka 73. narozeniny, ale vitalita mu rozhodně nechybí a jeho koncerty nejsou jen vzpomínáním na zašlou slávu. To mi nakonec potvrdil i můj dlouholetý spolupracovník, spoluautor tohoto pořadu Honza Adam, který viděl Anku v koncert před 3 lety ve vyprodané vídeňské městské hale. A proto si nenechám vystoupení Paula Anky ujít. Vždyť jsem viděl i jeho první pražský koncert v roce 1966, kdy přijel jako jedna z prvních velkých světových hvězd poprvé do Prahy. Vystupoval v někdejší Julde Fuldě, jak se říkalo tehdy, Parku kultury a oddechu Julia Fučíka ve sportovní hale dnešního pražského výstaviště.

Paul Anka se narodil v roce 1941 v křesťanské rodině, která přišla do kanadské Ottawy z Libanonu. Už od útlého věku se věnoval hudbě. Začal zpěvem v kostelním sboru, pokračoval studiem hry na klavír. Od mládí projevoval talent nejen hudební, ale i literární. Bavilo ho psát, což vyústilo v krátké působení v redakci listu Ottawa Citizen. To vše předurčovalo Anku k jeho následné životní cestě, k cestě velkého zpěváka a textaře. Po vystupování snad ve všech hudebních klubech v Ottawě odcestoval do Los Angeles, kde jeho kariéra nabrala raketový start. Ve druhé polovině 50. let se stal Paul Anka idolem teenagerů a v dlouhém seznamu jeho hitů převažovaly výrazné kantilénovými oblouky obdařené balady. Jednou z nich je také píseň You Are My Destiny, Ty jsi mým osudem, z roku 1958. Vy ale uslyšíte tak, jak ji Paul Anka naspíval s odstupem 40 let v duetu s americkou černošskou zpěvačkou, herečkou a skladatelkou Patti LaBelle.

zavolání samohlásek, ostré přechody z normálního hlasu do hlavového rejstříku, práce s polohlasem a další ozdůbky, které začal Paul Anka jako jeden z prvních při interpretaci svých písní používat, ovlivnilo spoustu zpěváků. A v první polovině 60. let jsem je používal také já, velký fanoušek Paula Anky. V roce 1980 naspíval Karel Černoch doslova skvostně za doprovodu tanečního orchestru Československého rozhlasu velký hit Paula Anky z roku 1959 Put your head on my shoulder, polož si hlavu na mé rameno. S českým textem Eduarda Krečmara se píseň jmenuje Dej mi svou ruku prázdnou.

Své písně naspíval Paul Anka v mnoha světových jazycích. Kromě angličtiny, také italsky, německy, francouzsky a španělsky. Zahrál si v několika filmech a v televizních seriálech. Technicky dokonale vybavený ve výběru repertoáru, tedy hudby i textu, náročný zpěvák hlavního písňového proudu, se dokázal mnohokrát vrátit do světových hitparád. Například v roce 1979 s duetem You and I, ty a já, který naspíval s francouzskou chansonierkou Mireille Mathieu. Někde jsem četl v nějakém bulváru, že se jí dokonce pokusil svést. No, naši by asi napsali, že to mezi nimi zajiskřilo. Ale primárně duet francouzských autorů Ty a já vám teď zaspívají s českým textem Zdeňka Borovce, Jitka Zelenková a Felix Slováček.

Začátkem 60. let, kdy mu bylo 20, si Paul Anka uvědomil, že nechce a nemůže být navždy idolem teenagerů. Začal se tedy postupně orientovat i na starší publikum a nikdy nebalzamoval svou hudbu, hlas ani chování do jakéhosi věčného zájezdového mauzolea. Složitý a tradiční hudební projev, jehož základem je swing, lze stále obměňovat a modernizovat a Paul Anka se v této oblasti dobře vyzná. Před 9 lety dokonce vydal album Rock Swings. Rock swinguje, na které naspíval ve swingových úpravách hity z repertoáru skupin, jakými jsou Van Halen, Oasis, R.E.M., Nirvana, Pet Shop Boys, Soundgarden, nebo písně z repertoáru Michaela Jacksona, Erika Claptona a Lionela Richieho. Já vám z tohoto alba nabídnu Ankovou verzi písně Eye of the Tiger, Tygří oko, kterou pro film Rocky 3 se Sylvestrem Stallonem nahrála americká rocková skupina Survivor. Tenhle hit vznikl na osobní objednávku Sylvestra Stalloneho, když se mu do třetího filmu o životních osudech boxera Rockyho Balboy nepodařilo získat vyhlédnutou nahrávku britské skupiny Queen, Paul Anka a Eye of the Tiger.

Album Rock Swings sklidil Paul Anka takový úspěch, že ho pořadatelé pozvali na jazzový festival v Montreux, podle Guinnessovy knihy rekordů vůbec největší jazzový festival na světě, který se koná pravidelně od roku 1980. Záznam Enkova koncertu na tomto festivalu vyšel na DVD a Paul Anka během vystoupení zaspíval i dokonce kultovní hit americké rockové skupiny Nirvana Smells Like Teen Spirit. Voní to mladým duchem. Skupina Nirvana s Kurtem Cobainem s písní bodovala ve světových hitparádách na sklonku roku 1991 a Paul Anka ji naspíval na své album Rock Swings, které vyšlo o 13 let později.

0: Michael Gott, zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
1: Ze dvou manželství má Paul Anka 5 dcer a jednoho syna. Jméno každé z Ankových dcer začíná písmenem A. Ankovy dcery se tedy jmenují Alexandra, Amanda, Alicia, Amelia a Anthea. Posledně jmenovaná se jako jediná vydala na pěveckou dráhu. S otcem naspívala několik duetů a bývá hostem jeho koncertu. A byla to právě Anthea, která s otcem před 16 lety za výdatné vokální pomoci Barryho Gibba z tria Bee Gees naspívala duet Do I Love You? Miluji tě. Z písničky se sice žádný velký hit nestal, ale Paul Anka jí věří natolik, že když loni vydával album duetů, nahráli znovu, tentokrát s countryovou divou Dolly Parton. Beyond the shadow of a doubt,

Enka a Dolly Parton z balady Crazy, bláznivý, kterou složil countryový bard Willie Nelson, udělala v roce 1962 velký hit zpěvačka Patsy Cline, která ve 30 letech zahynula při leteckém neštěstí. Jako ostatně mnoho hvězd hudebního světa, které vyměnili své zájezdové autobusy za letadlo. Píseň Crazy se světově dočkala bezmála 400 verzí, z nichž bych zmínil alespoň ty v podání Lindy Ronstadt, Julia Iglesiase, Kennyho Rogerse, Johnnyho Cashe nebo našich zpěváků Jitky Zelenkové a Karla Bláhy. Autor písně Willie Nelson ji v průběhu své pěvecké kariéry nahrál hned několikrát. Naposledy loni a právě v duetu s Paulem Enkou. A protože okouzlila i mne, naspíval jsem ji před 3 roky na album Sentiment s textem Pavla Vrby a pod názvem Bláznem zdám se.

Tisíce zpěváků po celém světě naspívalo původně francouzskou píseň Comme d'habitude, jako obvykle, původně z roku 1967, kterou doma ve Francii proslavil zpívající autor Claude François. Vedle Johnnyho Hallyday je největší hvězda francouzského rock'n'rollu. Anglická verze této písně, nazvaná My Way, můj způsob, nebo také moje cesta, vznikla o 2 roky později a stal se z ní jeden z největších hitů pěvecké kariéry Franka Sinatry. Text o umírajícím muži, který se nejen smířil se smrtí, ale se ctí se vyrovnává se vším, co ho v životě potkalo, napsal pro Franka Sinatru právě Paul Anka. Ten vždycky snil o tom, že si s modrookým Frankem jednou zaspívá. Když ale 14. května roku 1998 odešel Frank Sinatra navěky do muzikantského nebe, Paul Anka se s tímto snem musel rozloučit. Prý se ho ale Sinatrově dceři Týně a ostatním Sinatrovým dětem zželelo a dovolili mu, aby se do nahrávky jejich otce vespíval posmrtně. Tuhle nahrávku jsem vám během našich hudebních setkání pustil už několikrát. Dnes proto píseň My Way uslyšíte v podání Paula Anky a Johna Bon Joviho, solisty mé oblíbené rockové skupiny Bon Jovi. Oba stejně jako Sinatra, pochopitelně v závěru písně zpívají I did it my way. Dělal jsem to po svém. And

0: Písně Paula Anky, které jim složil tak říkajíc na tělo, měli či mají v repertoáru Connie Francis, Buddy Holly, Andy Williams, Elvis Presley, Barbara Streisand, Celine Dion, Engelbert Humperdinck, Sammy Davis Jr. nebo Tom Jones. V roce 2009, krátce po smrti krále popu Michaela Jacksona, vyšla jako první z Jacksonova hudebního odkazu píseň This Is It, to je ono, která dala název i jeho chystanému a nikdy neuskutečněnému turné. Krátce po vydání této písně se ozval správcům Jacksonovy hudební pozůstalosti Paul Anka s tím, že Michael Jackson není jediným autorem této písně. Dokázal, že skladbu složili společně už v roce 1983 a dali jí název I Never Heard, to jsem nikdy neslyšel. Jacksonův management Paulu Ankovi okamžitě přislíbil polovinu ze zisku, který prodej nahrávky přinese. Je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Doktor Mandelbaum byl teprve 2 roky po absolvování právnické fakulty, ale jeho manželka si, jak se zdálo, myslela, že z advokátní kanceláří je zaručeně spjato okamžité bohatství. Potřebujeme novou jídelnu, potřebujeme nový kuchyňský stůl, potřebujeme novou televizi. Dobrá, povídá její manžel, již brzy se dočkáš nového nábytku. Opravdu? Co se stalo? Dnes přišel do mé kanceláře bohatý klient, který se chce dát rozvést se svou manželkou. Takže jen co rozvrátím jeho domácnost, můžeš vybavit tu naší.
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: A to je pro dnešek z našeho hudebního setkání všechno. Na závěr si poslechneme duet s příznačným názvem It's Hard to Say Goodbye. Je těžké se rozloučit, který uslyšíte v podání 2 Kanaďanů, Celine Dion a autora písně Paula Anky. Vzhledem k tomu, že si mnozí z vás, stejně jako já, asi nenechají ujít koncert Paula Anky 20. července v Pražském kongresovém centru, těším se s vámi na shledanou také tam. A jinak za týden na rozhlasových vlnách ve stejný čas a znovu na dvojce Českého rozhlasu. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Zážitky českou minulosti.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Legendární pistolnická balada Marty Robbinse El Paso s Michalem Tučným a Tomášem Linkou. V minulé dvoreně jsme jen tak letmo nakoukli do jeho nového dvoucedečkového projektu 40 odstínů country a připomněli si jeho tažení s partami White Stars, Greenhorns, Fešáky i Cadillacem. A dnes je tady Tomáš konečně se svou přímou linkou.

Co se stane, když tě zítra nepotkám, meditoval Tomáš Linka, přesně podle vzoru country superhvězdy 90. let Garta Brookse, společně s dokonale vlastní přímou linkou, v níž se tehdy v roce 2003 sešli ex-Greenhorni s elitními muzikanty v čele se steel kytaristou Jiřím Zimou. O 9 let později, při jednom z mnoha obnovených zastavení s Fešáky, si Tomáš vybral tequilové svítání z nejslavnější části katalogu kalifornských Eagles.

hosty zval a měli stále denně plný sál. Místo Benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

pak přišel den, kdy potok čistej zase byl. Černej volej podivně se někam vytratil. Milej pán ve fraku přišel, smlouvu roztrhal a náš trafer zas u chaty benjo pikoval. No konečně přišel k rozumu.

Vráťa vyskočil z Benže Miroslava Čvančary, který oslaví v pátek 20. listopadu 67. a hitparádově nejslavnější kousek legendární party Flanders Cracks, balada o Jet Clampettovi. Podle nejnovějších zpráv se taxmeni chystají co nevidět do nahrávacího studia, takže stále platí stejně jako před 20 lety, jedu dál.

Do času o celých 630 let vzdálenějších než před chvílí taxmeni nás právě zavedl další jubilant nadcházejícího týdne. V polovině 50. let snad nikým neohrozitelná swingová hvězda, bratranec filmové herečky Jaroslavy Adamové, Richard Adam, který právě dnes slaví 85. K jeho nezapomenutelným kouskům patří nejen páni kluci ze zpěvníku Doris Dayové, ale i televizní Měsíc ve víně z roku 1957.

0: povídám, počkej měsíci, a však si to dopovíme. Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na mou duši, vypiju i s tím vínem.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

Stejně jako minule, i v dnešním zastavení ve dvoraně vokálních skupin budou našimi hosty sbory, které na své úspěšné koncertní i gramofonové cestě pozbíral a opustil Vaughn Monroe. Písničkou Tři sestřičky, Three Little Sisters z roku 1942 se připomněla dávno zapomenutá parta Four Wees, která se tu jen tak myhla. Po ní přišly Lee Sisters a Norton Sisters a v roce 1946 opět čtyři dámy pod firmou měsíčního holky Moon Maids. Tady jsou s Vaughn Monroem westernově zahalené do modrých stínů nad stezkou Blue Shadows on the Trail.

Rudé růže pro smutnou paní Red Roses for a Blue Lady. Světový evergreen, který v roce 1949 proslavila nahrávka Von Manrova za pomoci další, tentokrát z elitně pánské vokální formace Moonman. Oba sbory se pak společně sešly v nahrávacím studiu v závěru jeho velké sklizně. V roce 1951 s ním naspívali lidovku On Top of All Smoky, tedy Už koníček pátí.

Juan Monroe se svým orchestrem a vokálními skupinami Moon Maids a Moon Men, tak jak na sklonku svých více než desetiletých swingových žní nahráli evergreen On Top of All Smoky.

0: Country klasika, mým hrdinou byl vždycky cowboy, jako letmá vzpomínka na Pavla Brimera, který odešel do věčných lovišť 15. září letošního roku. V roce 1967 zakládal skupinu Greenes, která později válčila jako Bluegrass Hoppers a pak se proměnila v neúnavné fešáky. A díky Pavlu Brimerovi nad nimi stále svítí hvězda country on.
1: Nad námi svítí hvězda country on.

Na závěr dnešní dvorany jsme se vrátili k Tomáši Linkovi. Jeho nový projekt 40 odstínů country přináší na dvou CDčkách zcela v duchu názvu celkem 40 nahrávek. 35 z nich už dávno dobře znáte a pětku tvoří čerstvé novinky. Ta, kterou jste právě slyšeli, se jmenuje Obraz a teď si dáme ještě jasnou volbu. Tomáš Linka a Přímá linka.

Tomáš Linka, jeho supernová jasná volba na závěr dnešní Dvorany. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka, a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu. Ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček nové Dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: českou minulostí.
1: Dobrý den, potkáváme se po 390., což znamená, že jsme spolu již strávili nepřetržitě víc než 8 dní. U víře, že nás snad pár společných dní, možná i nějaký ten týden ještě čeká, se s vámi vítají tito čtyři průvodci.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý.
4: Také režisér Jaromír Ostrý s vámi zůstane.
1: To jsme rádi. Zbývá ještě jmenovat Petra Hořejše, jehož kniha nás k tomuto počinu inspirovala.
4: Pro druhý program Českého rozhlasu připravujeme tento seriál v Českém rozhlasu Brno.
5: Dnes, 12. dubna 1611. roku, začal v Praze generální sněm Království Českého, Markrabství Moravského, Knížectví Slezského i obou Lužic. Pasovští ještě řádili v jižních Čechách, ale v metropoli země už páni sesazovali Rudolfa. Přes mnohé rozdílné názory mezi takzvanou španělskou stranou, to jest katolíky, a stavovskou protestantskou opozicí, celkem nebylo sporu o tom, že Rudolf musí okamžitě abdikovat. Také na jeho nástupci se stavy shodly. Jediným reálným kandidátem byl čekanec trůnu Matyáš. Tolik let o českou korunu usiloval a dočkal se.
1: Když už za nic jiného, tak za tu výdrž si ji zasloužil.
3: Zdaleka ne všichni čeští páni si ovšem mysleli totéž.
1: A co pak se jim honilo hlavou?
3: Někteří, jako například prozíravý Petr Vok z Rožmberka nebo Václav Budovec z Budova, považovali volbu dalšího Habsburka za dočasné zlo, kterému se zatím nelze vyhnout.
0: Jiní se domnívali, že z Habsburky lze vyjít.
1: Bylo řečeno, lze s nimi vyjít nebo vyjít.
0: Ono to vyšlo na stejno.
3: Tedy za předpokladu, že nový panovník či panovníci budou vůči stavům vstřícní a ponechají jim patřičný díl pravomocí.
0: A ještě další oceňovali, že Matyáš je nábožensky docela tolerantní a spíš než Rudolf uvede ve skutečnost literu majestátu na náboženské svobody.
1: Opravdu tomu věřili?
0: Věřili.
3: Ovšem, mýlili se.
0: Matyáš, nucen okolnostmi, pouze manévroval.
3: No a pak tu ještě byli katoličtí radikálové.
0: Ti kalkulovali s tím, že dřív nebo později se Matyáš musí plnou vahou své autority postavit za úhlavní linii habsburské politiky.
1: A ta spočívala?
0: Na principech absolutismu a rigorózního katolictví.
1: No, ať už si panstvo myslelo, co chtělo, Matyáš se stal českým králem.
0: Částí sněmu byl zvolen, částí přijat a 23. května 1611 korunován.
5: Ráno toho dne se čeští stavové shromáždili ve staré sněmovně na hradě a tady na vyzvání nejvyššího purkrabího pana Adama ze Šternberka proklamačně vyjádřili souhlas s Matyášovou korunovací. Nikdo nevznesl proti Matyášovi námitky. Nikdo se nepokoušel Rudolfa II. Hájit. Vyhlášení korunovace vyznělo tak jednomyslně, jako by šlo o pouhou formalitu. Ale s tím se vlastně předem počítalo.
0: Ze sněmovní světnice se stavové odebrali i hned za Matyášem do jeho nového obydlí v paláci pána Zlobkovic na Hradčanském náměstí a odtud ho všichni doprovodili do svatovícké katedrály.
3: I když to bylo jenom pár kroků, Matyáš jel na drahocenném koni oblečen do slavnostního kroje uherské šlechty.
1: Proč uherské?
3: Byl přece uherský král.
1: Ale zrovna se ho chystali korunovat na českého krále.
3: Ještě mu nic českého nestačili ušít.
0: Zástup zemských hodnostářů a stavů ho doprovázel celou cestu pěšky.
3: Všichni se sice snažili dát najevo, že svého nového krále vedou ke korunovaci s radostným nadšením.
0: Ale v projevech radosti se ozývaly i falešné tóny.
1: Někdo snad pískal?
0: To ne, ale příliš mnoho okolností bránilo tomu, aby se radost z Matyášovy korunovace projevila spontánně a upřímně a aby všude v Praze zavládla tak slavnostní atmosféra jako při jiných podobných událostech.
3: No, ani fontánky nefungovaly.
1: Fontánky, no. Jaké fontánky?
3: Ty, ze kterých na královy útraty prýštilo víno pro všechny.
1: A ono neprýštilo?
3: Ani kapka.
0: Diváků se seběhlo jenom málo a ti, co přišli, narazili na Hradě a na Hradčanském náměstí i jinde v pražských městech na ozbrojené hlídky, které mnoho důvodů k veselí neslibovali.
1: Že by byl Matyáš Lakomec?
3: Ale tak to snad ani nebyl.
0: Na rozdíl od svého bratra Rudolfa.
3: Nicméně panoval všeobecný strach, že by se korunovace mohla stát záminkou k nějaké zákeřné akci Matyášových protivníků nebo k nežádoucím výtržnostem.
1: Ku příkladu?
3: V jižních Čechách stále ještě v té době pobývali pasovští vojáci, kteří vymáhali zaplacení dlužného žoldu.
0: A zemí se šířily poplašné zprávy, že arcikníže a biskup v jedné osobě, totiž Leopold, chce tento svůj sbor reorganizovat a uvést do stavu bojové pohotovosti.
3: Po Čechách se potulovali cizí vojáci a agenti v tak podezřelých počtech, že naháněli hrůzu.
1: Tak, tak, agentů jsme měli vždycky dost.
3: Krajně nepříjemná překvapení se dala očekávat i od nevyspytatelné pražské chasy, která se mohla kdykoliv probrat a zasáhnout do vývoje událostí podle svých představ.
0: Jak se dodatečně ukázalo, byla drtivá většina těchto obav planá a bezpředmětná.
3: Jenomže nikdo nechtěl ponechat nic náhodě.
1: Od těch časů se v Praze příprava na žádný summit nepodceňuje.
3: Bylo sice předem jisto, že tato korunovace Matyášovi mnoho slávy nepřinese a že se nestane skvělou společenskou událostí, jak by se na korunovaci českého krále slušelo.
0: Ale o bezpečnost korunovačního aktu bylo nutno postarat se dokonale.

0: Korunovační ceremoniál v katedrále se odehrával podle vžitých zvyklostí za účasti všech zemských hodnostářů.
1: Dozvídáme se z knihy historika doktora Josefa Janáčka Rudolf II.
0: Když kardinál František z Dietrichsteina vložil králi Matyášovi na hlavu českou korunu a přítomní šlechtici skládali novému panovníkovi slib věrnosti dotýkající se dvěma prsty jeho koruny, ozvala se na Hradčanech a na Petříně střelba z děl a mušket a Pražané se dozvěděli, že české království má nového panovníka a tudíž i důvod k jásotu. Když korunovační ceremoniál skončil, odebral se král Matyáš se svými hosty pěšky z katedrály do Starého paláce a cestou královští služebníci rozhazovali mezi přítomné diváky pamětní korunovační mince, ražené pro tuto příležitost ze stříbra i ze zlata.
1: Stříbro se rozhazovalo mezi plebs, zlato si rozebrala mocenská garnitura.
0: Hostina se konala ve sněmovní světnici, kde hosté zasedli u několika tabulí. Král seděl u svého stolu v korunovačním oděvu s korunou na hlavě a spolu s ním hodovali jeho vznešení hosté.
1: Jejich výčtem netřeba zdržovat. Mezi všemi těmi bratranci a biskupy a nuncií a vyslanci mě zaujal akorát Jan Ústecký z Ústí.
2: Ach ano, dědičný kráječ království českého.
1: Jako takový dozajista krájel.
2: No měl to v popisu své práce.
1: Což znamená?
2: Staral se, aby fungovala obsluha u hodovní tabule.
1: Ale jinak ten výčet hostů nebyl nikterak reprezentativní ani z hlediska habsburského, ani stavovského.
3: V skutku. Nedostavila se žádná korunovaná hlava.
2: Doma zůstala i většina Habsburků.
3: A seznam cizích hostů, ten nemohl věru nikoho natchnout.
2: Na Rudolfův výslovný rozkaz nepřišel na tu korunovaci nikdo z císařských ministrů.
3: Chyběli stálí diplomatičtí zástupci sasští a brunšvičtí.
2: Nedostavili se ani diplomati a agenti, kteří respektovali rozpačitá stanoviska svých vrchností.
3: Mezi námi korunovační slavnost dopadla nedůstojně, chudě a neuspokojila ani nejbližší Matyášovi stoupence.
2: Všechny jakoby mátl stín sesazeného Rudolfa, který žil jenom několik desítek metrů od katedrály a Starého paláce a proklínal korunovační akt jako nejzlovolnější křivdu od svého bratra a svých nevděčných poddaných.
1: Zdá se, jakoby všichni pospíchali, aby tu korunovaci měli už za sebou.
0: Ještě pochmurněji vyzněla Matyášova korunovace v pražských městech. Jenom malá hrstka lidí se vypravila na hrad, jinak bylo všude pusto a prázdno, protože ulicemi neustále procházely vojenské hlídky, které měly zabránit nebezpečnému zhlukování lidí a v krčmách se po celý den dodržoval zákaz čepování piva a vína.
1: Pokud to někomu připomíná něco z nepříliš dávné minulosti, jde o podobnost čistě náhodnou.
0: Nikdo sice neměl konkrétní představu o tom, co by se mohlo přihodit, ale živé zkušenosti z nedávného vpádu pasovských zůstávaly v paměti a nabádaly obyvatele města, aby respektovali policejní opatření k ochraně klidu a pořádku. Stráže v branách byly zesíleny a napomenuty k největší ostražitosti.
1: Neboť nepřítel nikdy nespí.
0: A na příjezdových cestách do města vykonávali hlídkovou službu patroly stavovské jízdy pod velením samotného Jindřicha Matyáše z Turnu. Za těchto okolností neměl nikdo důvod ani k jásání nad Matyášovou korunovací, ani k okázalým projevům lítosti nad odstoupením Rudolfa II. I ti největší optimisté si však museli přiznat, že Matyášova korunovace je přinejmenším tak podivná, jak podivný byl jeho vstup na český trůn.

0: padla tu zmínka o císaři Rudolfovi. Asi to nebylo pro něj snadné mít bratra Matyáše na dohled i s jeho někdejší korunou na hlavě?
1: Rudolf se po celý den zdržoval ve svých komnatách na hradě.
2: Byly mu ponechány jeho tituly i Pražský hrad jako doživotní výměnek. Matyáš mu velkoryse přiznal roční důchod 200 tisíc zlatých.
1: Jak referoval z Prahy jeden z cizích diplomatů, císař se snažil ovládnout natolik, aby na něm nebylo patrno žádné dojetí.
0: Jenomže Pavel Skála ze Zhoře, jak víme, naopak zaznamenal, že císař
3: velmi smutně truchlil.
2: Pravda byla asi někde uprostřed.
1: Císař, který byl impulzivní, sotva mohl potlačit zklamání a lítost a předstírat, že se ho Matyášova korunovace vůbec nedotýká.
2: V ten osudný den se však nedal strhnout k žádným nepředloženým projevům nespokojenosti a vzteku.
0: I když důvod k obému měl.
2: On byl ve skutečnosti bezmocný.
1: Možná ho potěšili zprávy o skromném rázu celé slavnosti.
2: A taky zřejmě přivítal, že ministři a cizí diplomaté uchovávali od korunovace odstup.
1: To všecko však byla pro něj jenom slabá útěcha.
2: Rudolf pochopil, že je stejně jenom otázkou času, dokdy budou na jeho straně stát ministři a tajní radové, jimž už neměl co nabídnout. Že spíš musí počítat s tím, jak je začnou jednoho po druhém propouštět.
3: V den korunovace se mezi oportunisty hledajícími cesty ke zblížení s králem Matyášem blýskl devotními gratulačními

Stejný cíl sledovali i lidé, kteří si až dosud budovali kariéru pod ochranou Rudolfovou. Až do Matyášovy korunovace se sice ještě někteří z nich zabývali myšlenkou, zda si nezahrávají se zradou, po korunovaci však ztratil přechod na Matyášovu stranu hanlivý přídech a lidé přebíhali z Rudolfova tábora k Matyášovi zcela běžně.

0: rozdíl mezi těmi dvěma bratry musel být na první pohled nápadný?
1: To taky byl, i když jinak. Žádný velký věkový rozdíl. Rudolf se narodil 5 let před Matyášem.
2: Kontrast Matyášova elánu a Rudolfova chátrání však byl do očí.
1: Nový král jezdil na hony do královských obor u Prahy a za teplých letních večerů tu pořádal pro hosty nákladné večeře.
2: Často a rád se účastnil honění ke kroužku a jiných rytířských her, které pořádali na jeho počest čeští šlechtici.
1: Zajížděl na lov až na královská panství v Polabí, jejich výnos však podstoupil Rudolfovi.
2: A vůbec vedl náročný společenský život, který českému panstvu imponoval.
1: Po Praze se sice vyprávělo, že nový král dřív nebo později přestěhuje svou rezidenci do Vídně, kde se cítil spokojeněji.
2: Ale zatím nebyly všechny formální účty s Rudolfem uzavřeny a Matyáš se stěhováním nepospíchal.
1: Hned po korunovaci následovalo v pražských městech jedno katolické procesí za druhým a Matyáš se některých slavností osobně účastnil a předváděl tak veřejnosti svou zbožnost a oddanost církvi.
2: Náboženské povinnosti spojoval se společenskými a osobním příkladem dodával více váhy katolické agitaci.
0: Na hradě tam bydlel pořád Rudolf. Dá se předpokládat, že mu Matyáš nechodil příliš na oči.
1: Nový český král sídlil v Lobkovickém paláci na Hradčanském náměstí a snažil se císaře nedráždit příliš nároky na bydlení na hradě.
2: I když se v jeho blízkém okolí uvažovalo o nových stavebních akcích v hradním areálu.
0: Ještě jednou, Rudolfova blízkost asi nebyla Matyášovi příliš příjemná.
1: To nebyla. Na druhé straně to přinášelo nespornou výhodu, že měl svého vrtkavého a nebezpečného bratra pořád pod dohledem.
3: Rudolf II. Žil po Matyášově korunovaci na Pražském hradě v tak nápadném ústraní, že se podobalo přísné izolaci. Stýkal se sice s některými ministry a dvorskými hodnostáři, ale obklopoval ho stále těsněji neprodyšný kruh osobních služebníků, který si svůj vliv na císaře střežil žárlivěji než kdy dřív. Na první pohled se mohlo zdát, že císař, zbaven vladařských povinností a osvobozen od vážnějších finančních starostí, pocítí vzácnou úlevu a najde v poklidném závětří svého soukromí alespoň částečně ztracenou duševní rovnováhu. Je pravda, že si císař po své abdikaci počínal klidněji a uvážlivěji a dokonce se sezaujetím vracel k některým svým zálibám. Stále ještě nakupoval přírůstky do hradního zvěřince a nové klenoty pro svou šatskomoru. Soudobí zpravodajové se zmiňovali nyní nezřídka o starém, hodném pánovi. Císař se sice nezbavil stihomamu a psychopatických příznaků, ale na vše reagoval pokojněji, protože mu ubývalo sil a životní energie.
0: Takže konec. Rudolf se už nevzmohl na žádný odpor.
1: Ale kdo to tvrdí?
0: Přece to bylo řečeno, že sil měl málo a energie taky, že z něj unikala.
1: No to je sice pravda, ale přitom ho nic na světě nemohlo přimět k tomu, aby se vzdal falešných snů o rehabilitaci na účet bratra Matyáše.
0: On si nedal pokoj.
1: No nedal.
2: V tom nejostřejším rozporu se realitou, která dost neúprosně vyvracela Rudolfovi utkvělé představy o novém účtování se zrádným Matyášem, zaváděl chorý mozek císaře do říše fantastických plánů, které nemohly vést nikam jinam než ke katastrofě.
0: Tedy pokud by zbýval nějaký ten čas na jejich dozrání ovšem.
1: Už za několik týdnů po Matyášově korunovaci českým králem dostalo podezření, že Rudolf kuje proti Matyášovi nové zrádné pikle velmi konkrétní podobu.
2: Vzhled

0: K nepopiratelnému úpadku Rudolfových tělesných i duševních sil, to znělo sice neuvěřitelně, ale Matyáš měl v rukou přesvědčivé důkazy o Rudolfových konspirativních jednáních.
1: S kým pak Rudolf Kuhl, tedy ten svůj pikl, nebo jich bylo víc piklů?
0: Bylo jich několik.
2: Matyáši nedělalo problém si opatřit důkazy, protože doslova prošpikoval bratrovo bezprostřední okolí svými donašeči. A kromě toho Rudolf už nemyslel na nějakou opatrnost.
0: Navzdory svému slibu, že bude podporovat Matyášovu kandidaturu na císařskou korunu, se Rudolf s pomocí některých říšských hodnostářů snažil naopak zabránit, aby k takové volbě došlo.
2: Tento zrádný tah ve skutečnosti nikoho nepřekvapil, protože na podobné zvraty v Rudolfových postojích si už všichni zvykli.
0: Překvapující však bylo, že Rudolf přes svoje omezené možnosti přece jenom nějaká říšská knížata pro svůj záměr získal.
2: Byli to v první řadě protestanti. Ti podporovali císařův návrh, aby byl sjezd svolaný do Norimberku odložen.
0: Protestantským knížatům nešlo přitom vůbec o Rudolfa. Oni chtěli s pomocí pomstichtivého císaře ochromit politiku Habsburků a katolíků.
2: Když se o tom katolické kruhy dozvěděli, zareagovali obdobně jako Rudolf.
1: To znamená
2: stejně zákeřně, zrádně a podle.
1: To jest v praxi jak?
2: To jest tak, že spojili Rudolfovi politické pikle s jeho nenávistnými, většinou neuváženými výroky o katolické církvi a jejich institucích a nechali rozšiřovat nepodložené zprávy, že císař chce přestoupit k protestantismu.
1: Byla to pravda?
2: Ale vůbec ne.
1: Takže to byla lež?
2: Jistě, ovšem politická.
1: Aha, a politická lež je jiná lež než normální lež?
2: No, samozřejmě. Politika přece světí takřka všechny myslitelné prostředky a lež patří k těm nejoblíbenějším.
1: Dodnes.
2: Prokázat to obvinění Rudolfovi se nedalo, ale na tom pramálo záleželo.
3: V průběhu několika týdnů rozkol mezi Rudolfem a Matyášem znovu nebezpečně obživl a zamořil politickou atmosféru kolem pražského císařského dvora. Zatímco se kamarila Rudolfových osobních služebníků snažila císaře vehnat do otevřeného střetnutí s králem Matyášem a neohlížela se na to, co by mohl případný konflikt Rudolfa II. Stát, jiná skupina dvořanů, v každém směru uvážlivější a serióznější, chtěla Rudolfa od nové konfrontace odvrátit a zabránit tak jeho nové a tentokrát nepochybně katastrofální porážce. Dlouho se zdálo, že císaře ovládne bezohledná a krátkozraká skupina osobních služebníků. Ale dříve, než se mohla situace takto vyhrotit, Rudolf II. Těžce onemocněl a vývoj událostí dostal rázem jiný směr.

0: českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

bekleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo,

0: Devadesátiny slaví v těchto dnech básník, textař, herec, scénárista a také věhlasný a oblíbený cimrmanolog Miloň Čepelka.
1: Je autorem několika televizních a rozhlasových her, pohádek, písňových textů, několika básnických sbírek a dalších titulů.
0: Jeho hlas známe nejen z divadla Járy Cimrmana. Připomenout si ho můžeme v následujících dnech v řadě dalších pořadů Českého rozhlasu Pohoda.
1: Ve středu 23. září to bude můj pořad tandem s Janem Rosákem. Ve čtvrtek 24. září zalistuje Miloň Čepelka kronikou orchestru Karla Vlacha. V sobotu 26. září nás čeká tobogan v pyžamu Aleše Cibulky. A 28. září se ještě můžete zastavit v nostalgickém muzeu zábavy, v němž Miloně Čepelku uvítal Ondřej Suchý.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Zlatá 60. na Pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Pozor, pozor, Český rozhlas Pohoda slaví páté narozeniny.
1: A vás, milí posluchači, zveme na jedinečnou narozeninovou oslavu.
0: Kdy? Ve středu 30. září od 14 do 15 hodin.
1: Kde? V Radiokafé Vinohradská 12.
0: Čeká vás skvělá živá hudba. Osobnosti, které znáte od mikrofonu Českého rozhlasu Pohoda, dorazí i herec Josef Dvořák, Marie Formáčková nebo sportovní novinář Jaroslav Suchánek.
1: Těšíme se na vás ve středu 30. září odpoledne na oslavě našich pátých narozenin. A chcete-li být u toho, nezapomeňte si prosím rezervovat svoje místa.

0: 60. na Pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Hezký den z Tandemu přeje všem posluchačům Jan Rosák. Mým dnešním hostem je přednosta v Institutu experimentální medicíny, tedy slavného IKEMu v Praze. Jsem velmi rád, že pozvání k nám přijal profesor dr. Luděk Červenka, kandidát věd, MBA. Jestli dovolíte, pane profesore, tak bychom po písnice začali vyprávěním v Českých Budějovicích. Vítám vás u nás.
3: Děkuji moc za pozvání.
2: České Budějovice, tak to je jasné. Mimochodem, myslím, že se to říká i v Járovi Cimrmanovi. V Budějovicích by chtěl žít každý. Vy jste se tam narodili, jestli se neplatí.
3: Ano,
2: ano, takže se tam za chviličku vrátíme.
0: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního Tandemu je profesor Luděk Červenka a jak jsem už v úvodu naznačil, tak se narodil v Českých Budějovicích a jak říká Jara Cimrman, každý by tam chtěl žít. Je to pravda? Souhlasíte s tím?
2: To já myslím, že jo. Že jižní Čechy jsou krásný a Český Budějovice jsou taky hezký, když já tam teď moc nejezdím. Já jsem se tam narodil.
1: Jak dlouho jste tam žil?
2: No, tak my jsme tam žili do roku 72. Pak jsme se odstěhovali do Žiliny, kde jsme strávili pár let s rodičema. Tatínek tam pracoval na vysoké škole.
1: Tatínek byl také lékař nebo je lékař?
2: Ne, tatínek je dopravní inženýr a když okolo roku 68 v rámci federalizace byla vysoká škola dopravní přeložena do Žiliny na Slovensko, tak jsme se tam přestěhovali. Pár let jsme tam strávili, můj mladší bratr se tam narodil a já jsem tam vlastně až chodil až do první třídy. A pak jsme se vrátili nazpátek.
1: To tam možná tatínek učil taky Karla Štědrého, který absolvoval v Žilině vysokou školu dopravní.
2: Doufám, že ho neučil.
1: Karel Štědrý se tomu naštěstí potom vůbec nevěnoval už tomuto oboru. No, ale vy jste předpokládám, jak jsi měl někde asi buď to v rodinných genech, anebo nějaký příklad, protože jste se odrodil tak.
2: Odrodil jsem se. A já musím říct, že odrodil jsem se hlavně asi zásluhou mého tatínka a to čistě, to říkám zcela otevřeně, z pragmatických důvodů. Já jsem nechtěl studovat medicínu, měl jsem úplně jiné zájmy.
1: Jaké?
2: Mě zajímaly tak jako ekonomie, práva a chtěl jsem studovat práva. Ale já jsem maturoval v roce 1986 a tatínek bych řekl poučen tím obdobím po roce 1970, na to do konce svého života nezapomenu a všude to říkám, tak řekl, milý synu, ty jsi se úplně zbláznil. Ty jsi v zemi bez práva jít studovat práva. No, nemusíš proti režimu aktivně vystupovat, ale jako aktivně s ním kolaborovat, to snad jako není možný. Takže vyber si jakoukoliv školu, jen ne ty práva. A já jsem si vybral tu medicínu a musím říct, že jsem si ji vybral tak vlastně náhodou, protože sám mi ta medicína vždycky připadala pořád je jako prestižní, tak jsem si řekl, tak půjdu na tu medicínu. Pak jsem měl taky slíbeno, protože já mám modrou knížku, že když mě na tu vysokou školu nevezmou, tak příští rok si můžu jít na ty práva. Já jsem se přihlásil na tu medicínu, ale to já neříkám kvůli tomu, a pak jsem se na ní začal hodně učit, protože jsem se na ní chtěl jako dostat. A musím říct, že jsem vlastně asi první v rodu jako z obou stran, jak Červenků, tak Šimánků, o kterém já aspoň vím, že na medicíně je. Já to jako nelituju, ale říkám, byla to úplná náhoda.
1: Takže vás jaksi ne jako kluka bavilo třeba biologie nebo
2: ne,
1: nevím, zvířátka nebo takhle. Ne,
2: zní to úplně paradoxně, vůbec mě to nebavilo. Naopak skutečně jsem tíhnul paradoxně, bych řekl, spíš jako humanitním jako oborům.
1: No, ale předpokládám, že vás ta medicína potom popadla přímo tedy, jaksi.
2: Ne, mě bavilo hodně. Já myslím, že medicína je hezká škola. Je to hezká škola.
1: Stupňovalo se to s tím studiem?
2: Jo, já myslím, že se to stupňovalo. Jako stupňovalo ten první ročník, kde ono to není moc tam, jak se učíte tu anatomii, ten telefonní seznam.
1: To je záběr, ano.
2: Tak ono je to spíš jenom takovým, já říkám, selekce jako lidí, aby jako se prokázala ta jako vůle. A pak mě to začalo bavit, ono vás to baví, jako, protože já si to uvědomuji i teď zpětně, když učím, ve skutečnosti jste v kroužku nebo ve třídě jako s inteligentními lidmi, kteří jako na nich vidíte ten zájem. Většina z nich tam není jako já náhodou ten obor, takže žijete v tom kruhu, baví vás to. A pak je to opravdu jako hodně zajímavý. Jo? Prostě je to zajímavý, poznáváte, tam se neučíte jenom jak léčit, jak to, ale jako vlastně to tělo funguje, co a tak různě, to tak spoustu věcí, najdete si tam spoustu oborů, je to moc hezká jako škola a myslím si, já to pořád i na těch studentech vidím, že 90% z nich to baví a ty, který to nebaví, to většinou skončí hned, jako tak po druhém, po třetím ročníku jdou se věnovat něčemu jinému.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Můj dnešní host, profesor doktor Luděk Červenka, kandidát věd MBA, titulů spousta, které používáte hlavně. Jak si profesor asi nejspíš?
2: Víte, že já je vlastně moc nepoužívám. Většinou mě v práci, bych tak řekl, ty, kteří jsou v uvozovkách mými podřízenými spolupracovníky, ty jako paní hospodářka, sekretářka, říkají vy, a jiní spolupracovníci jako říkají, byl byste tak laskav, to mě jako neoslovují. A moji spolupracovníci, s kterými skutečně spolupracují, mi jako říkají Luďku ty. Stejně staří a mladší mi říkají Luďku ty a ty starší mi říkají Luďku vy. Protože já jsem do toho IKEMu přišel jako mladý student, tak mi jako tak začali mi říkat Luďku. A tak, jak to bývávalo zvykem, ty starší nezačali mi tykat, ale říkali Luďku, byl byste tak laskav.
1: Já si myslím ale, že to oslovování vychází z velké části taky z natyrelu toho, kterého člověka. To znamená, jestliže se k tomu stavíte, tak jak si k těm lidem přátelsky, jako spíš jak si kamarád a kolega, nikoli jako mentor, nebo dejme tomu, já nevím, šéf, vedoucí, tak prostě se i jinak naváže ten kontakt.
2: Jde, to naše pracoviště je vlastně vědecký pracoviště, to, co já šéfuju. Takže to není, jak bych řekl, typická chirurgie. Na chirurgii to prostě vidíte, že tam je vojenská organizace, už jenom jak se přichází na to hlášení, protože tam jako musí být pořádek a tam je jasně,
1: to musí
2: být. Tam to velí, tam to musí být. Ano, tak to vyselektovaný, už jenom takový zvyk je vždycky býval, který mě překvapoval, když přišel přednosta, bych řekl ráno na hlášení do té místnosti, tak všichni povstanou, jak na vojně. Ano. Jo, to je bez ohledu. Když to u nás je nejdůležitější, ano, říkám první mezi rovnými a spíš jim jako sloužíte. Je to takový jako tvůrčí. Největší náš kapitál jsou ty lidi. Počínají těma lidmi, kteří starají o ty zvířata, laborantkami a samozřejmě nejvíc jsou to ty vysokoškoláci. No a já tak vlastně bych řekl, ty z jejich jako tvůrčí a práce, tak myslím si, že proč bych je měl ještě nějak jako šikanovat v úvodu.
1: Samozřejmě, to vás naprosto šlechtí. Že
2: no, já myslím, že to šlechtí, takové. Já myslím, že to je skoro i pragmatický, protože
1: určitě.
2: Jako ty lidi doopravdy tvoří ty výsledky, ne já.
1: To se může jenom vyplatit. Ale já bych využil tohoto bločku našeho tandemu k tomu, abychom, nebo abyste vy tedy, spíš teď vysvětlil obor vašeho výzkumu. Mám tady poznamenáno renální fyziologie, renální hemodynamika, experimentální hypertenze se zaměřením na význam renin-angiotenzínového systému. A to jsou věci, které bychom teď vysvětlit měli asi. Dá se to říct stručně?
2: Dá se to říct stručně a jednoduše. Já se vlastně věnuju tomu, že se snažím pochopit pořád, jak fungují ledviny. Přestože my o tom víme doopravdy hodně, skoro všechno, tak se snažím pochopit, jak fungují ledviny normálně a jak fungují ledviny za určitých patologických stavů, to znamená za nějaké nemoci. A zejména se zaměřujeme jako na úlohu, jak fungují ledviny u lidí s normálním krevním tlakem a jak fungují u lidí s vysokým krevním tlakem. A je to založené na takové jedné slavné hypotéze, že vlastně

0: My doopravdy hlavně se snažíme pochopit, jak to funguje u zdravého organismu a jak to funguje u toho nemocného. A to nejenom v oblasti toho vysokého krevního tlaku, ale u pacientů jako s diabetem, u pacientů se srdečním selháním. Pro těch skupin je tam víc, věnujeme se tomu, na co je vlastně IKEM v té, jak je IKEM Institut klinické a experimentální medicíny, tak my reprezentujeme to písmenko E. A snažíme se to pochopit, jak vlastně, co se stane, jak se vlastně doopravdy u těch zvířat vyvíjí ten diabetes. Jak to jde krok na krok, že my to můžeme namodelovat. Málo kdy k vám někdo přijde, u kterém víte, že teď je mu 5 let a za 20 let bude mít diabetes. U těch zvířat jsou na to šlechtiny, my to víme, takže studujeme takhle za krok. Snažíme se pochopit, jak ty nemoci vznikají.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Profesor Červenka, můj dnešní host v tandemu, přednosta v Institutu experimentální medicíny, tedy v IKEMu v Praze, vede Centrum experimentálního výzkumu chorob krevního oběhu a orgánových náhrad. Je to tak?
2: To je jedna z nich.
1: Tak tam, jak jste před chvilkou naznačil, pracujete se zvířaty, na nich provádíte váš výzkum, jak vypadá prakticky ten den.
2: Je tam mnoho výzkumných laboratoří, ale popíšu například, jak vypadá. To je, my šlechtíme v těch našich chovných zařízeních zvířata, například v té hypertenzi, které mají normální krevní tlak a vysoký krevní tlak. Takže na začátku je vždycky nějaká představa, že máme nějakou hypotézu, připravíme si ty pokusy, co bychom chtěli ověřit. Například chceme ověřit, že když zablokujeme tento systém, tak ty zvířata s tím normálním vysokým krevním tlakem jim stoupne. Naopak, když budeme stimulovat tento systém, to těm zvířatům vysokým krevním tlakem, ten tlak klesne. Takže vypadá to většinou tak, že ty zvířata něčím léčíme, měříme jim krevní tlak pomocí různých, bych řekl, telemetrických systémů. Takže ta práce spočívá většinou těch mých kolegů, že ráno přijdou do práce, jdou k těm zvířatům, připravím, jak někdy pracovně říkáme, různé lektvary, dají jim do pitné vody, ty, bych řekl, léky, zaléčí je. Potom ty zvířata dávají do různých metabolických klecí, to znamená monitorují, kolik toho ty zvířata snědí, vypijí, kolik toho vymočí, kolik měli krevní tlak přes noc, protože my monitorujeme ten krevní tlak takým díky speciálním systémům 24 hodin denně. Analyzujeme

0: ty data. Takhle to vypadá denně, jako vlastně, jak říkal Claude Bernard, věda je krásná, leč k těm výsledkům vede jako cesta skrz obyčejnou kuchyni.
1: No ale taky, jak si ta cesta vypadá strašně jaksi dlouhá. Normálního lajka napadne, teď jsem v podstatě s tím lajkem já, jak to, že trvá ten výzkum takhle dlouho? Proč se na to nepřijde třeba za rok?
0: Tak za A, i když my děláme na těch potkanech a tam je všechno, jak bych řekl, zrychleno, tak přece jenom ten normální potkan žije přibližně 2 roky, to je jeho, bych řekl, věk odpovídající 75 letům u člověka, taky tam to relativně všechno dlouho trvá, můžeme to sledovat v dlouhém čase. No a pak proto, že to není tak úplně jednoduché, že už ty naši předchůdci to hodně vypátrali, před 200 lety to byly hezké pokusy. Vzal jste slezinu a zjistil jste, že zvíře žije, tudíž slezina není nezbytná pro život. Vzal jste jednu ledvinu, zvíře žilo. S jednou ledvinou můžete žít. S 2 ledvinami, když vám vzal někdo 2 ledviny, tak zvíře zemřelo. Takže bez ledvin nejde žít. Tak to bylo tak, ale teď už to pokročilo poznání dál. A je to teda velmi těžké něco nového získat. Ten stupeň poznání už je velmi vysoký a trvá to. Možná teď jsem byl spíš takový, bych řekl, skoro až nabubřelý a kacířský, že my si myslíme, že stupeň poznání je velmi vysoký, ale já si myslím, že příroda, ať ji stvořil Bůh nebo sama příroda, je tak dokonalá, že my skutečně o tom, jak lidský tělo funguje, víme podle mě tak v nejlepším případě 5-7%.
1: To je teda dost tristní zjištění, no. Ale stane se, že se jaksi tyhle ty stupně další vrší, že tak, jak se jak si zjistil, jak říkáte správně, slezina není nezbytná, že docházíte k podobným poznatkům?
0: Docházíme. Jsou to taky, to je právě ten nejkrásnější pocit, když to prostě děláte. A na základě všech těch pokusů, které trvají třeba rok, rok a půl, najednou přijdete na nějakou věc a máte na chvilku takový pocit, že tady máte pocit, že víte, že jak to funguje. Většinou tak jako za 2 nebo za 3 měsíce zjistíte, že ono to bude ještě mnohem složitější, než jste si původně myslel. Proto vlastně věda už je mnoho desetiletí nebo staletí, bych řekl, globální, protože my přispíváme jenom takovou vždycky kapičkou písku do toho poznání. Jo. Jedno takové přirovnání, který jsem přemýšlel, jak říct jako studentům, je, to je, kdybyste si představil, že by vás dali do gigantického velkého města, ne Prahy, jako bych tak řekl Los Angeles, a nebyla by žádná mapa. A vy byste po tom městě chodil a zanášel byste, jako tvořil byste tu mapu. A takhle by tam vysadili Luďků Červenků nebo Janorosáků několik. A takhle to je, takhle to postupně je, poznáváme jednotlivý ty věci. A proto já říkám, neexistují vlastně ani jako negativní výsledky. Negativní výsledek je co? Že jdu nějakou chodbou nebo silnicí a na konci té silnice je stěna. Když zanesu do mapy, že tato silnice dál nepokračuje, tak pokud ty po mně si to přečtou, tak tam tím autem jako nezajedou a budou hledat jinou cestu. Takže tak zainterpretovat, bych řekl, i negativní výsledky.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: Hostem dnešního Tandemu je profesor Luděk Červenka, který pochází z Českých Budějovic. Jako mladý nechtěl v podstatě dělat medicínu a chtěl dělat práva. A předpokládám, že jste byl zcela v té době normálním studentem. Měl jste třeba zájmy třeba i nějaké takové, jako že jste třeba nechtěl dělat divadlo nebo něco?
2: Ne, tak to ne. Ne, to já jsem byl spíš orientovaný na sport.
1: Na sport. A jaký sport vás baví?
2: To mě baví pořád tenis.
1: Vy jste tenista?
2: No, myslel jsem si to, ale to jako, víte co, to bylo v době, který jistě vy pamatujete, já jsem stejný ročník jako Boris Becker. A
1: dobrý kolega, ano.
2: No, dobrý kolega. A myslím, že ten má taky velkou zásluhu na tom, že jsem si uvědomil, že tenista ze mě nebude, protože v době, kdy Boris Becker vyhrál Wimbledon ve svých 17,5 letech, tak ve stejnou chvíli já jsem prohrál v prvním kole na turnaji v Radotíně a řekl jsem si, v tu chvíli mi jako už skutečně došlo, že tím profesionálním tenistou asi nebudu. Že
1: ta... si, ale ten Becker by možná v tom Radotíně taky prohrál. Měl jenom kliku, že hrál na správným turnaji. No. To si musíme říkat.
2: Takhle. Dobře, tak jo.
1: Ale já jsem teď našel velice hezkou spojnici, kterou jsem hledal taky, mezi těmi dvěma osobnostmi a komiky, které jste si vybral mezi klasiky pro dnešní pořad, a to je to, že Slávek Šimek to byl ale opravdu fanatický tenista.
2: No to ne, že byl fanatický tenista, já s ním mám, bych řekl, s panem Šimkem, Bůh mu přejme klidný odpočinek, osobní zkušenost.
1: Tenisovou?
2: No tenisovou. Jeho dcera hrála velmi dobře tenis.
1: Ano, ano.
2: Ona byla o pár let mladší než já a já si to doteďka pamatuju, jak jsem v Jablonci, víte, jak to bývávalo na těch turnejích, vy jste taky tenista.
1: Tak ano, ano.
2: Vítěz zametá, poražený soudce. Tak já bych řekl, skoro profesionální rozhodčí ze mě byl, takže já jsem v Jablonci prohrál utkání a soudcoval jsem. Největší potupa pro mě byla, že tam zároveň začínal turnaj mladší žákyň. Já byl tenkrát starší žák. A oni mi dali za trest soudcovat to utkání těch mladších žákyň. Hrála tam dcera pana Šimka.
1: Hmm.
2: Hrála moc dobře. A teda musím říct, že přestože jsem obdivoval jako povídky Šimka a Grossmana, tak musím říct, pan Šimek byl tedy jeden z těch velmi náročných rodičů. Ona to tedy jako zatím a být rozhodčím rovněž nebylo jednoduché.
1: No já si myslím, že i kdybyste si s ním zahrál, tak byste nebyl příliš nadšen, protože Slávek byl velice úporný a byl to takový ten vraceč. Tak nevím, jaký jste vy tenista.
2: Já jsem taky vraceč, ale jako jsem vraceč.
1: To byste si zavraceli tedy se Slávkem,
2: no,
1: hodně,
2: je,
1: hodně dobře.
2: No.
1: Tak my teď na něj zaspomínáme. Nikoli jako, a pindil správně, nikoli jako na tenistu, i když tenista byl skvělý, ale jako na skvělého komika spolu s Jiřím Grossmanem.
3: Dnes vám už ani neřeknu, čí to byl nápad, abychom si opatřili zvíře. Vím jen, že všichni byli pro, a tudíž jsme se začali hádat, jaký živočich to má být. Nakonec vyhrála babička. Jejíž návrh byl oproti našim podepřen argumentem, že ze zvířete má být v prvé řadě užitek. A tak jsme začali chovat v činžovním domě na Vinohradské třídě číslo 318 prase. Sehnat prasečí mládě nebylo zrovna lehké. Nevím, jaké s tím máte zkušenosti vy, ale v žádném obchodním domě pod svinčata nevedou. V Prioru dokonce dostal bratr za otázku máte prase od otilého prodavače facku. Teprve po 14 dnech se podařilo otci sehnat na Sedlčansku velmi levného pašíka od opilce na taneční zábavě. Pln radosti jej přinesl domů, ale dědeček, bývalý střední rolník, záhy seznal, že zvíře má jednu vadu, a sice červenku. Což, jak říkal, je u prasete vada dosti podstatná. V noci jsme tedy nepozorovaně pustili nemocné pod svinče do ulice a do rána jsme ho 6x zaháněli ode dveří, neboť si za ty 2 dny u nás obdivu hodně zvyklo. Teprve, když jsme posypali dveře pepřem, přestalo rýt pod Prahem a odešlo Vinohradskou třídou neznámo kam. Nové prasátko, které opatřil děda z JZD Ksenov, bylo sice dražší, ale za to zdravé a přítulné. Dostalo jméno Bivoj. Zpočátku žil Bivoj ve vaně a nebýt toho, že ji rozšlápl, mohl v ní žít i dále. Takhle bylo samozřejmě nutno umístit čumíka jinam. Babička, přestože prase bylo její nápad, odmítala již po 3 měsících sdílet s ním komůrku. Upřímně řečeno nebylo divu, protože náhodný návštěvník by už jen stěží poznal, kdo je v pokojíku pánem a kdo pouze hostem. Také vůně šafránu, který babička po léta sbírala, byla přehlušena čímsi jiným, mnohem silnějším. Nehledě k tomu, že partaj pod námi si stěžovala, že stropem co si prosakuje. A tak se prase stěhovalo do dětského pokoje, jehož xylolitová podlaha se zdála otci pro chov čuníka vhodná. Stěhování však bohužel neprošlo hladce. Bivoj, který si u babičky zvykl, odmítal její komůrku dobrovolně opustit. Marně ho bratr lákal na pomije a otec zezadu pošťuchoval stanovým kolíkem. Výsledkem bylo jen to, že se Bivoj po půl hodině nebezpečně nahrbil a přátelský kvikot se změnil v temné funění. Nutno říci, že nám nebylo do smíchu. Ze zdola bušil soused Pulchard s metákem do stropu. Na několika místech se mu podařilo naší provlhlou podlahu prorazit, takže také u něj v kuchyni to za chvíli vypadalo, jako by i on pěstoval prase. Když Bivoj několikrát zahrabal přední prackou, snažila se maminka odvést nejmenší děti a babičku do bezpečí, neboť, jak říkala, přijdou horké chvíle. Nemýlila se. Kňour, který zřejmě babičku po tříměsíčním soužití považoval za svoji družku, jí nemínil pustit. Začal kroužit zběsile po komůrce a nabíral neuvěřitelnou rychlost. Tiskli jsme se ke stěnám a modlili se, aby se prase unavilo.

0: 80. narozeniny slaví v těchto dnech brněnský rodák Arnošt Goldflam. Herec, dramatik, režisér, pedagog a autor knih pro děti.
1: V roce 2007 byl také jmenován profesorem pro obor dramatická umění a věnuje se práci s novými adepty umělecké branže.
0: Jeho hlas lze v rozhlasovém éteru velmi dobře rozpoznat. A my vám v následujících dnech nabídneme celou řadu pořadů. Začneme v sobotu, 19. září, stříbrným větrem Jitky Novotné.
1: V neděli, 20. září, zamíříme do toboganu Tomáše Slámy. A v pondělí, 21. září, si připomeneme pobyt Arnošta Goldflama v Šemánovicích u Ondřeje Suchého v jeho nostalgickém muzeu.
0: V úterý, 22. září, nás čeká rozhovor v mém pořadu Tandem Jana Rosáka. A narozeninovou sekvenci Arnošta Goldflama ukončíme 23. září rozpravami Milana Hajna.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Můj host je pan profesor doktor Luděk Červenka, který je šéfem v Institutu experimentální medicíny v IKEMu v Praze a věnuje se výzkumu v podstatě nemocí ledvin. Ano. To se dá říct takhle stručně. Ano. Vy se věnujete tedy speciálně jaksi výzkumu ledvin u lidí s vysokým krevním tlakem.
2: Ano, u potkanů se vysokým krevním tlakem.
1: U potkanů takhle. Ale předpokládám, že jaksi se zaměřením na to, abyste pomohl nám lidem. Co je teď vlastně největším problémem jaksi v oblasti onemocnění ledvin? Je to zrovna ten vysoký krevní tlak?
2: Taky. V onemocnění ledvin, paradoxně, a dokonce i v onemocnění vysokého krevního tlaku. Největší problém je to, že přestože poznání a možnosti lékařů jsou velké, tak bych řekl, jak se moderně říká, ta implementace do praxe je minimální. A prostě neuvěřitelný problém je ta věc, to platí jak u těch lidí s vysokým krevním tlakem, že pořád více jak polovina lidí vůbec neví, že má vysoký krevní tlak.
1: Promiňte, vy víte, pane profesore, jaký máte krevní tlak? Měříte si často?
2: Ne, neměřím si často, ale chodím dvakrát ročně na prohlídku a kromě toho teď jsem byl na operaci menisku, takže jsem absolvoval předoperační vyšetření. Takže jako já to vím. Ale přibližně polovina lidí vůbec neví, že má vysoký krevní tlak. Z té poloviny jenom asi 60% je léčeno. A z těch lidí, co je léčeno, je jich jenom asi 60% léčeno správně. Takže když to tak spočítáte, tak přes ten ohromný a velký pokrok, jo, to znamená, že ze všech lidí, kteří mají vysoký krevní tlak v naší populaci, to jsou populační studie, které pořád platí, dělá paní profesorka Cívková, Monika i postmonika, tak přibližně jenom tak 15 až 17% lidí, kteří mají nepochybně vysoký krevní tlak, je správně léčen.
1: Vy jste teď ale vyděsil spoustu našich posluchačů.
2: Ne, to já doufám, že jsem vyděsil. Já myslím, že jediná možnost je skutečně, zní to doopravdy hloupě, taková obyčejná věc. Mějte svého praktického lékaře, důvěřujte mu, choďte pravidelně k němu, i když si myslíte, že jste relativně zdraví. Jak já říkám, po 40 si to jenom myslete, ale choďte k němu pravidelně. Nechte si pravidelně měřit krevní tlak. Rovněž si nechce zjišťovat podobná problematika, nevím přesně ty čísla, je u lidí, jak narůstá diabetes mellitus, nechte si kontrolovat svůj krevní cukr. A co se týče toho onemocnění ledvin, nechte si taky je na to kontrolovat, což praktický lékaři dokážou jednou ročně, mi řekl, jedním testem jednoduchým z krve jde zjistit, jak jsou na tom ty renální funkce, protože právě nedávno jsem zrovna, je to potvrzeno, jak nefrologové říkají, polovina lidí přijde vlastně do nemocnice až ve chvíli, kdy už mají ty ledviny selhané. Předtím o tom vůbec
1: nevědí.
2: Říká se tomu takzvaně uremix ulice. A to je právě tragédie. Já myslím, že všichni z nás, co jsme chtěli studovat medicínu a pořád jdeme studovat medicínu a ty lékaři, co léčí, jdeme kvůli tomu, abychom jako léčili, co nejvíc. A já si teď jako uvědomuji, jakože z pohledu bych řekl veřejného zdravotnictví, lidstva, nás všech, je to úplně nejdůležitější, je ta prevence.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

0: tandemu s Janem Rosákem.
1: Jedna věc tady tak lehce byla zmíněna a já si myslím, že zaslouží, abychom ji zmínili i trošičku víc do hloubky, a to samozřejmě ve výzkumné činnosti mého dnešního hosta, profesora Luďka Červinky, protože jeho výzkumný tým pracuje s laboratorními zvířaty. To je taková citlivá otázka, která zavdává příčinu k nejrůznějším jaksi diskusím, protestům až hysterickým reakcím. Možná, že by docela bylo teď na místě, aby vy, jaksi člověk, který je in medias res, to přímo teď řekl, jakým způsobem ta zvířata pomáhají, jakým způsobem se k ním chováte a trpí, netrpí.
2: Musím říct, že já k tomu zaujímám otevřený jako postoj. Já vítám doopravdy aktivity těch ochránců zvířat. Vítám je, protože si skutečně myslím, že to je v pořádku. Byla přijata, bych řekl, velmi přísná legislativa po roce 1990 a ta regulace je naprosto v pořádku. Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že 95 až 98% populace chápe, proč se ty pokusy na těch zvířatech dělají. A proto vidím výhodu i těch radikálních militantů, kteří nás aspoň přinutí, abychom o tom otevřeně mluvili. Takže samozřejmě dělají se ty pokusy na zvířatech, nejvíce dělají pokusy na laboratorních potkanech a myších. Ty zvířata během těch pokusů netrpí, že by měly nějakou bolest nebo něco takového. Ale samozřejmě na konci těch experimentů, aby se získaly samozřejmě vzorky těch tkání k různým histologickým a patologickým vyšetřením, se ty zvířata musí rovněž, jak bych řekl, uhubit. Takže zabijíme ty zvířata na konci. Samozřejmě netrpí, ale zabijíme. Někdo to může vnímat jako, bych řekl, překročení nějakých určitých hranic. Ale já na druhou stranu říkám, to maso nevyrostlo na stromech, takže přiznajme si to. Myslím si, že samozřejmě podobně, jako zemědělci byli dotlačeni, bych řekl, a v České republice se to velmi přísně dodržuje, co se týče chovu, bych řekl, slepic a různých věcí, takže samozřejmě to jsou takové ty hraniční věci. Takže ano, takhle to je. Já prostě se na to teď koukám i jako otec 5,5leté dcery, jo, že možná je to z našeho pohledu jako lidského sobecké, že jsme, bych řekl, druh výše a využíváme ty jiné, jako bych řekl, pro naše dobro. Já tomu skutečně věřím, že to děláme pro naše dobro. Paradoxně, vždycky se dělají statistiky, kolik bylo laboratorních zvířat za rok v České republice, že všechno podléhá regulaci a hlášení, nejvíce spotřebováno. Těch počet těch laboratorních zvířat každým rokem mírně klesá, kolik se používá, takže je vidět, že se to velmi přísně reguluje. A mě zaujalo, že jen tak pro zajímavost, co si myslíte, které laboratorní zvíře je v Čechách nejčastější?
1: Tak to jsem si myslel,
2: že ten potkáme. Mě to překvapilo, jsou to ryby.
1: Ryby?
2: A víte proč? Protože i do této skupiny spadá, myslím, že to nějaký výzkumný ústav rybářský v jižních Čechách, jmenovaný, kde v principu to vypadá tak, že co bylo, myslím, to bylo před 2 lety, ty experimenty byly tak, když to hodně zjednoduším, jak jsem to pochopil, v rybníku A se chovali kapři, v rybníku B se chovali také kapři a byli každý krmení jinou krmnou směsí. Na začátku tam dali stejný počet kaprů. No a za 2 roky je vylovili, zvážili ty a ty, jak rostou. Takže tím pádem kapři v obou dvou rybnících spadly do skupiny, bych řekl, laboratorních zvířat.
1: No já si myslím, že by asi se našlo málo lidí, kteří by protestovali třeba proti tomu, když se v rámci nějaké deratizace třeba nějakého města zlikviduje nějaká přemnožená populace potkanů, kteří trápí město nebo krys.
2: Já myslím, že spíš protestují naši spoluobčané, včetně mě, že plošné deratizace se již v Praze dlouho nedělají.
1: Nedělají.
2: Takže teď máme, pokud podle poslední statistiky je to pravda, tak máme na jednoho občana Prahy je 3,5 potkana, který žije dole.
1: No prosím, tak to jsem chtěl říct, že to asi pravděpodobně by protestoval kdekdo, ale proti tomu, že se ten potkan využívá jaksi k bohulíbým činnostem, dá se říct, tak asi...
2: Já myslím, že se... většinou i ty ochranáři, my s nima vzorně komunikujeme, dokonce nejlepší taktika, bych řekl, nebo jestli je to strategie, já bych spíš řekl, otevřený přístup je ten, že oni jsou součástí těch komisí na ochranu zvířat proti týrání, které jsou podle té legislativy.
1: Já si myslím, že se jedná...
2: Takže ono je to nejlepší, aby, já vždycky říkám, je lepší, když ty lidi jsou s náma uvnitř místnosti, ano. Vidí do toho, než aby byli mimo, protože nedostatek informací je vždycky, jak bych řekl, velký problém v komunikaci. Ano. A vznikají různé fámy.

0: Tandemu s Janem Rosákem.
1: V Tandemu je dnes hostem profesor Luděk Červenka. Povídali jsme si o výzkumné práci jeho a jeho týmu v IKEMu, ale o vás toho ještě víme pořád málo. To, že hrajete tenis rád, a co vaše třeba, jak si je rodina, kamarád, jezdíte na dovolenou, jak relaxujete, protože...
2: Já jsem na staré kolena jsem si pořídil dceru, první, jako bych tak řekl.
1: To myslíte vaše stará kolena?
2: Na moje staré
1: cítíte kolena. Už, že jsou stará?
2: No teď určitě, jak jsem po té operaci toho menisku, tak bych tak řekl, nebudu ho jmenovat pana ortopeda, to dávám lepšímu ten příběh, jsem mu tak říkal, víte, ale ta rehabilitace, já proti tomu nic nemám, ale už je to 4 týdny po té artroskopické operaci, ale nějak ještě pořád, takové to dobrý, nic mi nebolí, ale tenis ještě úplně hrát nemůžu. A pokud si dobře pamatuju, tak Zurbriggen 3,5 týdne po té operaci vyhrál mistrovství světa. On mi tak jako říkal, víte, já jsem čekal, pane profesore, že z vás vypadne trošku něco lepšího, tak za prvé, kouknul jste se na svoje rodné číslo? A pak to už dál nebudu rozebírat.
1: A na Zurbriggenovu.
2: No, v té době mu bylo 23 let. Ne. Já mám asi to nejkrásnější štěstí, že doopravdy, a to myslím vážně, práce je mým koníčkem. A já si myslím, že to každý, to vy máte taky, to já myslím, že je to nejkrásnější. Vždycky každému říkám i těm studentům na té lékařské fakultě, jako když se někdo ptá na jaký obor, a říkám, dělejte to, co vás baví. Já doopravdy, to je to nejdůležitější. A když vás to nebaví, tak jděte od toho. Takže nejvíc jako doopravdy relaxuju v práci a pak druhý teď skutečně nejvíc relaxuju se svojí dcerou na tom tenise.
1: Pořád ještě teda jako sám tenis nemůžete?
2: Ne, hraju. Teď už hraju. Musím pana ortopeda pochválit. Hraju teď ten tenis, akorát už myslím si, že už jsem pochopil, že přece jenom budu hrát ze svojí věkovou kategorii.
1: Jo, to je věc, ke které dojde každý z nás jednou. A pak je nám tam dobře v té věkové kategorii. Co si budeme povídat?
2: Ano? Tak nějak. Ano.
1: Doufám, že i vám, milí posluchači, bylo dneska dobře při návštěvě profesora doktora Luďka Červenky. Jsem rád, že jste přišel a že jste nám věnoval kus svého drahocenného času. Díky a nashledanou.
2: Já moc děkuju za pozvání. Byl jsem tady rád.
0: Tandem Jana Rosáka.
3: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Dnešní pořad Muziky muziky bude vonět jako louka nebo sluncem prohřátý les. Je totiž plný písní o květech a rostlinách vůbec, tak pojďme do polí a hájů. Fialenka, tak se jmenuje písnička, která dnešní pořad Muziky muziky uvedla, napsali ji František Maňas a Anna Žilková, slyšeli jsme Bojany z Dolních Bojanovic a i v další písničce zavoní Fialenka. Tentokrát nám ji zahraje mistříňanka, napsali ji Miroslav Kolstrung junior a Lenka Králová a Jaroslav Kopejtko vám přeje příjemný poslech.

Tuhle písničku s názvem Pampeliškova najdete na albu Březovské desítky s názvem Chaloupky zasněžené. Je od Josefa Žida a Vladimíra Salčáka. Připomněli jsme si s ní krásnou žlutou barvu pampelišek a v další písni si můžeme třeba představit, jak nám krásně kvete šípková růže, o kterou jsme se třeba trošku píchli. Autory jsou Vladislav Suda, dvorní autor keramičky, a Zdena Dvořáková z Nezdic na Šumavě. Zahraje nám Skalanka ze Švihova.

Rozmarinko zelená se jmenuje tato lidová písnička. Rozmarína byla po staletí symbolem štěstí, věrnosti a lásky při svatebním obřadu. Pochází ze Středomoří a u nás ji můžeme pěstovat v květináčích. Po keramičce, kterou jsme právě slyšeli, si v dnešním pořadu muziky poslechneme Doubravanku z Jámy a její písničku o lesním paloučku a bývalé lásce. Napsali ji Jaroslav Heřman a Václav Bárta. Najdete ji na albu Doubravanky s názvem Letní vzpomínky a závěr patří Tuli Muli Polce od Bohumila Lepiče. Poslechneme si Rožmitálskou venkovanku. Jaroslav Kopejtko se s vámi loučí. Ať je vám s rádiem vašeho kraje příjemně všude tam, kde nás posloucháte, třeba v Plasích, Babině, Žebnicích nebo ve Vrážném. Naslyšenou.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archivem.

0: A jestli pak takhle v poradně maminky znáte jméno pana profesora Švejcara?
1: Známe, protože on, co jsem se doslechla, tak vydal hodně publikací a mám kamarádku, která chodí do poradny k paní doktorce, která jede metodou podle pana doktora Švejcara. A zase naše paní doktorka, ta jede podle jiného pana doktora.
0: A v čem je ten rozdíl?
1: No, já nevím, v čem ten rozdíl je, ale myslím si, že on má takový ty metody lepší, že ty děti jsou takový a já nevím, jak bych to řekla.
0: Jako pan profesor Švejcar?
1: No, pan profesor Švejcar, že jede takovým tím lepším tempem, myslím si, no.
0: To se týká zřejmě toho jídla, složení jídla, že jo, pro ta miminka?
1: Ano, no, on už doporučuje třeba od těch 3 měsíců ty polívčičky a tohle, to naše doktorka zase třeba až od půl roka, jo, ovoce taky až od půl roka, no a ten už jako jede ty přesní dávky a všechno.
0: A co si myslíte, že těm dětem líp prospívá?
1: Já si myslím spíš, že ten pan profesor Švejcar tedy.
2: Tenhle rozhovor v dětské poradně byl zcela náhodný a spontánní a přiznávám, že mě samotnou překvapil. Maminky, ještě velmi mladá děvčata, nejen znali jméno pana profesora Švejcara, ale dokonce v základu věděli, o co stále usiluje. Dokonce jeho metody přijímali a dávali jim přednost před, řekněme, jinými lékařskými názory. To by mělo být pro pana profesora velkým zadostiučiněním. Jak jsem ho však poznala, tak se asi usměje a pomyslí si, že jediným zadostiučiněním může pro něho být jen to, když u nás a vůbec všude bude co nejvíce spokojených žen a co nejvíce zdravých a šťastných dětí. Pan profesor doktor Josef Švejcar, to je už dlouho pojem. V dobách, kdy se to ještě nenosilo, probojovával nejpřirozenější dětskou výživu, mateřské mléko. Nesouhlasil s uspěchaným životem zaměstnaných matek, dokazoval, že dítě je hned z počátku skutečným člověkem, toužícím po bezpečí mámy na náručí a nikoli po chladu jeslí. A že i ty nejprvnější zážitky se člověku pevně zapisují do duše. V této podobě ho známe a známe ho i jako věčného obránce a ochránce žen. V dnešním pořadu se s ním však vrátíme bezmála o 100 let zpátky. Pan profesor bude vzpomínat na dětství, na studia, na vojnu a na přátele. Zní to jako naprostý výmysl, avšak pan profesor Švejcar se skutečně narodil ještě v minulém století.
3: Když mám mluvit o sobě při této příležitosti mých 95. narozenin, no tak musím opravdu říct, že za tu celou dobu, co jsem na světě, tak se velice mnoho změnilo. Když já jsem ještě, řekněme, ve své mládí, kdy můj otec dělal lékařskou praxi v Praze na Letné, když jsme po Praze jezdili na saních s koníma, že? A tady bylo to jezdit kočárem, můj otec byl lékař, jezdil tenkrát do Břevnova na Tenku, to všechno byly oddělené vesnice vlastně, kde jsme bydleli tam, kde končí tunel letenský a tam končila taky Praha. Až tam dál to byly všude pole, tam, kde byla, řekněme dneska, tam, kde je hřiště Sparta, tak tam byla pole jedině a tam jsme mezi poli jezdili a potom za první války, tak tam byly postaveny baráky dřevěné, kde můj otec byl lékařem a tam léčili vojáky, kteří sem přicházeli. Byli to skutečně vojáci nejrůznější, jak rakouští, tak tady uherští vojáci. Můj otec byl náramně rozčílen z toho, když se ptal, tak jaký jsi národnosti, no, jsem Slovák Maďar. Tak co jsi, Slovák nebo jsi Maďar? Slovák Maďar. To bylo jako dneska žila v Americe. Maďaři tenkrát vytvořili tu představu, že všichni, kdo obývají v Uhrách, jsou Maďaři a tady volí Slovák Maďar. To bylo něco, čemu jsme tenkrát nemohli rozumět. Opravdu Praha vypadala docela jinak a končila vlastně tam někde ještě před Hradčany. No ale potom, když já jsem už v roce 1915 vstupoval na univerzitu, tedy, tak každý si představuje, že jsem vstupoval na Karlovu univerzitu. Ne, to nebyla Karlova univerzita. To byla univerzita Karolo Ferdinandea. Čili to byla univerzita ještě složená ze dvou částí, se Karlovy, která byla česká, to byla tam původně, kde byl mistr Campanus, ano, a ta druhá byla Ferdinandia, čili založena králem Ferdinandem prvním, který sem přivedl jezuity, to byla jezuitská, katolická. A já jsem dokonce chodil na akademické gymnázium, které bylo součástí této Ferdinandia, poněvadž to byla přípravka na tu jezuitskou univerzitu. A když já jsem vstoupil tenkrát na půdu Karolína, no to vypadalo docela jinak, než dnes je. Především jsme měli kvesturu, kde jsme platili kolejné, až bylo nutno platit kolejné za studium, to se platilo, ano, a to jsme měli kvesturu společnou s německou univerzitou. No a tedy to kolejné, to bylo taky zvláštní, to byl takový zvyk, že když můj otec byl lékař, tak mohl jsem žádat za slevu kolejného na polovičku. Ovšem, musel jsem vždycky každý semestr udělat dvě zkoušky a ty musely být výtečný. Jinak jsem o to přišel. O mně se to podařilo, tímhletím to bylo dobré. Každý rok se měnil lektor a musel být imatrikulační přednášku, kde tedy se rozdávali potom vysvědčení, že byl zapsán, tedy imatrikulován. A přitom to bylo v té aule, která dneska je jaksi je jako aula, ale byla mnohem menší. Byla na polovičku zmenšena a to pódium, to bylo na druhém konci proti tomu, kde stojí to pódium dneska. To se tam nikdy nevyšli ti studenti, že to museli být vedle taky ještě v těch předsíních. Takže to bylo takové vlastně dost dobrovolné, kdo tam šel, poněvadž se tam stejně všichni nevešli. No a potom ovšem byl jsem přerušen ve svých studiích válkou. První světová válka, no to byla válka, kterou si těžko dovede někdo představit. To byla válka, při které skutečně Rakousko nesmírně trpělo, poněvadž bylo chudé. Výživu to vlastně dělali Uhry. Tam bylo největší množství produktů zemědělských, to byla taková obilní část toho Rakouska, tam byla taky spousta dobytka. V Maďarsku byl naprostý dostatek všeho, kdežto v Rakousku byla strašná bída, kde jsme opravdu neměli nic. Když jsem potom přišel na jaře v roce 1919 jako voják na Slovensko, tak jsem žasnul, protože tam bylo všecko. První, co bylo, že jsem se dostal do Dunajské Stredy, které se tenkrát říkalo Slovenský Jeruzalém, protože tam byl téměř výhradně židovské obyvatelstvo. Tam bylo asi 7 synagog. Jinak tam byla už teda naše posádka a tak měla s těmi tamními osedlíky židovskými měla velké spory, poněvadž oni jim střídali prasata, aby se tím krmili, na čestech přicházeli s těmi různými stížnostmi na velitele té posádky. To byl modrenský Slovák, který tam byl velice dobrý člověk, později můj veliký přítel skutečně. Tak to dokazovali naši vojáci, že to byly divoký prasata, který střídali a že tady neměli s tím co dělat. No pak v noci jsem jezdil, poněvadž jsem musel jezdit i tedy k našim hlídkám, které jsme měli na břehu Dunaje, což bylo v jedné době velmi obtížné, poněvadž tenkrát tam byla hráz, která šla od Bratislava až Budapešti, poněvadž když se rozvodnil Dunaj, tak chránila ty kraje, které byly za tou hrází. Ovšem, za naší přítomnosti tenkrát se ta hráz potrhla a Dunaj se převalil tam do těch lesů, které byly tam kolem. My jsme jezdili těmi lesy na lodičkách k našim strážím na té hrázi. Trhali jsme maliny z těch lodiček, že ano, a tak kromě toho jsme chytali ryby, než jsme se dostali tam. No a potom na té hrázi jsme museli dávat velmi pozor, protože na druhé straně byly maďarské hlídky, jak jsme nás viděli, tak střídají. Maďaři, kteří tam byli, ty byli jaksi samozřejmě proti nám, Čechům, a tenkrát to bylo zrovna v tom Gabčíkovu, jak se to dneska jmenuje. Tenkrát se to jmenovalo Brž. A v tom Brži tenkrát jsem taky nějaký čas bydlel a tam byl zvěrolikař Maďar, jmenoval se Čenkej Lajoš, Čenkej to znamená, že byl šlechtic. A jeho manželka byla Polka. A tam mě vyložila tedy hned, že jako oni jsou na tom lepší z Maďary než lidi, protože mají šlechtu a my ji nemáme. To říká právě, jak ten poměr Poláků a Maďarů je mnohem lepší. Ten byl na podkladě těch různých příbuzenských svazků se šlechtou mezi Polskou a Maďarskou. Potom, když jsem přišel do Bratislavy, já jsem se rozhodl, že zůstanu tam a že svoje studia, které jsem začal v Praze, že dokončím tam, poněvadž tam byly daleko větší možnosti. V Praze se nahrnuli všichni vojáci, kteří nemohli studovat, tak se vrátili a teď dostudovali a Pražská univerzita byla přeplněna. A já jsem tam i hned dostal místo na dětské klinice u profesora Brlíka jako demonstrátor a potom vědecká pomocná síla a ten postup byl mnohem rychlejší. Tohle to je, řekněme, velká výhoda, která do dneška Slovensko proti České republice, že je tam lidí míň. Tam jsme se všichni znali a ty možnosti pro každého jednotlivce byly vyšší. Tohle to by si měli uvědomit Slováci dnes, protože skutečně je to tak, tam je přehled o lidech. A tím, když je rovnoprávný Slovensko s Českou republikou, tak v tom momentě jsou Slováci ve velikých výhodě, poněvadž tam každý jednotlivec má větší možnosti, než v České republice. Menší počet je ne nevýhodou, ale výhodou velikou pro osobní postup. A je možno taky se znát. Já se pamatuju, když tam bylo první slovenské představení, to je původně divadlo, které bylo v Bratislavě, bylo maďarské. Pak tam hráli jednou týdně různí ochotníci, kteří tam přicházeli, než se tam zřídilo slovenské národní divadlo. Tenkrát tam byl Milan Svoboda, tam byl ředitel Činohry a ten tam uspořádal první slovenské představení, to byla Mona Vana, Mátrlinkova, tak tam hra zrovna jedině Hana Melíčková jako jediná Slovenka, i ostatní byli Češi, kteří se museli to naučit slovensky, aby to bylo. Takže takovým způsobem se to pomalučko tam vyvíjelo. Poněvadž skutečně musíme říct, že ten postup Slováků na poli umění byl ohromný a naprosto nečekaný. Skupiny herecké, které na Slovensku vznikaly, jmenovitě Stodola byl takovým výborným dramatikem, nebo Gregor Tájovský, že ano, ty šli velice rychle. A tenkrát to bylo tedy pro mě velice krásné a zajímavé celé to Slovensko sledovat. Já jsem tedy slovenský tenkrát uměl naprosto dokonale, protože jsem znal celou slovenskou literaturu a některé věci, jako Ivana Kraska, jsem hrozně miloval. Tak jsem potom s ním obydlel v jednom domě na Dostojevského radě a byl jsem rodinným lékařem. Jo. A vedle nás bydlel Hodža a Šrobár, ten byl jaksi můj kolega na univerzitě, když přestal být ministrem. Nehledě k tomu, že můj tchán vlastně na ministerstvo zástupcem Šrobárovým a vlastně celé ministerstvo naše zdravotnictví organizoval on. Tak já jsem měl k tomu jaksi velice blízko. No, jakmile jsem promoval v roce 1921, tak jsem hned dostal za rok stipendium na rok do Paříže. Právě, že jsem potřeboval studovat tuberkulózu. Tenkrát jsme měli velice mnoho tuberkulózy všude tam a tam se dalo velice mnoho udělat, protože celé zdravotnictví bylo na mnohem vyšším stupni v Uhrách než v Rakousku. V Paříži to bylo tenkrát velice výhodné, pač koruna byla vyšší než frank francouzský. Takže já jsem tam se ženou, kterou jsem se tenkrát oženil, když jsem tam jel, jsme krásně žili za 1000 korun měsíčně v Paříži. A ještě jsem si o tam přivez spoustu věcí, knih a tak dále. No, tam jsem viděl moderní kojenecká oddělení v Paříži. Ještě modernější se projektoval tam v Bratislavě a chtěli jsme to postavit. Neměli jsme místo, ale vedle byl starobinec, který měl velikou zahradu. A oni starobinec rušili a

profesor Brlík to koupil na sebe. Dostal strašný nos, ale pak to prodal tedy státu, že ano, to bylo tady něco, to jsme takovýhle věci, jsme tam byli nuceni provádět, my jsme dělali. Poněvadž to nebylo jako teď, kdy si pořád čeká, co kde nějaký stát nám udělá, ne. My jsme šli sami.

No, já musím říct, že skutečně ten duch, který jsme my tam přinesli do Bratislavy, jmenovitě profesor Hynek a profesor Brlík, to byl úžasný duch pro to oživení, tam jsme našli podmínky pro to. No, profesor Brlík, toho jsem znal už z Prahy. A on byl v Praze v dětské nemocnici, docentem tehdy. No, musím říct, že to byl vlastně první takový skutečně pediatr. Já jsem měl ten sklon k dětskému lékařství už od začátku, kdy jsem od profesora Babáka začal sledovat vývojovou medicínu lékařskou, chci spíš vývojovou biologii. Začal jsem to s pakovilkama, žádná, potom jsem šel dál, teda od hmyzu jsem šel dál až na člověka. A ty pakovilky mě získali pro pediatry. Je to divný, ale je to tak. Tam jsem teda u něho dostal veliký porozumění, během jednoho roku jsem byl vědeckou sílou pracovní, poněvadž to jsem měl nejenom práci klinickou, ale také práci laboratorní, protože všechno laboratoř jsem dělal já sám. No a tam jsem se potom taky po cestě do Paříže a potom pobytu tam, kde jsem získal velice mnoho, to jsem vlastně francouzskou pediatrii jsem přinesl sem k nám, tak to nejdůležitější věc, to bylo očkování proti tuberkulóze. Poněvadž se nám podařilo zařídit všeobecné očkování proti tuberkulóze. A potom dětská tuberkulóze nebyla. Já jsem potom přešel spíš tedy na výživu kojeneckou. A to tenkrát ještě u mě byl na doškolení Ivan Hálek, syn Vítězslava Hálka, který byl potom primářem Čace, nejdřív pracoval v té Bídně na Čaci, která tam byla a kam my jsme jezdili přednášet. A sice ve spolupráci s Petrem Jilemnickým, který tam byl, tak já jsem tam moc rád jezdil přednášet skutečně, protože ta dychtivost tam proto byla veliká. No a tam jsme taky uspořádali první takový doškolovací kurz tuberkulózy, jmenovitě z dětské. No a to byly věci, které potom vedly mě k habilitaci, takže 29. jsem se tam habilitoval, byl jsem jaksi první docentem tam v dětským, ještě s druhým Slovákem, ale na to nemám dobrý vzpomínky, to byl potom divoký Hlinkovec, ačkoliv vlastně jeho otec byl Čech. A potom, když jsem přišel do Prahy, tak to jsme skutečně byli velice zklamaní z toho. Poněvadž my jsme z té bratislavské kliniky a vůbec medicíny jsme byli daleko před Prahou. Takže tady jsme teprve přinášeli věci, které jsme my tam se naučili dělat a tak dále. Ty jsme těžce tady u nás prosazovali. To bylo velice těžké. Máš ta tupost a nehnutost byla přímo fantastická. To bylo nepředstavitelné. Tedy to bylo i na fakultě. No, já jsem sem přišel v roce 1930, poprvé ke konci. No a potom ovšem v 38. už tedy začala válka, že ano. A pak bylo to obsazení. No to nebylo pěkný samozřejmě. No pro mě ten návrat do Prahy byl něčím naprosto zvláštní. Jednak tedy jsem se dostal do svého okolí a my jsme už měli tenkrát děti a chtěli jsme, aby děti byly vychovávány v české kultuře.

když jsme byli obsazeni 15. března, tak na to potom přišel do Prahy se u nás hlásit doktor Maj, nyní profesor Herman Maj. My jsme nevěděli, že on vlastně přišel do Prahy s armádou, která obsadila Prahu. To jsme nevěděli. On přišel k nám jako jmenovaný tedy vládní komisař pro vedení

0: oddělení německé kliniky. Přišel se představit profesoru Brdlíkovi na dětský nemocnici, pak ke mně na ty první dětské klinice. Krásně se k nám choval, žádal o podporu, o spolupráci, ale potom asi za 3/4 roku se hlásil do pole, že se na to nemůže dívat, co se děje u nás z Čechy. Já jsem se s ním setkal potom až po válce. Po válce hned v srpnu dostal jsem od něho krásný dopis, kde psal jaksi, že nikdy nemůže zapomenout, že teda se dává k dispozici a že nám pomůže ve všem, co bychom chtěli, taky pomohl, poněvadž jeho manželka dělala léčebný tělocvik dětský a moje dcera s tím začínala a neměla žádný možnosti. No a všecko jí obstala. A potom, co jsem se dále dozvěděl, on za války potom odešel do Lambaryny k Albertu Schweitzerovi. A tam nejdřív byl s ním, pracoval a potom, když Švajcar zemřel, tak on tam zůstal ještě asi 2 roky v Lambaryně. Teda tím se ukázal opravdu za neobyčejně cenný člověk, jako čestný člen pediatrické společnosti německé, tak jezdím na ty kongresy. To jsme tenkrát měli v Düsseldorfu a to bylo na jeho počest, kdy mu bylo 80. Mně bylo 85 tehdy. A ty ho tam oslavovali, seděli jsme o stolu a on říkal, vy myslíte, že já jsem nejstarší. A já nejsem. Tady Švejcar vedle je o 5 let starší. A je můj nejstarší přítel ze všech tady, jak tu jste. Takže skutečně vidět, že i za velmi těžkých válečných poměrů se můžou vyvinout svazky, které jsou velice dobrý a které jsou užitečné. Záleží na těch lidech jednotlivých, jaký jsou a co jsou. Víte. A to je věc, kterou si jak musíme nést do budoucnosti. Ještě jsem byl zvolen členem Akademie Leopoldína, která je tedy jako nejstarší na světě přírodovědeckou společností. 2/3 jsou německy mluvící a 1/3 jsou různých národů. Patří mezi ně. A musím říct, že ti lidé, s kterými se tam setká, to jsou vynikající lidé, skutečně takový filozof, jinější filozof, je to akademie, takový, který jaksi po stránce přírodní filozofie, co mu dává veliký podklad, je profesor Weizsäcker, což je brat prezidenta nynější Německé republiky. Každý druhý rok se tam scházíme vždycky na velkých kongresech, které jsou, musím říct, velice krásné. V roce 1937, když byl v Praze sjezd Německé pediatrické společnosti, tak tenkrát ještě mladý Guido van Kony, tedy profesor Zürichské, s ním mě seznámil tehdejší šéf pražský německý dětský kliniky profesor Fischer. A tato známost tam mě zůstala na celý život. Teďka dotazuje s jeho synem. A to byli 4, já jsem byl 5. Že ano, to byl právě Guido van Kony, s kterým jsem se setkal tam a velice brzo na to ještě v Ženevě. A později mě pozval profesor Arvid Wallgren do Stockholmu, to byl další neobyčejně dobrý, krásný přítel. Potom profesor Holt v New Yorku a profesor Robert Debré v Paříži. To jsme pořád skutečně drželi ve velkým svazku. Od Holta jsem se naučil velice mnoho. I to, on měl takový, on vždycky říkal, nepoznám nikoho, dokud nepoznám jeho ženu. Protože ta ho teprve udělá. On byl veliký ctitel mé ženy. Vážil si, my jsme jednou seděli tenkrát na rysech společně, tenkrát jsme vystupovali na rysy v tom výstupu, který se dělá vždycky v srpnu. On byl na Slovensku tenkrát a říká, she has stars in her eyes. Ona má hvězdy ve svých očích. Vždycky tady jsme potom zůstali takový přátelé a věděl jsem, on měl 4 děti, ani jedno nebylo jejich. To bylo všechno přejatý děti odinut a jeho manželka byla taková plná z temperamentu a velice, velice živá a ta dovedla jaksi celou tu rodinu udržovat pohromadě, přestože nebyli vlastně žádní sourozenci. A to jsem se od něho naučil a myslím, že měl pravdu opravdu. Teda, že skutečně muž musí být dotvořen ženou, ponieważ ona musí to, co on dělá a to, co on vymýšlí a to, co snaží, ona musí tomu dodávat ten citový základ. Jenom potom je to zaručeno, že to bude k dobrému, ponieważ ona mu ukáže tu cestu, kterou má jít a která je opravdu pro něj cena.
1: Narozeniny pana profesora Švejcara jsou tak hezky ověnčeny dvěma svátky. Svátkem matek, ten byl 10. května, a Mezinárodním dnem dětí 1. června. V každém z těch slov děti a matky, ženy, se pro něho skrývá dílek radosti, protože se už mnohé z toho, co prosazuje, podařilo vsadit do života, ale i dílek hořkosti. Za to, co se dosud nedaří. Říkal mi, jak se těší na setkání a po vyprávění se skupinou středoškolských studentů a učňů od Aše. Napsali mu milý dopis, všichni se tam podepsali, spousta podpisů namačkaných po všech rozích a prosí ho o besedu. A jakéže bude téma slíbeného povídání starého pána s mladíčkými chlapci a dívkami? Inu, bude to láska, cit, důvěra v život. A nejkrásnější na tom prý je, že právě o tomhle si dnes chtějí ti mladí lidé povídat. To je přece, řekl pan profesor, veliká naděje naší doby, že? Ráda se mu dala za pravdu.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale po každé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Oda Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

ty touhy, sny a cit, pár krásných rekvizit. Láska, pouhý zvyk, všechno je na knoflík, to zírám, aby ne.

Indi, vždyť to tak dobře znáš a hladkou kůži máš, jen sklouzne to po ní. Tu hlavu krásnou vstyč, co bylo dřív, je pryč, ale musíš vrátit.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Vladislav Stanislav Raymond, komediantka. Z románu polského spisovatele, nositele Nobelovy ceny za literaturu, čte Daniela Kolářová.

Probudila se v 10:30 dopoledne. Sovinská jí právě přinesla snídani. Nehledal mě nikdo? Zeptala se Jana. Sovinská přikývla a podala jí dopis. Asi tak před hodinou mi ho dal nějaký šlechtic a prosil, abych vám ho odevzdala. Jana nervózně otevřela obálku. Okamžitě poznala Křešikjevičovo písmo. Vážená slečno, přijel jsem úmyslně do Varšavy, abych se s vámi sešel ve velmi vážné záležitosti. Račte být o 11:00 doma, dovolím si přijít. Odpustíte mi mou smělost. Prosím za prominutí a ruce vám líbám, váš služebník Křešikjevič. Co to znamená, pomyslila si a rychle se oblékala. O jakou vážnou záležitost jde? O otce? Že by stonal, nebo že by se mu po mně stýskalo? Ba ne, ne, ne, ne. Rychle vypila čaj, uklidila pokoj a netrpělivě čekala na návštěvu. Dokonce jí těšilo, že konečně uvidí někoho známého z Bukovce. Nebo mě snad znovu požádá o ruku? Napadlo jí. Dobrý, poctivý člověk, říkala si a procházela se po pokoji. Potom si však uvědomila, že jí tato návštěva může pokazit výlet na Bělany a ochladla k němu. Rozhodla se mluvit s ním stručně a krátce. Co jenom asi chce, přemítala neklidně a kombinovala nejrůznější možnosti. Otec je zřejmě nemocen a volá mě k sobě, říkala si plna obav. Zastavila se uprostřed pokoje. Tak jí omráčilo pomyšlení, že by se musela znovu vrátit do Bukovce. Křešikjevič vstoupil. Pohlédl jí do tváře a stěžka usedl na židli. Nemohl jsem vás najít. Začal hlasitěji a náhle zmlkl. Aby nabyl odvahy, chtěl trochu odstrčit židli, která mu překážela v pohybech. Strčil však do ní tak silně, že se převrátila. Vyskočil celý zrudlý a prosil za prominutí. Přesvědčujete mě o své velké morální síle a dobrotě, že potom všem jste mě přišel navštívit. Pamatujete si, co jsem vám tehdy řekl, když jsme spolu naposledy mluvili? Pravil tichým a měkkým hlasem. Že nikdy a vždycky. Že nikdy vás nepřestanu milovat a vždycky vás budu mít rád. Jana se neklidně pohnula. Zabolela ji hloubka a upřímnost, s jakou pronášel tato slova. Odpustíte, není-li vám to milé, neřeknu už o sobě ani slovo. Co je nového doma? Zeptala se Jana a zvedla k němu oči. Co je nového? Hrůza, spoušť. Otce byste nepoznala. Je z něho ještě větší podivín a pedant ve službě už nemožný. Kromě toho chodí na lov, navštěvuje sousedy, pořád si hvízdá, ale tak zhubl, tak sešel, že je k nepoznání. Trápí se, má starosti. Proč? Jaké může mít otec starosti? Pro Krista, pána slečno, vy se ptáte proč? Jaké může mít starosti? Snad žertujete, nebo už také nemáte ani trochu citu? Proč? Protože nejste s ním. Teskní po vás, usychá jako my všichni. Cizí lidé nad ním pláčou, jen vy jste se neslitovala. Odešla jste do světa. A do jakého světa? Ke komediantům. Jana vyskočila ze židle. Nehněvejte se na mne, prosím vás, ale já vás příliš miluji. My všichni vás milujeme a trpíme kvůli vám. Mám tedy právo říci vám, co si myslím. Dejte mě odtud třeba vyhodit, já na vás počkám před domem a ať vás potkám kdekoliv, všude vám budu opakovat, že otec bez vás chřadne, že vůči hledě schází. Moje matka ho nedávno zahlédla v lese. Ležel v nějaké houštině a plakal jako dítě. Zničíte ho, slečno. Oba se zničíte svou hrdostí a nemoudrou neústupností. Jste nejdokonalejší, nejčistší žena, vím to. Cítím to, že ho tak nenecháte, že se vrátíte a opustíte to hrozné divadlo. Copak se nestydíte žít s takovou bandou darebáků? Jak s nimi můžete vystupovat na scéně? Najednou přestal. Stěžka dýchal a kapesníkem si otíral oči.
Nikdy toho tolik neřekl jedním dechem a nevěděl ani, kde se v něm vzala ta síla mluvit bez společenských ohledů, bez obalu, tvrdě. Jana seděla se sklopenou hlavou. Bledá jako křída se sevřenými rty a srdcem rozbouřeným odporem a bolestí. V tom ostrém hlasu, který slyšela, bylo tolik smutku a drásajícího citu. Ondřejova slova otec trpí vzbuzovala nevýslovnou lítost a ranila ji tak bolestně, že už chtěla vyskočit a rozběhnout se tam, k němu. Ale v zápětí přišly zas vzpomínky na minulost. A Jana ochladla. Objevilo se před ní divadlo a zastínilo všechno ostatní. Ne, vyhnal mě navždycky. Jsem sama a zůstanu sama. Nemohla bych žít bez divadla, říkala si plná své dávné šílené touhy dobýt svět. Křeši Kijevič také mlčel. Jeho oči byly čím dál smutnější. Seděl a díval se na tu milovanou, bledou, pohublou tvář, které městský vzduch a horečný noční život vtiskly už svou pečeť. Prolil by za ní krev, dal třeba i svůj život, jen kdyby to přijala. Jana k němu pozvedla oči, planoucí pevným a neochvějným rozhodnutím. Víte přece, jak mě otec nenávidí. Víte i to, že kdybych si vás nevzala za manžela, vyhnal by mě zase z domu. Proklel a vyhnal, opakovala trpce. Odešla jsem, protože jsem musela, ale už se nikdy nevrátím. Nevyměním svobodu a divadlo za otroctví domova. Stalo se tak, protože to muselo být. Otec mi tehdy řekl, že nemá dceru. A já teď říkám, že nemám otce. Rozešli jsme se a nikdy se nesejdeme. Stačím si sama. Umění mi nahradí všechno. Nevrátíte se tedy? Zeptal se, protože z jejich slov vyrozuměl pouze to. Ne. Nemám domov a od divadla neodejdu. Odpověděla klidně. Hleděla na něho tak chladně. Jen bledé rty se jí trochu zachvívaly a hruď se rychle zvedala, vzrušena vnitřním napětím. Zničíte ho, slečno. Miluje vás. Nepřežije to, říkal klidně. Ne, pane Ondřeji. Otec mě nemiloval a nemiluje. Když někoho milujeme, netýráme ho celá léta a nevyháníme ho z domu jako poslední. Ani pes nevyžene svá štěňata z boudy. Ani pes. Zvíře není schopno toho, čeho byl schopen on. Slečno Jano, jsem hluboce přesvědčen, že i když vás v návalu hněvu a zlosti vyhnal z domova, nemyslil to vůbec vážně. Jenom vy to berete tak doslova. Věděl jsem a vím, jak strašně ho mrzí ta neprozřetelná slova, jak se mu bez vás těžko žije. Slečno Janičko, přísahám, že když se vrátíte, vrátíte mu štěstí, vrátíte mu život. Řekl vám, abych přijela do Bukovce. Napsal mi dopis? Zeptala se rychle. Povězte mi plnou pravdu. Křeši Kijevič se zarazil a ještě víc zesmutnil. Ne. Nic mi neřekl a žádný dopis nenapsal, odpověděl Ondřej tiše. Tak takhle mě miluje. Takhle touží potom, aby mě spatřil. Zasmála se podivně suchým křečovitým smíchem. Co pak ho neznáte? Bude umírat žízní a nikoho nepoprosí o sklenku vody. Když jsem se s ním loučil a řekl mu, kam jedu, nezmohl se ani na slovo. Ale tak pronikavě se na mne podíval, tak silně mi tiskl ruku, že jsem ho úplně pochopil. Ne, pane Ondřeji, vůbec jste ho nepochopil. Otci, nejde o mne, jde mu pouze o to, že v celém okolí o mém odjezdu a o tom, že jsem u divadla... Kreská jistě nelenila. Jde mu jen o to, že se o mě trousí klepy, že padá stín a hanba na jeho jméno. Že se za mě musí stydět. Chtěl by mě vidět pokořenou, žebrající a plazící se u svých nohou, aby ukojil svou živelnou nenávist ke mně, aby mě mohl jako dříve trápit a týrat. O to mu jde. Neznáte ho. Má také srdce. Přerušila ho prudce. Nemluvme o srdcích tam, kde vůbec nejsou, kde je jen podivinství, bláznovství. Tak tedy...
povstal s otázkou a dusil se hněvem. Nevrátím se nikdy. Slečno Janičko, slitujte se. Neznám to slovo, odpověděla důrazně. A znovu říkám nikdy. Leda až po smrti. To neříkejte, jsou chvíle, kdy... Nedokončil, protože náhle se do kořán otevřely dveře a do pokoje vběhla Mimi s Vavřeckým. Tak jedeme. Oblečte se, hned jedeme. Promiňte, jestli jsme vás vyrušili, omlouvala se Mimi a zvědavě si prohlížela Gřeši Kijeviče, který si vzal klobouk, mechanicky se uklonil, na nikoho se nepodíval a pohrdavě zašeptal: S Bohem, slečno. Jana se rychle oblékla a všichni vyšli společně. Jeli k Visle a odtamtud lodí na Bělany. Všichni byli rozjaření, jenom Jana si nevšímala, co se kolem ní děje. Seděla zachmuřená a zamyšlená. Nevrátím se, říkala si Jana a mechanicky opakovala tato slova. Jana podávala čaj. Neuniklo jí ani slovo z rozhovoru. Zapomněla už na Gřeši Kijeviče, na otce, na rozmluvu s Kotlickým. Zaujaly jí otázky, o nichž mluvili. Sny Topolského ji oslnily svou fantastičností. Teoretické diskuse o umění a uměleckých problémech ji vždycky plně zaujaly. Co bude se společností, zeptala se Topolského, když opět zvedl hlavu. Bude. Musí být, odpověděl. Slečno, ručím vám za to, že bude, ozval se Kotlicky. Ne taková, jakou chce Topolsky, ale taková, jaká bude podle našich možností nejlepší. Snad časem ve svém vývoji pokročí, zpestří program a bude přitažlivější. Ale reformu divadla ponechme někomu jinému. Na to musí být 100 000 rublů a něco takového je možné jen v Paříži. Reforma divadla nevyjde od ředitelů. Co to vlastně je dnešní dramatická tvorba? Hledání něčeho, tápání ve tmě, psí větření, tolky bez cíle, skoky do tmy. Z řad autorů divadelních her musí vzejít génius. Génius, který docílí obrat. A já už ho předvídám. Jak to? Copak dnešní velké hry nestačí k tomu, aby pomohly vytvořit vzorné divadlo? Zeptala se Jana. Ne. Tato velká díla jsou velkými díly jen vzhledem k minulosti. Zatímco my potřebujeme úplně jiná. Pro nás jsou tato velká díla dřívějších dob velmi důležitým archeologickým materiálem, který je zapotřebí studovat v muzeích a v pracovnách vědců. Shakespeare je tedy archeologickou záležitostí? Psst, nemluvíme o něm. On je kapitola sama pro sebe. Můžeme o něm uvažovat, ale nepochopíme ho. Napijme se vodky, řekl Topolský, který až dosud mlčel. Ať nám celý svět vleze na záda, pijme a nemysleme na nic. Tohle je smysl tvého života, Vavřecky. Pijme a milujme se, zvýšil hlas Kotlicky, který jakoby oživl a cinkal sklenicí do láhve. Všichni ožili a o ničem dál už nefilozofovali. Vážení a vážené, nebe se mračí a na zemi už zbyly jen prázdné láhve. Pojďme odtud. A jak? Půjdeme pěšky až do Varšavy. Je to tak na nejvýš míle. Uplynulo několik dní. Jana byla ve svém pokoji, když jí přinesli oběžník, kterým režisér zvolával celou společnost na 12 hodin v poledne. Na programu bylo čtení Glogovského Hry Chámové. Byl mlhavý, chladný den. Déšť drobný jako rosa vytrvale padal k zemi a tvořil na ulicích a na chodnících silnou vrstvu bláta. Po nebi táhly šedé mraky a připomínaly podzim. V divadle zastihla Jana jenom Pěše, Topolského a autora hry Glogovského. Glogovský šel s úsměvem v ústrety, podal jí ruku a řekl: Dobrý den, myslel jsem včera na vás. Musíte mi za to poděkovat. Děkuji, ale jsem strašně zvědava. Nemyslel jsem na vás ve zlém. Nemyslel jsem na vás tak, jak myslí někteří muži na krásné ženy, jako jste vy, na mou duši, to ne. Myslel jsem... Pro Krista pána, nemohu se z toho vymotat. Myslel jsem, proč z vás vyzařuje taková zvláštní síla? Kde se ve vás bere? Asi tam, kde začíná také slabost. Je vrozená, odpověděla Jana a posadila se. Začalo lít jako z konve.
Déšť tloukl do plechové střechy divadla tak prudce, že nebylo ani pořádně slyšet. Nakonec se setmělo, takže Topolsky nemohl číst. Přestěhovali se tedy do pánské šatny. Bylo tam tepleji a trochu víc světla, takže se pustili do debaty. Jana stála s Glogovským ve dveřích a s nadšením mluvila o divadle. To je přece jednoduché. Pro mne je divadlo smyslem života. Je lepší žít takto a umírat tak, ale mít za svůj cíl umění, nežli žít přízemně jako zvířata. Tisíckrát raději budu žít takhle, než otročit manželovi a dětem, být pracovním nástrojem, žít bez problémů, vybuchla Jana. Vladek začal deklamovat s komickým patosem. Tam, kde umění je chrám, tobě postavit ti dám, milá kněžko oltáře.

0: věčnými řečmi o šatech a o mužích. Ještě když odcházela na hodinu klavíru k Cabiňským, viděla v duchu to pohrdavé pokrčení ramen Sovinské a slyšela Majkovskou deklamovat z Hamleta. Buď cudná jako led, čistá jak sníh, pomluvě přece neujdeš. Jdi do kláštera. Jana si několikrát opakovala tato slova. Její pozornost však vzbuzovala především druhá věta. Ne, ne, říkala si a s odporem od sebe odháněla nějaké přízraky. Když skončila hodinu, hrála si ještě dlouho Chopinova nocturna, v jejíž melancholii nalezla balzám pro svůj nepokoj a smutek. Slečno Janičko, manžel tady pro vás nechal úlohu, zvolala ředitelová z druhého pokoje. Jana zavřela klavír a začala si úlohu prohlížet. Bylo to několik věc z hry Glogovského, zdaleka ne to, po čem toužila. Ale i tahle malá epizodní role jí rozbušila srdce. Vždyť měla poprvé vystoupit jako herečka. Premiéra hry byla odložena na příští čtvrtek. Měla se zkoušet každé odpoledne, protože si to Glogovský přál a denně všechny hostil v bufetu, jen aby se pořádně naučili role. Za pár dnů poté, co Jana dostala svou první roli, uplynul měsíc od doby, kdy se nastěhovala k Sovinské. Její bytná jí to připomněla ráno, když žádala nájemné na další měsíc. Jana jí dala 10 rublů a slíbila, že zbytek doplatí za několik dnů. Zbývalo jí totiž všeho všudy pár rublů. Spočítala si peníze a udiveně uvažovala, za co vydala v posledních 5 týdnech kolem 200 rublů, s kterými přijela z Bukovce. Co bude dále? Šeptala si a rozhodla se požádat Cabiňského co nejdříve o nevyplacenou gáži. Udělala to hned při první zkoušce. Cabiňský vyskočil, jako by ho chtěl někdo uškrtit. Nemám. Jakože je Bůh nade mnou, nemám. Ostatně začínajícím adeptkám nikdy neplatím za první měsíc. To je divné, že vám to nikdo neřekl. Jiné jsou už tady celou sezónu a o gáži si za mnou nechodí. Musí vám zatím stačit, že jste členkou prvotřídní divadelní společnosti. Ostatně máte snad něco dostat za lekce. Poslouchala ho se strachem, ale nakonec řekla otevřeně: pane řediteli, ale já za týden nebudu mít z čeho žít. Dosud jsem nic nechtěla, protože jsem ještě měla peníze z domu. Jen stěží v sobě potlačila pobouření a pokračovala: zatím potřebuji nutně 10 rublů. Musím si koupit kostým.
1: 10 rublů?
0: No vy jste ale parádnice. Tolik najednou nedostane ani Majkovská 10 rublů. To se mi líbí, taková naivita. Smál se srdečně a když odcházel, řekl jí: připomeňte mi večer, dám vám do pokladny poukázku. Večer dostala rubl. Smutně se zamyslela, protože pochopila, že bída už jí klepe na dveře a za chvíli si pohlédnou tváří v tvář. Dobře věděla, že zboristky dostávaly po nejlepším představení zálohu 50 kopějek a většinou 2 zloté nebo jen 40 grošů. Teprve teď před ní výmluvně vyvstaly ty smutné a utrápené tváře starších hereček. Odhalovala najednou spoustu věcí, které dříve neviděla nebo se nad nimi nepozastavovala. Její vlastní nedostatek jí úplně otevřel oči. Ukázal jí bídu, která sužovala všechny. Dal jí poznat každodenní úmorné zápolení sní, zastírané často nápadným šibeničním humorem při zkouškách a představeních. Ta nepřirozená veselost, všelijaké pozy a šaškárny byly jen přetvářkou. Nebo snad to byla druhá tvář těchto lidí, možná dokonce pravdivější. Jana teprve teď spatřila ve vší nahotě truchlivý život těchto lidí. Všední život plný soužení a vyčerpávajícího zápasu. Pocítila, že sama začíná sestupovat až na dno. Tam, kde bez přestání svádějí boj všichni proti všem a jeden proti druhému. Proti každému, kdo by se chtěl zmocnit role nebo větší zálohy. Až dosud byla pouhým divákem. Teď se musela sama zúčastnit tohoto boje. Bez těky cítila, jak je ta divadelní půda vratká. Kolik sil je zapotřebí, aby se člověk udržel, aby nepadal pod nohy.

jiným, anebo jiní nešli vpřed přes jeho mrtvolu. Chce to železnou vůli, vytrvalost, má-li se dojít k cíli. A nesmí se dbát na nic a na nikoho. Vladek byl k Janě ze všech nejkolegiálnější a otevřeně vyprávěl, že Jana navštěvuje jeho matku. Opravdu několikrát byla u Nicielské, protože nemohla odmítnout pozvání staré paní, s kterou se velmi často sešla na ulici nebo v divadle. Nicielská pořád sledovala Vladka a podezřívala ho ze sympatií k ní. Jana přijímala Vladkovi pozornosti a narážky lhostejně, stejně jako pohledy a slova Kotlického, plné obzvláštní úcty. Zrovna tak přijímala od advokáta kytice a bonbony, které jí denně posílal. Žádný z těchto jejich tichých ctitelů ji nezajímal. Její chlad jim nedovoloval přiblížit se k ní. Herečky se smály její neoblomnosti, ale v duchu jí upřímně záviděly. Neodpovídala jim na štiplavé poznámky, aby nevzbudila ještě větší posměch. Měla ráda pouze Glogovského, který vysedával v divadle celé dny, jen aby jeho hra byla dobře připravena. Janu vyznamenával přede všemi ženami. Jenom s ní mluvil o důležitějších věcech a jenom k ní se choval jako k přítelkyni. Velmi jí to lichotilo, byla mu za to vděčná. Měla ho ráda pro jeho paradoxy a upřímnost, s kterou s ní nejednou hovořil o nejpalčivějších společenských otázkách, ale nikdy neblouznil o lásce ani jí nelhal. Často spolu chodili na procházky do Lazienek. Spojoval je upřímný přátelský vztah. Jana se k němu nechovala jako k muži, ale jako k velkorysé osobnosti, jíž je cizí každá malost. Po generální zkoušce chámů vyšli spolu z divadla. Glogovsky byl vážnější než jindy. Častěji opakoval své oblíbené: ať umřu a počítej do 20. Byl v něm neklid z nadcházející večerní premiéry, ale přesto se hlasitě smál. Víte co? Pojedeme do botanické zahrady, chcete? Jana přikývla a jeli. Našli tam volné místo u jezírka pod obrovským klenem a chvilku mlčky seděli. V sadě bylo ticho a prázdno. Všecko, aby to čert vzal, zabručil občas do tohoto ticha Glogovsky a zuřivě si cuchal vlasy. Jana se na něho jenom dívala a bylo jí líto jenom slůvkem porušit klid, který je obklopoval, ticho přírody uspávající přemírou tepla. Naplňovala jí zvláštní, neznámá něha, která nebyla vyvolána žádnou konkrétní pohnutkou. Snášela se jakoby z blankytu, z bílých průhledních mraků, jež zvolna plynuli, vystupovala ze sité zeleně stromů. Z rozkoší vdechovala vůni žlutých fial, ale kdykoliv pohlédla na Glogovského, který nevydržel chvíli v klidu posedět, pořád sebou vrtěl, díval se na ní a škubal si vlasy, vnucovala se jí dotíravě myšlenka, že jí snad chce vyznat lásku. Mluvte o něčem, nebo se zblázním, já už to nevydržím, vykřikl náhle. Rozesmála se. Vypadal teď tak komicky, tak neslučitelně s jakýmikoliv milostnými představami. Mluvme třeba o dnešním večeru. Chcete mě už úplně zničit. Na mou duši já to do večera nevydržím. Říkal jste mi přece, že to není vaše první hra, tak... No ano, ale já mám vždycky při každé premiéře horečku, protože po každé v poslední chvíli zjistím, že jsem napsal špatnou hru, pitomost, zbytečnou věc. Nemohu naprosto tvrdit, že tomu rozumím, ale mně se hra opravdu líbí. Je tak upřímná. Co? Vážně? Zvolal s výrazem uspokojení. Víte dobře, že bych vám nelhala. Víte, řekl jsem si, že kdyby hra propadla, tak ať umřu, ale přestanete psát? Ne, ale na pár měsíců někam zmizím a napíši druhou. Napíši druhou, třetí. Budu psát tak dlouho, dokud nenapíšu nějakou slušnou hru. Musím. Jsem ochoten dát divadlu, abych je lépe poznal, pochopil. Myslíte, že je možné přestat psát? Ne, to bych nedokázal. Prosím vás, proč bych pak vůbec žil? Dodal a zahleděl se před sebe.

0: románu polského spisovatele Vladislava Reymonta Komediantka četla Daniela Kolářová. Rozhlasová nahrávka je z roku 1975. Režii měla Jana Bezdíčková.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Vítejte na Českém rozhlasu Dvojka. Vítejte ve světě zvonivých kytar a vokálních harmonií. Vítejte ve světě country a evergreenů. Vítejte ve dvoraně Mirka Černého.

Legendární pistolnická balada Marty Robbinse El Paso s Michalem Tučným a Tomášem Linkou. V minulé dvoreně jsme jen tak letmo nakoukli do jeho nového dvoucedečkového projektu 40 odstínů country a připomněli si jeho tažení s partami White Stars, Greenhorns, Fešáky i Cadillacem. A dnes je tady Tomáš konečně se svou přímou linkou.

Co se stane, když tě zítra nepotkám, meditoval Tomáš Linka, přesně podle vzoru country superhvězdy 90. let Garta Brookse, společně s dokonale vlastní přímou linkou, v níž se tehdy v roce 2003 sešli ex-Greenhorni s elitními muzikanty v čele se steel-kytaristou Jiřím Zimou. O 9 let později, při jednom z mnoha obnovených zastavení s Fešáky, si Tomáš vybral tequilové svítání z nejslavnější části katalogu kalifornských Eagles.

Hlavně jsem se pokoušel svou ženu přesvědčit, že městská záře mě vůbec nebaví. Teď chápu, že bez těch světel snad

Přesně podle návodu Bobby Béra a textu Michala Bukoviče vás ulicemi města Baltimore provedl vráť a vyskočil z taxmeny Jaroslava Čvančary. Tenhle pikující benžista se o tuhle partu výborně stará už od dob, kdy stoupili na naši scénu pod firmou Stonewall Jackson a svého času excelentně modeloval i bluegrassovou klasiku Balada o Jet Clampettovi.

hvězdy zval a měl jich stále denně plný sál. Místo Benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

pak přišel den, kdy potok čistej zase byl. Černý volej podivně se někam vytratil. Milej pán ve fraku přišel, smlouvu roztrhal a náš trafer zas u chaty benjo pikoval. No konečně přišel k rozumu.

Vráťa vyskočil z Benže Miroslava Čvančary, který oslaví v pátek 20. listopadu 67. a hitparádově nejslavnější kousek legendární party Flanders Cracks, balada o Jet Clampettovi. Podle nejnovějších zpráv se Taxmeni chystají co nevidět do nahrávacího studia, takže stále platí stejně jako před 20 lety, jedu dál.

Do času o celých 630 let vzdálenějších než před chvílí tak smeni nás právě zavedl další jubilant nadcházejícího týdne. V polovině 50. let snad nikým neohrozitelná swingová hvězda, bratranec filmové

herečky Jaroslavy Adamové Richard Adam, který právě dnes slaví 85. K jeho nezapomenutelným kouskům patří nejen Páni kluci ze zpěvníku Doris Dayové, ale i televizní Měsíc ve víně z roku 1957.

povídám, počkej měsíci, a však si to dopovíme. Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na mou duši.

Stejně jako minule, i v dnešním zastavení ve dvoraně vokálních skupin budou našimi hosty sbory, které na své úspěšné koncertní i gramofonové cestě pozbíral a opustil Vaughn Monroe. Písničkou Tři sestřičky, Three Little Sisters, z roku 1942 se připomněla dávno zapomenutá parta Four Wees, která se tu jen tak myhla. Po ní přišly Lee Sisters a Norton Sisters a v roce 1946 opět čtyři dámy pod firmou měsíční holky Moon Maids. Tady jsou s Vaughn Monroem westernově zahalené do modrých stínů nad stezkou Blue Shadows on the Trail.

Rudé růže pro smutnou paní, Red Roses for a Blue Lady. Světový evergreen, který v roce 1949 proslavila nahrávka Von Manrova za pomoci další, tentokrát z elitně pánské vokální formace Moon Man. Oba sbory se pak společně sešly v nahrávacím studiu v závěru jeho velké sklizně. V roce 1951 s ním naspívali lidovku On Top of All Smoky, tedy Už koníček pátí.

Juan Monroe se svým orchestrem a vokálními skupinami Moon Maids a Moon Men, tak jak na sklonku svých více než desetiletých swingových žní, nahráli Evergreen On Top of All Smoky.

Country klasika, mým hrdinou byl vždycky cowboy, jako letmá vzpomínka na Pavla Brimera, který odešel do věčných lovišť 15. září letošního roku. V roce 1967 zakládal skupinu Greenes, která později válčila jako Bluegrass Hoppers a pak se proměnila v neúnavné fešáky. A díky Pavlu Brimerovi nad nimi stále svítí hvězda country.

Na závěr dnešní dvorany jsme se vrátili k Tomáši Linkovi. Jeho nový projekt 40 odstínů country přináší na dvou CDčkách zcela v duchu názvu celkem 40 nahrávek. 35 z nich už dávno dobře znáte a pětku tvoří čerstvé novinky. Ta, kterou jste právě slyšeli, se jmenuje Obraz a teď si dáme ještě jasnou volbu. Tomáš Linka a Přímá linka.

Tomáš Linka, jeho supernová jasná volba na závěr dnešní dvorany. Přeji vám všem příjemný týden, nejlépe ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka, a už teď se moc těším, až se s vámi opět sejdu. Ve středu v 9 hodin večer v Country Pohodě a s další dávkou české country, evergreenu a vůbec písniček nové dvorany Mirka Černého příští sobotu hned po zprávách v 15:00 na Českém rozhlasu Dvojka. Do té doby na sebe dávejte pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda myslí také na přátele dobré dechovky a lidovky.
1: Pořady Ta naše písnička u muziky s Pavlínou Filipovskou, Josefem Zímou nebo Eduardem Hrubešem.
0: Ale také Trupte nám trumpety a muziky muziky.
1: Můžete poslouchat každý den po 19. hodině.
0: A pro raní ptáčata hrajeme dobré dechovky a lidovky.
1: Také mezi 6. a 7. hodinou ráno.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Noční linka.
2: Dobrý páteční večer, vážení posluchači a vážené posluchačky. Zdravím vás z brněnského rozhlasového studia a otvírám noční linku počínající 18. září. Končit bude až září 19., tedy ty následující dvě hodiny jsou jako obvykle vyhrazeny vám, vašim příběhům, no a samozřejmě jednomu tématu, které by mělo právě ony příběhy, ať už je napíšete nebo zatelefonujete, spojovat. Na začátek si dovolím připomínku jednoho výročí. První vesmírnou turistkou se před rovnými 20 lety stala Američanka íránského původu Anuše Ansariová, která spolu se dvěma astronauty odstartovala v ruské lodi Sojuz k Mezinárodní kosmické stanici. Takhle daleko a takhle vysoko se asi dostane málo kdo z nás. Ale přece jenom bychom se v tomto duchu mohli vrátit k vaší první cestě letadlem. Možná, že jsou mezi vámi tací, kteří si dobu, kdy cestování letadlem bylo, řekněme, určitou výsadou, ještě pamatují. A možná právě tehdy jste se poprvé ocitli v letadle a někam letěli. Tak tedy vaše první cesta letadlem. Kam jste při ní směřovali a jak probíhala? Zažili jste při ní něco neobvyklého? Bylo třeba už odbavení plné nedorozumění a trapasů? Tak o tomhle všem si můžeme povídat od teď až do zítřejší jedné hodiny. Psát o tom můžete na rozhlas.cz/linka, tedy na tenhle webový, na tuhle webovou stránku, anebo můžete rovnou zatelefonovat. Studio Noční linky má obvyklé číslo 731 800 900. No a já si o tom, jak jste se cítili při vaší první cestě letadlem, o tom, co vše se při ní stalo, budu rád povídat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To zítřejší ráno bude ránem sobotním, ale možná, že právě na něm máte naplánován odlet na, řekněme, pozdější dovolenou. Říkám to záměrně, protože tématem noční linky, kterou teď posloucháte, je poprvé v letadle. Takže já vám už raději dopředu přeju šťastnou cestu a dávám slovo první posluchačce, která do noční linky přináší svůj příběh na téma poprvé v letadle. Je to paní Božena. Dobrý večer.
1: Já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače, kteří vzývají noční linku a pravidelně nebo někdy aj ju poslouchají.
0: Za všechny děkuju. Paní Boženo, kdy jste poprvé seděla a letěla letadlem? Teda seděla v letadle a letěla.
1: To je pomalý 100 roku.
0: Vážně? Takže ještě s bratry Wrightovými?
1: 1953. Jsem byla zaměstnaná jako první, od 21. března ve starém závodě národního podniku LET.
0: V Kunovicích.
1: LET Kunovice to byly opravny a tam se tehdy ještě opravovali ta kurýrní letadla Bikr, to tam bylo C5, C104, no a tož jedenkrát také. To tam nás nebylo moc, to ta stavila nová fabrika, první mašina z nového letu vyletěla v tom 53. roku na podzim, C11. No a tak vedení závodu si usmyslelo, že prostě všechny ženské, co tam pracují, že nás povozí v letadle. No takže byl to Bikr a byl pilot Milan Nýbrč se jmenoval. No a tož nás vždycky jsme tam, kolik nás tam vlezlo, dvě, tak vyskočil, udělal s náma ze dvě rundy, kolem letiště přistál, no a já jsem tam letěla jenom s ním sama, potom už jsem byla poslední. No a teď, tož přikultovaná samozřejmě, že? A teď on mě říká, teď jsem udělal nějaký takový drobný kompliment, no a tož obrátil to letadlo hore nohama. No tak, ale dobré, krásné to bylo, víte, dívat se jako na strop a vidět zem. No a tož potom, jak se mnou přistál, to řekl, jestli si to domyslíte, tak mě některé holky a i chlapi prostě dávali ruky za krkem, mě probovali.
0: Jo, jo.
1: No.
0: A říkali vám, máš trošku jinou barvu než jindy. Že?
1: No, ani ne, neměla jsem. Já něco jsem... No a druhý let to vám povím. To tam byl pan pilot Šváb zaletovací, tak pilot takový, myslím, měl 160 cm a bezvadný chlap to byl. Byl ročník 1906 a já co 1937, tak vám to říkám pro jistotu, abyste věděli, s kým mluvíte. No a on mě říká, Boženko, nechceš se jako zkusit v plachťáku? Tam se potom v Seriově vyráběli aj jako školní větroň dvoumístní Pionýr se to jmenovalo.
0: Mm-hmm.
1: No tak já dobře zasedla. No a když byl první let, tak to letadlo se napojilo na lano a traktor jel po letišti a teďka to letadlo vyletělo jak drak. Víte?
0: Ano, ano.
1: To byl, a ještě on, víte, co udělal, jsme vyletěli do vrchu, on si otevřel posuvné okénko a teď strčil obě ruky ven a tleskal a neřídil to.
0: Jak vám u toho bylo, Boženko?
1: Dobře, no jo. Já jsem, mě to není, fajn. No a tož potom, jak když obletěl, udělal také jakousi tu rundu a přistál. No a jeden můj delší, dlouhý let, to nám povím, to jsem potom dělala v novém závodě už na zaletavacím oddělení a fabrika měla svoju aerovku jako služební, mělo to výsostný znak OKKDA. No a tak služebně, když to, že někteří ti referenti a tak letali na ministerstvo, no a tak tomu to letadlo sloužilo. No a jedenkrát tam bylo volné místo, no a tož říkám, že bych se s váma zvezla do Prahy, letělo a tam letalo do Prahy, tož jsem si vzala náhradní volno A letěla jsem do Prahy a měla jsem sebou v peněžence 1500, to bylo peněze, já jsem měla 80 čistého. A já jsem letěla do té Prahy si koupit do domu módy trench coat, ten stál 1260 korun.
0: To museli být, ano, no tak to bylo vlastně víc než celá vaše výplata.
1: To však to byla, no tak to jsem si já na to musela šetřit. No a teda pěkně jsme dojeli ke Kotvě, autobus z Ruzině a už jsem šla do domu módy a koupila jsem si tam trench coat. No parády jsem jim dadila, aby takové petrolínové barvy, bylo to fajn. No a potom ještě jestli vám to můžu říct, třetí to byl daleký let, to jsme jezdili s manželem v 87. roku, ne 50, tak jsme letěli jako přes Moskvu do Taškentu, což byla moje touha. Byli jsme v Samarkandě, tam ty medresy, nádhera, těma keramickýma obkladačkama ty domy obložené, no a potom jsme byli v Dušambe, no v Buchaře, stará Buchara, nová byly paneláky, stará minarety, medresy. A ještě, co teda bylo nádherné, když jsem viděla Pamír z toho letadla.
0: No máte zážitků na rozdávání.
1: To bylo nezapomenutelné. A ještě to vám chci říct, převážali nás, no přelétávali jsme z tu Andulu. Jestli se to někdy čul.
0: No je to ten letoun, který bývá používán pro výsadkáře, nebo parašutista.
1: Ano, z Kunovi z toho vyskakovali. Napřed byly Sible, ale potom za to už měli odžité svoje, tak potom byl ten Antonov 10, AN-10. A to aj tam měli v tom sovětském. Jo, a ještě víte, co mě velice potěšilo? Potom jsme letěli z Dušambe, kam jsme to mi letěli, do Buchary zpátky a potom jsme jeli vlakem. No a víte, co mě velice potěšilo teda, jak jsme vyletěli v tom Dušambe do vzduchu a já se podívám tam na levou stranu a tam byly na stojance dvě aerovky v letu vyrobené.
0: Takže naše stali. Česká stopa.
1: No, však ano, přece jsem tam viděla, že tam, no totiž to se dělali, všecko to šlo do Sovětského svazu, ty aerotaxi, víte?
0: Mm-hmm. No, bývaly takové doby, kdy některé firmy své zaměstnance aerotaxíkem posílali třeba i na služební cesty. Takže i tuhle zkušenost možná můžeme očekávat v noční lince, ve které se ptám na vaše poprvé v letadle.
1: No určitě, já si myslím, že určitě takový lidi je. Že?
0: Paní Boženko, ale mám ještě jednu otázku. Vy jste říkala, že ten váš úplně první let byl vlastně letem v tom takzvaném Bikru. To je typ letadla. To je typ letadla, který se vlastně v licenci, dá se říct, vyráběl tehdy ano i v Československu, ale nebyl to Moravan Otrokovice, který tenkrát ty Bikry vyráběl jako Zlín Z381?
1: Oni měli Zlínky, oni potom začali dělat jak by 4 trenéry.
0: Ano.
1: Otrokovicích, víte?
0: Ano, 426.
1: Ale ty Bikry, pane kapitánčiku, ty Bikry, to byl jak když kořistní materiál.
0: Ano, to bylo vlastně původně, víte? Německé letadlo. No. Dvoumístné, no. Jednomotorové, no. Dolnoplošník, že jo?
1: Ano, dolnoplošník. Tak, a potom tak. Nebyl hornoplošník, nebyl žádný až R410.
0: No tak, vy se v tom
1: nebo
0: vy znáte.
1: Nebo aj R200 Morava, já už. Ale myslím,
0: ne, Morava byla dolnoplošník.
1: No byla, že? A měla ty přídavné nádrže kolem na konci křídel.
0: Přesně tak. No. 410 turbolet potom, ano, to byl hornoplošník. Ale tady už jsme na odborném ledě, takže to raději kvůli těm, kteří zase tak doma nejsou ve vzduchu, vynecháme. A já vám moc krát děkuji za tyhle vaše zážitky, které jste všem, kteří poslouchají.
1: Že jsem byla první dneska, no.
0: Je to
1: měla
0: tak?
1: Jsem štěstí. Tak se mějte pěkně a těším se zase někdy naslyšenou.
0: Děkuji, paní Boženko, a přeju vám krásný závěr měsíce září. Naslyšenou.
1: A já vám také přeju, ale jestli budete ještě zítra chvíli spát, až dobrou noc.
0: Chviličku si dovolím. Mějte se.
1: Tak se mějte.
0: Dobrou noc.
1: Do počutia.
0: Poprvé v letadle. Téma noční linky, kterou posloucháte. Máte svůj příběh o tom, jaké to poprvé v letadle bylo? Kam jste letěli? Při jaké příležitosti? Co se událo při tom letu? Nebo možná ještě před ním či po něm? Nezapomněli jste náhodou letenky na palubě jako já při jednom ze svých prvních letů? Tehdy se ještě dělali papírové letenky. No jo, je to dávno. Máme rok 2026, letecká doprava už je, řekněme, mnohem demokratičtější, tedy spíše přístupnější, ale přece jenom ještě není tak běžná jako nastoupit do autobusu, do šaliny, rozumějte, do tramvaje anebo do vlastního auta. Takže poprvé v letadle. Za chvíli další váš příběh na tomhle telefonním čísle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

dveře talíře, vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A já se přiznám, že to sice dalo trošku práce spočítat, kdy já jsem poprvé byl v letadle a někam letěl, ale nakonec se mi to povedlo. Bylo to ve 14 letech, to se psal rok 1980 a poprvní jsem se ocitl v letadle při cestě na dovolenou do Bulharska. A kolik bylo naší posluchačce Monice? No to nám řekne sama. Dobrý večer, Moniko.
1: Dobrý večer, my jsme taková vzdálená dvojčátka. Já jsem také poprvé letěla do Bulharska, bylo mi 8 let v roce 72 a vyletěla jsem do Burgasu a byly opravdu strašidelné turbulence, které jsem od té doby nikdy nezažila. Absolvovala jsem asi 50 letů odhadem dosud a letušky zvracely i letušky, jenom já jsem nezvracela.
0: A to je co říct.
1: Ale já jsem od té doby chtěla být letuškou, protože se mi velice líbily, to jsou krásné ženy, že jo, no, dávali tehdy bonbonky na začátku před startem a protože vlastně v době, kdy jsem byla dítě, tak byly levné letenky do 12 let po republice. Vlastně, když jste třeba letěl do Karlových Varů.
0: To mi zatajili tohle.
1: No, takže my jsme měli, jako když jste jel z Prahy do Karlových Varů vlakem, tak tehdy stál vlak 42 korun, protože to bylo z Prahy je do Varů, to je okružní jízda Západočeským krajem a po celé republice. A tam jsem měla už dospělou, ale to jsem o tom nechtěla mluvit, tam jsem měla dospělý lístek na vlak a dětskou letenku, čili já jsem létala do Varů za 30 korun, to je dneska neuvěřitelné, ale chci říct to, že první let do Ameriky teda se mi povedl v uvozovkách 10. prosince 89. Jsem letěla do Frankfurtu s tím, že pak poletím do Washingtonu DC. Letím do Frankfurtu, a teď hlásí pilot, právě letíme nad Balatonem. Tak jsem si zavolala stevarda a říkám, co tady dělá ten Balaton? Já jsem si myslela, že jsem na lince Praha-Frankfurt. A on říkal, OK, jste správně, ale my jsme včera kvůli mrazu neletěli do Bělehradu, takže letíme do Frankfurtu přes Bělehrad. Tak jsem si říkala, tak já prvně v životě letím na západ. Všimněte si, data 10. prosince 89 mě soudruzi komunisté nikam nepouštěli. A doletím vlastně do Bělehradu. V Bělehradu 3 hodiny v letadle na ploše, protože bylo letadlo přetížené. No samozřejmě ve Frankfurtu nám uletělo letadlo, takže jsme strávili na účet letecké společnosti noc v hotelu Ramada a ve večeří samozřejmě, no a tam jsem poznala zajímavého muže, který byl z Austrálie, tak si říkám, ta moje špatná výchova rodičů, buď počestné děvče, které, protože pán mě jako pozval na okružní jízdu taxíkem po Frankfurtu,

0: Frankfurtu, pak jsme si dali vínko a pak jsme se asi půl hodiny líbali ve výtahu a on prostě, já jsem takovej, nevím, no, kdyby se vrátil čas o těch 37 let, tak bych nebyla počestná dívka, no. A pak jsem si na vizice přečetla, že to byl slavný filmový producent z australské společnosti filmové, takže...
1: Teda Moniko, vás pustit do letadla, tak hned něco vyvedete. To je
0: no
1: moc
0: ne,
1: hezké.
0: Ale já jsem jedné sexuoložce, dokonce musím si zjistit, jestli to tam uvedla. Poskytla rozhovor do její knihy, že vlastně já jako doporučuju Seznamka, sice je to trošku jako dražší, že vlastně než nějaké ty internetové aplikace, které teda jsem jako Marek Lambora nikdy nepoužila. Teď jsem s ním četla rozhovor a on říkal, že to tento způsob seznamování mu není blízký, no tak pan Marek Lambora jistě nemá nouzi o seznamování, ale v podstatě, když si sednu do letadla, tak se se mnou okamžitě někdo seznamuje, takže to je zajímavý afrodiziakum.
1: Tak dobře, já se musím tím pádem zeptat, kdy plánujete příští cestu letadlem? No. Aby případní zájemci věděli, jo, že mají přijít na Ruzyň.
0: Asi až příští rok na jaře.
1: Dobře, tak pak si to zkontrolujeme. Moniko, moc krát vám děkuji.
0: A všem přeju krásné září a krásné dny. Naslyšenou.
1: Díky a naslyšenou. A dobrý večer všem přeje i posluchačka Dana. To vím, protože napsala na rozhlas.cz/Linka a pokud vám se třeba nepodaří dovolat se na 731 800 900 a máte-li příběh na téma poprvé v letadle, vřele doporučuji těch pár řádků svěřit právě téhle webové stránce. Ale zpět k tomu, co napsala Dana. Tak dneska je zrovna téma pro mne. Poprvé jsem letěla letadlem do Moskvy. Bylo to už v roce 1974, mě bylo takových čerstvých 20. A psala jsem si s kamarádkou z Moskvy, tehdy to bylo takové dost rozšířené, dopisovat si s někým z Ruska. A ta kamarádka z dopisů mě pozvala na návštěvu k ním. Letělo se z Bratislavy, letadlem jsem letěla poprvé v životě, a tak jsem byla zvědavá na nevšední zážitek. Jenže to byl takový nějaký postarší Iljušin, při pohledu z okýnka se letadlu kývala křídla a mně se udělalo strachy tak špatně, že mě museli letušky umístit na podlahu a tam jsem ležela až do Moskvy. Naštěstí oni bydleli přímo na Rudém náměstí a ukázali mi za těch 14 dní všechny možné pamětihodnosti, takže strach ze zpáteční cesty nějak pominul a tu už jsem absolvovala v pohodě. Letěla jsem později několikrát na dovolenou, ale už nikdy jsem takový strach jako poprvé nezažila.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Přiblížil se čas dalšího telefonátu s posluchačem Noční linky Českého rozhlasu. Jím tématem je poprvé v letadle a já vítám pana Vlastu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Vlasto, letáte dnes často letadlem?
1: Tak neřekl bych často, ale jakoby průběžně.
0: Průběžně, tak, řekněme dovolené.
1: Pět let, přesně tak, ano.
0: A podobně. A kdy to bylo poprvé?
1: No tak to si pamatuju velice dobře, protože můj otec, jsem z Plzně, můj otec pracoval ve Škodovce jako já celý život, jako bokem. A v roce 60. letech, mimo že se dodávají elektrické lokomotivy do Sovětského svazu, tak taky byla velký výdej těch lokomotiv do Bulharska. On tam trávil celý rok a my jsme tam s mojí maminkou v podstatě za ním jeli na dovolenou takzvanou, na mateřské. Mě bylo pět let, bylo to v roce 64. Takže jsme letěli IL-18 z Prahy a tam bylo zajímavé to, že to letadlo po vzletu tak mělo letět rovnou do Sofie, ale vysadili mu dva motory a my jsme místo do Sofie, tak jsme museli nejspíš do Budapeště, něco tam zpravovali. To mi trošku spíš vyprávění. Podle fotek si to pamatuju, ale no, pak jsme se pokračovali, takže jsme místo do Sofie stavěli v Bukurešti. Tam jsem údajně mámě utekl, to nebylo jako dneska všechno hlídelný, tam jsem utekl někam jakoby do toho vestibulu, tam mě potom nějak naháněli. A až jsme se dostali do té Sofie, kde nás čekal táta. V podstatě v té Sofii, to byl další let, tak tam jsme potom letěli na týden, myslím do Bulgarska nebo někam z té Sofie, tím tou místní, jejich Balkantum, nebo co se to jmenovalo, jel 14, což byla vlastně Dakota, ano. Tak to byly moje první takové lety, které si pamatuju z raného dětství. A pak mám ještě takový jednostav, jestli můžu.
0: Jistě.
1: To už bylo jakoby další doba, to už byla doba teenagerů, to znamená byl to rok 79, tak jsem, mě bylo 6, mě bylo 19, tak jsem si vzpomněl, že bych mohl letět do Finska. Tak jsem šel do CKM a tam mi řekl, že musí mít nějaké povolení a tak dál, jakoby od SSM a tak. Takže jsem zklamaný odešel a rodiče mi doma povídali, tak hele, věc se podělal Sovětského svazu, já tam byl první v životě, už se tam nikdy asi nedostanu, samozřejmě teďko. Ale takže jsme navštívili Moskvu, z Moskvy jsme letěli vlastně do Tbilisi, z Tbilisi do Soči jsme jeli vlakem a ze Soči zase do Moskvy a z Moskvy do Bratislavy, ten let byl vyprovovaný z Bratislavy a já jsem si koupil ještě letenku z Prahy do Bratislavy, v té době to bylo za 170 korun, takže všichni vlastně 80% toho zájezdu bylo Češi, takže všichni se v Bratislavě šli na vlak a já jsem se tam počkal na letadlo, který letělo, říkám, za 180 korun, kde jsem si vlezl do taxíku a taxík mě odvezl na hlavní nádraží a to bylo za 60, si dobře pamatuju, takže to byly úplně jiné ceny, jo. No a pak nepočítám ty další, samozřejmě jde jakoby Boeingy a teďko, co teďko máme za letadlo, ale to první si pamatuju jako úplně, jo, ještě jsem si vzpomněl, no, tam bylo fajn, že když jsem byl jako ten malej, tak nám tam vlastně rozdávali bombony.
0: Jo.
1: Letušky, no. A ještě jsem se klidně, ještě jsem je vzala sebou a mohl jsem se jí podívat pilotům do kabiny. No, za letu, normálně.
0: To už dnes těžko někdo zakusí.
1: Jasné, ale takový zážitek to bylo, tak asi tak nějak to bylo takový.
0: Takže Vlasta, který svoji letovou kariéru zahájil na vrtulových strojích IL-18, IL-14 a IL-18, ano, tak ten ano. Nám pověděl o tom, jaké to bylo poprvé v letadle. No a myslím si, že cíle vašich cest, které jste tady popsal, tedy nemluvím teď o Sofii, ale spíše ty země ruské, se nám tady objevují několikrát. Já už tady před sebou mám další vzkaz na podobné téma, tedy další příběh na podobné téma.
1: Ještě si můžu takovou vsuvku, to si pamatuju z té Moskvy, kdy jsme letěli do toho Tbilisi, to znamená nad Kavkazem, tenhle trvá 4 hodiny a oni v té době, když to nebylo, já nevím, kolik hodin delší, tak jsme dostali jeden čaj po té cestě, co si pamatuju, ale pamatuju si, že ten pilot zjistil, že jsou tam nějaký pasažeři z Československa a puštěl nám tam gota několikrát za sebou. To bylo takový fajn docela, to by se říct, tak je bokem.
0: Krásné. Děkuju, Vlasto. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Naschle.
0: Krásný večer všem přeje i Eva, která na web rozhlas.cz lomítko linka napsala ten svůj příběh na téma poprvé v letadle. Byla jsem naprosto nepolíbená letadly či leteckým provozem, ale v červnu roku 1972 jsem odlétala s 2,5letým synem na 14-denní dovolenou. Let Praha Konstanta. Letadlo IL-18. Na letišti téměř nikdo, všichni mi pomáhali. Usadili nás hned za piloty a zatímco já hypnotizovala vrtule, aby se točili, můj syn a letuška seděli na podlaze a v uličce si posílali autíčka. Časem se objevil někdo z pilotů a se slovy kluku, ty se tady nudíš, ho vzal k pilotům. Jo, to byly časy. A let zpět byl náročný, ale dodnes na své první moře a první let vzpomínám ráda. Hezké vysílání přeje Eva.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jaké to bylo poprvé v letadle? Kam jste letěli? Vzpomínáte si se všemi detaily na ten den? Na ten okamžik, kdy jste poprvé po schůdcích vstoupili na palubu letadla? Jaké bylo? Tryskové? Turbovrtulové? Nebo to byl plachťák? To už jsme tady vlastně taky měli s paní Boženkou. Ale teď je na telefonu číslo 731 800 900 připravena se svým příběhem Alena, která telefonuje z Ostravy Poruby. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás všechny sováčky zdravím a chci jenom jako říct, že můj první let byl pravděpodobně, měla jsem buď 6 nebo 7 roků a byl to malé letadlo, vyhlídkový let nad Ostravou, asi hodinu nebo já nevím.
0: Nevzpomenete si náhodou na typ letadla?
1: Ježíš, tak to teda nevím, no tak víš, že tam byl pilot, bylo to snad asi pro 4 lidi, teď přesně jako teda nevím, jo. A mně se strašně líbilo to, jak se teď s tím letadlem začal naklánět doprava, doleva. To byl pro mě strašný požitek, jako jenom zážitek a tak dále. Já říkám, škoda, že on se neotočí úplně celý. Mě to bavilo prostě. Jakože. A tak.
0: Jste rozená letecká akrobatka.
1: No pak potom, aby si řeknu dál, ano. A potom já jsem ještě několikrát chtěla letět, prostě mi to zaujalo, já jsem začala ty letadla mít ráda, milovala. Několikrát jsem jako letěla do Prahy, to jsme letěli teda jako jo a tak dále. A já jsem pořád jsem říkala, já chci být moje povolání stevardka, já si přeji být stevardka. A já si myslím, rodiče myslí, že mi to přejde, ale jak mi bylo 14-15, když se mělo rozhodovat, kdo půjde na nějakou školu. Já jsem říkala, já chci být stevardka, já na tom trvám a tak dále. Takže rodiče se ptali, myslím, v Praze, co jaké jsou podmínky. No tam bych se nedostala, protože podmínky měla mít Česko s padákem a tak dále, což jsem neměla. Dva světové jazyky, no tenkrát jsem znala akorát ruštinu, němčinu ještě jako ne. No prostě nedostala bych se tam v žádném případě. Tak ale potom jenom, že jsem několikrát letěla takovými těmi různými letadly tučkem, že do Bulharska jsme letěli, nebo jsme letěli jako na Malorku nebo na Krétu různými letadly. A pro mě to byl takový zážitek, že já jsem se víc těšila na ten let letadlem, než na tu dovolenou, jako jo. A pamatuju si, jak jsme s mužem sedli to letadlo, teď to letadlo se takhle rozjelo, sedělo po té plošině, teď se zastavilo, teď se začalo předutočit ty vrtule, teď se to najednou začalo zbedat, ty podvozky dolů, že nahoru můj muž se vždycky křižoval a já říkám, to byl pro mě největší zážitek. Já jsem se nahoře lepší cítila, než když byla dole auto nebo cokoliv. To bylo moje, milovala jsem letadla, když jsem nějakou dobu byla v Praze, tak jsem na Rudnickém letišti jsem to sledovala, jak to odlítává tam zpátky. To byl pro mě zážitek.
0: Mám takové podezření, že v minulém životě jste byla ptákem.
1: No, víte, že je to možný, to je asi možný, protože ve výšce jsem se vždycky cítila lepší než dole na zemi. Asi je to možné, vidíte? To je možné, že jsem byla ptákem.
0: To je možné.
1: To je fakt možné.
0: Já vím, že to je jenom takový dohad a navíc z toho určitě bude
1: jako
0: lidi
1: jo,
0: dělat srandu. Ale, ještě mě zajímá jedna věc. Chtěl bych totiž aspoň částečně vysledovat ten váš úplně první let, ten vyhlídkový let nad Ostravou. Jste říkala, že jste byla malé robě. V kterém to bylo roce?
1: 6 nebo 7. Počkejte, hned vám to řeknu. 51 nebo 52. Tak 51, nějak. 51, 40. ročník. No tak co to bylo, takové letadlo, byl tam pilot, nevím, jestli tam synu byl tatínek, já nevím, no jestli to bylo pro 4, to teď nevím, no vyhlídkový let.
0: Jo. Já se snažím rychle zjistit, od kdy se vyrábělo aerotaxi L200 Morava, tak první let rok 1957, tak to asi nebyla L200, tak to muselo být něco jiného.
1: Ne, já jsem měla 6-7, takže mi mohlo být tak, to by mohlo být 52, 53. ročník, tak nějak to mohlo být.
0: Tak v tom
1: 57.
0: případě...
1: asi už ne. To už ne.
0: V tom případě to byly asi nějaké trenéry z Moravanu, nebo možná ten Beaker, který už tady
1: to
0: taky
1: nevím.
0: Zazněl. Ale to nevadí.
1: Se tomu nevyznala. To jsem se nevyznala.
0: Ne, to je v pořádku. Já jsem si jenom sám pro sebe chtěl tak nějak odvodit, jaké to mohlo být letadlo.
1: No, mě by to taky zajímalo, to nevím. No.
0: I tak ale děkuju za váš příběh na téma poprvé v letadle a ať jste dál ve vzduchu jako doma.
1: Jo, dobře.
0: Naslyšenou.
1: Teď už to nejde. Mám to. Děkuji vám moc krát. Na shledanou.
0: Na shledanou. Poprvé v letadle. téma noční linky, kterou posloucháte. Telefonujete do ní na číslo 731 800 900 a píšete na webovou stránku rozhlas.cz/linka. Aleš napsal: domnívám se, že jsem se k tomuto tématu již vyjádřil na téma mých nejbáječnějších prázdnin. Tady si dovolím suvku. Já to nevylučuji, Aleš, je to možné, ale já to neslyšel, takže velmi rád přečtu, co jste napsal. Můj otec měl sestru a ta se svým manželem a třemi dětmi bydlela v Nejtku, což je od Ostravy přece jen daleko. A tak jsem pravděpodobně ke svým 10. narozeninám dostal nejúžasnější dárek svého života. Prázdninový pobyt na úpatí Krušných hor a leteckou dopravu s přestupem v Praze tam i zpět. Dodnes nechápu, že jsem sám v dětském věku zvládl obě trasy bez problémů. Od té doby jsem cestoval letecky mnohokrát, především služebně na trase Ostrava, Praha a zpět. V roce 1985 jsem absolvoval i let na trase Ostrava, Burgas, což byla ovšem labutí píseň. Po sametu už jsem na dovolenou, natož na leteckou přepravu, nikdy neměl. Nicméně si nestěžuji, Ostravu jsem před 20 lety vyměnil za kraj Ústecký a už bych neměnil. Krušné hory miluji a toulám se jimi pěšky i na kole. A do Nejtku nejezdím. Teta, strýc i tři sestřenice emigrovali po srpnu 68 za kopečky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes si povídáme o tom, jak jste se cítili, když jste poprvé letěli letadlem. Poprvé v letadle, to své poprvé v letadle nám teď chce popsat pan Josef. Volá z Půlpánova, jak bychom řekli my Brňáci, ale oficiálně jsou to Šlapanice. Dobrý večer, Josefe.
1: Ano, přesně tak. Zdravím všechny posluchače. Tak já jsem trošku vyučený v oboru, ale jako letecký mechanik. A když jsem se učil jako za leteckého mechanika, to byl 52. ročník po Pradě. V 56. jsme končili v Lipavském Mikuláši. Bohužel nám jako pan ministr zakázal motorové letání, protože z jižních Čech za kopečky uletělo z těch svazarmovských letišť několik pilotů, tak se měli dovoleno jenom buď to parašutismus nebo bezmotorové letání. No já jsem si vybral ten parašutismus, takže poprvní jsem byl v letadle jako litovský svatý Martin, to jsme v sobotu neděli, a do Sýbla nás jako vyvezli nahoru, ale dolů už jsem nepřistál letadlem, ale se skočil padákem. Čili tak to já jsem začal svůj éru jako u parašutismu. No tam jsem udělal 8 ze skoku celkem, potom jsem mě poslali do Brna jako mechanik na rohrách na MiG 15, 17, 19, tak to zrušili, dali nás na vrtulníky, na Slatině, to dneska už je to letiště zrušené, tak tam mi potom dali dělat taky palubního technika, tak mám na těch vrtulnících 500 hodin nalítaných, no a když to skončilo, tak od 70. roku jsem nastoupil k Československým aerolíním jako staniční mechanik, no a tam už potom to bylo, co se mohl jako u armády, tak jenom rekreace po vlastních českých, tak u armády potom to bylo z Kuba, z Francie a tak dál. Takže to můžu vám akorát říct, to bylo všecko pěkně.
0: Chodíte... Promiňte, Josefe, chtěl jsem se zeptat, jestli se někdy chodíte dívat třeba jenom okolo Brněnského technického muzea, kde vlastně na dvoře v těch zadních partiích mají hned několik letadel. Je tam L410, je tam tuším, že to je Suchoj 25, ale to si nejsem úplně jistý. Je tam nějaký Suchoj starší bombardovací? Chodíváte se někdy dívat na letadla?
1: Byl jsem se tam podívat, ale teď už neprosím vás, říkám, zavírejte dveře, táhneme na 90 a už s tím pochodováním je to horší. Kam je syn doveze, tak ten je taky v důchodě, takže tady bydlíme dva důchodci, ostatní nás už opustili.
0: Josefe, děkuji vám za váš čas, který jste věnoval Noční lince i za váš krátký životní příběh na téma poprvé v letadle a přeji vám krásný zbytek září.
1: No, říkám, nalítaný ho mám potom jako dost, ale to už bylo tak do 70. roku, poslední bylo do Egypta. Tak mějte se, přeji hezkou dobrou noc.
0: I vám, naslyšenou. Poprvé do letadla nastoupila naše posluchačka Zdena z Pardubic a vím to díky tomu, co napsala na rozhlas.cz Linka v roce 1987. Cituju, byl to let s větším kolektivem zaměstnanců a letěli jsme do Moskvy. Můžu říct, že jsem se vůbec nebála a opravdu jsem si let užívala. Měli jsme sebou již seniorku, která stále sledovala stopy ve sněhu a tvrdila, že je vidí. Vzpomínám, že k jídlu nám přinesli knedlo zelo vepřo, kávu, sušenky a pivo a víno. Další let do Ulianovska byl opravdu zajímavý. Cestovali s námi husy, ovečka a to jsme se ani nebáli, když jsme prolétávali sněhovou bouří a klepalo se to s námi jako na trakaři. Děkuji za téma, a přeju zdraví všem ponocníčkům a dlouholetým přátelům. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a za chvíli vstoupí do své druhé poloviny, ale i v ní bude platit telefon 731 800 900, který zprostředkuje vaše příběhy na téma Poprvé v letadle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je tu nový den, píšeme sobotu 19. září 2026. Noční linka Českého rozhlasu na téma Poprvé v letadle pokračuje a od mikrofonu z brněnského rozhlasového studia všem posílám pozdrav. Tady Borek Kapitánček. Už za chvilku se dostane na další váš telefon. Na čísle 731 800 900 jsme ve spojení po celé 2 hodiny. Čekám na vaše příběhy na téma Poprvé v letadle, ale můžete je, pokud se třeba nedovoláte, i napsat na web rozhlas.cz/linka. Dva krátké příběhy, dvoje krátké psaní mám teď před sebou. To první je od Aleny. Popíšu takovou perličku, která se asi taky ledaskomu nepodaří. Moje sestřenice letěla letadlem do Ameriky, tedy nevím, zda to bylo poprvé. Je to už taky hodně let. No a protože se mohlo do kokpitu, tedy tehdy se mohlo do kokpitu za piloty, tak se tam šla podívat a jak se říká, slovo dalo slovo a tak se zapovídala s pilotem, že ji pozval na rande. A byla z toho láska jako trám, v Americe zůstala a taky se za toho pilota vdala a v Americe žije teď v New Yorku. Děkuju, Aleno. A Hanka z východních Čech, ta je, řekněme, z pomyslného druhého konce těch příběhů na téma Poprvé v letadle. Cituju. Jednou jsem letěla do Bulharska, pak do Turecka a skutečně naposled. Při vzletu i přistávání jsem totiž měla pocit, že jsem spolkla pravítko. Nemohla jsem se ani pohnout, ani předklonit nebo otočit do strany. Pobyt byl krásný, ale celou dobu jsem trnula, jaká bude cesta domů. Už bych nikam neletěla. Ty pocity mě úplně vyléčily. Zdravím vás, píšu poprvé. Hanko, já doufám, že ne naposledy, že třeba některé z příštích témat noční linky se vám bude zamlouvat natolik, že se znovu ozvete. No ale když se teď ozvete na 731 800 900, tak můžete říct, jaké bylo to vaše letecké poprvé. Ptám se, kdo je na telefonu. Vítám vás ve vysílání, tady Borek Kapitánček, noční linka Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, tady Zuzana z Pardubic.
0: Pěkný
1: zdravím
0: večer.
1: Všechny.
0: Paní Zuzano, prosím, vypněte rozhlasový přijímač, který tam
1: udělala,
0: máte.
1: Ano,
0: děkuju.
1: Ano,
0: já totiž vždycky všem, které přijmu na zmíněné telefonní lince, říkám, že vysílání pustíme rovnou do telefonu, takže není nutné mít, ba naopak, je nežádoucí mít puštěné rádio. Dělá to zpětnou vazbu. Tak a teď už jste na řadě se svým příběhem na téma Poprvé v letadle.
1: Tak poprvé jsem letěla v letadle v Liberci, když mě byly asi 3 nebo 4 roky. Mohlo to být v roce tak 49 až 51. Vyhlídkovým letem nad Libercem. Pamatuju si z toho hrozně málo, že maminka zůstala na zemi a letěla jsem jenom s tatínkem takovým malým letadlem. A pamatuju si z toho hlavně vláčky na nádraží, které se mně strašně líbily. A co se týče typu letadla, tak jsem se koukala. Bylo to patrně Aero AE-45, čili nějaké malé letadlo, které tenkrát měl aeroklub v Liberci k používání dopravy osob. Veřejně prostě těmuhle z tomu vyhlídkovému letu
0: ano,
1: prostě
0: takové,
1: sloužil.
0: Takové aero taxi předchůdce L200 Morava. Ano, Aero AE-45 od roku 48, no. Pravý Wikipedie, že se vyrábilo.
1: Ano, takže to byl můj první let, na který si teda téměř nepamatuju, jenom že tu maminku jsme nechali na zemi a ty vláčky na tom libereckém nádraží. Ale jinak v Liberci jsme viděli letadla často, jak lítají. No a od té doby jsem lítala samozřejmě velice často na dovolenou. Jeden takový ten nejdelší let byl poměrně častý, jak už říkali mnozí, do Sovětského svazu, to jsem dostala za odměnu v práci a to byla samozřejmě Moskva, Taškent, Dušanbe, Ašchabad, Moskva, Leningrad a v Leningradě jsme dostali konečně československé letadlo, kde nám dali knedlové přoselo, rudé právo a mapu. Pamatuju se, že jsme měli mezi přistání v Bratislavě, kde vystoupili slovenští spolucestující a museli jsme se rozložit po celém letadle, aby prostě bylo rovnoměrně cestujícími zatíženo. A ještě se pamatuju, že v pravé pouce letadla se smělo kouřit a v levé ne.
0: Páni, vy pamatujete ještě tyhle doby? No, teda.
1: No. taky jsem narozená v první polovině minulého století, tak něco pamatuju, ale letadly lítám strašně ráda a teď bydlíme v Pardubicích a z pardubického letiště se lítá na dovolenou úplně úžasně, protože to je pohodlné malé letiště.
0: Akorát už to nemá tolik vrtulí, ta letadla, že?
1: No.
0: Když jste letěla naposledy letadlem? Letěla jste z Pardubic přímo?
1: Před týdnem.
0: Před týdnem? A kde jste byla?
1: Na Korfu jsme byli.
0: Yeah. Tak to je jediný řecký ostrov, tedy jediný z těch tradičních velkých ostrovů, na kterém jsem ještě nebyl. Možná příští rok. Já byl ještě před týdnem na Rodu. Mějte se hezky, Zuzano, a přeju vám krásné září.
1: Děkuju.
0: Naslyšenou.
1: Hezké vysílání. Dobrou noc.
0: Jaké to bylo poprvé v letadle? Ptám se vás, kteří jste ještě neměli to štěstí a nedovolali se na 731 800 900, anebo jste přišli o něco později ke svým přijímačům, protože v noční lince si o těch premiérových leteckých cestách povídáme už od 23. hodiny. Teď je 7 minut po půlnoci, takže ještě nějaký čas na zavolání máte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: těch dalších minutách vám přeju nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jaké to bylo, když jste poprvé letěli. Jaké to bylo to vaše poprvé v letadle? A ať už telefony nebo vaše psané příběhy na rozhlas.cz/linka, právě tyhle příběhy vytváří Noční linku. A s tím dalším je připravena na telefonu 731 800 900 Magdalena. Zdravím na Hradecko, tedy na Králové Hradecko. Tak, dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Já bych měla nejdřív takový úvod. Já, jak se řekl, bydlím v Hradci Králové, dokonce bydlím v sídlišti, které bylo obsazováno, nebo zabydlovali se tady především rodiny vojáků. Mm-hmm. Můj ex-manžel byl voják z povolání a dokonce naproti mě bydlela část velení 10. armády, včetně pana generála Remka. Mm-hmm. A nakonec i pan generál Klíma, který byl poslední, myslím, velitel 10. armády. A takže mé mládí, krásné mládí, protože jsme byli dobrá parta, bylo opravdu pěkné a ráda na něj vzpomínám. A zrovna se mi podařilo dneska se potkat s kamarádkou, seděli jsme u ní na zahradě a koukali jsme na nebe, jak lítají letadla. Mm-hmm. Říkám to neodborně.
0: No, to je v pořádku, tak někdo se dívá, jestli nás zase práškují a vy se prostě kocháte, no.
1: To nebylo asi práškový, já mám dojem, že to startovalo z Pardubic. Ale můj první let, já jsem byla vždycky soutěživá, protože jsem dělala sport, tak jsem se kdysi přihlásila do soutěže, myslím, že to byla soutěž SMP a bylo to u Paragánu v Prostějově a byla tam část pro občany a pro vojáky. A já se vyhrála tu soutěž pro občany. A pamatuju se, že jsem dostala vojenskou uniformu, včetně kanad, které mě byly o dvě čísla větší, takže při tom běhu mě to kloktalo na nohou. A tím pádem, tím výhrou, já jsem se dostala nebo dostali jsme za odměnu let do pobyt v Moskvě. Tenkrát nám dělal tlumočníka Fero Fenič.
0: No ne.
1: Ještě jako student. A mám to, když jsme letěli Dakotou a bylo tam oddělení, kde seděli asi čtyři ruští generálové. A já jsem v té době jako velice dobře mluvila rusky, tak jsem se s nima, nebo oni se mnou dali do řeči. A tak jsem tam chvilku s nima povídala a pak jsem v Moskvě měla díky jim jízdu taxikem po Moskvě, a kde jsem toužila se podívat, kde měl firmu, nevím, jak se to tenkrát jmenovalo, Saša Zajcev, módní návrhář. Mm-hmm. Ale co, v té Moskvě jsme se seznámili zase s našima študákama, který tam kluci vojáci spolání byli na nějaký žurnalistický fakultě. A když se vrátili do Čech, tak jsme se s nima stykali, protože tak nějak jsme zůstali přáteli přes svý partnery vojáky, oni se jezdívali dělat reportáže a tak dále. Mm-hmm. A ještě jednu takovou poznámku, jak jsem říkala, že naproti mě bydleli Remkovi, mm-hmm, a jednou paní Remková vyjížděla z parkoviště a málem do mě vlítla a já jsem nevěděla, že to je paní Remková, a tak jsem jí, jak bych to řekla slušně,
0: na tři doby.
1: Možná i neslušnej slov. A pak teprve jsem se od sousedky, která dělala na velení armády, dověděla, že to byla paní Remková. A navíc moje kolegyně v práci chodila do taneční, její táta byl taky voják z povolání tam v Čáslaví, chodila s mladým Remkem, s naším kosmonautem.
0: Tady už jsme trošku indiskrétní, pozor.
1: Tak. To bylo v době taneční, to byli mladí, že jo.
0: Já 15, vím, 16, já si
1: 18, no, ale byly to krásné léta. Ta armáda tady chybí a chlapi opravdu v těch uniformách byli krásní chlapi.
0: No jo, tak je jasné, kam inklinujete. Sice jsme se mírně vzdálili tomu vašemu poprvé v letadle, ale cestovat Dakotou, respektive tou naší předělávkou Ilyushin 14 se čtyřmi sovětskými tehdy generály, to taky nezažil každý. Magdaleno, děkuju a přeju vám dobrou noc a děkuju za váš příběh.
1: Já vám taky, Borku, přeju krásné září.
0: Díky.
1: Díky a mějte se hezky.
0: Naslyšenou. Na webu rozhlas.cz/linka teď mám před sebou dva vzkazy, které svým způsobem můžu označit za související. Protože tím, co napsala Blanka, víceméně dám munici Pavlovu strachu z létání. Takže nejdřív Blanka. Poprvé jsem letěla do Bulharska a nezapomenu do smrti. Letadlo nemohlo zasunout podvozek. A to už jsme byli ve vzduchu a mysleli, kdo ví, kde jsme. Najednou začalo letadlo škubat, letušky běhaly sem tam, lidé i děti křičeli, padalo nádobí v kuchyňce, takže jsme se vraceli zpět na letiště do Prahy. Nakonec jsme letěli jiným letadlem, ale to už jsme byli se švárou a ségrou trochu pod parou. To se stalo v roce 1971, kdy mě bylo 16 let. Zdravím všechny, Blanka z Přeloučska. No a když jsem říkal, že to tak trošku souvisí s tím, že Pavel ze Židlochovic nevstoupí do letadla, tak vám to hned vysvětlím jeho krátkým vzkazem. Já jsem v letadle nikdy neseděl a přiznám se, že bych měl i celkem obavy z letadla, protože já mám celkem v životě takovou smůlu, že věřím tomu, že by to někam řuchlo. Ale vím od přátel, co mi tvrdí, že jsou lidé, kteří létají kvůli práci dvakrát denně letadlem a nic se nestane a podobně, ale přesto, když se dívám na pořad letecké katastrofy, tak vidím, že to asi nemusí být vůbec příjemné sedět v letadle, kde člověk už tuší, že to asi nedopadne dobře. Pokračování Pavlova vzkazu si za chvíli přečtete na rozhlas.cz/linka a Pavle, já vám doporučuji, dívejte se radši na jiný dokumenty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Poprvé v letadle. Prozatím jste slyšeli 7 příběhů našich posluchačů, kteří zatelefonovali na 731 800 900 a měli hold štěstí, dovolali se. Ale s tím osmým mi teď přichází někdo pomoct. Vlastně bych mohl říct, že povinnost přečíst jeho vzkaz, to, co už napsal na rozhlas.cz/linka, ze mě sejmul autor psaného příspěvku František. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, já vás zdravím v rozhlase a posluchače u rádia.
0: Já vás taky zdravím, že vy máte puštěný hlasitý poslech na telefonu.
1: Je tam dost ozvěna,
0: ale to nevadí. Je vám rozumět, nebudu vám to vyčítat. Tak jaké bylo vaše poprvé v letadle?
1: Já jsem vletěl, pane Borku, asi 3x v letadle.
0: Poprvé. Dobře, ale poprvé to bylo kdy?
1: Poprvé to mě bylo 6 roků, asi tak 6 roků. Bylo to v Miroslavi, můj strýc, taťkův bratr, tam byl na takovým letišťátku a lítával na Větroňu, jo? Mm-hmm. A jednou tam byl asi nějaké takové letecké den nebo co, jo? A tak taťka na mě vzal a mýho bratra, který byl o 3 roky mladší, je furt ještě mladší, o tom žije, a tak nás tam vzal, tam tomu, ten taťku, ten můj strýc teda nám zajistil nějaký ty letenky, to se asi platilo, a tam byl takový letecký ren a tam prostě nás posadili za toho letadílka a letěli jsme. Já s bratrem jsme seděli vzadu, před náma seděl pilot a ještě nějaký pán v klobouku, no a teď jsme letěli a víte, jako kluci, já tam v té boku, jak bývalo jak tapecinum nebo něco, tak tam byly, ta stěna byla plechová, byla tam kulatá díra a já jsem do té díry strčil prstík a držel jsem se toho, jo, klepal jsem se strachy. Tak to bylo po první letadlem.
0: Jste ucpával jste Větroně, jo?
1: ale my jsme letěli motorovým. Ten jo, takhle. Na Větroně.
0: Jo, tak, aha, no. Já to špatně pochopil, moje chyba.
1: No. A po druhý to už bylo někdy 58, 59 jsem dělal v Řeži u Prahy a dělali jsme tam se švagrem a tak na Vánoce říkám, Feri, pojedeme.

0: poletíme letadlem do Brna, jo, tak jsme si koupili letenky, tam se vozilo první autobusem na letiště, jo, od nějakého kina, já nevím, jestli to jmenovalo Kotva nebo jak v Praze, tak to tam nás to zavezlo na letiště a na letišti tam dá takový ten Ilušin nějaký, asi pro 30 lidí to bylo jenom, no, a letěli jsme a teď jsem poznal přesně podle pavilonu Z, že jsme nad Brnem, jo, a to jo, je to kulatý, to bylo pěkně vidět. Tak to bylo na Vánoce a po třetí jsme letali v letadle, když tady u Medlova práškoval dvojplošník, takhle práškovací letadlo zkrátka, jo. Mm-hmm. A oni, ti piloti vždycky, já nevím, jestli to bylo v sobotu a v nedělu, dělali nám takový za peníze samozřejmě, to jsme vždycky to zaplatili a dělali nám takový výlet tomu, svezli nás v letadle na Židlochovicama a tak, jo. No, tak to jsem tam byl já, manželko a naše dvě děti. A to bylo tak někdy v sobotu, kdy oni nějak moc nepláškovali, ale tak si tam, myslím, přivíděli, protože jsme jim to platili, tady tyto lety.
1: Teď jste je nabonzoval, to je hezký.
0: No, a takovou zajímavost, že jsem byl v Praze v té letecké věži, jo, na letišti, představte si to. Hmm. Čekali jsme maminku, že přiletí z Austrálie, dlouho nic neletělo, letadlo z Frankfurtu se vždycky vrátilo, protože Praze byla mlha na letišti a když už to trvalo hodně dlouho, tak já jsem se vypravil do té věže a na nějakou informaci, jo. No a samozřejmě tam moc toho nevěděl, jak jsem se asi vrátil zpátky a ještě jsem byl ve věži v Brně, v Tuřanech, tam jsem byl jako nějak pracovně. No, a tak tam jsem taky byl takhle zvědavý, tak jsem šel do té věže a ten pán, co tam obsluhoval ty monitory takový, zrovna odlikl nějaký letadílko a já říkám, kde je to letadílko? Tak on mě ukazoval na té obrazovce, kde, jak už je daleko, jo?
1: Jo.
0: Tak to jsem, to já a já, moje...
1: Teď jste mi připomněl moje vojenská léta, kdy jsem nakukoval operátorům přes rameno, oni se dívali na tu kulatou obrazovku malovýškového radiolokačního systému RL-42 Maják a říkal, a já jsem říkal, a tohle je letadlo? Ne, to je nějaký kamion v Německu, prosím tě, neblbni, tady je letadlo.
0: A tak jsem se ho taky ptal na nějaké zajímavé věci, tak mě říkal, jak třeba nějací Japonci, když lítají přes na Brno, nad Brnem, jak oznamují legračně Židlochovice, jakože tady je někde terén a to, jo, jak ti třeba Japonci to neumí říct, jo, kde
1: jak to zhruba zní? Pamatujete si, jak to zhruba zní?
0: No tak Židlochovice bylo tak nějak, já už přesně nevím, ale bylo to je taková jedna zajímavá, co on mě řekl, jo.
1: Rozumím.
0: Tomu vždycky museli zasmát, jak ti piloti vyslovujou, jo, to asi to někdy si dávají takový.
1: No jo, tak ona čeština je záludná pro cizince, to konec konců nejenom pro cizince, když jsem vzpomněl svá vojenská léta, my jsme měli politruka, který neuměl vyslovit ani moje příjmení. Ale Františku, já vám moc krát děkuju za tenhle váš troj příběh vlastně, no a jsem rád, že jste zavolal. Mějte se hezky a dobrou noc.
0: Já děkuju moc, že jste vzal dobrou noc.
1: Poprvé v letadle. Jaké to bylo? Kdy to bylo? Co jste u toho zažili? Jak ta cesta probíhala? Dáte si ji znovu, nebo to byla jedna jediná a taky poslední cesta?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Jaroslav Uhlíř, dá se říct, nabídnul sám sebe. To já vám nabízím jenom tu možnost právě teď vstoupit do vysílání noční linky Českého rozhlasu s vaším příběhem na téma Poprvé v letadle. Jarmilo, jaké to bylo poprvé v letadle?
1: Dobrý večer. Dobrý večer. Ráda na to vzpomínám, protože v roce 63 jsem se vdávala. To byla svatba v sobotu a v pondělí jsme jeli, manžel to někde koupil, ani jsem, to bylo jako překvapení, a jeli jsme na svatební cestu z Mošnova do Prahy. Bylo to jako takové, no nezvyklé, tehdy v roce 63 jsme měli tu svatbu a jeli jsme TU-104, tehdy to byla nějaká změna zrovna na tom letišti, ale jeli jsme, byli jsme obsazeni a přijeli jsme do Prahy, ale už za 27 minut, manžel to vždycky dával k dobru, že za 105 korun jsme jeli až do Prahy. Ale to bylo strašné, jak to tam jako dunělo, hodně hluku tam bylo. My jsme nemohli ani mluvit, jak nám zalehaly uši. Ale za 27 minut tehdy jsme byli, no a pak jsme šli zhánět nocleh, samozřejmě. Neměli jsme nic zehnaného, náhodou jsme tam bratrance potkali a říkal, to je strašné, vy jedete tak na pas blind, jak se tak u nás říká tady na Moravě. Bydlíme kousek od letiště, teď je tam zítra zrovna velké setkání to NATO, tam je vždycky, tady je strašně hodně těch letadel. A moje děti tam byly a ledak do noho. Je to tady jako oblíbené velice.
0: No tam já to tam znám, protože vždycky, tisíce. Když letím na Levkáru, tak máme mezipřistání v Ostravě. Takže vím, jak no, to tam vypadá, ano.
1: Je to, no potom jsme Vyskra taky letěli, ale tehdy to bylo ohromné. A ještě takovou vzpomínku mám, že jsme chodili po té Praze a nakonec nás u hlavního nádraží byl hotel a to víte, manžel nějak mluvil nakrátko, jak se tady u nás mluví, a říká mu, znáš Barník? Jako ptal se ten vrchní nebo ten recepční u toho mojího manžela, on říkal, znám, a jak, co říkáš na Baník, tak ho chválil, tak to dostaneš nocleh. Tak jsme tam spali, teda byli jsme tam jako až do neděle a vždycky jsme se dívali na Bílá labuť. Yeah. Ona svítila červeně. A tak to máme takovou pěknou vzpomínku. No, vydrželi jsme spolu 60 let. Mm-hmm. Už tady není náš tatík a děda a praděda už. A takže máme na to takové pěkné vzpomínky. Pak jsme už jeli ještě víckrát, ale na to první vždycky bylo moc pěkné vzpomínání.
0: Ano, to máte jako s prvním polibkem. Mimochodem, jak jste reagovala, když vám manžel řekl, že vlastně vaší svatební cestu absolvujete letadlem?
1: No to víte, to bylo překvapení a i, no to bylo aj trošku pekla, protože to víte, tehdy byla doma svatba, jsme měli jako v baraku hudbu a i to, bylo leda, co třeba pochraňovat, skovávat do hospody, dávat stoly a stolky a my jsme si odjeli, že?
0: No tak svadebčani
1: no,
0: přece.
1: Už je to dávno a už je to všechno pryč, už to není pravda, ale ráda na to vzpomínám, no.
0: Už jste letěla víckrát letadlem, dokonce jste mohla v letadle i mluvit, protože to tolik nehlučelo, že jo, to dokážete srovnat. A Jarmilo, já vám děkuji za tuhle vaši autentickou vzpomínku. Mějte se hezky.
1: Rádu se stalo a mějte se dobře všichni. Ráda vás poslouchám všechny.
0: Díky a naslyšenou.
1: Víte co, mám dvojčata, jako vnučky. A představte si, že já je vždycky v loži, jsem mývala vždycky vedle sebe, oni jak byli tady na dovolené se mnou a vždycky. Mami, jdeme na noční linku a jedna z druhé strany, druhá taky. A velice ráda vždycky poslouchám paní Noru z Frenštátu, protože je tady z našeho kraje. A takže často vás poslouchám, tak? A mějte se dobře a všichni buďte zdraví.
0: Mockrát vám děkuji, paní Jarmilo, a nashledanou. Noční linka na téma poprvé v letadle ještě chvíli pokračovat bude. Třeba i vašimi vzkazy. A tenhle je docela dlouhý, je od Daniely z Prahy, ale přesto vám jej zkusím odrecitovat. No, tak dejme tomu, že ocitovat. Létat nebyl můj sen. Život mi však nachystal mnoho pracovních i osobních cest. Byl rok 1954 a sběrné suroviny vyhlásili sběrovou soutěž pro děti. Podmínky byly dost kruté. Pamatuji, že jsme sbírali kosti, obaly od zubních past, hromadu hadrů a papírů. Spíš maminka než já se rozhodla, že bych se z malého okresního města mohla dostat na vyhlídkový let nad krajským městem. Byla jsem dcerou pana faráře, pomáhali nám věřící třeba tím, že přinesli balík starých hadrů, právě ony zubní pasty, a dnes bych řekla, že mi pomáhala celá náboženská obec. A vyhlídkový let jsem ve svých 12 letech vyhrála ještě s několika dalšími sběrači z celého kraje. Maminka zůstala na betonové ploše, myslím, že i slzičku uronila, a já to zvládla, aniž by mi bylo špatně. Byl to ale zážitek, který mě nenatchnul. Do Bulharska a Rumunska jsme na dovolenou jezdili autem a když jsem letěla služebně na Kubu, tak jsem se klepala jako osika. Zatímco ostatní si po přípitku v salonku sedli do letadla a spali, já celých 11 hodin nezavřela oči. Měli jsme mezi přistání v Kanadě a kdo si se rozhodl požádat o azyl. Hledalo se jeho zavazadlo a měli jsme tím pádem malé zdržení. Rodinka vedle mě se culila a při návratu už v letadle paní přiznala, že budou také v Kanadě emigrovat. Smůla byla v tom, že naspátek jsme letěli přímo do Prahy. Také se musela absolvovat strastiplnou cestu do Mongolska. Letiště tam připomínalo spíš velikou louku než mezinárodní letiště. A když nejkrásnější byl návrat, kdy jsme letěli několik hodin s východem slunce. Jsem už v letech, kdy si mohu dovolit říct, že do letadla už nikdy nesednu, ale ráda se na tyto stroje dívám z balkonu svého bytu, když přistávají na ruzení. Daniela z Prahy. Děkuji za váš příběh, Danielo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Michal Tučný a Zdeněk Rytíř byli vlastně styloví, tedy hodili se k dnešní noční lince, protože zmínkou o první kosmické turistce jsme vlastně dnešní noční linku začali. Ale vzhledem k tomu, že pořád ještě to kosmické cestování není tak obvyklé, tak jsem raději zůstal opatroníž u vašeho poprvé v letadle. Dobrý večer, při poslechu noční linky vám přeju, tady Borek Kapitanček a na poprvé v letadle se ptám Ládi, který čeká na telefonu, je ze Zlonína a chce říct, jaké to bylo v jeho případě. Pěkný večer.
1: Dobrý večer, dobrou noc a hezkou noc. No, mně se to přihodilo v roce 88, když jsme letěli z Alžíru do Prahy někdy na podzim. To bylo na přelomu srpna září. A to bylo 134. Oni tomu říkali jako lepší nebo větší autobus. Jako. To bylo asi pro 50 lidí. A letěli jsme zpátky a mezi Karlovýma Varama a nad Prahou nás zastihla nějaká bouře velká. Po křídlech lítaly blesky. Jako. Letadlo se kroutilo. Teď se otvíraly ty schránky nahoře, jak jsou nad sedadlama. Padaly z toho zavazadla. No, ale trvalo to jenom chviličku, jako jo. Ale bylo to děsně nepříjemný teda, no. Pak jsme proletěli a kapitán nebo letušky říkali, už je všechno v pořádku. A řeknu vám, nebyl to příjemný zážitek teda.
0: No teda já vám povím, Láďo, jestli teď poslouchá někdo, kdo má teprve tu první cestu letadlem před sebou, tak ho moc nemotivujeme.
1: Ale to byly začátky, já nevím, jak dneska už je to třeba jiný, jako no.
0: No tak bouřky jsou pořád, to se může vždycky stát.
1: Řeknu vám, ty blesky, jak lítali po křídlech, se tam posunovali, nebylo to příjemný, ale ono to do toho letadla neuhodí, že jo? Protože
0: no tak,
1: není uzemněný,
0: ano,
1: jako.
0: Ano, ano, přesně tak, no. To je podobné jako v autě, ale opravdu jenom podobné, to je zase Faradayova klec. No nic, Láďo, já vám moc krát děkuju. Moment, vy jste říkal, že to bylo z Alžíru do Prahy. Jak jste se dostal do Alžíru? Taky letadlem?
1: No, já jsem tam byl na montáži asi 4 měsíce. A tam jsme letěli IL-18 tenkrát, no.
0: Takže
1: to bylo na jaře nějak. No.
0: Tam turbovrtulovým a zpátky už tryskáčem, jo? 140.
1: No, takhle to bylo, člověk si nemohl vybírat, že jo?
0: No to je jasně, já si to jenom dávám dohromady všechno. Já vám moc krát děkuju, no. Láďo. Mějte se hezky.
1: No. Třeba se ještě někdy uslyšíme, Borku, no.
0: Díky, naslyšenou.
1: Tak jo, přeju všem hezké večer a krásnou, dobrou, klidnou noc.
0: Děkuju za všechny. A abych nebyl macešský ani k webové stránce rozhlas.cz/linka, kam třeba ti, kteří nemají to štěstí a nedovolají se, píšou svoje příběhy, tak zkusím třeba to, co napsala Helena z Náchodska. Poprvé jsem letěla letadlem Andulou, řízenou známým pilotem Ivanem Tučkem. Byl to kamarád mého kolegy lékaře a uspořádal pro nás zaměstnance chirurgického oddělení a naše děti vyhlídkový let. Dělal s námi různá alotria, bylo mi špatně, ale děti byly malé, tak jsem se soustředila na ně a přežila. A Jana píše, nebylo to sice úplně poprvé letadlem. A moment, tak to už jsem četl, teď jsem přeskočil jeden řádek, moje chyba. Konec konců všechny vaše vzkazy týkající se tématu po jedné hodině na rozhlas.cz/linka uvidíte. Ale teď k tomu, co napsala Eva z Jižních Čech. Poprvé jsem letěla v roce 1981 z Prahy do Leningradu. V Praze jsme na letišti čekali 4 hodiny na letadlo, které mělo přiletět z Drážďan. Měli jsme proto 4 hodiny zpoždění. Letěli jsme přes Polsko a viděla jsem z okénka Mazurská jezera. Let byl v rámci družby škol, i přes takové zpoždění na nás na letišti studenti družební školy čekali. Letadlo to bylo asi TU-134, to už přesně nevím. Připadalo mi docela malé. Zatím naposled jsem letěla loni z Itálie do Vídně s rakouskými aerolinkami. Letušky rozdávaly vodu a čokoládové bombóny, z reproduktorů zněl valčík na krásném modrém Dunaji. Přeji krásné babí léto. Evo, děkuji za vaše psaní. I za tu vzpomínku, kdy jsme na palubě letadla dostávali třeba ty bombony, co by malé děti. Dostávali jsme jídlo. Tedy ne, že bych do letadla zásadně chodil hladový, ale přece jenom dnes už to není takové jako dřív, že?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jim.
1: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Poprvé v letadle a vlastně někteří z našich posluchačů na sebe prozrazují hodně intimní věci, jako třeba Inka, jejíž krátké psaní se pokusím reprodukovat těsně předtím, než dám slovo naší posluchačce Vicky. Inka totiž píše, já letěla poprvé letadlem v 15 letech, a to z Prahy do Berlína, a bylo mi celou dobu tak špatně, že jsem seděla připravená s pitlíkem, že budu zvracet. To se naštěstí nestalo, ale když jsem se pak z tábora vracela zpět, bylo to to samé. Stále propady a houpání a od té doby nelétám a nebudu létat nikdy. Teď je mi 70 a pořád mám obavy. Tenkrát jsem také byla poprvé a naposledy na táboře, a to na mezinárodním, na Rujáně. V té době postižení nesměli na tábor. Přeji hezký zbytek noci všem, Inka z Hradce Králové. No a teď už je na řadě Vicky se svým příběhem na téma Poprvé v letadle. Vicky, dobrý večer, hezké ráno.
2: Dobrý večer a krásné dobré ráno, brzké.
1: Brzké.
2: Všechny zdravím vás, posluchače i vás, Borku, a pobavím vás takovou estrádní vyhlídkou, jako a sice nejedná se o mě, ale jedná se o manžela, který letěl poprvé, když jsme letěli na Tenerife na dovolenou, a zaplatila nám to dcera, a bez ohledu na to, jestli máme čas, nemáme, prostě zaplatila, řekla, postavila nás před hotovou věc a řekla, a tolikátýho letíme na 10 dní a hotovo. No, tak my jsme se razili kufry, jak se říká, protože taková věc se neodmítá. Ona byla na to hrdána, že nám to mohla jako trošku splatit, jak se říká, tu výkovu a to všechno. No a takže jsme čekali na toho 25. května, kdy jsme měli odletět. A manžel se nepřiznal, já už jsem letěla po několikáté, ale manžel se nepřiznal, že letí poprvé. A teď začalo při tom, jak jsme se vypravovali, tak začalo jeho problémy. No ale nedá to na sobě znat, jenom pořád byl pryč a asi seděl na záchodě, já nevím. A teď teda jsme a s manželem odjeli tam na to stanoviště, na to letiště, to už si nepamatuju přesně, odkud to bylo, a čekali jsme na vybavení, všechno proběhlo v pořádku, všechno, a teď je taková ta zóna, kdy se čeká už jako, že už nesmíte jako ven z té zóny a že se jako čeká už na ten let a už vás budou odbavovat.
1: Ano, už jste odbavení a prošli jste i kontrolou bezpečnostním rámem.
2: Ano, a všechno. A teď jsme, manžel byl zase pořád pryč. Kam šel, my nevíme, my jsme seděli jak přilepení na těch lavičkách, židličkách teda. No a dobrý, tak se odletělo všechno a manžel byl nervózně, říkal, ale mě k okýnku prosím ne, tak jsme seděli tři vedle sebe, tak já u okýnka, manžel vprostřed, dcera poslední jako v té trojce. No a tak jsme vzlétli a při přivítání nás přivítal vícenásobný mistr světa, myslím si, nebo jenom republiky, nevím, Petr Jirmus.
1: Ano, ano, ano.
2: Tím okamžikem manžel se sklidnil a seděl v klidu, dokonce chtěl během letu aj jako k okýnku a všechno bylo v pořádku. My jsme byli s dcerou vykuleni z toho, co se s ním stala taková změna, protože já jsem to tak moc nesledovala. Ale on byl velký sportovec, takže on to sledoval, takže on byl sklidněný, v pořádku, přistáli jsme všechno. A jenom dcera mě hlásila. Já jsem totiž, jako mám den narozenin toho 25. května. A když byl pořád pryč, respektive jenom se vzdalil asi na záchod tam v té zóně, tak dcera říká, mamko, ty dárky ani neuneseš. To bude problém s náma, protože taťka, on si na to velice potrpěl, nás obdarovat celou rodinu, a takže tak dobře, tak jsem říkala, no tak uvidíme, co bude. No houbelec. On byl tak nervózní z toho, že nevydržel na místě, to my jsme nevěděli, až potom se během pobytu přiznal, že prostě opravdu byl z toho úplně v šoku, ze všeho, ale jak slyšel Petr Jirmus, tak opadla prostě vlna nervozity a byl v klidu a nás to velice překvapilo, co? No a potom nám to všechno povykládal, tak jsme se tomu jednou potom večer, jak jsme, než jsme odletali zpátky, tak jsme se tomu zasmáli.
1: No na jednu stranu tomu rozumím, tomu opadnutí nervozity, protože když vaše letadlo pilotuje mistr, absolutní mistr světa, no tak to je něco. Ale na druhou stranu, ano. Petr Jirmus, a já si ještě pamatuju tu dobu v 80. letech, kdy létal na Z-50, tak je to akrobatický pilot, tak to buďte rádi, že vás při letu na Tenerife nevystavil nějak tomu svému akrobatickému umění. No tak to oni nemůžou, samozřejmě, jo, ale to,
2: ano, samozřejmě.
1: Musel jsem to říct. No. Děkuji vám moc krát, Vicky.
2: Ale ještě řeknu, že zpátky jsme letěli a to už byl klidné a to už byl Petr, ne Petr, prostě to už byl v pořádku.
1: To už si i juchal, že jo?
2: Jo, ano.
1: Děkuji vám a přeju dobrou noc, Vicky. Naslyšenou.
2: Ano, dobrou noc. Naschledanou.
1: No a závěrem ještě aspoň to, co napsala Jana na web rozhlas.cz/Linka. Za chvilku to tam uvidíte. Pěkný večer všem. Nebylo to sice úplně poprvé letadlem, ale byli jsme v Americe u rodiny v Tampě a prodloužili jsme si cestu ještě o pobyt v Miami. Zajistili jsme si bydlení v bungalovu hned u letiště a protože já se vydržím hodiny dívat na letadla a v Miami je obrovské letiště, tak jsem celou noc seděla před ubytovnou a sledovala vzlétající i přistávající letadla. Bylo to fantastické. Vážení přátelé, tímto vzkazem se s vámi budu muset rozloučit vlastně i s celou dnešní noční linkou. No dnešní. S tou aktuální noční linkou, protože dnes, tedy v sobotu 19. uslyšíte tu úvodní znělku vlastně ještě jednou. Bude to Jarka Barboříková, která bude sedět v tu chvíli za mixážním pultem a tématem její noční linky bude zvířecí kamarád, na kterého nezapomenu. Děkuju za všechny vaše příběhy a přeju vám krásně strávenou dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitančik a přece jenom, ať se vám zdá něco hezkého, protože v neděli přijdu zase já a znovu budu zvědavý. To příští takzvané brněnské noční linkové vysílání bude na téma Povedená tchýně, povedený tchán.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

0: Mám vanu plnou fialy.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.
1: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

dobrý den, naši milí, vítáme vás u 117. hodiny našeho vzpomínání. Já tady chovám papouška, který se strašně se mnou pere. Tak se proleď a půjdeš radši do klece, než mě něco provedeš, ty rošťáku. Totiž pořád jsou ještě mezi vámi tací, kteří nevěří, že Žaninka existuje, že si ji vymýšlí. Zase, ona ten mikrofon nemá ráda. Půjdeš do klece radši, víš, než něco vyvedeš.

A naši milí a vzácní příznivci, my vás vítáme u 117. hodiny. Lásky za lásku, tak se jmenuje ten pořad. Mnohokrát jsme už mluvili o tom, proč se ten pořad jmenuje právě tak triviálně, zvlášť dnes. To slovo láska je tak ohraný. Dokonce bych se nebál říct, že když někdo dnes to slovo vysloví, tak snad si koleduje i o pár facek s prominutím. Ne, není to snad tak. Je to vůbec možný, v jaký době to dnes žijem? Je. Slova dnes dostávají úplně jiný význam. Je to jako včera, kdy jsme poslouchali Dnes a denně, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. A jak to dopadlo. Ale přesto nebojte se říct to slovo láska.

Láska, s důrazem na první slabiku. Láska. Kolik lidí, tolik je druhů lásky. Co to vlastně láska je? Cit, hnutí duše? Láska je pomíjivá i věčná. Lásku prožívají prej i stromy. Prej bylo změřeno citlivejma přístrojema, že když se k nějakému stromu blíží člověk, který mu ubližuje, který ho třeba ořezává na jaře, zkracuje mu větvičky, tak že ten strom začne vysílat SOS, ty citlivý přístroje prej to zaznamenali. A z toho člověka, který mu ubližuje, začíná mít strach na dálku, ho pozná. To jsou věci, co? No a vlastně každý člověk, každý z nás jsme produktem lásky. A když přicházíme na svět, tak brečíme. Místo toho, aby jsme se radovali, místo, aby jsme se smáli, že máme před sebou jakousi životní dráhu, že uvidíme ten krásný svět svýma vlastníma očima, tak bečíme. No a představte si, kdyby třeba na porodním sále děti místo pláče promlouvali. Je, tady to vypadá, tady je tolik dlaždiček a těch maškar v zelených košilích a čepicích a přes tváře mají taky hadry. Proč jsem sem přišlo? Já novorozeně, co tady na tom světě budu dělat a jak dlouho tady budu? Slyšíte, ptám se, co mě čeká? Budu žít šťastně? Nebudu moc trpět? Jo, kdyby takhle novorozeňata hned po narození se začali ptát, to myslím, že by páni doktoři i sestry na porodním sále byli dost překvapení. Ale pokud víme, zatím se žádné novorozeně takhle nezeptalo a kromě pláče se jinak neprojevovalo. A je to dobře nebo špatně? Asi je to dobře, protože každý novorozeně je vlastně moudrý, když nemluví a jen brečí. Protože ví, že v tom slzavém údolí, které se jmenuje život, nic zadarmo není.

jo, dřív rozhlas právě tato stanice přece. Z této stanice přece zněly pořady Náladové hudby. Nyní si poslechněte chvilku Náladové hudby. Vzpomínáte si? Vzpomínáte si taky na ty svižný muziky k raním rozcvičkám? Harmonika, klarinet a už se cvičilo. A doktor Oldřich Letfus se jmenoval pan kapelník, možná, ne? Že bychom si taky dali takovou hraní rozcvičku, co? Samozřejmě za předpokladu, že bychom o 50 let omládli. Kdo by si takovou hraní rozcvičku za takovouhle velikou atraktivní odměnu nedopřál? Jo, s těma zkušenostma se vydat na životní pouť znova. Kam bychom to tak asi dotáhli? Určitě bychom věděli, čeho se máme vyvarovat. Za čím bychom měli naopak jít, cíl vědomě. Znali bychom cíl, životní cíl, bychom měli jasný. Už o těch 50 let dřív. To jsou ovšem jen bláhové fantazie, které teď, když naše generace prožívá podzim života, mají cenu tak na nejvejš vzdušného zámku. Ačkoliv i vzdušný, nebo právě vzdušný zámek má svou velkou krásu, ne?

Nejdelší dny v roce už začaly, měsíc červen nás obdarovává sluneční září, která se rozlejvá po celém světě, po stromech, po střechách domů, po polích, po lukách, po rybnících, po lesích, rozlévá se jako slastná, sladká cukrová poleva. Vzduch měsíce června je provoněný rostoucím obilím, aspoň byl teda v době našeho dětství. Byl provoněný rostoucím obilím zelenavým, když do něj zavál vítr, tak se ty lány vlnily jako moře. Vlny tam byly na tom obilí. Vzduch taky voněl čerstvě posekanýma loukama. A jak voněly meze mezi poli, na nich kvetly jetelíčky. Bílý, růžový, nebo i takový jako karmínově červený. Čtyřlísky jsme tam hledávali, mateří doušky tam kvetly, slzičky Panny Marie tam kvetly na těch mezích. Šípkový keře touhletou dobou tak lehonce. Když kvetly, tak to vonělo tak jakoby rájem. No a v těch mezích tam žilo tolik křepelek, koroptví, zajíců. Ha, když zajíc se chtěl rozhlídnout po světě a byl třeba ve vysokém vosení, tak musel povyskočit, na vteřinu se zjevit. Ty jeho slechy, ty oči se rozhlídly se a když zjistil, že nic se neděje, tak zase tam zapad a dopřával si pastvu. Ve vysoký Vojtěšce

Ten svět toho našeho dětství byl tak nádherný, pěšinkama protkanej a střeženej těma stichlejma božíma mukama. A po těch pěšinkách chodili pocestný, tenkrát se vokovávali podrážky bod cvočkama. Na podpatky švédské part měl zvláštní podkůvky, podkůvky takový kulatý, úzký a na špičku bod přitloukal plíšek. A na podrážky natlouk cvočky a to, když někdo šel, tak cvakal, ale ty podrážky se neprošlapaly a zvláštní péče a láska byla věnována mazání bod. To bylo druhů krému a vazelín.

Tenkrát si lidi vážili vůbec víc všech věcí. To se hned tak něco nevyhazovalo jako dnes. Babička, když měla starý boty, třeba gumáky, tak uřízla paty a zbyly tam jenom špičky a měla to na, jako galoše, ve kterých chodila třeba do chlíva. No a to nemluvím, děda měl troje šaty za celý život. Chlapi na vesnici, že jo. Vesta tam musela bejt, protože ve vestě byly kapsičky a v těch kapsičkách byly sirky, šťouchátko na fajfku, pajtlík s tabákem, to byla taková měchuřinka, takovej pytlíček koženej na tkaničku. No, to byla tkanička ne z provázku, ale švédský part musel uříznout řemínek koženej, ze kterým každý poctivý chlap si zavazoval pajtlík tabáku. A hodinky tam měl každý v té kapsičce u vesty. Některé hodinky byly i s přívěskama. A některé hodinky byly i s těma přívěskama zdobenýma různýma barevnýma kamínkama. Modrejma, růžovejma, zelenkavejma. Jo, tenkrát my děti jsme se nevěděli, kam dřív podívat, protože ten svět byl tak nádherný. Teď si ovšem uvědomuju, že ten dnešní svět možná pro ty děti dnešní je ještě krásnější, než byl ten svět náš. Protože jaký blbosti dneska malý dítě může už vidět tady vedle za rohem, třeba v supermarketu. No o tom se nám teda za našeho dětství ani nesnilo. To nám stačila ke hraní prázdná špůlka vodničí, když jsme do ní strčili. Jak to bylo? No, museli jsme do ní, no jo, gumičku, kterou jsme uvázali z druhé strany na sirku. A z té první strany, jak jsme tam tu gumičku strčili, tak jsme dali klacíček a ten jsme natáčeli, aby se ta gumička hodně, hodně, hodně zakroutila a potom jsme ji dali na... Jo, a tu špůlku ještě od těch nití, tam jsme museli udělat takový zoubky, aby jezdila po stole taková cívka, taková... No a říkali jsme tomu tank. Jak se ta guma odvíjela, tak poháněla tu špůlku od nití, která jezdila po stole. Zastavila se, my jsme zase tím klacíčkem ji nakroutili a jezdilo se dál. A to jsme si vyhráli, jej. A nemuseli jsme mít žádný počítače. Bylo to dobře nebo špatně? Byla to naše doba, která byla úplně jiná, než je ta doba dnešní. Naše dětství bylo úplně o něčem jiném, než je dětství dětí dnešních.

Všichni jsme, nebo snad každý člověk je plodem lásky a vydává se na cestu životem a bude zažívat jak radosti, tak i strasti. Bude poznávat jak nenávist, tak ale i lásku. Já si vzpomínám, jak třeba pan pošmistr Ráža nebo i pan pošmistr Ledvinka, jak miloval ten svůj poštovní úřad, ten telegraf, ty razítka, tu telefonní ústředničku takovou, kde byly pícháky a když přepojoval hovory, takový jehličky mosazný tam byly s barevnýma drátkama. Jak byl šťastný, když mohl sedět na poštovním úřadě a razítkovat dopisy, vyplácet důchody, předávat telegramy. Nebo pan kostelník a hrobník pan Podolka. To už znáte. Kostelník, hrobník, ale i fotbalovej rozhodčí o nedělích pískal fotbal, jak ten měl rád tu soucovskou píšťalku. Jak ten se s ní mazlil, jak když do ní pískal, tak to bylo jako když Slavík zpívá trilky. A měl taky lásku, pan kostelník a hrobník, ke kostelu a ke hřbitovu. Nebo zase tak živě vidím ševce pana Gebharta, jak sedí u verpánku a jak ševcuje, aby ty boty vydržely co nejdýl. A když jsme v nich chodívali do školy, toto cvakalo panečku po návsi, tam, kde bylo dláždění, zrovna na... No, celý vlastně Pavlíkov byl vydlážděný krásnou dlažbou. A potom, když jsme byli vyvolaný ve škole a šli jsme k tabuli, toto cvakalo o tu školní podlahu a hlavně, jak se to rozlíhalo, když jsme vstoupili na stupínek, když nás pan řídící učitel vyvolal a zkoušel třeba z počtů. To takový vokovaný boty, když se procházeli po stupínku, to znělo. No, nebo jak i pošťáci milovali ty svý pošťácký kabely, ty svý pošťácký tašky, narvaný poštou. Naše sousedka do dneška s hrůzou vypráví tady u nás na Babě, jak když roznášela důchody, tak najednou zpoza rohu na ní někdo skočil a stříknul jí do tváře sprejem něco hnusně pálivýho a ona se... bránila. A mě někdo volá s mobilem, na mobil, já to musím přerušit. Moment, omlouvám se.

To se špatně chytá, niť. O čem jsme to mluvili? To je ale vynález tady mobilní telefon, co? Když jako děti jsme si telefonovali, vzpomínáte si, jak jsme natáhli nit mezi víčkem od plechovky, od krabičky krému na boty? No jo, to jsme toužili potom, aby jsme si mohli takhle na dálku vysílat. A teď každý má svoji vysílačku v kapse a přijímačku, mini vysílačku. To je, no ale má to i svý nevýhody, že jsem úplně ztratil nit.

co mohla proti dvou chlapům dělat. A nožem jí uřízdy tu kabelu a byli pryč. A v šoku ještě do dneška na to vzpomíná a říkala, já jsem volala o pomoc a než přiběhli lidi, tak oni ty dva s tou taškou utekli. No, dlouho jí to trvalo, než se z toho přepadení zpamatovávala.

Ale naši pošťáci, pan Kotík, pan Pavlíček, to byla radost podívat se do jejich pošťácký brašny, jak to měli všecko srovnaný s takovou láskou. No a o lásce chirurgů k operačnímu sálu je zbytečný mluvit. Chirurgové ty svý operační sály přímo zbožňujou. Stejně tak kominíci. Kominík snad má rád všechny komíny, který kolem sebe vidí. Teda mývali rádi ty kominíci, ty komíny, dokud ještě byly a vymetávali. Ono snad i to řemeslo kominícký taky nám trošičku mizí, ne? Nebo vůbec je zbytečný mluvit o lásce houbařů ke svým místům? To každý měl tajný fleky. Tam, kde rostly podubáci, tam, kde rostly kozáci, tam, kde rostly křemenáči. To si vzpomínám na pana Čatka, souseda. Je v Břízách, tam v tom lese Senecká hora, jsme mu říkali, jak se tam zjevovala ta senecká opice. Teda ona se tam nezjevovala, ale maminky nás strašily, aby jsme se netoulali po lese, přepadne vás senecká opice. A my, když jsme viděli nějakou figuru mezi břízkama, tak jsme říkali, je pryč honem, nohy na ramena, senecká opice. A byla to třeba paní Polcarová z Vovčárny. Jo, houbaři měli lásku ke svým místům, nebo malíři, jak milujou svý palety, barvy, štětce, plátna. Rybáři milujou zase udice a návnady. A ten svůj kousek řeky nebo rybníka, kam chodí chytat ryby. Fotbalisti zase milujou hřiště, lajny, branky, meruny, kopačky. Řidiči autobusů přímo zbožňujou svou trasu. A i lidi, který vozí, to si vzpomínám na pana Růžičku, řidiče našeho autobusu, ze kterými jsme jezdívávali do školy, a když jel s náma moc rychle, tak velký lidi říkali, hale Růžičko, vy s náma jedete jako s dobytkem. A pan Růžička šibalsky se usmál a řekl, co jsem naložil, to vezu. Nebo zase, když jel moc pomalu, tak mu říkali, hele Růžičko, vy s náma jedete jako s hnojem. A pan Růžička se ještě víc usmál a řekl to samý, co jsem naložil, to vezu. Provazochodec, provazolezec, mistr Vilhos, který k nám jezdil o posvíceních a o poutích a někdy i jen tak mimo sezónu, postavil si dvě tyče, natáh lano bez ochranné sítě, po nich po tom laně chodil, jak miloval ty svý předměty, s kterýma žongloval.

Jo, náš papoušek Žaninka miluje tu svou klec. Je to vlastně láska, jako my všichni prožíváme. Ta klec je jejím domovem. My všichni milujeme taky svůj domov, svou vlast, svůj národ. Náš soused pan Eichelmann, jak měl rád svýho bobíka, pejska, který ho tak láskyplně zapřahal do takového postroje, který mu zvlášť ušil sedlář a čalouník pan Ondrášek, který měl svoji dílnu pod naší školou, jak ten mi

Miloval tu svou dílnu pan sedlář a čalouník Ondrášek, zrovna tak jako krejčí pan Podolka, taky pan Podolka, ale druhej. Podolka krejčí miloval ten svůj šicí stroj značky Singer. No ale ten Bobík, ten měl tak nádherný ušitý postroj, protože panu Eichelmanovi tahal od obecní pumpy na vozejčku soudek s pitnou vodou a s vodou na vaření.

No a babička, jak milovala tu svou havěť, i když jim říkala by potvory. Kráby byly potvory, prase byl kanec, slepice byly potvory, ale vždycky jak mohla, tak je ladila a telátka. Nebo prasnice, když měla malý prasátka. Je, to jí drbala za ušima. Jo, nerad to říkám, ale myslím si, že dřív ten svět, který se před našima očima vytrácí, bylo té lásky víc, než je dnes.

Nejdřív jako děti jsme sbírali lásku maminky, pak i pohledy očí. Kluci sbírali pohledy očí holčičích a holky zase klučičích. A pak jsme sbírali radosti z her. Každá generace sbírá něco jiného. Já si vzpomínám, že my jsme sbírali zvířátka, které byly přibalované ke krabičce mýdlo Helada Klenot Pradlen a vyměňovali jsme si je. A učili se a najednou jsme věděli, jak vypadá krajta tygrovitá, chocholouš, puma nebo levhart, losos, páv, orangután nebo skunk, klokan. Kam se ta hromádka těch zašedlejch obrázků asi ztratila? Vždyť jsem jí tak opatroval. Ty obrázky byly tisknutý na válečným dřevnatým papíře, který se nedal... Když se trošičku vohnul, tak se... On se nedal vohnout, on se hned zlomil. No a potom jsme si vystřihovali a nalepovali filmové hvězdy. Já jsem si vystřihoval z novin kresby Mikuláše Alše. A to byla vzácnost, taková sbírka. Vidíte, takhle pomalu v nás rostly ty sběratelské choutky.

a pak jsme sbírali časopisy Punťa a Kiki, o Punťovi a o Kiki, Kuli hrášek u moře, Kuli hrášek sportovec a potom hlavně Rychlé šípy. Rychlé šípy provázely celé naše dětství i dospívání. A jak jsme rostli, tak sběratelský zájmy se měnily. A mezi tím jsme taky sbírali osudy lidí, o kterých jsme četli v knihách. A taky jsme sbírali slovy těžko popsatelné pocity a takový zvláštní chvění strun, který vyvolávala v našich nitrech hudba. Klasická hudba. A zároveň prohlížením obrazů v galériích a v muzeích jsme sbírali prožitky, které malíři do svých děl vtiskli. A pak jsme objevili knižní antikvariáty a doma rostly knihovny, protože tenkrát v antikvariátech se knihy dali koupit za pár halířů, za pár korun. A najednou jsme objevili starožitnosti, kde za 100 korun nebo za 80 korun se dal koupit nádherný lidový obrázek malovaný na skle, cínový nebo keramický talíř, starožitný porcelánový hrneček, zmalovanou scénu odehrávající se na lázeňské kolonádě.

vzpomínám si, že v ateliéru v ulici Pod Lázní, kde jsme s mojí ženou Miladou začali bydlet, tak naproti přes chodbu bydlel kolega, taky student malířské akademie. Ten se zaměřil na sbírání jiného druhu. Já sbírám to, co je v životě nejkrásnější. A co to je, ptám se. Já sbírám čárky. Čárky? Mě kluci říkají čárkař. Čárkař, říkám. A v čem to sběratelství čárek spočívá? No to je to nejjednodušší. Vždycky, když mám novou slečnu, tak si udělám čárku. No a já jsem byl z toho úplně vyděšený, protože já už jsem se tenkrát zamiloval do své první lásky a byl jsem odhodlaný jí provázet celým životem. A najednou 265 čárek můj kamarád přes chodbu má. To víš, že někdy s tou hrou skončím, ale zatím mě to baví. No a taky, říkal ten můj spolubydlící kamarád, když ukazoval na malý množství čárek, který měl vedle na papíru, že to jsou čárky, který si udělal, když mu slečny nafackovali. I o tom je život. Víš, Jando, co tomu říkáš? Čárkař. Čas tak letí a my jsme se k tomu hlavnímu tématu nedostali, proč tolik řečí o lásce a sběratelských vášních. Protože chceme dnešní hodinu věnovat člověku, který v té dnešní kořistnické době doslova hoří nezištnou, hlubokou láskou k rodné zemi. Ten člověk se jmenuje Rainer Kreisel. Pan doktor Rainer Kreisel se narodil v roce 1924. Narodil se u nás na Rakovnicku v Děkově. A když jsme se setkali, najednou jsme přišli na to, že máme společný kořeny v Šanově na Rakovnicku, protože děda můj pochází ze Šanova. Jeho matka se jmenovala Titlbachová. Zase druhá paní Titlbachová, což byla sestra ze Šanova, byla babičkou pana Kreisla. Takže my máme stejný předky v Šanově u Rakovníka. Takže možná, že máme i určitý příbuzenský vztah, jak se říká, naše krávy pily ze stejné putinky nebo ze stejného potoka.

0: Když teď pana doktora někdy oslovím strýčku, tak se usměje a rošťácky vyplázne jazyk. Nedávno mi řekl, škoda, že jsme se nepotkali dřív. Jak rád bych vám předal zkušenosti, které jsem pracně během té dlouhé cesty za poznáváním afrického umění získal.
1: Nahota člověka.
0: Člověka.
1: A to poznáte jenom v africkém umění, ne v našem křesťanském. I nahota, řekneme řecká, to je vyumělkovaný. Když uvidíte tu nahotu v Africe, tak to má hloubku, vyjadřuje něco magického.
2: Ano, této slovo. Africký umění má to, co evropský umění dávno ztratilo. Africké umění má magičnost.
1: Ano.
2: Magičnost, jedinečnou silnou magičnost.
1: Jo.

Navštívil mě můj strýček. Navštívil mě proto, že taky sbírám africké umění od roku 64, kdy jsme poprvé jeli s Černým divadlem do Austrálie. Tam jsem si přivez jednu sošku z Oceánie, z Nový Kvíneje, a pak mě kamarádi a známí začali vozit Afriku. A když pan doktor Kreisel ke mně přišel, tak byl velmi překvapený a byl rád, že celá ta má kolekce je určená pro plánovaný muzeum, říkejme tomu tak, které se možná na Praze 6 v dohledné době otevře. Protože, a proto to taky říkám, pan doktor Rainer Kreisel ví, že na věčnost si vezmeme jen to, co rozdáme, tak proto daroval své milované rodné zemi, kde se narodil a půl života žil, umělecké sbírky obrovských hodnot. Byly to sbírky anatolských koberců, které byly vystaveny v letohrádku Belvedere, a teď je to kolosální sbírka afrického umění. Strejček mě říkal, oni z Metropolitního muzea v New Yorku chtěli, abych jim to věnoval, že mě tam udělají veliký křídlo, jako má Rockefeller. No jo, ale já k New Yorku vztah nemám. Já to musím dát té zemi, kde jsem se narodil, kterou tak miluju, protože v této zemi se narodila moje babička, kterou jsem tak miloval, jako vy. Takže v té dnešní kořistnické době, kdy na jedné straně jsou naše muzea vyprazdňovaný, v rámci restitučního zákona přichází o obrovské množství uměleckých předmětů nevyčíslitelných hodnot, protože jsou navraceny původním majitelům, tak se najde člověk, který věnuje národu, ze kterého vzešel, sbírky nevyčíslitelných hodnot. A teď v těchto dnech byly zpřístupněny naší veřejnosti v Belvedéru na Pražském hradě.

0: Když jsem byl přítomen instalaci v Belvedéru, stalo se něco nezapomenutelného. Najednou rozzářený pan Kreisel přivádí přímo do sálu, ve kterým na podlaze leží všecky ty skvosty a mezi nima jsou takový úzký uličky a každý, kdo tam z těch, kteří výstavu připravujou, nejradši by se vznášel, aby, nedej bože, nešláp na něco nepoškodil, něco neporazil. Ale rozzářený pan Kreisel najednou přivádí 20 dětí. Co se to děje? Ty se ptají a mají strach. Co? Dyť nám to rošlapou? Nerošlapou, říká pan Kreisel. To jsou děti výběrové výtvarné školy. Podívejte se, jak tenhle ten hoch kreslí. Tady má celý skicák pokreslený, ten má talent. Já to chci od něj koupit a on mi to nechce prodat ani za 200 euro, ten jeho sešit. Vášeň sběratele se projevila v panu Kreislovi. To je výběrová výtvarná škola. Tak děti, podívejte se, jak vypadá umění Afričanů. Není to nádhera? To je pohroma, ne nádhera. Slyším, jak říkají všichni, kdo tu výstavu připravujou. Mají strach. Dívejte se, děti, opatrně, nic neberte do ruky, podívejte se. Ta maska z bronzu je 1000 let stará. Toto jsou sochy kmene Dogon z Mali ze 14. století. Ty nenajdete nikde na světě. To jsou sochy králů a královen kmenů Bamileke z Kamerunu. Podívejte se, jak jsou moderní. No a tato socha je nejkrásnější, ta mně se líbí nejvíc, je z kmene Mabea z Nigérie. No a tadyhle to je sbírka kmene Fang. Víte, děti, já jsem celou tu sbírku chtěl nejdřív nechat vydražit za veliký peníze a za ty peníze nechat ulejt zvony, který z českých kostelů nacisti ukradli a rozlili na zbraně. Tak jsem chtěl z těch peněz nechat ty zvony znova ulejt, ale přesvědčili mě, abych to nedělal, a tak jsem vám to daroval. Tak se na to dobře podívejte, prohlídněte si to, až ta sbírka bude otevřená, tak sem choďte, protože vy jste mladý a vy se o to budete starat. Tak pošlete další skupinu. Děkujeme, říkají, a přichází další skupina za dalších 20 dětí a zase se kurátoři chytají za hlavu, že jim to rošlapou a zase pan Kreisel říká a nerošlapou, tak se děti podívejte na tu krásu. Tahle ta maska je 1000 let stará, bronzová a tak dále a tak dále. Potom, když děti odešly, tak říkal, viděl jste ty jejich oči? Na to do smrti nezapomenou. Uvidíte, že na to do smrti nezapomenou a my musíme tu mladou generaci vychovávat. Já tomu národu věřím. Ten má budoucnost v těchto těch mladejch.
1: Byli nadšení 45 dětí, tak do hrubu si to nevezmu. Naopak, nechám to tady. Očkoval jsem ty duše těch dětí a ty mají budoucnost, budou mít radost, protože si myslí, že tady jsou na věky, jsou mladí a budou pokračovat, uvažovat, co je africké umění, protože poprvé to tam viděli a byli nadšení tím. A to zůstane na světě. Ne moje tělo, ale ty věci v těch dětech.
0: Jo, takže strejček je dobrodinec.

Jaká byla životní pouť pana Kreisla? Chmelařská obec Děkov. Já jsem chtěl studovat umění, říká pan doktor, ale rodiče to měli úplně jasný. Chmel to jsou peníze a umění to je chudoba. A tak jsem na jejich přání vystudoval obchodní akademii, ale stejně jsem tý vášní sběratelský propad, co já jsem nazbíral věcí. Potom jsem dělal krátce malíře, karlovarský porcelánce, to bylo po válce, a potom jsem dělal, myslím, v Teplicích, mě říkal strejček, že to bylo, jo, v teplických starožitnostech od hádce, a potom, to nebylo tady politicky dobrý, říkal, ke mně chodilo moc cizinců, začali za mnou chodit i tajný, tak jsem využil úmrtí v rodině v Mnichově a v roce 63 jsem tam odešel a už jsem tam zůstal. A mezi tím jsem dělal experta starožitností Weinmüller Neumeister, se jmenovala ta firma. Potom jsem dělal taky v Los Angeles. Mně prošlo rukama tisíce věcí, umělecky tak významných, tak hodnotných, a nakonec stejně mě si získala nejvíc ta Afrika.

Láska ke kráse a sběratelská vášeň. A kdybych si nechal všechno, co jsem kdy měl, říká můj strýček dnes. Nestačil by mě na to ani obrovský hrad, a to přece nejde. A tak jsem daroval své rodné zemi největší sbírku anatolských koberců, která na světě existuje. Tu jsme měli možnost vidět v Belvedéru. Soubor vzácný orientální keramiky, kde ta je někde v depozitu na nějakým zámku. A 700 unikátních afrických soch.

Až se budete dívat na ty stovky soch a masek a jiných předmětů, které jsou vystaveny v Belvedéru na Pražském hradě, až si v tichém soustředění budete prohlížet výtvory těch, kteří byli vedeni jakousi pravzvláštní silou pokusit se vyřezat do dřeva svou vizi světa, kteří půzeni tou velkou silou, která v člověku je, vytvářeli novou realitu. Novou realitu, která by odpovídala jejich prožívání života. Novou realitu, ve které by se zrcadlilo jejich vidění světa, jejich náboženství. Úplně jiné náboženství, než bylo u nás v Evropě nebo v Asii. Pro domorodce byl bohem třeba strom, nebo řeka, nebo hora. Skoro v každý chatrči stála socha, která tu chatrč, ten dům, ochraňovala od všeho zlého. Uvidíte, že každá socha má slovy těžko popsatelnou magickou sílu. Zahleďte se do tohoto umění a snad se vám otevřou nové, nečekané pohledy i na umění 20. století. Například na kubismus i na abstrakci. Protože tato nová anatomie výtvarného umění by nemohla vzniknout bez objevení primárního umění Afriky, Oceánie a ostatních přírodních národů.

pro mnohé z vás je toto nové moderní umění těžko přijatelné, protože je ve vás hluboce zakořeněné vidění světa, jak si jej fotografujete. Tak, jak jej vidí fotografický aparát. Ale uvědomme si, že právě člověk byl obdarován schopností vytvářet, přetvářet. Právě v tom vytváření světa nezávislého na fotografickém vidění je největší síla člověka, tvůrce. V čem vlastně spočívá síla a tajemství umění? Tajemství hudby? Ve vytváření toho, co je slovy nepopsatelné. Slavný je výrok Pabla Picassa, když ten se rozčílil, když nějaký novinář se ho zeptal, co jste tím obrazem chtěl říct. Tak Picasso odpověděl, kdybych to mohl říct, tak jsem to nemusel malovat.

africký umění, to je vlastně vesmír. Podívejte se na mapu světa, jak je Afrika veliká. Jenom Nigérie, která je tak bohatá na různý kmeny. A každý kmen měl své specifické umění. Jenom Nigérie je veliká jako Španělsko, Portugalsko a Francie dohromady. Potom je tam Mali, Niger, Čad, Sudán, Kongo, Kamerún, Ghana, Guinea, Tanzánie. To jsou země obrovských rozloh, ale také jsou to země plné chudoby a hladu.

soutěžní otázku, jak je naším dobrým zvykem. Jedna ze zemí nad pobřežím Slonoviny a pod Mali se jmenuje Burkina Faso. Tam černoši řezají a kolorujou tak nádherný sochy. Jak se jmenovala Burkina Faso dřív? Napíšete nám to? A pište na adresu Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2 a připište heslo Láska za lásku a papoušek Žaninka, která je z pobřeží Slonovin. A teď jsme u toho, Žando, vidíš? Papoušek Žaninka zase z vašich dopisů bude losovat. A jak jsem na začátku řekl, jsou ještě tací, třeba Tonda Albrecht z Budějic, který vůbec nevěří, že Žanda existuje. Toníčku, Žanda je, teď se zrovna drbe a bude losovat. Napíšete nám, jak se dřív jmenovala Burkina Faso? Pište na adresu Český rozhlas Vinohradská 12 120 99 Praha 2 a připište heslo Láska za lásku. Naše hodinka dnešní byla tak trošku zvláštní, ale když ten můj strejček, jak mu říkám, doktor Rainer Kreisel, udělal něco pro dnešek, nezlobte se, že to tak řeknu, ale něco tak mimořádně nádherného, najděte takového člověka někde na světě, který má tak kolosální bohatství a to nezištně daruje občanům země, kde se narodil a kde už 40 let nežije. A Žanda zazvodila na zvonec, jako je jejím dobrým zvykem, protože ví, že dnešní pohádky je konec. Víš, Žaninko, ty opice jedna. Takže, milý strýčku, pane doktore Rainere Kreisle, děkujeme vám. Děkujeme vám za váš nádherný dar. Za ten obrovský dar toho magického umění, primárního umění Afriky, která je vystavená na Pražském hradě v Belvedéru. Žando, nezaspíváš? Dostaneš bombónek. Rozluč se, malou noční. To umíš přece. Ty si dneska ani nepípla. Seš z pobřeží Slonoviny, papoušek. Dnešní program byl věnovaný Africe. Ty seš vlastně Afričanka. Tak se taky předveď, ne? Depák. Zakousla se do klece, visí hlavou dolů. Teď se pustila a tak zvláštně tancuje. Drží se zobákem za ty hořejší drátky a točí se zprava doleva. Dělá nějaký zvláštní africký tanec asi. V rytmu tamtomu, viď, v rytmu tamtomu. A zvoní.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 2 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: Příjemné dobré dopoledne vám všem, kteří jste si naladili Český rozhlas 2 Praha. Takhle vás vítá divadlo U hasičů. V přímém přenosu začíná Tobogán. Dobré dopoledne. Zajímá vás, jestli se přechylují ženská příjmení nebo ne? Jestli je správně, když řekneme o něčem, že to je o tom? Víte, jak se správně užívají tituly? Jsou Vánoce s malým nebo s velkým V? Kdy se píše M-I-je a kdy M-N-I-je? Bonbon, balkon, citron. Krátké nebo dlouhé O? Říká se správně viceprezident nebo víceprezident? Pokud jste si aspoň jednou řekli, že nevíte, tak doufám, že zůstanete u rozhlasových přijímačů, protože ten dnešní tobogán bude věnován českému jazyku. A to z mnoha důvodů, třeba i proto, že Česká televize dnes vysílá stý díl pořadu o češtině. Tak to už byste teda mohli něco vědět. Navíc vychází druhý díl knihy pořadu o češtině, který vám tu představíme a ze kterého jsou všechny tyhle libůstky. A mimochodem, kde se k českému jazyku vyjadřuje i 20 známých osobností. A já jsem rád, že pozvání do toho dnešního tobogánu přijali dva z nich. Dámy a pánové, přichází pan Jiří Suchý. A skladatel, ředitel Českého rozhlasu 3 Vltava Lukáš Hůrník. Příjemné dobré dopoledne, pánové. Vítejte v tobogánu. Pane Suchý, vám dám červený, to vám bude ladit k tomu saku. Myslím, a vám by... Nebo chcete ten černý radši?
1: Ne, já... No. Co je hezčí? Červený nebo červený?
0: No, v tom rádiu je to dost důležitý, to víte, ale...
1: Tak zůstaneme při červeným, jo?
0: Ano, ano, ano. A sedneme si, nebo... Ne, já teď je ten bonton, vy byste si, já nechci, ale asi byste si měl sednout, protože pan Hůrník čeká, až si sednete, já čekám, až si sedne pan Hůrník, až vy budete sedět, víte? Tak pan Suchý sedí, je to dobrý.
1: Já už sedím.
0: Pan Hůrník taky.
2: To rozhodnul už.
0: Je to, teď už můžu? Jo, tak já si sednu sem k vám. Pánové, já se omluvám, že jste museli kvůli tobogánu vstávat dnes tak brzičko. První bombonek. Pane Suchý, brzičko, měkké nebo tvrdé i?
1: Já bych tam napsal měkké.
0: Vyjmenovaná slova poz brzy jazyk nazývat ruzině. Brzy, brzičko.
1: Ano.
0: No, pane Hůrníku.
2: Jak moc budete tady zkoušet, že bych včas předstíral handicap?
0: Řeknu vám to přesně ještě 52 minut. Ne, to byla ode mě zákeřnost, samozřejmě. Brzičko je měkké. Já jsem se to dozvěděl nedávno třeba. Mě to tak pobavilo.
1: Jo, vidíte, já jsem se to dozvěděl dávno ve škole. Ale ku podivu to ještě platí.
0: Pánové, nebudu se ptát na váš vztah k českému jazyku, ten to je všeobecně známo. Pan Hůrník dokonce češtinu vystudoval na Univerzitě Karlově, ale řekněte mi upřímně, taky děláte hrubky? Taky když píšete, tak se zastavíte u toho M-I-je, M-N-I-je? Jak to mají žijící klasici, pane Suchý?
1: No, já bych řekl, že nikdy hrubky nedělám, ale je tady moje žena, která vyučuje češtinu na gymnáziu, tak si to netroufnu říct, poněvadž ta by mě usvědčila, že lžu.
0: Čili ptáte se občas, když tak jako něco píšete, jak je to dobře?
1: Totiž nejčastější problém jsou pro mě čárky. Ty už dělám jen tak, tam je pálím od voka a právě kvůli tomu jsem se oženil, že mám, že mám doma už člověka, který je natolik vzdělaný, že ví, kde, kam tu moji čárku přesunout na jiné místo.
0: Čili